0: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste jí pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
1: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o jejich životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
0: to trvalo dlouho,
1: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
0: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
1: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegů, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte i proto, že jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom. My jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
0: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
1: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
0: Právě.
1: A já tím, jakože už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení. Páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já, jenom neměl takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá. Takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul, někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí a někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

konečnou hrou a chci jít dál, i když kráčím denně tmou.

0: jakým přesvědčením jste vy před dlouhými a dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti?
1: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální prací, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat. Tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
0: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit?
1: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
0: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
1: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i mých kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
0: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
1: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce, nikoho nezašlápnout.
0: Říká Gabriela Slováková.

0: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světle a stane se z něj ta kriminálnice v úvozovkách?
1: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč. Konkrétní případ, teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá, a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to tak, že potkala špatné lidi. Myslím si, že kdyby je nepotkala, je z ní úplně jiný člověk. Jsem o tom bytostně přesvědčená. Začala užívat pervitin, protože zjistila, že po něm nemusí spát, že se po něm hubne a že má spoustu energie, aby byla lepší a lepší člověk. Takže v tom prvopočátku vůbec nevykazovala známky něčeho, jako je patologické chování nebo že spěje pro kriminál, jenom prostě chtěla být hezká a výkonná a úspěšná. Dokonce studovala, dokonce má i titul, dokonce pracovala i ve vězeňství. Chtěla vždycky pracovat jako pro ochranu státu, akorát drogy postupně rozkládaly tak moc, že skončila na ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo. Takže to je takový jeden z případů, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
0: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby na věky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
1: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka, s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo, a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší, a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno, i některé z těch kauz byly medializované, takže si byli vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý, a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.

0: Vy jste vedla nejen ženskou, ale posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
1: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, je to vlastně jenom 8% populace, byly to 4, když já jsem nastupovala do vězeňství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou obětmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci sám, nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak se tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma. Žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich život tě nezažila.

0: se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
1: Je to tak.
0: V čem bývá ten největší zádrhel?
1: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu, rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného klienta vězeňské služby a máte přijít sama od sebe, začít žít slušně, když jste to nikdy nedělala. To znamená, buď to nezvládnete, vrátíte se do toho závadového prostředí, anebo se stane zázrak, vy nějaké malé dávky hmotné nouze, najdete někoho, kdo vás chce zaměstnat, ještě vám k tomu dá bydlení, nebude to bydlení na ubytovně, kde je spousta

0: cizinců pochybného původu, kteří tam pijou alkohol a fetují, protože takové ubytování není úplně vhodné pro naše klienty, kteří chtějí přestat se svou závislostí a začít žít jinak. Takže když se vám stane tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane, a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce, a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít, je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne, to si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme, to je přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci, stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, ospody, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
0: No, určitě tak, jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá. Mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidíme, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
0: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězenství. Myslím, že to je fajn forma ty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou čistušti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné, musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
0: Děkuju za pozvání, nashledanou.
1: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno, či něco ostřejšího, nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojeli, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

kioský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaných

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

Nedvědova kyjovská hospoda a Laichtovo solo na Lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

Hergot kruci zase přines kůlový. Ale příště, fakticky už příště, jen neslibuj oli.

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

ulici se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavuje jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné. Ale v současné době by to stálo za zvážení.

jak sparní ondací, když chceš tak, že opatří ti celkem levně zachovalý džíp. Já přes rodinný rozpory cestou vybral úspory a mazal hned ten auťák,

vysadil, no co vysadil, úplně mi chcí. Já marně kolem rajitoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestěčí. No,

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalman má jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovou píseň, která přijde potom.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauneuf du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. Jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluzo.

0: Jeho folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Trojníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dobrý den všem, kteří posloucháte Český rozhlas poslední neděli před prázdninami. A dobrý podvečer vám všem, kteří už jste chvíli předtím se sešli v Gočárově galerii pardubických automatických mlýnů. Troufám si říct, že už se tady potkáváme tradičně. Máme pro vás, jako vždycky před prázdninami, speciální zálety. A děkuji, že jste přišli. Mým hostem je dnes legendární český zpěvák, hudební producent a skladatel. Za svou kariéru prodal přes 2 miliony hudebních nosičů a obdržel i platinovou desku. Dnes je mým hostem v záletech pan Milan Drobný a doprovázet ho bude šéf kapelník kapely Nadrobno Petr Znamenáček. Poprvé tu máme hosta, který sám sebe i hudebně doprovodí. Milan Drobný, Petr Znamenáček. Dobrý den.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Milan Drobný, Petr Znamenáček se opřeli do strun svých kytar. Souhlasíte, pánové, a teď asi otázka pro oba, hned ta úvodní. Píseň pro kočku, nejzásadnější píseň ve vašem repertoáru?
1: Je to písnička, cita, kdyby nebyla, tak bych asi nebyl ani já, protože to byl první šlágr, který jsem dostal od pánu Šlitra Suchýho.
0: Automaticky si vybavíme jejich podobu. Máte to stejně jako já, vidíte pana Suchého, pana Šlitra. Kdybyste o každém měl říct jednu větu, která vás s nimi propojovala, jak by zněla?
1: Jiří Suchý si nás držel tak jako od sebe daleko, i když byl Šlitr o 10 let starší, tak si stále hnedka začal tykat, to bylo dobrý a byl taky sportovec, jezdil na lyžích a prostě různě, tak kde se dalo, tak turistika. Jirka Suchý moc ne, ale zase oba malovali, takže byli fajn oba, díky jim za to, co pro mě připravili.
0: A když jsem se na úvod ptala, jestli ta píseň je zásadní, myslím píseň pro kočku, Petře, váš postřeh a to, kdy jste ji slyšel poprvé, nebo jak byl účasten samotného začátku?
2: No tak samozřejmě píseň pro kočku, takhle jsme se setkali s Milanem, takhle jsme to vlastně slyšeli a já jsem s tím písničky byl nadšený a hned jsem říkal, to bychom si jako kapela s tebou chtěli jednou zahrát.
0: Však kdo z vás si nezanotoval, když tahle píseň zněla? Když píseň slyšíte nebo vám ji někdo nabízí poprvé, víte, že to bude hit anebo že spadne do koše? Poznáte to? Máte na to cit?
1: To je kolikrát se člověk splete. Myslí si tohle, že bude hit a on to není, ale třeba o něčem úplně jiným člověk by to nechal v pozadí a najednou jo, ale tak je důležitý, jak se k tomu zachová rozhlas a televize, protože víme, že když nějakou písničku vezmeme a budeme ji mydlit 5x denně týden, takže z toho šlágr uděláme. No a zrovna tak v televizi, já jsem nepředpokládal, že třeba jsem napsal se Zdeňkem Borovcem písničku Já si ten moučník neměl dát. A udělali se z toho krásný klip v televizi, jak se houpu na váhách a lidi to chtěli, no a dneska to je jedna z mých hitů. No.
0: 15. únor roku 1963. Vzpomenete si, jak ten den vypadal?
1: To jsem asi nastoupil do divadla, ne? Do semaforu? No jo. Jo, já jsem se lehl, protože v srpnu, v září jsem pak už musel na vojnu. Já když jsem tuto nabídku dostal, my jsme zpívali s Karlem Gottem a s Veritou Feliči a s Vladěnou Černou v kavárně Vltava s orchestrem Oty Rendla. To byla v té době kapela jak hrom, na piano hrál Karel Svoboda, trumpetu Vašek Týfa, Zdenek Lukeš, jo, prostě bezvadný muzikanti. No a tam, když odcházel Valda Matuška s Karlem Štětým a Sevou Pilarovou do Rokoka ze semaforu, tak pánové scháněli nějakou náhradu a Karel už byl v Praze velká hvězda, i když moc to nenatočil, ale už ho všichni zdali, protože měl svůj repertoár. No a tak dostal hnedka nabídku do semaforu, přišli se na ně podívat a jak viděli mě, tak koupili mě taky. Karel řekl, že tam beze mě nepůjde. No takže tímhle tím jsem mu za to poděkoval, tak jsem se tam dostal, jenže na Karla samozřejmě to bylo udělané. A já první písničku, kterou jsem dostal, tak byla tak jako na jednom tónu spíš, což už ani nechtěl Jirka Suchý sám zpívat, jmenovalo se to Zastřelilo telekrávu. A takže já jsem chtěl zpívat jako nějaký písničky od Toma Jonesa nebo jako Elvis Presley, tenhle typ. No a dostal jsem to, zastřelil tele krávu, ale kráva byla v právu, ne, tele nemělo zbrojní pas. A nebo tele bylo prosté, vědělo, kde tráva roste, krávu zas, a neřekl, že se bral jas. Přijelo tam v tato plánu, hned tu ránu plno pánu, takovouhle ptákovinu.
0: Upřímně řečeno, není každý text úplným šlágrem. Je teď na vás, jaká bude druhá píseň.

0: Váš potlesk patří dnes ve speciálním vysílání Záletu panu Milanu Drobnému a šéfovi kapely Nadrobno Petru Znamenáčkovi. Moc krát děkujeme za to, že nás provázíte světem vašich písní, světem vašich hitů. U každé známé osobnosti je minimálně jedna notoricky známá historka, která se pravidelně v souvislosti s tím člověkem vypráví nebo on ji vypráví. A já jsem přemýšlela o tom, která vlastně mě osobně ladí s vámi. A říkala jsem si, že nejčastěji jsem četla o piškotech.
1: Já jsem byl na gymplu, ze kterého ze Vítky mě vyhodili potom, protože jsem se na chvilku nějak popral. A můj táta, který byl jako letec v anglický armádě, jako v český perutier, ten, s komu jsem tam dal přes zubu, tak byl, jeho táta byl jeden z představitelů KCS, teda...
0: Radši zapomeň jméno, prostě
1: jo,
0: tak.
1: Tohle. No tak samozřejmě já jsem v lidící školy, ale holky mě měly rády, protože jsem byl takový kašpár, třídní, tak říkali, hele, tak ať máš nějaký vzdělání o maturitu, tak tady státní konzervatoř přijme pro obor hudební komedie, operety, a já podám, ježiš, co abych tam dělal, no, a podmínka byla zdravý pěvecký hlas, já nevím, intonace, no to já jsem věděl prd o tom, ale zdravý, tak jsem tam poslal fotku. Pak jsem se tam seznámil s Karlem Gottem a ten kamarádský mě povídá, co si mám cít jako na to, protože on byl na opeře, a tam už jsme se znali a měli jsme některé předměty společné, jako tanec a dějepis, zeměpis a intonaci, hudební formy a tak dále. A on mě, já povím, a co tam mám jít? A on povídá, no máš přinést nějaký bunčochový kalhoty a nějaký vzít piškoty a tak dále. No tak já jako tam přišel s pytlem takovým a ona učitelka říká, a kde máte piškoty? Ta profesorka, Rumlová se jmenovala. A já povídám, mě maminka dává chleba se salámem. No a tak prostě bylo to, no to jsou boty na tanec, no tak pak jsem to všechno dostal vysvětlený, ale mým třídním byl Oldřich Nový.
0: A na toho jsem se chtěla zeptat, čteme na myšlenku.
1: Já vám ukradl otázku.
0: Sdíleli jsme otázku v moderním světě.
1: No a to bylo bezvaný. Vy jste tady určitě znáte ty filmy. On byl zrovna takový, jako v těch filmech. On s tou dobou vůbec nešel, absolutně. Se mnou do třídy chodila ještě Jarmila Gerlová a Petr Hapka a pan profesor přišel do třídy a kouřil třeba, jo. Normálně kouřil. Si sednul a povídá tý Gerlový, říkal, jo, Milko, prosím vás, doneste mi tam od tý tabule ten popelník. Ona říká, pane profesore, to není popelník, to je miska pro křídu z umělý hmoty. A on pál to jedno. A ona mu to přinesla, on tam tu cigaretu típnul, smradu bylo, otevřeli se okna a bylo po hodině.
0: Když dovolíte, vrátím se ještě k vašemu tatínkovi. Za druhé světové války působil v československých perutích královského letectva. Když jste s ním mluvil jako malý kluk. Sdílel vaši radost z hudby, z toho, jaký máte talent, nebo přeci jenom měl trošku jinou představu o tom, kam byste měl svůj život směřovat?
1: No, já ještě v takových 14 letech jsem vlastně vůbec nevěděl, co a jak. My jsme se zhlídli a poslouchali jsme Luxemburg, jo, s kamarádem, se jmenoval Láďa Strejček, který taky měl takovou kaňku, protože jeho tetička se jmenovala Hraběnka von Rumerskirch. A takže on měl taky takovýhle malér, no a my jsme k ním jezdili na letní byt. A takže jsme si opatřili oba dva kytary, nějak se nám líbili Kučerovci a ten Lach. A zkoušeli jsme, naučili jsme se asi 3-4 akordy, pak jsme na to hráli skoro všechno. Až nám řekli lidi, to, co blbneš, co musí opentlit trošku. No takže to byly tyhle ty začátky s tím Láďou.

0: Jirky Aleny Zárybnické.
1: Já už tomu úplně rozumím. Já jsem si to zapsala, abych náhodou nezapomněla. No, nejlepší je nemít žádnou stálici. Já jsem vám rozuměla dobře. Taky jste rozuměli dobře, že jo? Říkal pan Drobný, že byl úplně plonkovej, pokud nám to nezaznamenal mikrofon. A já říkám, já vám to fakt nevěřím.
2: Ne? No tak dobrý.
1: Když zůstanu u těch stálic, je důležité, abychom v životě měli nějaký pevný bod.
2: Ano, měl jsem. A já jsem špatně pevný, aby jsme měli stále pohyb.
1: Ne, stálý pevný bod.
2: Bod, jako? Aha. No tak, teď už je to trošku horší, ale bylo to dobrý docela.
1: Slzy, pot a radost v Rock and Blue, tak se jmenuje vaše poslední CDčko. Co si představit za slovem slzy? Co si představit za slovem pot? A co za slovem radost? Ale neříkejte, že to všechno dokážete jako městnat do jednoho slova.
2: Klidně. Já jsem to trošku si vypučil od americké kapely, která se jmenuje Blood, Sweat and Tears. A tady teď jako je to Tears, Sweat and Happiness, jako slzy, pot a radost. A je to, tak ty slzy, to je taková trošku nostalgie, že když jsme připravovali tohleto CDčko, který ho se udělá teďko, dělá už dotis další, tak jsem našel text od Jirky Grossmana z roku 65 na světový hit Thomas Jones' Green Green Grass of Home. A já jsem ho zpíval v divadle Semafor, tu písničku, ale nikdy jsem to nenatočil. Až teď, teprv. A kdo trošku poslouchá rádio, tak v loňském roce to vyhrálo českou dvanáctku, českou hitparádu, kterou uvádí Martin Hrdinka. Musí to tam být minimálně 12 kol. Vyhrát se to musí, nesmí to být horší jak třetí. No a mně se to povedlo, tak jsem dostal takovou perlovou z Jablonce, takový špendlík.
1: Granáty?
2: Já, no.
1: Když mluvíte o hitparádě, já bych ráda připomněla, že Milana Drobného můžete poslouchat i v Českém rozhlase. Pořad Retro Milana Drobného. V anotaci toho pořadu se píše, že je to práce s archivem pro vás, vyhledávání unikátních nahrávek a k tomu vaše osobní vzpomínky. Tak mi řekněte, jakou pecku jste našel?
2: Každou neděli to jde od 11 hodin.
1: Po záletech.
2: Na rozhlase Sever a já musím, to jsem si naběh, já když jsem dostal tuto nabídku, tak jsem řekl jo, ale každý díl, aby byl jiný. Chápete, já už to dělám 6. rok, každý díl, to jsem si naběh. No ale jde to. A takže já musím vybrat zpěváky, kteří jsou jako retro. Já jsem tam ze začátku dal třeba Vaška Leckáře, Martu Kubiš a oni mě řekli, ty jsou mladý. A já jsem říkal, a z koho si představujete? A oni říkají, no tak jako Hana Vítová, Jiřina Salačová, Inka Zemánková, Arnoška, já pám dobře, a jak dlouho s tím vystačíme? Takže pak jsem samozřejmě začal dávat a Milana Chladila, Ivetu Simonovou. Já jsem na to zapomněl, musím to říct, protože Iveta je nezmar, já jsem nedávno navštívil a ona vždycky, když někde, protože ráda vyjela, to jí to nabíjelo, tak vždycky říkala, kam pojedeš, prosím tě, všechny ty lidi pozdravuj, takže já vás zdravím, pozdravu od Ivety Simonu.
1: To moc krát děkujeme. A děkujeme za pozdravy. Říkal jste, že jste u ní nedávno byl, ale ona sehrála velkou roli i ve vašem osobním životě poslední doby. Ona se za vás nebo za vaši ženu zaručila?
2: Ano, s mojí ženou.
1: 2017.
2: 10 let to bude. 10 let a ona jí byla za svědka. No.
1: Na svatbě.
2: Já mám takovýhle, víte, to já když jsem se ženil po druhý,
1: tak, tohle už bylo po třetí, pardon.
2: Prosím?
1: Tohle už bylo po třetí.
2: Tohle po třetí a naposled. To jako určitě si říkám, já no. A po druhý zase jsem se ženil a odávala nás Magda Vašáriová ve Vídni a svědek mi byl Milan Lasica, no. Tak to taky zdravím teďko nahoru, no. Kamarádi nejsou už, no.
1: Já se vrátím, jsou tady s námi a dívají se na nás a bedlivě poslouchají, o čem teď na vlnách Českého rozhlasu spolu a s vámi, našimi posluchači, mluvíme. Vrátím se k tomu retru. Jasně, vracel jste se k umělcům, ke zpěvákům doby, kterou jsme každý považovali za naše mládí, jasně. A já jsem se ptala na tu největší pecku, kterou jste objevil. Nad čím vaše muzikantské srdce nejvíc zaplesalo, když sáhlo do archivu pro nějakou konkrétní věc?
2: No to se nedá říct, protože každý zpěvák má toho tolik, že kdybych já zrovna jako nejoblíbenějšího, nebo ženskou, já mám Tenután, Tom Jones, prostě zase Beatles, a to je všecko každý jiný rank, tak já tohle vybírat bych byl takový nespravedlivý. Já jsem rád spravedlivý, já snažím se být jako těm lidem, co si zaslouží, tak radši bych to nechal, ať si to poslechnou ty lidi a uvidějí, co tam je. A každou neděli jiný téma, no.
1: Hledáte téma společné tomu danému vysílání, a nebo si vybíráte třeba podle roků, nebo podle času pořízení, podle témat písní?
2: Co mě napadne, no tak jsme hráli písničky, jako když byly povodně, tak hasičům. No a jinak jsem si vymyslel retroslavík, jo, jako in memoriam, jo, tak to byste se dívali, teď to bylo vyhlášení tuhle neděli, no. A já to neřeknu, už si to ani nepamatuju, kdo to vydal.
1: No. Důležité je, abychom to, co děláme, dělali s velkou radostí. A já se vracím k názvu vašeho alba Slzy, pot a radost. Tak pojďme skutečně za každým tím jménem, názvem, skutečností poznamenat jednu věc, která je důležitá. Slzy, pot a radost.
2: Slzy, to bylo to, jak jsem říkal, objeví taková ta nostalgie. Pod toho bylo spousta ve studiu, protože jsme to točili s nejlepšíma kytaristama a radost z toho udělaného. A v této desce asi 15 stránek mýho jako průřezu za 60 let. A k tomu ještě to, co tady máte, tak to je zase ke knížce. To je moje jiskrná poezie. Ta má letos 30 let. To jsou takové věci, moje básně, které mě napadají na různých místech, nejspíš ráno takhle, jo? Ono se to jmenovalo nejdřív latrinová poezie, ale ono to nevypadá dobře, to si někdo může říkat, to jsou nějaký sprostěny. Ne, tak se to jmenuje jiskrná poezie Milana Drobného. Chcete jednu básničku vám řeknu?
1: Ano.
2: Někde rostou květiny, jinde mrzne sněží. Led se se mnou prolomil, proto jsem tak svěží. No.
1: Můžu citovat dál? No. Můj kamarád Gott les na cizí plot chtěl natrhat třešně. Soused ho však nepoznal, pár facek mu pěkných dal a karlík pak uháněl domů velmi spěšně.
2: No. To jsem měl asi před 14 dny koncert u něj v muzeu, v újezdu u Svatého kříže, to je v Plzně, a tam jsem tohleto předal, on tam má v tom újezdě pohřbený rodiče, má tam i lípu před tím muzeem, má to tam moc hezký, no tak tam jsem měl koncert a já se připravoval doma se vším tímhletím, oni říkají, my chceme tohleto a knížku, já se připravoval, co já budu říkat o Karlovi, a jedna paní pak stala a říkala, pane Drobný, my to o tom Karlovi víme všechno, ale my přišli na vás. No, tak jsem musel říkat zase ty blbosti.
1: Veršujete, ale taky malujete. A ještě předtím, než se k popisu vaší další umělecké tvorby dostaneme, tak si dáme jedny maléry. Co vy na to?
2: Maléry, dobře.

0: Já jsem se narodil v Československu, tak jsem Čechoslovák. Proto když jsme přijali někam jako do Bratislavy, tak tam jsem se dozvěděl nějaký fóry a zase když přijel Lasica do Prahy, nebo, tak já jsem vyprávěl, teď když to říkám, jako, tak už to vyprávím v cizím jazyce. Jo, protože jsme se rozdělili. Ale já chci říct jenom tu maličkost, že s tím Jirkou Grossmanem jedna věc, on byl ohromně pohotový. A my jsme napsali pro bratislavskou líru Bambule bijou bác. A to na nás koukali ty porotci a novináři, hlavně na toho Jirku. Pan Grossman, čo to tak je to? Čo to tak je bambule? Bambule bijou bác, no čo to tak je, v tom chcete pokračovat? A Jirka byl pohotový a povídá, no v tom budeme pokračovat, Bambule bijou bác je první díl. A máme připravený druhý, ten se bude jmenovat Řeřicha říká Řach.
1: Procvičili jsme si jazykolamy, ostatně je procvičování základem toho udržet si hlas tak dlouho, jak máte v plánu?
0: No to se musí, no. Ráno jsem si a různě upijána. Já mám alergii trošku, takový, že takhle se to minul počasí, tak to vypadá, jako kdybych vyholil 20 sparet, ale já nekouřím, ale když zpívám, tak je to lepší, ale když mluvím, jak je to blbý, no.
1: Já tady mám před sebou jeden obrázek, jak bych si přál, aby vypadaly Benátky nad jezerou. A ten obrázek, který kreslil Milan Drobný, jsou skutečné Benátky? Tak byste si přál, aby vypadaly?
0: No, to jsou takový nápady. Karlovi jsem dal, to je na zadní straně, Karel Gott, jak řídí skotskou filharmonii.
1: Spoluúčinkuje černošský smíšený sbor, doprovází punková skupina Děti slunce. Iniciály KG vytetovali mistrovi na hlavu děti. Důkazem toho, že se jedná o skotskou filharmonii, je i počet muzikantů.
0: No, to se mě ptali novináři. A proč skotskou? Já jsem říkal, protože filharmoniku je tak skoro stovka, tak to bych se zvláznil z toho, tak jsem udělal skotskou, že jich je míň.
1: Ne, možná, když se s dovolením vrátím ještě do důležitých momentů, já vás muzikanty objevuju taky, ale obdivuji za paměť. Za to, že si pamatujete to, jak jednotlivé věci sloky, jak text zní. My meteorologii pořád používáme synonyma, podmiňovací způsob a bloudíme tím slovesným tvarem předpovědi počasí až k výsledku. Ale vy si to musíte přesně zapamatovat. Jsou verše, které vám naskakují do hlavy jaksi automaticky a snadno a verše, o kterých si rovnou řeknete, tohle to se v životě nenaučím, to si v životě nezapamatuju.
0: No, to tak není ono, když něco děláte, já jsem i taky hrál Lumíra v Dívčí válce a tam jsou věci takové, které se musíte naučit, nebo v divadle Semafor byl inšpicient Míla Balcar. Kdo jste viděl Hoří má panenko, tak hned první záběr tam visí člověk jako na štaflích, takhle se drží něčeho a než to začne hořet, tak to je Míla Balcar, který měl takovou, jako, jak bych to řekl, no takový výmysl, co si udělal, zdefraudoval Modrýho Mauricia. Udělal, napodobil. A za to dostal prostě životní minimum, protože ho zavřeli a nikdo ho nechtěl nikde zaměstnat. On byl mrzák, měl jednu nohu špatnou a divadlo Semafor ho zaměstnalo za to, že byl takový jako vstřícnej, dobrý a ten znal Bibli z paměti. A já si pamatuju, když my jsme měli s divadlem lyžařský závody v Krkonoších, tam bylo takových 500-600 lidí a on předtím měl proslov. On chodil zásadně v černém obleku, černou kravatu a teď přišel a povídá, nech neveští kozlové sestoupí na naši vinici páně. Amen. A bez obinušku to tě jako v křivolaké lučiště se obrátit. Amen. A bylo to.
1: Vzpomínal jste semafor, když čtu ve starších rozhovorech s vámi, píše se, že divadelní hra Poslední štace byla pro vás nejúspěšnější jako pro herce a jako pro zpěváka. Tak jaká byla vaše úloha? Připomeňme si Poslední štaci.
0: No, Poslední štace opravdu má se mnou spojený ještě jiný věci, jako režii dělal Jiří Mencel. A s ním dělat, ten mě postavil tu roli, která byla druhý asistent. Poslední štace, to je jako takový ústav, kde lidi chodili opravdu už na poslední štaci svého života. A já jsem byl, což je pro lidi vždycky bezvadný, já tam hrál blázna. To je bezvadný pro kamarády, když se zeptá, jako viděli jste už poslední štaci v semaforu? Jo, viděli jste drobnýho, jo, a co tam hraje? Sám sebe. No a takže v tomhle tom jsem si jako prostě udělal a dokonce si pamatuju, že když to viděl pan Werich, který neměl rád nějaký moc napucovačky v mý knize, tak je to napsaný, tak říká, tenhle kluk vypadá blbě, z něj by mohlo něco být. No. No, hezký.
1: Život není jenom písnička, tak se ta kniha jmenuje. Tuším, že 11. v pořadí.
0: 12.
1: v pořadí. A vy jste si jistý, že poslední?
0: Určitě. To bylo takový práce s tím teď. Abych se neopakoval, pamatovat si to, ono. Ono to není jako sranda, když chci ještě dělat jiný věc, ještě když koncerty a to psát, tohle to je, no, schánět na to prachy. Úza.
1: Milan Drobný bez příkras, bez cenzury a hlavně s humorem, který ho provází celý život. Hvězda, která zpívala na světových pódiích od Paříže přes Káhiru až po Kanadu, držitel platinové desky, o tom jsme už mluvili. Legenda nočního proudu a jeden z nejvýraznějších hlasů české populární hudby. Otevírá svou životní kroniku tak, jak jste ji ještě nikdy nečetli. Je to upřímný, vtipný a místy dojemný.
0: Děkuju.
1: Tak teď je otázka, jestli budeme vyplouvat, anebo budeme azurově vstávat. Nejsem si jistá, na čem jsme se domluvili.
0: No, já bych dal třeba tu písničku, co vyhrála tu hitparádu.
1: Tak pojďme sem s ní.
0: Jo, teď si to zvládnem. Tak jo.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Milan Drobný, Petr Znamenáček, posloucháte speciální poslední předprázdninové vysílání záletu. Petr Znamenáček, šéf kapely Na Drobno. Jaká je nejzásadnější drobnost ve vašem životě?
2: To jich bylo několik. Tři moje byly drobnosti.
1: Píšu si. První?
2: Míša.
1: O, Míša.
2: Druhý Honza. Třetí Milan. Tři děti, no.
1: Vaše
2: no,
1: tři děti. No. Máte v kapse drobné?
2: Nemám teďko. Tam mám dvě trsátka, kdybych jednu ztratil, tak nemám. Takhle se mě ptal Jirka Kysilka, bubeník v divadle Semafor. Hele, nemáš nějaký drobný? A já povídám, já mám, ale já jsem to dal za Kyselku teďko.
1: Nejchutnější drobek ve vašem životě? Nejchutnější, fakt jsme u kuchyně, jo?
2: U čeho?
1: U kuchyně.
2: U kuchyně, no jo, no, no, tak toho je víc, toho je víc. To já mám
1: tak
2: rád.
1: Autor kuchařky.
2: Autor, taky jsem napsal, málo z kapsy, hodně do žaludku.
1: Ano, drobné z kapsy, no. Málo do žaludku.
2: No, no, tak já mám rád, nejsem vybíravý, ale svíčkovou, ptáčky, segedín, jako to je u nás, a jinak asijskou kuchyň, to mám rád a umím si sám i uvařit, jako když,
1: je jsou, nouze.
2: Když jsou dobrý konzervy.
1: Máte rád na koláčích drobenku?
2: Na koláčích žena dělá, ale já ji nemusím, protože mám taky zrcadlo a váhu, takže radši to smetu.
1: Dobře, a řeknete mi ještě prosím, bez jaké drobnosti by se neobešel váš život?
2: No, tak rozhodně bez lásky, on je to taková fráze, už se to říká, že jo, samozřejmě to. A sport, hudba, sport. A to, já prostě tohle to musím vázat dohromady, ani nevím, co bych dal na první, na druhý, na třetí. Z toho sportu jako na něco rád koukám a něco taky provozuju. Já než jsem začal zpívat, tak jsem hrál závodně hokej a jezdil na kole. No a v 35 jsem začal s tenisem, no a to trvá furt do dneška.
1: Když vám něco má udělat drobnou radost, co to je?
2: Když je to dárek vyloženě pro mě. Jako, jo, rozumíte, já nemám rád, já vím, že to je, kolikrát se to dělá, ale hele, víš co, on má narozeniny, tak mu vezmu flašku a je to. Jo, to je, já mám rád. Žena moje mě teď udělala k mým narozeninám. Před rokem ještě nedělala nic tohodle toho, co, o čem se bavím, a vstoupila na vázy a keramické věci. A tak mě udělala, představte si, keramickou kytaru, ale i ze strunama nabarvený, vypálený, tohleto. No, takže takováhle šikovna.
1: Má trpělivost.
2: No, má trpělivost. To jo, to musí mít.
1: Mluvíme o drobnostech, mluvíme o důležitých věcech v životě. Když klapne opona, když se zavře opona, na divadle, na pódiu, když tady klapnou dveře galerie, na co první budete myslet?
2: Na co budu?
1: Myslet.
2: Mlsat?
1: Ne, myslet.
2: Jo, myslet.
1: Ježiš, tak jestli budete mlsat, tak ano.
2: To žrádla. No, na co budu myslet? No, abych teďko, tady třeba odsaď konkrétně, abych dojel v pohodě domů a nenaboural se s nějakýma autama, co jezdí proti, no tak takhle abych, protože řídím, no tak to je dobrý a my bydlíme kus jako směrem k Ústí nad Labem v Zeměchách, tak to mám asi 105. No tak to je první, co mi napadne. A druhý, co mi napadne, už abych byl u otevřený flašky červeného vína.
1: Dobře, děkujeme za upřímnost. Víte, když mám tu čest se na vlnách Českého rozhlasu potkat s někým, kdo provází můj život, tak mi to vždycky udělá radost. A já věřím, že i vy, naši posluchači, stejně tak vnímáte písně Milana Drobného. Je nějaký verš, který vám automaticky naskočí, řekněte.
3: Milan Drobný je drobný.
1: Milan Drobný je drobný.
2: To byla a písnička, kterou jsme napsali ze Zdenka. Můj syn je drobný a tady někdo řekl Azurové ráno. Taky no. Tak já vám napovím, tak ještě pláču.
1: Pláču, pláču, jsou. Kytky se smály, Milane.
2: Kytky se smály, no jo, to byla, ano. Tak počkej, ty kytky nebo azurový?
1: No tak ještě to nechme chviličku otevřené. To je těžké, že jo? Někdy jsou rána truchlivá, to je jeden z dalších veršů, který se opakuje. Pak jsem si tady ještě udělala poznámku, já chvátám do mléčného baru zapít žal, mlékaři dolej.
2: Mlékaři, to jsme udělali s Čechem takovou recesi, jako píst tohleto, a ta kritika to moc jako nepoznala a my jsme za to dostali černou ránu tenkrát v tom roce. A to je, se dává za píseň, která je nejhorší za ten rok.
1: Když teď zavřete oči, co přejete všem kolem, kteří tady sedí v publiku v Gočárově galerii, co přejete posluchačům Českého rozhlasu, co přejete sám sobě? Zkusme se zavřenýma očima.
2: Zavřený oči, a já tohleto říkám i s otevřenýma, když se probudím třeba v noci, tak já přemýšlím už teďko, víte, mám takový heslo, že stáří není pro sraby. A já přeju každému, jako kdo to myslí ze všema dobře, jenom to zdraví, zdraví, zdraví, zdraví, protože já nevím, co všechno ostatního, tak si to dá opatřit nějakým způsobem, ale bez toho zdraví můžu to otevřít už ty oči. Dobrý. Ježišpane, tak to víte, já bych tady usnul takhle, ale já kecám takhle. No tak dobře, takže já bych byl zdraví, zdraví, zdraví, zdraví vás, Milan Drobný.
1: Otázka pro Petra. Je něco, co byste chtěl

0: Harmonická souhra. Milan Drobný, Petr Znamenáček.
1: Hůl mě chtěl rozbrečet, nebo co?
0: No a teď je na vás, Milanem. Dali jsme vám námětu na poslední píseň dnešního vysílání záletu celou řadu.

je má chvíle, trable na mě nemohou, pověc se všem nesnází. A pak černá káva na bařiči zavoní, celý den se roztančí. Je to dobrá zpráva, někdo na mě mává, jo a

Nálety Aleny Zárybnické.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Je to jenom sen.
2: Není se proč obávat, říká si Denny. Není důvod mít strach. Nemá ale obavy, ani strach. Je bez sebe hrůzou.
1: A tahle hrůza ne a ne zmizet.
2: Foukne větřík a kukuřice zachrastí jako kosti. Vítr ho zastudí na tvářích a na čele. A on si uvědomí, že se potí.
1: Noční můra Dennyho Coughlina. Premiéra hororu Stephena Kinga.
0: Četba na pokračování každý den po 22. hodině
1: na dvojce.
3: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Po výbuchu nálože v Monaku jsou 3 lidé zranění, Ukrajinci, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Prezident jmenuje Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršal. Nejméně 3 lidé jsou zraněni po výbuchu v Monaku, 2 z nich jsou ve vážném stavu, potvrdila to monacká vláda. Kamerové systémy zachytily člověka, jak položil batoh před domem a utekl.
4: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
5: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christoph Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Le Figaro 3 Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Česká armáda bude mít po 4 letech nového náčelníka generálního štábu. Do nejvyšší vojenské funkce jmenuje prezident na Pražském hradě generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosud působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak bude podle Řehky jednoduché.
6: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda té kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
3: Řehkův nástupce Miroslav Hlaváč se chce zaměřit mimo jiné na dokončení těžké brigády nebo vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle níž by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat ilegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Zajištěné zbraně lze donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutno zavolat na linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezidia David Schön.
7: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
3: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jeho východě až 36. V 1000 metrech na horách většinou kolem 23.
0: Doprava.
3: Na 333. kilometru D1 směrem od Prahy se srazily 2 kamiony, blokovány odstavný pruh, projíždějte kolem opatrně, pohybují se tam lidé. A na 41. kilometru D11 směrem na Prahu pracují silničáři v pravém pruhu, projedete pomaleji, ale plynule, bez výraznějšího zdržení. Zprávy končí teď Láďa Slezák.
8: Krásný dobrý den, v úterý 30. června Šárkám přejeme všechno nejk dnešnímu svátku a posíláme Jeleny a písničku Ještě jednu noc. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Skupina Jelen, která teď vyráží na Jelen Festy. A teď aktuální informace z dnešních českých novin. Po rekordním víkendovém vedru se na Česko kvapem přihnaly bouřky, krupobytí a liáky. Zvlášť tvrdě bouře udeřily v Pošumaví i pod Krkonoší. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti pingpongových míčků. Přívaly vody způsobily výrazné komplikace také na Vysočině. V Jihlavě bylo několik ulic zaplavených. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji, píše dnešní Mladá fronta Dnes. Potkali jste dnes cizince se silným australským přízvukem fotícího si staroměstský orloj nebo stoupajícího na Špilberg. Nemuselo jít o turistu užívajícího si zasloužené prázdniny, ale o pracovníka z kanceláře v Sydney, který si jen odskočil během obědové pauzy. Umožňuje mu to výkon zaměstnání na dálku, který se dnes zdaleka neomezuje jen na práci z domova. Možnost činit se z atraktivního místa, které se běžně navštěvuje během dovolené, dnes patří k žádaným pracovním benefitům. Češi si ho užívají také, píší Hospodářské noviny. No a současná vlna veder, která zasáhla nejen Česko, nemá v evropských dějinách měření obdoby. Podobných extrémů však bude přibývat. Proč teploty vystřelily právě teď? Do Česka proudí velmi teplý vzduch z africké Sahary a přidává se už k tak horkému vzduchu nad kontinentem, vysvětlila v rozhovoru pro deník N meteoroložka Taťána Míková. Nad Českem tak vzniká poklice horkého vzduchu, který se kvůli vysokému tlaku nepromíchává s tím chladnějším, dál se prohřívá a vysušuje. Meteorologové tomuto jevu říkají tepelný dom. Horký vzduch uvězní nad určitým územím a vlnu veder zesiluje. Tak to jsou další zprávy z novin. No a teď už pokoj v duši a Jana Kirchner. Hezké dobré ráno v 5 hodin a 9 minut.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Krásné dobré ráno. Na jihovýchodě má být slunečno a velmi teplo, bouřky, hlavně večer. Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojedinělé, na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a někde i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů. Na západě bude kolem 25, na jihovýchodě až 36, v 1000 metrech na horách kolem 23 a v Krušných horách kolem 19 stupňů. A večer mohou být silné bouřky doprovázené ojediněle přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Tak pozor na to. A teď už Chris Rea a Looking for the Summer. Další letní písnička ve vysílání Dvojky.

To byla Tereza Mašková. Posloucháte Dvojku, 5.21 je aktuální čas, podíváme se do historie dnešního dne a připomeneme i den ozbrojených sil, den armády, který se slaví od roku 92. Bitva o Tábor skončila vítězstvím husitů v roce 1420, v roce 1780 tajemná temnota zahalila Novou Anglii a část Kanady uprostřed odpoledne. Tato událost nebyla nikdy vysvětlena. Francouzský akrobat jako první člověk na světě přešel Niagarské vodopády na Vysuté Mlaně. Bylo to v roce 1859. V roce 1892 bylo vynalezeno pneumatické kladivo. V Londýně byl otevřen most Tower Bridge přes řeku Temži v roce 1894 a v roce 1905 Albert Einstein poprvé publikoval svoji teorii relativity. Také dopadl na Sibiř takzvaný tunguský meteorit, zničil 2000 km čtverečních lesa v roce 1908. V roce 1919 byla u nás zakázána výroba kořalky z domácích švestek. Také byla otevřena vazební věznice v Praze Ruzyni v roce 1935, o 10 let později vznikla státní bezpečnost. Aljaška se stala 49. státem USA v roce 1958 a v 72. bylo zrušeno nádraží Praha-Těšnov, zbořeno pak bylo v roce 1985. Česká republika byla přijata také za člena Rady Evropy a to v roce 1993. A teď už další písnička pro vás ve vysílání Dvojky. Přejeme hezké dobré ráno.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Proč vyměnila jistotu počítačového světa za saxofon? Baví ji stále hrát na ulicích evropských metropolí, kdy se jí podařilo najít si svůj nezaměnitelný hudební rukopis? A jak je těžké životní období změnilo pohled na svět? Nejen na to se zeptám saxofonistky Kateřiny Janečkové alias KJ Sax.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle níž by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Návrat trestů za neplacení výživného se odkládá. Přestože mělo od zítra lidem znovu hrozit i vězení, ministerstvo spravedlnosti změnu zatím nestihlo prosadit. Účinnost novely proto očekává nejdříve od ledna, anebo od července příštího roku. Trest zrušila minulá vláda. Odklad kritizují některé organizace pomáhající samoživitelům. Řidiče v Praze čekají od zítra výrazná dopravní omezení ve Kbelské ulici. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci bude v obou směrech průjezdný pouze jeden jízdní pruh místo dvou. Po vytížené silnici přitom denně projede kolem 90 tisíc aut. Kbelská bude sloužit pouze coby transitní silnice. Řidiči z ní během opravy nebudou moci odbočovat a ani na ní najíždět. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat na linku 158. Dosud lidé odevzdali zhruba 4000 zbraní. Generál poručík Miroslav Hlaváč dnes převezme vedení České armády. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu, nahradí Karla Řepku, u kterého působil coby jeho první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno v jihovýchodní polovině území slunečno, odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36. V 1000 metrech na horách většinou kolem 23.
0: Doprava.
3: Na stém 63. kilometru D1 směrem od Prahy je v pravém pruhu betonový podstavec dopravního značení a k tomu dvě havarovaná osobní auta, dávejte tam pozor. Na 333. kilometru D1 směrem od Prahy se srazily dva kamiony. Blokován je stále odstavný pruh, projíždějte opatrně, pohybují se tam lidé. A na příjezdu do Brna po D2 na prvním kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Jsou v odstavném pruhu. Zprávy končí, slovo má opět Láďa.
4: Hezké dobré ráno. Živý korál jezdí vlakem z Vídně do Brna. Vědci díky nim odhalují tajný život. Více se dozvíte už za chviličku v naší reportáži v úterý 30. června. A Šárkám těm přejeme všechno nej. Teď posíláme písničku od zpěvačky Cher.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci z Tejteku VT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů. Tady je reportáž na Dvojce.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
2: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem. Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí. Korály jezdí z Vídně do Brna jednou týdně, říká vedoucí výzkumu z Cejteku VUT Markéta Kaiser.
4: Ten den, kdy mají korály přijet, tak naši spolupracovníci z Medical University of Vienna jdou do House des Meres a vyrazí autobusem na vídeňské hlavní nádraží, dojedou do Brna vlakem.
2: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, kde mají co nejpřirozenější prostředí.
4: Ten vlastně věnujeme skenování, výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
2: A nyní vstupujeme do laboratoře na Cejteku, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
4: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo do dlaně nebo mezi dva prsty.
2: Vídeňští výzkumníci Hana a Anton vybírají správný vzorek. Vkládají ho do zkumavky.
4: Ty korály se vlastně chystají tak, že máme korálový systém a my si kousek toho korálu můžeme odříznout a nalepit, přechystat a vlastně jeden jediný polyp, což si můžeme představit jako takové kytičky, by měl být schopný obnovit celou tu kolonii.
2: Vložili jsme ten malý vzorek s korálem do zkumavky a nyní se na to díváme pod mikroskopem.
4: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápení, tou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To byla ta motivace, proč jít dělat mikro-CT skeny, že okem ani mikroskopem člověk nevidí, co se skrývá pod tou vrstvou.
2: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Pořídí stovky rentgenových snímků z různých úhlů. Obsluhuje ho technik z Cejteku VUT Vít Holeňa.
5: Já se tady teď umístuju takový oranžový stojánek. Je to v podstatě taková tyčinka, která se připne magnetem na manipulátor.
2: Právě nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
5: Věřím si, že drží. Je naprosto nezbytné, aby ten vzorek se nikterak nepuhl, protože by to pak mohlo způsobit rozmazání.
2: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
4: Když se podíváme vlastně teď na ten živý korál, tak my vidíme takový, fakt vypadá to jako kamínek a na povrchu toho kamínku je měkká tkáň, to jsou ty polypy, to je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
2: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy, kteří zkoumají korálové útesy přímo v oceánu. Metodu mikro-CT by chtěli využít ke sledování toho, jak světlo, fotosyntéza nebo změny prostředí ovlivňují růst korálů.
4: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
2: Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Za půl minuty 6:15. Na jihovýchodě je slunečno a velmi teplo, bousky hlavně večer, taková je předpověď počasí. Má být oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bousky, večer čekáme od jihozápadu přehánky a bousky četnější, někde i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů Celsia.

0: To byl Tomáš Klus ve vysílání dvojky. Je 5:51, my pokračujeme dál. Tentokrát opět jednou záležitostí pro štěstí. Tentokrát koláčkem a Halinou Pavlovskou.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 30. června roku 1918 se narodil Miroslav Horníček. Když mi bylo 15, napsala jsem mu dopis, že mi všechno připadá nesmírně trapné. Že se úplně hroutím z těch trapasů, kterých jsem aktérem. A co s tím mám dělat? Jak ty trapasy přežít? A Miroslav Horníček mi napsal, že s odstupem času přijdu na to, že nezbývá nic jiného, než se těm trapasům zasmát. Já jsem si tehdy zklamaně řekla, že ten Horníček mě vůbec nechápe, že je asi moc starý. Časem jsem ovšem pochopila, že měl naprostou pravdu. Nicméně vám teď zarecituji úryvek básně, který jsem v té době napsala. Jsem trapná a jednou z těch trapasů umřu a zakopají mě pod černou zem a tam s kostlivcema budu si vyprávět, co do hrobu mě sklátilo. A budu trapná.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Za chviličku už ve vysílání dvojky také Mr. Big, anebo Iveta Bartošová a Léto. A k tomu všemu za chvilku další zprávy, a nebo třeba taky ranní dvojka. Vláďa Slezák vám proto popře krásný dobrý den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Krajský klid malého města.
2: Nejspíš vražda, co Jesse?
3: Nejspíš.
1: Děsí podivná hra.
4: Zas dvě rány do hrudníku.
1: Sériového vraha.
5: Stejná kulka?
3: Stejná kulka.
1: A obětí přibývá.
3: Vím, kdo je zabil.
5: A máš i motiv?
3: Ne.
6: Žádné stopy, prostě nic?
5: Správně.
1: Jesse Stone?
5: Určitě ještě neskončili.
1: Chladnokrevný detektiv. Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: I dnes lze očekávat silné bouřky a řidiči od zítra projedou Kbelskou ulicí v Praze v obou směrech pouze jedním pruhem. Začne její oprava. Bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Do Česka přišly po rekordně teplém víkendu silné bouřky. Nejsilněji zasáhly jih a východ Čech, Vysočinu, ale také sever Moravy. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. Bouřky doprovázely také kroupy o velikosti přes 5 cm a nárazy větru přesahující 70 km za hodinu. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu čekají Česko bouřky i během dneška.
9: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, především na horách, a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné. Doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kloupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
7: Silničáři od zítřejšího rána omezí provoz ve Kbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná pouze jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun. Pokračuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
10: Samotná rekonstrukce Kbelské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
7: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu, řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit a ani na ní najet. Na Slabské přehradě pokračuje generální oprava mostu a silnice na Hrázi, která začala letos v lednu, je naplánována do konce příštího roku. Od jara ji provází úplná uzavírka pro auta i pěší. Řidiči tak musí jezdit po objízdných trasách. Třeba cesta ze Slab do Rabině se prodloužila o víc než 20 kilometrů. Park u zámku v Zákupech na Českolipsku je ode dneška přístupný pouze se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady návštěvníci uvidí i v loni opravené barokní konírny. Kontrola vstupu do parku by mohla pomoci zamezit jeho poškozování některými návštěvníky, řekl kastelán Vladimír Trégl.
11: Já si sám pamatuju, když jsem kolem kruhové kašny vysázel nové kvetoucí keříčky a nevydrželi tam v podstatě ani 14 dní. Kolem té kašny jsou prostě zvyklé děti honit se kolem dokola a dospělí jim prostě neřekli, dejte pozor, vyhněte se těm keříčkům, takže byly prostě zašlapány brzy zase do země.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území slunečno, odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě jen kolem 25, na jihovýchodě až 630 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 23.
8: Doprava.
7: D8 směrem od Prahy je neprůjezdná na 83. kilometru. V tunelu Libouchec byl detekován nadměrný náklad a tunel je uzavřen. Na 163. kilometru D1 směrem od Prahy je v pravém pruhu betonový podstavec dopravního značení a dvě havarovaná osobní auta, dávejte tam pozor. A na příjezdu do Prahy po D7 je před omezením u letiště kolona asi na 5 minut, ale narůstá. To byly zprávy, teď Regí Kuba a Dalibor, začíná ráno na Dvojce.
8: Startuje ranní Dvojka.
12: Ano, my jsme ranní Dvojka, i když vlastně Trojka. Regina, Jakub, Dalibor, dobrý den.
13: Dobré ráno.
14: Dobré ráno, ahoj.
12: Tak co?
13: No dobrý.
14: No takový, trošku smutnější teda.
13: Ale se ochladilo, tak je, no, se jako se trošku lépe žije. Dokonce by byla zima ráno.
14: Ne.
13: No, jsem si nevzala jenom tričko s krátkým rukávem.
14: No tak ona je jenom 26 stupňů.
13: No právě. Takže je to ale vlastně příjemný pocit chladu. Hmm.
12: Jenom uvedu, milí posluchači, dnešní Špek původně byl jiný, ale já jsem nenašel odvahu ho dát. Byť jsem odvážný chlapec, ale nakonec jsem ho přepsal a ta jediná nápověda, která měla být, je až na konci, tak je součástí toho Špeku. Ale ještě nikdy podle mě ve Špeku nebyla otázka.
13: A to ale není řešení toho Špeku. Byla odpovědí otázka.
12: Odpovědí, ne, ale já vlastně bych chtěl paradoxně odpověď na tu otázku. Že mi ani nebude vadit, když netrefíte ten Špek, i když ho trefíte, protože ten Špek je zároveň tou odpovědí na tu otázku. Jo, tak jo, dobře.
13: Při hezky zamotá.
12: Je vám to jasné, že jo?
13: No moc ne, ale to nevadí.
12: A navíc má silný obsah a význam ten Špek. Tak začínáme.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Milí posluchači, ten špek, to slovo, tady 100% už bylo. Možná jsem to tenkrát psal i já, ale proto, říkám vám to záměrně. Nějak si to matně pamatuju. Ale já jsem to slovo hrozně potřeboval pro vás dnes. Jedna věc je přijít na to slovo, ale pak odpovědět na tu otázku.
2: Ta odpověď ještě, jak si...
3: Ty si říkáš, že to odpovědí je špek.
2: Otázku?
1: Ano, ale je tam potřeba k tomu ještě něco přidat. Tak, poslouchejte, dobře, přijdete na to hned, ale jde o tu otázku, respektive o tu odpověď. Pořád mě chceš a já nevím proč. Pořád mě chceš a já nevím proč. Asi tě přitahuju. Asi tě přitahuju. Já to totiž umím. To přitahovat.
2: Hovoříme o nějaké fyzikální přitažlivosti.
1: Ano. Pořád mě chceš a já nevím proč. Asi tě přitahuju. Já umím přitahovat. Mám totiž vliv na tvůj liv.
2: Na co?
3: Na tvůj život asi, ne?
1: Mám vliv na tvůj liv.
3: Liv.
1: Klapzubová jedenáctka, to je málo. To fakt ne. I když za určitých okolností by se mnou dal hrát fotbal. To je to, hledáme to slovo. A potom je ta otázka, ale ji položím až za chviličku, až na to přijdete, na to slovo. Protože primárně půjde o tu odpověď. Uznávám, že to je velmi nestandardní, že po vás, milí posluchači, budu chtít prostě něco citlivého, ale zkusme to si zahrát trošku jiným způsobem. Zkusme nejdřív přijít na to, co jsem.
3: Já jsem šel kolem gravitace, víš? Pak ta klapzubová jedenáctka.
1: Pořád mě chceš a já nevím proč. To je důležitá myšlenka. Chceš ty jako obecně, jako lidstvo, prostě mě pořád chcete, ale já osobně opravdu nevím,
3: jako vědomně tě chceme.
2: Ano, jako nějaký zlato, ano, třeba, ano, nebo nějaký...
3: Nevlastní bohatství. Jo.
1: Něco takového, ale já jako zlato vlastně nevím proč. To je v podstatě úplně přesný příklad. Asi tě přitahuju, respektive já mám schopnost přitahovat.
2: Jako nějak magnetický, ano, nějaký třeba schopnosti.
1: Ano. Mám vliv na tvůj liv. Klapzubová jedenáctka, to je málo. To se směju.
3: No právě.
1: Pozor, to slovo má dva jednoznačné významy, které permanentně používáte. Furt, pořád. Jo, ale jsou to dvě rozdílné věci. To znamená, to přitahování a ten vliv na tvůj liv nemá nic společného s klapzubovou jedenáctkou. Jo? Jenom to slovo má se také používá. No. A vlastně by se mnou dal hrát fotbal, takže vás teď navedu k tomu.
2: To je kulatý?
1: Tak správně, tak správně, ano, jsem kulatý. Za určitých okolností, kdyby si třeba byl velký jako obr.
3: Takže je to tady to všechno.
1: Myslíš země?
3: Země? Ne. Planeta ne.
2: Země koule, s tou by se hezky hrál fotbal.
1: Ano, ale ta myšlenka je úplně správná. Jsem něco jako země koule. Jsem takový bratr země koule.
2: Takový oko.
3: Který ano. Teďka ano, jo.
1: Ano. Ku podivu, pořád někam couvám a pořád zas do někam dopředu.
3: No, jasně. Takže to už máme, dejme tomu.
1: Pořád mě chceš a já nevím proč. Já nevím proč furt mě chcete jako dobývat nebo chcete na mě přistávat, já tomu nerozumím proč. Dokonce i teď zase znova. Dali jste pokoj asi 50 let a teď zase do mě vrtáte, nevím proč. Jo. Já ti asi přitahuju. Mám vliv na tvůj liv.
3: Už, jasně.
1: Jak si buď psí, anebo od.
2: Jo, takhle. A taky třeba nespíš.
1: Tak správně. Klapzubová jedenáctka, to je málo.
2: Jo.
1: Jedenáct plus je jedna. Málo.
3: Ano.
1: Mám hrozně rád, mám film 12 rozdělovaných mužů.
3: Jo.
2: A taky takhle to je. Tak. O Marušce, ne?
1: Tak, ano. A teď je ta otázka. Počkáte na nás? Jo? Dvojka zavináč rozhlas.cz, myslím, že víte. Protože my tady...
2: Budeme v
3: ten jeden je... My tady ten nás taky přitahuje, ale... Není
1: my tady teďko jeden nebudem. Jeden špek tady nebudem. Tak jestli na nás počkáte.
3: To je hezký.
1: Pořád mě chceš, já nevím proč. Armstrong, že jo? Ne, ten trumpetista, prosím vás. Asi tě nějak přitahuju. Mám vliv na tvůj liv? A počkáte na nás?
3: Zvedám vodu.
1: Taky, všechno právě. Nechá, já to vlastně, to je až nepochopitelné. Hrozně rád couvám a hrozně rád jdu dopředu.
2: Dorůstám.
1: A dáme si
3: husničky. A tak to byl na nás hodnej.
1: Ale důležité, jestli na nás počkáte.
3: Ten špek.
1: Ten špek.
2: Jak kdo?
1: Aha. Já vám budu přinášet dnes jenom samé radosti. Třeba Vlasta Redl a jeho husličky. To je krásný začátek. Dvojka zavináč rozhlas.cz.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Tak to byl první hudební dárek pro vás, milí posluchači. Vím, že jste určitě na to přišli, že jsem taková koule. Vy mě pořád chcete, já nevím proč. Nejsem tedy pivo ani víno, jak přišli hned první odpovědi. Asi tě přitahuju. Je fakt vtipný. Mám vliv na tvůj liv. Ale to je liv, je neexistující slovo. Vy jste původně mysleli liv ve smyslu life, jako život. Ale v tomto případě je to pří, anebo od. No a 11 je málo. A závěrečná otázka. Počkáte na nás?
2: Ten je jeden z těch 12.
1: Jeden z těch 12.
3: Maruška ještě zaspívala Rusalku.
1: Mm-hmm. Ano, Rusalka.
3: To je drobný
4: lině. Hluboký.
3: Ano.
2: 3, 2, Špekáčku. 1.
1: Na nebi hluboké. Takže jsem
5: měsíc.
1: A problém spočívá v tom, jestli na nás počkáte ten měsíc.
4: To je hezký. To je hezký.
1: Problém, no. Tak jsem tady zamotal dva špeky takhle dohromady.
4: Víte, jak je to daleko na měsíc? Tipnete si.
1: Je to daleko, počkej, to bychom měli znát tu hodnotu.
4: Do zítřka, to já jako chápu, ale... To jsme měli, ne?
1: 44? Není, veď.
4: To je, ne. Mnohem dál. 384,
1: myslím. Takhle, 44 je, to jsme řešili.
4: Ano, obvod.
1: Obvod, jasně, je to daleko, ano. 300, no je to dálka.
4: Asi 384 tisíc, no.
1: No, tak nemusíte na nás čekat 384 tisíc.
4: Právě.
1: Stačí 30. Začátek srpna. Na začátku srpna jsme hned zpátky, ale dneska jsme pro vás ještě celé ráno. V podstatě celý den, by se dalo říct.
3: Jo.
1: No, tak co se tam
4: děje? No, máme tady další prosbu. Zahrajte prosím Špekíčku na nebi hlubokém od Báry Basikové. Nebo Bazikové.
1: Aha, to neznám.
3: Taky ne. Napsala Jitka, dneska je to měsíc. Počkám, v celém životě je to jen pidi okamžik. Dvakrát tolik čekají děti na školní rok a maminka 9x tolik na miminko. Takže to je nic.
1: Jo, to je vlastně pravda.
3: Ty něco hledáš?
4: Tak co? No jasně.
3: V tu báru? Písničku.

0: Hele, to je krásná písnička.
1: Překrásná.
0: Nádherná. Ono, když si poslechnete tu operu, nebo opery obecně v nějakých trošku jiných souvislostech, než jsem třeba hudebních nebo aranžmá, tak zjistíte, že jsou to nádherné dobové písně. Prodaná nevěsta, to je sled překrásných písniček.
2: To je jeden hit za druhý.
1: No, jeden hit napadlo, když by se přetransformovala nějak třeba Sting, když by zahrál Cooperu, když by to mohlo být hezké, ne?
0: Ne, to není problém. Samozřejmě kromě některých komplikovaných jako oper, nebavíme se tady o
2: Richardu Wagnerovi.
0: Wagnerovi. Ale Giuseppe Verdi, to je legrace, to je paráda úplně.
2: A tohle, to je popina.
0: Počkej, tohle je přece tak krásná písnička. Že to srovnejte s některými. No, nebudeme jí srovnávat. jdeme sem, přátelé. Pojďte se s námi pobavit na téma, jestli na nás měsíc počkáte. Měsíc, Lenka z Moravského Brodu, no jasně.
2: Dobré ráno z Brna, dnešní špíček je měsíc a určitě na vás počkám, dokonce se mi to hodí, blíží se mi dovolená, tak mi od vás nic neunikne. Martina z Brna, dobrý ročník 68.
1: A Svanda to vzal taky statečně, tak za měsíc naschle.
0: Ano,
1: přeji vám krásně prožít do Dovču.
0: Ne, upřímně řečeno, my jsme to dostali v tom dobrém slova smyslu nařízené, protože ten poslední rok byl poměrně dost tedy náročný, zejména tady na Reginu Květeněvou, takže ten měsíc potřebuje odpočinout.
2: To uteče jako voda.
0: Dnešním špekem je Globus. Jana, luxusní ročník 1972. Ano, o Globusu se možná dnes ještě pobavíme.
1: No, napsal i Václav Kolovraty, ročník 58, dobré jitro, je to měsíc, ale já si myslím, že to nechtěl takhle napsat. Škoda, že končíte jen na měsíc. Měl bych zlatý špek. Teď je aspoň dvoudenní. No.
0: Počkej, ta věta je jasně myšlená.
1: Ne, hele, já myslím, že ne.
0: Škoda, že končíte
1: to myslel
0: jen na měsíc.
1: Dobrávě.
0: Jsem se těšil, že si ulevím už navždy. Nikdy nebo navždy.
2: Dal jsem si granko, jsem se nevyspal, bo lodička Luny by šla v úplněk a měsíc svítil a já moc nespal. Martin, ročník 72, Polná.
0: Počkejte, já jsem taky strašně špatně spal. Byl nějaký přitahovač?
1: No, zítra už začíná, jak tady píše Alča plus kolegyňky z laborky. Aha. Zítra začne couvat špíček.
0: Takže takhle to bylo, jasně. Aha. Já jsem si říkal.
2: No. Mě bolela hlava v noci. No, tak.
0: Stručný tom, suměsíc. Suměsíc, stručný tom.
1: Suměsíc?
2: Sueste.
0: Ano, jo, měsíc. To bylo pozoruhodné zadání, napsal Dan. No nevím. Mám pro vás další hudební dárek. Black Velvet.
1: Jirka ještě napsal, hele, někteří mají prázdniny, někteří jenom měsíc, no, aspoň se zítra vyspím.
0: No tak jo.
1: Je hezký, že s náma stáváte.
0: Měsíc, 6 hodin 25 minut po zprávách. Jsme zpátky.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. Prezident Petr Pavel chce o rozdělení rolí na summitu NATO v Ankaře s vládou ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on jako nejvyšší ústavní činitel. Premiér Andrej Babiš ANO ale řekl, že delegaci na začátku července v Turecku povede sám. Takové je i usnesení vlády. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle níž by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Zítra to bude 75 let, co byli v Babicích na Třebíčsku zastřeleni 3 tamní komunisté a 4. byl těžce zraněn. Tehdejšímu režimu to posloužilo jako záminka k represím proti katolické církvi a zastrašování soukromých rolníků, bránících se kolektivizaci. V následných procesech bylo odsouzeno na 100 lidí, z toho 11 z nich k trestu smrti. Byli mezi nimi i 3 katoličtí kněží, 2 z nich, Jan Bula a Václav Drbola, byli letos 6. června v Brně blahořečeni coby mučedníci. Maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko na penalty 3-2. Maročané před 4 lety stejným způsobem vyřadili Španělsko. V osmifinále se utkají v sobotu v Houstonu s Kanadou.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno. V jeho východní polovině území slunečno. Odpoledne hlavně na západě místy přehánky anebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu srážky četnější a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36. V 1000 metrech na horách bude většinou kolem 23.
2: Doprava.
3: Na 46. a 0,5 kilometru D1 směrem od Prahy je ve stoupacím pruhu osobní auto. Není nijak označeno, tak tam dávejte pozor. Hlavně kamiony mohou náhle vybočovat vlevo. Na 14. kilometru D1 v témže směru je na začátku stoupacího pruhu nepojízdná dodávka s vlekem. Už je označena světelnou šipkou, ale i tam buďte opatrní. A na příjezdu do Prahy po D7 je před omezením u ruzyňského letiště kolona asi na 10 minut. Zlepšovat se to ale příliš nebude. Provoz sílí. To byly zprávy. Ráno na Dvojce pokračuje.
4: Šest hodin 33 minuty, hledali jsme slovo měsíc, trošku jsem potom ještě položil takovou zvláštní otázku, jestli na nás počkáte. Věrný posluchač Michal 77 napsal, ahoj trojko, nežli se nám rozprchnete, chtěl bych vám popřát krásné léto a těším se na další setkání za měsíc s velkým M. Tak odvrácená strana měsíce nás asi nečeká. Ale ten měsíc prostě, a já myslím, že to uteče.
5: To jo, to víš, jo, jako voda. Napsal Richard, už jsem na dovolené a určitě počkám. Písničku Měsíc nahrála kapela Turbo a jinou se stejným názvem kapela Abraxas. Pink Floyd zabývali jeho odvrácenou stranou a sveřepí šakali na něj zavilevili.
4: To je pravda, teď mě ještě napadl...
5: Ozval se Petr
4: Šakal.
6: Zavil z vedlejšího
4: studia. To, ne, to je ještě ten Sting, Moon of Bourbon Street se to jmenuje. Taky krásná písnička. No vidí, je vidět, že Moon je, nebo měsíc, je inspirací. A proto jsem měl první nápovědu, vy mě pořád chcete, já nevím proč. Přesně psi na mě vyjou.
5: Moon. Napadlo teď.
4: A to, co to je?
5: No to je měsíc, ne? Ale je to tak jako kravským jazykem řečeno.
6: Jo, kravským.
4: Jo, Moon.
6: Já myslím, že to je vlk. No. Prosím, moon.
4: Asi je se mnou něco špatně, ale po prvních nápovědách mi vycházela velice náruživá milenka. Jirka.
7: Ale tam víš, proč vás přitahuje, ne? Jirko.
4: Pořád mě chceš, já nevím proč, asi tě přitahuju. Jo, pardon. Asi jsem si to musel znova přečíst. No jo, tak teď jo.
7: Špek, to se nechytám, ale mám tu jeden vtípek, ten asi známe, že? Tati, co je dál? Brno nebo měsíc? Tak jdou večer s otcem syn na balkon a otec říká, vidíš měsíc? Vidím. A vidíš Brno? Nevidím. No tak vidíš.
4: Jsou vtipy. Ale jo, já tomu rozumím, je to pouhý vtip. Není to měsíc, Bára? No je to měsíc, Báro. Ano, správně. Ale na 60 plus měsíc, no tady, ale to hned padaly takové, ještě čteme 6.15, že jo, taková ta rychlovka. Jak jste věděli, právě dnes jsem v úplňku, jsem měsíc, Dagmar, ročník 1969.
5: Tak ticho, že by se dalo kráje.
4: Já dokoukám, no.
5: Jsme začtení.
4: Takhle my tady pořád ještě jsme, prosím vás, ještě jsme neskončili. Tak si dáme další hudební dárek. František, Buty. Co? A jdeme dál. Jo, pozor, dneska nás čeká zase pátračka. V 6.50 bude další nápověda, nebo v 6.52. Uvidíme, jak to vyjde. Mm-hmm.

Je 6 hodin 39 minut, schoval se nám měsíc. Já mám pro vás úplně jenom dvě rychlé, ale opravdu kratoučké ukázky. Mluvil jsem o tom Stingovi.

hrál si sám se svým kontrabasem, to je z jeho první solové desky, Dream of Blue Turtles, neboli Sen o modrých želvách. A potom jsem našel vlastně finále Dark Side of the Moon Pink Floydi. To se samozřejmě musí pustit úplně celá deska, ale ona má 50 minut, takže to jako nejde. Ale je tady velké finále, mám taky pocit, že to v tom závěru zaspívají.

0: byla to tam.
1: Odvrácená strana měsíce. No, asi nejlepší deska všech dob, že jo? Dark Side of the Moon. Nebojte, přijde... Jednou to přijde, že ji pustíme celou. Jednou na to přijde. Ale ještě v rychlosti se podíváme do e-mailu. Podruhé, počkáme, Honza z nové role. Děkujeme, Honzo. Ano, měsíc... Má to i ten smysl, že my se teď měsíc neuvidíme a neuslyšíme.
2: I Radek Šipka píše, dobré ráno, jako zatvrzelý nespavec, to dnes vím najisto. Je to pěkně, prosím, měsíc. A měsíc na vás počkáme, co se dá dělat.
1: A měsíc nás trápil. Krásné ráno za měsíc, Alča 74. To je schoda náhod zase, že dnes nás ten měsíc trápil.
3: Tak já počkám, i když můj biologický budík nepřestavím a měsíc budu vstávat do ranního nešpeku. Užijte si léta, Tom von 60.
1: Byla jsem týden bez špeku a bylo to těžké. Naše Yorkshirečka Elinka je, měla nějaké onemocnění, ale dokonale se zotavila, už kolem mě běhá, štěká, ale neradí. Dnešním špekem je měsíc. Eva, spočtej na lahodný ročník 64.
2: A napsala i Olga, Dalibore, hezké. Odpovědí je měsíc. Poslední cesta kolem byla asi úžasná, aspoň podle těch záběrů. Apollo 13, jako víc než 11 fotbalistů.
1: Jo, takhle. Zrovna Apollo 13 a 13 teda měla smůlu, ale nakonec tedy dobře, to všechno dopadlo, ale měli chudáci smůlu úplně ve všem. Tam se nepovedlo nic, snad kromě toho pak toho přistání, to plať pambu.
3: Bohužel vás uslyšíme až za špek, tedy měsíc. Přeji krásnou dovolenou a už se teď těším. Janka ze Želešic, dobrý ročník 58.
1: A Iveta se ptá, může mít maličký dotaz, kdo za vás bude vysílat? Jan Kovařík.
2: Jo, stejně tak si odpověděl Kateřině, která se ptala. To jako celý měsíc bude vysílat někdo jiný.
1: Aha, ano. No, je to tak. 6.42. Dáme si další hudební dárek. Myslím si, že veliká klasika Alan Parsons Project. Chci vám dnes dělat jenom velkou radost, samou radost i hudební radost. Za chviličku nám tu radost trošku pokazí. Náš host, ale to nevadí. Nám to nevadí.

0: 6 hodin 46 minut. Další dárek pro vás má teď náš host, pan profesor. Dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno.
0: My se měsíc neuvidíme. Vadí vám to?
1: Počkejte, o tom nevím. No. To si musím proškrtat deníček.
0: To si proškrtejte.
2: Udělejte si dovolenou, pane profesore.
1: Hlavně o víkendu.
0: Vy prej nám chcete říct, jak jste o prázdninách opustil rodiče a odešel do lesa.
1: Ano, ano.
0: A proč nám to chcete říct?
1: No, protože si myslím, že to téma je i motivující pro mladé lidi, kteří sedí třeba doma u počítačů nebo mají hlavu strčenou před mobilem. Nebo mobil před hlavou, to záleží. Někdy už jsou prorostlí. No tak možná třeba je to dobrý tip, jak strávit prázdniny.
0: Tak jo.
1: Jo. No, totiž, když nastaly prázdniny, tak jsem se opravdu rozhodl, že je nejvyšší čas se alespoň na 2 měsíce osamostatnit. Věk už jsem na to měl ve svých 42 letech. Rodiče tehdy, co si vzpomínám, stáli ve dveřích, objímali se navzájem, dokonce i se sousedy a usedavě plakali. Soused se totiž chcípnul křeček. No a matinka mi ještě naposledy, co si vzpomínám, chtěla do batohu přibalit nabíječku na telefon. Ale jemně se mi vysvětlil, že v lese zásuvky rostou jen výjimečně, tak mi místo nabíječky nenápadně podstrčila velice praktickou autobaterii z Tatry. Ale i tu jsem odmítl, že správný lesák si musí prostě poradit bez proudu. Otec mi pak do nůše vhodil 2 hroudy uhlí, lahev s benzínem a do ruky vtiskl kapesné 30 tisíc korun, ale vše se mu samozřejmě podobně jako matce se slzami v očích vrátil. Peníze v přírodě nepotřebuji, tam se platí odvahou a šikovností, otče. Tehdy jsem mu říkal, no a když jsem dorazil na kraj lesa, přátelé, tak jsem slavnostně vypnul mobil, ne proto, že bych musel, ale prostě jsem ho zahrabal pod kámen, aby mě náhodou nepokoušel. No, první hodinu mi cukalo oko a stahoval se mi žaludek z toho pocitu, že přicházím o důležitá dějství na sociálních sítích. Ale

MTP-m, hromadou klestí a moderním uměním. Přespal jsem úplně bez problémů, bez potíží, akorát malinko poďobaný. No a co? Hlad je nejlepší učitel. Tak jsem nazbíral borůvky, maliny, lesní jahody a několik ostružin, smíchal je s vodou z dutého kmene, přikryl velkým listem a nechal přírodu pracovat. Za pár dní, přátelé, nápoj začal jemně bublat, neboli kvasit. No a 3 litry zdravého nápoje přišly vhod. Tak když jsem se po týdnu probudil na pastvině o pár kilometrů dál od mého lesního příbytku, tak svět byl ještě krásnější. No ale co se nestalo, hnala mě žízeň a nikde žádný pramen. V tu chvíli slyším bú, bú, bú, tak si říkám, asi je střáb. Nikoliv, to kravička spásá zbytky travin u nákupního centra, tak jsem k ní opatrně přistoupil, jako zkušený dojíč. Nejdříve jsem se jí slušně představil, aby věděla, že nejsem žádný amatér. No a trvalo sice půl hodiny, než mi bík uvěřil, ale nakonec mi dovolil naplnit březovou kůru několika doušky mléka. Ovšem začalo se stmívat, byl čas k návratu do lesa, kompas velel jasně na sever a pak vpravo. Skromný dům mi někdo vyraboval, bohužel, ale logicky mi došlo díky tomu, že sídlo potřebuje zabezpečení. No, někteří lidé používají alarmy, já tu možnost neměl a navíc si myslím, že je to zbytečné v lese. Tak jsem se spřátelil se Sojkou, každé ráno jsem jí nosil hmyz a housenky a ona mi za odměnu hlásila úplně všechno. Srnku, ježka, padající list i její vlastní stín. Je pravda, že byla trochu přehnaně svědomitá, ale zloděj by se ke mně jistě neodvážil. A pak ta doprava po lese, protože les byl poměrně rozlehlý, tak ta představovala další problém. Chůze je sice zdravá, ale věda musí hledat samozřejmě optimálnější řešení, tak po několika dnech pozorování jsem dospěl k názoru, že takový divoký kanec je vlastně nevyužitý dopravní prostředek. A ono přemluvit jednoho je složité, dva samozřejmě téměř nemožné, ale nakonec souhlasili pod podmínkou, že budou řídit oni. Tak od té chvíle jsme projeli mnoho míst, která jsem vůbec neměl v plánu navštívit, ale chlapci si nakonec cestu k mé provizorní vile vždy našli. No a večer jsem pak sedával na stráni, poslouchal doznívající zvuky lesa a tehdy jsem pochopil, že nejhlasitější zvuky v přírodě nevydávají vlk ani sova. Je to člověk, který prochází lesem, který se rozčiluje nad slabým signálem v mobilu, hlasitě odhání bodavý hmyz, štvou hokladsky pod nohama a také to, že už běží v televizi Kobra 11 a on u toho není. No a po 2 měsících jsem se vrátil domů, rodiče mě objali, opět plakali a ptali se, jestli jsem neměl strach. Tak jsem odpověděl, že měl, ale doma, když vedle mě zapípal mobil.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: I když bych měl jako šlechtic dbát na vytříbené stolování, má strava je vcelku jednotvárná. Obzvlášť si potrpím na jeden druh nápoje, sytě červené barvy, který má s vinicí pramálo společného. Snídám ho, obědvám i večeřím, a přesto se mi jeho chuť po staletích neomrzela. Jakmile ucítím, byť jen jediný závan tohoto životodárného moku, probudí se ve mně neukojitelný hlad, který mě promění v dravou šelmu. Místo honby po zemi však raději roztáhnu křídla jako netopír. V této zvířecí podobě se pak pod rouškou černočerné tmy snesu k obydlím svých nic netušících obětí. Jak bláhový je ten, kdo přede mnou uzamkne dveře na petlici, ale nechá okno být jen pootevřené.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Proč vyměnila jistotu počítačového světa za saxofon? Baví ji stále hrát na ulicích evropských metropolí, kdy se jí podařilo najít si svůj nezaměnitelný hudební rukopis? A jak je těžké životní období změnilo pohled na svět? Nejen na to se zeptám saxofonistky Kateřiny Janečkové alias KJ Sax.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hygienici na Jižní Moravě evidují za letošek 700 nakažených lymskou boreliózou a kriminalita v Praze za 10 let klesla podle statistického úřadu nejvýrazněji ze všech krajů. Bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touto dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Ciupek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích nemoci, než ji plně potvrdí laboratorní testy. Hygienici nabádají k opatrnosti. Nakažená klíšťata mohou být i v městských parcích.
2: Nemusí být ani příliš velké ochlazení, ale hlavně to vlhko prospívá k jejich aktivitě. To znamená, pokud se výhledově v následujících dnech dostaví deště a bude větší vlhko než je teď, tak bohužel to bude spojeno i se zvýšenou aktivitou klíšťat.
0: Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových dat Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje. Podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se však stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
0: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů, v roce 2015 jich bylo 64 tisíc. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele se mají zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12, respektive 13 let vězení. Zda dnes padne rozsudek, jasné není. Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídka amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací, dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě, doplňuje za organizátory Martin Dittert.
4: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně dvě scény, hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční, a hned za divadlem nás čeká šapito, což je další scéna, potom v muzeu máme scénu, která se jmenuje Na medu, a spolkový dům. Ono těch scén je, myslím, 7, takže opravdu těch představení se tam potom vystřídá hodně.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25 a na jihovýchodě až 630. V 1000 metrech na horách většinou kolem 23.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy se zdržíte do 10 minut před omezením na 24. kilometru. Na 41. kilometru D11 směrem na Prahu se srazilo nákladní a osobní auto, zdržení skoro čtvrt hodiny. A na příjezdu do Prahy po D7 je před omezením u letiště kolona už asi na čtvrt hodiny a stále narůstá. To byly zprávy, Regi, Kuba a Dalibor jsou stále s vámi.
6: A budou až do 8:30, následně tedy budeme mít trošku pauzu, byl v ranním špeku měsíc a poslala nám třeba Monika Silný ročník 75 fotku, nádhernou, tam je, no prostě,
7: rybí oko,
6: tam dá rybák. V příloze najdete dnešní špek, který mi vyšel na ostrově Skopelos už včera večer. Přeje vám krásnou dovolenou, jste příčinou, že každé všední ráno mám dobrou náladu a cestou do práce se usmívám, až hlasitě se směji. těším se na vás za měsíc. My taky moc se těšíme. Pak tady přišel Vokosák, Doudleba na Hrad, tak nevím. To se nejsem úplně jistý.
7: Už tady naštěstí není, ano. On by to vzal za své.
6: Ano, ano, bohužel, ale tam je teď ještě plno.
7: Tloukl by na bránu, tam je plno.
6: Na Hradě zaplať pámu, je teď ještě plno. V této půlhodince se budeme věnovat docela, bych řekl, takové jako bohulibé věci. Totiž nový kurz první pomoci cílí přímo na školáky, protože zachránit život může i dítě, což je dobře. A potom v druhé půlhodince, jestli máte chviličku dneska, tak si prosím vás počkejte na speciální retro. Budeme si pouštět písničku, kterou, jak jsem včera testoval, poměrně dost lidí zná a já buď jsem ji nikdy neslyšel, anebo jsem na ní zapomněl. Refrén je sport, sport, sport, raní vstávání. Tak ono se zatím jako nerýmuje, ale uvidíte, uslyšíte.
8: A budete si ji zpívat až do večera, možná celý měsíc.
6: Našel jsem to, ano, celý měsíc. Našel jsem to zase v mém oblíbeném bazaru. Hned jsem to musel koupit a včera jsem od Miloše Skalky dostal školení, kdo to je. Co to bylo za obrovskou osobnost ve folku. Sport, sport, sport, raní stávání. Počkejte si na to. Za chviličku Olíš Trybarová. Za mě.

0: Každý rok se v České republice utopí kolem 20 dětí, zejména o prázdninách. Nástrachy ale mnohem více. Záchranáři se proto rozhodli ke skvělému kroku. Učí první pomoc právě ty nejmenší. Mají prý často víc odvahy a rozumu, než my dospělí. Aktuální téma probereme s Olí Štrejbarovou. Olí, dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno. Tak je pravda, že během léta přibývá dětských úrazů až o 10%. To je fakt, o kterém mluví lékaři. Nejčastěji jde o klasické pády z kola na bruslích. Velmi často a stále častěji jsou to trampolíny. A záchranáři samozřejmě vyjíždí i k popálinám od sluníčka, od táboráku. Je toho spousta, také k dehydrataci. A prevence a rychlá první pomoc jsou právě v takových případech naprosto klíčová věc. A jsou to děti. Kamarádi těch, kterým se něco přihodí, které v tu danou chvíli jsou tam jako první nebo jako jediní. A nejenom dětem, ale i třeba dospělým můžou zachránit život. Tak je fajn, když jsou na to připraveni.
0: Pojďme na to koupaliště, protože koupaliště jsou teď plná, opravdu doslova hlava na hlavě. A není snadné třeba mít dítě stále na očích. Pojďte nám připomenout nějaká pravidla toho, jak se chovat.
1: Nebo možná spíše jak nechovat. To právě taky potvrdili záchranáři, protože se říká, že čím více dospělých dítě ve vodě hlídá, tím větší je pravděpodobnost, že ho nehlídá nikdo. Zkrátka proto, že podvědomě spoléhají všichni na to, že ho hlídá ještě někdo další. Proto je dobré určit vždycky jenom jednoho člověka, jednu stráž, která bude dohlížet. To říkají i záchranáři. No a je rozhodně dobré, aby byli připraveni pomoci právě vrstevníci, tou největší hrozbou pro děti, tím průšvihem, který se každoročně stává, jsou nezakryté bazény a dítě bez dozoru u domu. A právě proto je musíme učit o vodě a pobytu v ní úplně všechno, do posledního detailu a také to, že je důležité nezmatkovat, pomáhat druhým, ale neohrozit u toho sám sebe.
0: Dříve bylo zvykem, že nás ve škole učili, jak plavat, ale ne jak se neutopit. Vy jste nám říkala, že v tomto směru se situace mění. Jak moc?
1: Hodně ale záleží na regionech a na místech. Dám příklad. Mého 5letého syna v tomto školním roce učili hlavně styl prsa. On umí plavat od 4 let, přesto ho obaleného do molitanu učili, jak perfektně plavat jeden styl. Zatímco v sousedním Havlíčkově Brodě mají úplně jiný přístup. Školkové děti se tam ve speciálním plaveckém kurzu učili zvládat krizové situace a sebezáchranu. Čili v bazénu měli nataženou plachtu a učili se, co dělat ve chvíli, když spadnou do ní, pod ní, když se do ní zamotají, jak používat ruce, jak se chovat v tom daném prostředí, jak nezmatkovat, co dělat, když plavou oblečení. Takže ano, tyto novodobé kurzy jsou stále oblíbenější, ale bohužel ne všechny školky k ním ještě přistupují.
0: Ale máte pravdu, já jsem si vybavil jednu dost strašnou situaci, kdy jsem na jedné akci jedné obrovské firmy se stal součástí posádky dračích lodí a protože jsme tam byli samí amatéři, tak jsme se ve Vltavě převrátili asi tak 10 sekund po startu úplně všichni a teď jsme byli oblečeni v botách. Normálně já jsem prostě měl strach, že se fakt utopím, protože jdeš ke dnu, ty boty, všechno, jak to okamžitě navlhne, zdvojnásobí se pocitově tvoje váha, tvoje hmotnost a je to dost hrozná situace i pro dospělého člověka, který se, bych řekl, třeba už jen tak letčeho nelekne. Pojďme se posunout ještě k tomu tonutí o prázdninách, jestli se to třeba náhodou nezlepšuje. Myslím ta čísla, pardon, já jsem se špatně vyjádřil.
1: Ano. V 90. ten počet utopených byl dvojnásobný než dneska, v 90. letech. Naštěstí tato černá čísla ve statistikách stále klesají. Za 30 let to znamená více než 7,5 tisíce zachráněných životů. To je skvělé. Přesto je to číslo, na které možná není nikdo připravený, ale dětí v Česku se od roku 1994 utopilo přes 500. To je nepředstavitelné číslo. A právě vodní plochy, přírodní, jako jsou řeky, jezera, lomy, přehrady, to je to místo, kde číhá nebezpečí, na které musíme připravit. A samozřejmě radost, to hlavní.
0: No jistě, pojďme se dostat k aktuálnímu kurzu českého záchranáře Marka Dvořáka. Co o něm víme a jak do něj můžeme zapojit třeba naše děti?
1: Tak naučit děti pomoci sobě, kamarádovi, velmi často prý také rodičům, že děti tam bývají první, kdo musí řešit situaci, ale i cizímu člověku na ulici nebo v přírodě. To je hlavní cíl nového projektu, který se jmenuje Učíme děti první pomoc. Vznikl pod hlavičkou Kryjeme vám záda, což je Marková akce, tedy záchranáře Marka Dvořáka a za podpory společnosti Penny. A ten bezplatný online kurz pro školy učí děti nejenom správně reagovat v krizových situacích, ale taky překonat strach z toho, udělat ten první krok, poskytnout tu první pomoc, nebát se, že něco zkazím, protože vždycky je důležitější udělat něco než nic.
0: Ano, máte pravdu. Jak ten kurz konkrétně vypadá?
1: Má 7 dílů, během kterých se děti dozvědí, co dělat při popálení, jak pomoci člověku, který se dusí, nebo jak postupovat ve chvíli, kdy někdo přestane dýchat a je potřeba okamžitě zahájit resuscitaci. Děti mají podle Marka Dvořáka oproti dospělým obrovskou výhodu, protože v sobě mají, nebo spíš nemají tolik zábran, když se nebojí začít jednat. Nečekají na to, že to udělá někdo jiný. A nemusí umět samozřejmě všechno dokonale z paměti, protože operátoři tísňové linky 155 je navedou. Krok za krokem budou jim říkat, co mají dělat. Ale jak jsme si řekli, nejdůležitější je hlavně začít. A ta jednotlivá tematická videa je možné si pustit samostatně, rozvrhnout si to třeba na několik odpoledne nebo večerů, a nebo si to pustit všechno najednou. Všechno najdete na adrese kryjemevamzada.cz a jak říkám, je to zdarma a dostupné všem.
0: Děkujeme. Asi vždy je nejdůležitější ovšem, a to se právě v tom kurzu člověk naučí, zachovat klid a pak začít v klidu pomáhat. Mm-hmm. Tak jo, děkujeme. To byla Olí Štrybarová. Nashledanou.
1: Taky hezký den.
0: Tady bych ještě také rád vyzdvihnul to, že jak se ta doba posouvá, některé technologie jsou nám k ničemu, si myslím, některé nám škodí, ale třeba to, že v každém nákupním centru, v každém velkém prostoru je defibrilátor, to je strašně důležitá věc. A mám s ním zkušenost, tedy samozřejmě teoretickou, respektive praktickou, ale v teoretické rovině. Chtěl jsem jenom říct, nebojte se ho použít. Je to, navede vás to, zachrání to život. Je to skvělé a to použití není vůbec náročné. Tam je prostě normální návod. Nemůžete udělat chybu. No, tak si dáme další hudební dárek. A teď už se těšte na sport, ranní vstávání. Já už to jdu připravit takhle. Bude to z gramofonu a nezaručuju, že to nebude přeskakovat, ale tak to nevadí.
2: To k tomu patří.
0: To jsme zvědět.
2: Jinak to praská.
0: Je to stará deska, no. Jsou to hity Suprafonu, taková nádherná. Je single, že jo, starý, na 45. Ještě si dáme Joan Osborne, One of Us, ne Last of Us, prosím, nezaměňovat s tím seriálem, prosím. Populárním seriálem.
3: Výborný.

0: Je 7 hodin 21 minuta, do ruky se mi dostal single. Petr Lutka, písnička Sport. Na druhé straně, mimochodem, ta deska je fialová, respektive ten obal.
1: Takže naše.
0: Je to úplně naše barva. Mm-hmm. A na druhé straně je zmařený song o fialovém hrníčku. Já jsem to vlastně spíš koupil proto. Mezitím jsem si zjistil od Miloše Skalky a od dalších znalců, ale od něj asi nejvíc, kdo vlastně je Petr Lutka. A přečtu vám ve své době, co o něm napsal Jiří Černý. Jméno asi nemusím nějakým způsobem představovat, nebo tu osobu. A jak se smál a křenil, tak i zpíval. S přibližnou intonací, udýchaným tempem, škobrtavým rytmem, ale tak vesele, ach vesele. Žádnou podobnou metodu proudového zpěvu jsem po Lutkovi už nikdy nepoznal. Prosím vás, Petr Lutka, Jaroslav Hudka, nezaměňovat, jo? I když hráli spolu často. V roce 1987 o něm bylo napsáno. Je to typ veselého moravského samorosta a pokud by bylo možné jeho způsob vystupování k někomu přirovnat, tak snad jen k Charlie Chaplinovi. Grotesknost, spontánnost a komika neustále provázená jakousi dojemnou tesknotou. Pojďte si poslechnout jeho písničku Sport. Už to praská. Klidu si to dejte.
2: Jedno mladý děvče jménem Anna vyšlo tuhle s šátkem časně z rána.

0: To opakování je matkou moudrosti, to je v pořádku.
1: Počkej. To se chytne, to se chytne. Tak nic. Tak to mě mrzí, počkejte, ale já to najdu.
0: To je takzvaně po našem.
1: To je po našemu. Ne, já jsem si tohle doma mi to hrálo, nevím. Tak aspoň zkusím to tady rychle
2: najít. Vypadá, že jenom nám přeskakuje.
1: Tohle je živě z Malostranské besedy. Nahora.

0: Seba je výborný. To je vtipný.
1: Jak nám včera připomněl Miloš Skalka, Petr Ludka byl členem skupiny Šafrán.
2: Ano, to byla taková ta skupina prostě tehdejších, bych řekl, umělců, kteří úplně nemohli vystupovat. Krátce po revoluci si pamatuju, že začaly vycházet všechny desky z Šafránu. No a Ludka Hudka Putka říkal, že se to zaměnilo. No ale vtipný, když se pak přečtete to hodnocení toho Jiřího Černého, nebo vůbec, prostě čistá radost, taková...
3: Říkal, že na něm tady... píší jako recenzenti, že celý sál býval naprosto narvaný.
2: Jasně, on se asi se usmívá, že paráda.
3: To je
2: tak si dáme Abu, 7.26, tak snad jsme vás potěšili.
3: To měsíc nedostanu z hlavy.
2: No jasně, sport.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Krajští hasiči evidují za včerejší odpoledne a večer přes 170 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejčastěji museli na Vysočině odstraňovat stromy a větve popadané na silnice. Zhruba na 30 místech jednotky pomáhaly i s odčerpáváním vody, a to nejčastěji na Pelhřimovsku a v Jihlavě. Další meteorologická výstraha před bouřkami začne platit od dnešních 17 hodin a potrvá až do zítřejšího rána. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle níž by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zraněni 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi i ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho manželka. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Bozolej. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá někdo podezřelý batoh na ulici. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta, proti níž zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno v jihovýchodní polovině území, ale slunečno. Odpoledne hlavně na západě místy přeháňky anebo bouřky. Večer od jihozápadu četnější a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25 a na jihovýchodě až 36. V 1000 metrech na horách většinou kolem 23.
3: Doprava.
2: Opatrně na 82. kilometru D1 směrem na Prahu. V odbočovacím pruhu na odpočívku jsou kusy roztrhané pneumatiky nákladního auta. Na 41. kilometru D11 směrem na Prahu na mostě přes Labe se srazilo v pravém pruhu nákladní a osobní auto. Jezdí se pouze jedním pruhem, v koloně se tam zdržíte skoro čtvrt hodiny. A na příjezdu do Prahy po D7 je před omezením u ruzyňského letiště kolona už asi na 20 minut a stále narůstá. To byly zprávy, ještě hodinku vám budou dělat společnost Regi Kuba a Dalibor.
4: Ano, přesně tak, jak řekl Josef Maršál, je krátce po 7:30, za chviličku budeme otvírat francouzské okénko a teď mi jenom řekněte, co tedy ten sport a ranní vstávání, prosím.
5: Napsala Helena, radostných 63, rok narození i věk, zdravím ranní dvojtrojku, tak retro písnička byla super a zpívala jsem si ji při věšení záclon s vámi. Jak vy umíte vytáhnout vzpomínky, díky, bez vás nedám ani jeden den, rádio mi drnčí všude.
6: A to napsal i Michal, písnička je i na YouTube, samozřejmě Dalibory pouštěl, když přeskakovala deska, ale tak si ji dám znovu.
4: No jasně, prosím vás, sport. Jo, pouze sport se jmenuje, stačí.
6: Sport.
4: Jsme o tom teď mluvili během zpráv. Ježíš, to jak ho to mohlo napadnout? To je příběh prostě holky Pradlena, která chodí něco prát a líbí se svalovci místnímu. No. Ale on totiž nemá šanci, protože není zvyklý prát. ta úvaha je dokonalá. Je to chlap, který prostě má slunce v duši. To je písnička.
5: Jo, to je dobrá, no, taky.
4: Další dárek.

0: O čem jiném si dnes v době horka povídat než o koupání? Přesně to bude téma našeho francouzského okénka. Začneme Instagramem a unikátním pohledem na skoky do Sény. Dnes se dá v této řece v Paříži koupat jen na jednom místě, ale v sobotu to bude minimálně na čtyřech. Předpokládám, že se bavíme o Instagramu Jana Šmída. Honzo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jaká místa by s případným návštěvníkům francouzské metropole, kteří se přijedou do Paříže vykoupat do Seiny, doporučil?
1: No tak pokud to chtějí riskovat, tak samozřejmě při tom horku bych doporučil, ať to teda zkusí. Ta fotografie je z kanálu Saint-Martin. Je to nedaleko vlastně místa, kde ve filmu Amélie z Montmartre házela ty žabky. Je to dosud jediné místo, kde se na Seině dá koupat. Já jsem si vzpomněl, jak jsme s Honzou Šebíkem natáčeli v pořadu, jak se fotí takové různé situace vodní. V Budapešti to tuším bylo. Takže tam vidíte dramatickou fotku, jak já jsem si vylez nahoru a byl jsem vlastně přímo za zády těch, kteří se odvažují skočit dolů. Teď jsem se dozvěděl, že je tam jeden utonulý zatím, což mě trochu překvapilo, protože tam vlastně ti lidé jako riskují hodně, to jsou zejména mladí lidé, puberťáci, a je to tedy místo teď v tuto chvíli, které je úplně obklopené lidmi. Ale co se týče míst, kdybych vám měl poradit, kam v sobotu zajít, tak blízko Sochy Svobody, ano, slyšíte dobře, Socha Svobody, je to v blízkosti rozhlasu, velké budovy rozhlasu na Seině, tak tam se dá koupat, to je jedno z hezkých koupališ, odkud je vidět také Eiffelovka. A další zajímavé místo je u ostrovu svatého Ludvíka. Takže teď opravdu od té soboty, myslím si, že bude Seina úplně obklopená lidmi, protože to horko, které tady dosud panovalo, teď už je to o trochu lepší, tak samozřejmě přímo vybízí k tomu, abychom do té Seiny skočili.
0: Jestli si dobře pamatuju na naše rozhovory, které se týkaly olympiády v Paříži, tak se strašně řešilo, že je Seina špinavá, že se tam 100 let nesmělo koupat. Takže je ta voda od té doby čistá?
1: Není čistá, ale je přijatelná. Údajně ty bakteriologické testy dokazují, že je vlastně na samé hranici. A já jsem se ptal několika lidí, jestli se nebojí, že něco chytí. A oni říkali, nám je to úplně jedno. To je takový horko, že já prostě musím jako do té vody skočit a jestli je čistá nebo špinavá, je mi úplně fuk. A opravdu v Paříži bylo takové horko, já jsem vlastně jednu chvíli se přistihl, když jsem šel kolem lékárny a nahoře bylo 43 nebo 44 stupňů, jsem to musel vyfotit, protože to bylo opravdu náročné. Takže se nedivím někomu, kdo jde kolem té Seiny a kdo prostě do ní skočí.
0: Ale určitě bys nám mohl doporučit třeba nějaký bazén pro ty, kteří se chystají v létě do Paříže.
1: Tak doporučím vám jeden, ten se jmenuje Pontoise, je v latinské čtvrti, je vlastně blízko Notre Dame a jak se snažím vlastně všechno propojit, tak tam se točil film Modrá. Pamětníci, nebo ti, kteří milují film, v tuto chvíli už vědí, že to je film, kde excelovala Juliette Binoche. A ten film se bude promítat letos v Karlových Varech, kde bude Juliette Binochová, vlastně přechylujeme, čestným hostem. Já jsem vlastně už jí napsal, jestli bychom udělali ještě rozhovor předtím, než se dostane tedy do Karlových Varů, tak uvidíme, co mi odpoví. Ale je to vlastně hrozně hezký interiér, který se v tom filmu objevil. Takže to bych doporučil všem, kteří přijedou do Paříže, nechtějí do Seiny, stačí jim bazén, tak ten je velmi blízko míst, kde jsem dlouhá léta bydlel. Je to vlastně Boulevard Saint-Germain, krásná latinská čtvrť.
0: No ale neměli bychom zapomenout na to, že Francie má i moře, kde se asi dá taky koupat, tak nám třeba udělej takový malý žebříček nejkrásnějších pláží pro ty, kteří třeba by se nechystali do srdce Francie, tedy do Paříže, ale spíš k moři.
1: Mohu vám to shrnout, lépe řečeno rozdělit. Nejblíž Paříži jsou pláže Atlantiku. Atlantiku se koupat nedá, nebo lépe řečeno dá se tam koupat, ale je to strašně studený. I v létě, i když je všude horko, tak vlastně ty pláže nebo to moře je hodně studený. Ale kousek od Paříže nejbližší pláž je Etretat, o tom jsme mluvili, hrozně hezké místo. Osobně, i když pojedete úplně až na jih a dostanete se až vlastně někam k Biaricu, tak pořád je to stejné. To moře je hodně studené. Ale doporučím vám teď několik pláží, když jste u Středozemního moře. Samozřejmě Saint-Tropez, Četník, pokud se chcete vrátit do historie, tak tam je hrozně hezká pláž, kde se točil Četník. Pak jsou hrozně hezký pláže městský, to znamená Marseille, je to docela zajímavé, ale hlavně Nice, že se můžete koupat přímo ve městě. A potom jsou hezké pláže u městeček, jako je třeba Saint-Raphaël. A nebo my jsme měli takovou oblíbenou pláž, která je u Cannes, je to městečko Teul-sur-Mer. Takže to jsou takové spíš jako zátoky, kde není to moře otevřené. Ale samozřejmě, když je nějaká hitparáda pláží, tak musíme v první řadě jmenovat Kalang, což je u Marseille. To jsou takové vlastně přírodní útvary, kde ta voda je neuvěřitelně čistá. Jinak dvě nejkrásnější pláže v celé Francii, možná byste to typli, jsou na Korzice. Je to pláž Palombagia a je to pláž Santa Giulia. Myslím, že nedaleko Santa Giulia se utopil Karel Zich. O tom místu se dost mluvilo, ale jsou to takové nádherné zátoky, kde ta voda vypadá opravdu jako v Karibiku, je taková zelená. Tak to jsou dvě nejkrásnější pláže v celé Francii.
0: Já jsem ještě našel tady úplně, jsem se taky díval na mapu, pod Montpellier, ale tohle už já přečíst nedokážu. Francouzsky k tomu se tedy přiznávám. Etang de Tau.
1: No, ano, pod Montpellier samozřejmě, ale ty pláže už nejsou tak hezké. Aha. Často tam ten přístup není úplně ideální. Je to takové tmavé. Není to, pak samozřejmě existuje ještě další hezká místa, když jedete dolů k Perpignanu.
0: Perpignan.
1: Tak tam,
0: Potom,
1: ano, tak to už je na hranici se Španělskem. To už doporučím raději, když to nezní příliš jako patriot, doporučím, jeďte potom už dál, Costa Brava ve Španělsku je lepší než cokoliv pod Montpellier.
0: Dobře, a teď na závěr, protože my se s našimi posluchači dnes loučíme na měsíc, otázkou počkáte na nás, s tebou se, Honzo, také vlastně loučíme, také na měsíc, ale přece jenom přišel jeden takový e-mail od Zuzany, přímo pro tebe. Já si říkám, tak proč ho nepřečíst? Moc se těším na povídání s panem Šmídem. Chtěla bych jít na koncert pod čirým nebem na Martova pole v Paříži. Letos se koná 13.7. Ptá se na nějaké detaily, my víme, že ty určitě odpovíš, Honzo, ale je tady krásná věta, která tě snad potěší. Pan Šmíd totiž o Paříži a o celé Francii ví úplně všechno. Děkuji vám. Zuzana.
1: Paní Zuzano, no. Ty byste věděla. To já nevím, to je moc hezké. Děkuji, paní Zuzano. Co se týče toho koncertu, já si myslím, že ten důvod, proč je 13. a není 14. je ten, že v Nice 14. července se bude připomínat 10 let od toho atentátu, jak tam vlastně nákladák vjel na promenáde Zangle. Takže podle mého to bude předsunuto právě v důsledku toho. Doporučuji samozřejmě jít tam dřív, než později. To je taková šalamounská odpověď. A co se týče té vody, no, to je zajímavá otázka. No. Já si myslím, že to mohou povolit, protože vlastně tou lahví nebo tou vodou nebudete někoho házet. A to horko, ostatně ono se blíží, říkají, je tady druhá vlna od 6. července. Bude podobné horko, nebo možná ještě větší, než jaké jsme zažili. No a jinak ještě, já samozřejmě držím basu s vámi, já si nedovedu představit francouzské okénko bez vás, takže mě také neuslyšíte, počkám, až se vrátíte a vrátíme se všichni společně. Pokud chcete putovat Francii, tak já samozřejmě budu přidávat obrázky nebo videa na Instagram z cest, kam se chystám. Chystám se také teď v tuto chvíli chystám se dokonce do Barcelony v sobotu, protože tam začíná Tour de France a jinak bych měl také cestovat, takže uvidíte a já si to všechno budu zapisovat a pak vám to všechno povím, až se všichni vrátíme.
0: Ano, 4. srpna bude celé vysílání jenom tvoje. Děkujeme.
1: Ale nezapomeň, že jsme se domlouvali, možná bys to měl trošičku připomenout, že někdy bude také vysílání odkud, nebo je to tajemství?
0: Ne, není, my to prostě dáme dohromady, jsme se o tom několikrát bavili, my budeme prostě vysílat pod Eiffelovkou. Respektive tak. U Eiffelovky.
1: Z terasy ambasády.
0: Tak, paráda. To byl Jan Šmíd, hezký červenec, těšíme se v srpnu naslyšenou.
1: Hezký červenec i vám.
0: Ano. No a teď jenom s tou vodou, já bych jenom ještě dodal, že tady byl koncert, nevím, je to 2-3 dny, u One Republic, já tu kapelu teda úplně neznám, ale je to zejména pro mládež, a tam povolili také, a má to logiku, prostě dovolili tam lahve s pitím, protože to je o zdraví.
2: No to už je otázka života v podstatě.
0: No, to je. Tak jo, dáme si Eniu, Orinoco Flow. další hudební dárek pro vás. 7.40, teď už 7 minut. Za chviličku informace o počasí, velmi důležité.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Tak já se s dovolením vrátím ještě do včerejšího dne, protože včera do Čech dorazily první velké bouřky, udeřily v Pošumaví a během odpoledních hodin se pak přesunuly do středních a východních Čech a na Vysočinu. No a doprovázely je silné nárazy větru a místy padaly kroupy. Já tady mám fotku, která je pro vás, milí posluchači, asi bezpředmětná, ale do průměrně velké mužské dlaně se vešly maximálně 4 ty kroupy. Některé měly v průměru až 5 cm. Takže řekl bych, že to nebylo úplně jednoduché místy.
3: Jsou taky knedlíky.
2: Doufám,
3: vlastně,
2: že se vypadají tak,
3: že?
2: Viď?
3: No. Jsem dělala teď jahodové knedlíky, vypadalo
2: no,
3: to podobně.
2: No tak je to takový jahodový knedlík, kež by padaly jahodové knedlíky, to možná bylo přijatelnější. Teď zataženo na západě Čech teploty mezi 20 až 22 stupni, kdežto ten východ tam máte jasno nebo polojasno, možná kromě Ostravska tam je i zataženo, ale ty teploty jsou vyšší, až k 26 stupňům Celsia a ještě vyšší budou během odpoledne 28 až 32, západ chladnější kolem 25, ale ten jihovýchod až 36. Ještě to zkuste vydržet, protože se má ochlazovat. No a na horách pak v 1000 metrech 23, respektive v Krušných horách kolem 19. Očekávají meteorologové opět bouřky, mělo by napadnout kolem 40 mm srážek na metr čtvereční a opět ty kroupy by mohly mít velikost do 2 cm. Mm-hmm. Takže nic zatím příjemného. No a zítřek, ten bouř, ty bouřky a ten déšť docela intenzivní i nárazový vítr. Nejdříve v Čechách, pak během odpoledních hodin se přesune na Moravu a do Slezska, takže bude oblačno, bude zataženo a má napadnout opět kolem 50 mm srážek. Občas se objeví kroupy, ale už by snad neměly být tak velké. No a ty zítřejší teploty už mnohem nižší. V Čechách 25 a 20, na Moravě ve Slezsku od 25 do 30 stupňů, výjimečně ke 32 a na horách pak kolem 17 stupňů Celsia. A já už jsem koukal i na ten čtvrtek, pátek a ty teploty by se měly pohybovat mezi 25 a 20 stupni. Takže opravdu to ochlazení můžeme očekávat nějaké a bude těch srážek snad více, no tak zkusme to ještě přežít.
1: Tak a já vám teď něco musím říct.
2: Jo.
3: Tak to řekni.
1: Přišel e-mail. Čtu. Já tady celou dobu hypnotizuju mapu. Krásné odpoledne. Pře Pepa. Napsal v závorce v čudu.
3: To přišlo teď, jo? Teď. To nepřišlo včera.
1: Ne. Hrdý ročník 78. Ranní dvojku zdravím z Mongolska, od největšího jezera Mongolska Chovzgol. Sedím sám v jurtě a poslouchám Český rozhlas. Každému bych tento zážitek přál, děláte to skvěle. Věrný posluchač Pepa v čudu. Já jsem se udělal na mapu.
2: No to je Upsnur, ale ne, to největší jezero.
1: Prosím tě, představte si, no víte, kde je Mongolsko? Čína, že jo? Tady
3: tam,
1: nahoře.
3: Tam už je odpoledne, jak je to daleko.
2: No to bude.
1: No jasně, koukej. No, tady nahoře je tady to jezero.
3: Cio.
1: Takhle. Tam jsou asi i trochu hory, ne? Vidíš to, to je
3: no,
1: jezero?
3: Určitě, no.
1: Kde jste se tam vzal? Ale hlavně, když se podíváte na ten globus, jo? To je úplně na druhé straně. Nebo to ne, je, jako jasně, že ne, ale...
2: To vám závidím docela.
1: To je zajímavý. A že tam sedíte v jurtě a posloucháte Český rozhlas. Já myslím takhle, děkujem. Já myslím, že jste v Mongolsku jedinej, ale děkuji.
2: To chci říct, že tam vzal, no tak vidíš,
1: to je
2: že
1: dobrý.
2: Satelit asi, no.
1: Asi jo, přes nějaký satelit, že jo.
3: Cii.
1: To je zážitek.
2: Tak to děkujeme. To se ještě možná nestalo, ne? Že by někdo psal z Mongolska tady ze severu.
1: To je výborný.
3: A to krásné odpoledne.
1: Sedíte u jezera. A víte co? My se projdeme po Václaváku.
2: Jo?
3: Za vás.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Já se jmenuji Josef Pleskot a jsem architekt, který tři čtvrtě života se vlastně znal s Alenou Šrámkovou, tudíž budu vzpomínat na Alenu Šrámkovou, která byla pro mě charismatickou osobností, významnou profesní představitelkou oboru architektura a zároveň teda dámou, která měla svůj půvab, své morální postoje silné. Takže pro mě to byla taková jako hrozně významná osobnost, která mě do jisté míry životem vedla.
0: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Poslanci budou jednat o navýšení rodičovského příspěvku od příštího roku. Jihomoravští hasiči od včerejšího odpoledne vyjížděli k desítkám případů kvůli horku a větru. Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Sněmovna se bude odpoledne ve druhém čtení zabývat navýšením rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst až na 800 tisíc korun. Opozice požaduje automatickou valorizaci. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
3: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda-li to bude maminka nebo tatínek.
2: Projednat by sněmovna dnes mohla také návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Velení České armády dnes přebere generál poručík Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako jeho první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Hasiči v Jihomoravském kraji od včerejšího odpoledne zasahovali u desítek popadaných stromů nebo větví kvůli silnému větru. Bojovali také s několika požáry polí nebo lesa. Většinu z více než 180 výjezdů měli v Brně a okolí také na Blanensku. Kvůli horku vyjížděli ale také na Hodonínsku. Doplňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: V obci Hýsli jsme navíc chladili objekt z drůbeží, kde se kvůli horku výrazně zvýšila teplota. Na brněnské přehradě jsme spolu s vodní záchrannou službou zasahovali u několika událostí na vodě. Celkem jsme vytáhli 11 osob a doprovodili jednu lodičku s 5 dětmi bezpečně do přístavu. A nikdo nepotřeboval ošetřit.
2: Dopravní podnik města Brna v 11 hodin vyšle do centra na spanilou jízdu 40 tramvají typu 45T. Pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj. Dopravní podnik tím završí dodávku těchto obousměrných souprav, za které zaplatil přes 2,5 miliardy korun, řekla mluvčí Barbora Doležalová.
5: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý více než 2 kilometry.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Bude oblačno, v východní polovině území slunečno, odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jeho východě až 630. V tisíci metrech na horách většinou kolem 23.
0: Doprava.
2: Komplikace teď čekejte v Praze kvůli nehodě. Je uzavřen tunel Mrázovka směrem k Barandovskému mostu a regulují proto vjezdy do tunelů. Na příjezdu do Prahy po D7 je před omezením u letiště kolona už asi na 20 minut. Omezení tam bude do poloviny srpna. A na 41. kilometru D11 směrem na Prahu na mostě přes Labe se srazilo nákladní a osobní auto. V koloně se zdržíte 4 hodiny. Zprávy končí naposledy dnes. Předávám slovo do vedlejšího studia.
6: vedlejším studiu jsme tady všichni, za chviličku nás tady bude víc, přijde Jaroslav Špulák, budeme se věnovat z hudebního pohledu fotbalovému mistrovství. My se mu věnujeme tedy málo, jenom u Květoňů doma se dívají na všechny zápasy, které jsou v noci a dneska jsme s Jakubem měli dva na sobě, pardon, oba jsme měli nezávisle na sobě stejnou otázku. To se bude hrát až do podzimu, prosím. Ne, ale já uznávám, že je tam těch týmů hodně, musí se všichni vystřídat a nakonec musí jeden vyhrát, to je samozřejmé. Ale my se na fotbalové mistrovství podíváme, jak jsem říkal, z pohledu hudby.

tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: Hezké dobré ráno, milí posluchači. Vítám ve studiu Jaroslava Špuláka, hudebního publicistu. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: My teď spojíme hudbu a sport. To se docela často stává, ale v případě fotbalového mistrovství je to téměř povinnost. Jak to všechno začalo?
1: Mimochodem, já si dokonce myslím, že před lety tady v rádiu byl pořád Sport a hudba, že se jmenoval, tam také se spojovaly tyhle dva světy. Začalo to pro mě v roce 1982. Představte si, že začíná léto a tehdy, tuším, asi 14-letý Jaroslav Špulák jde do Suprafonu na náměstí v Broumově, aby si tam koupil nějakou gramofonovou desku. A narazil na album, respektive na mini-album, které naspíval Plácido Domingo. A na něm byla písnička El Mundial. Byla to titulní písnička k tehdy konanému mistrovství světa v Kopané ve Španělsku, tedy v roce 1982. Já jsem si tu písničku pustil a byl jsem naprosto nadšen. A tam tenkrát začala historie mého okouzlení muzikou, respektive písničkami, které vznikly u příležitosti světových fotbalových šampionátů. Od roku 1990 to začala být záležitost, která byla pravidelná. To znamená, že FIFA, ten největší organizátor šampionátů, zadával velkým světovým hvězdám, aby naspívali nějakou písničku. Později už ta hvězda nebyla jenom jedna, ale FIFA zadávala několika hvězdám a nakonec vybírala tu písničku, která bude hlavní. Takže v současné době existují výběry skladeb pro mistrovství světa v Kopané. Na nich je několik interpretů. Některé písničky jsme skoro nikdy neslyšeli, protože byly v tom výběru, ale na tom světovém šampionátu se nehráli, ale dostali se na album, takže do historie nějakým způsobem vstoupili.

0: jsem musel celou tu frázi nechat. To praskání je právě z té gramofonové desky, kterou mi Jaroslav Škulák
1: půjčil. Já jsem si vzpomněl na ty časy. Vlasy do Domingo, tak vlastně začaly písničky k mistrovství světa, protože pokud se nemýlím, tak předtím to nebyla běžná věc. Byla to spíš taková zajímavost, že se tu a tam našel někdo, kdo složil skladbu k fotbalovému šampionátu. My jedeme

0: chápu to dobře, že to musí být prostě vždy nějaký chorál.
1: Určitě, jsou to fotbalové šampionáty. Tohle byl rok 1990, mistrovství světa v Kopané v Itálii a písnička Un estate Italiana. Naspívali ji Gianna Nannini a Eduardo Berlando a je zajímavé, že spoluautorem téhle skladby je Giorgio Moroder, chlapík, který se podílel v té době a ještě dávno předtím na tom, aby byl slavný evropský diskotékový svět, evropská diskotéková muzika a je to také průkopník italodiska. Nicméně zdá se, že měl cit pro fotbal a pro tu atmosféru a tu písničku napsal tak, aby se líbila fotbalistům.

0: Ano. Vysvětlujeme a potom řveme.
1: Skladba se jmenuje Glory Land, je k světovému šampionátu v roce 94 ve Spojených státech amerických. Ten zpěvák, který ještě teď na pozadí zpívá, je Daryl Hall, dnes 80-letá legenda americké rockové muziky, který má přesahy k blues a folku. Říkám to schválně, protože v téhle písničce je hodně cítit gospel. Ano. A ten gospelový sbor se jmenuje Sounds of Blackness a spojil se v téhle písničce na radu producentů právě se zpěvákem Darylem Hallem.

0: pocit, že jsem v Americe v kostele.
1: Já bych rád řekl posluchačům, že Dalibor Gondík tady sedí a usmívá se a je šťastný a rozhodl se, že si tu písničku pustí celou.
0: To se nedá vyprnout.
2: Ale to by nešlo.
0: To by nešlo. To už takový to.
1: To je jasná věc a je to hit. Tahle písnička v repertoáru Rickyho Martina, tedy zpěváka portorického, který zpívá, tak patří mezi nejúspěšnější. Tuším, že se ve 30 zemích dokonce dostala na první místo tamní hitparády. Jsme na světovém šampionátu v roce 1998 ve Francii, takže je docela zajímavé, že portorický zpěvák naspíval písničku pro evropský šampionát. To není úplně tak tradiční a ta skladba se jmenuje La Copa de la Vida.

0: co to máme?
1: Tohle je evropská operně popová kapela Il Divo a americká zpěvačka Toni Braxton, která se objevuje v téhle písnice nejenom proto, že si Il Divo vybrali jako kolegyni, ale také proto, že tenkrát nahrávala desku a její tým se na skladbě podílel. Jmenuje se tedy ta skladba The Time of Our Lives a je k světovému šampionátu v roce 2006 v Německu.
2: Toni Braxton nehrála trošku country nebo něco?
1: Ano, že? Ano. Ale pokud jde o písničky k fotbalovým šampionátům, tak tam muzikanti, respektive zpěváci, často odcházejí k jiným žánrům.

0: Africa. To má ale velmi velký charitativní přesah, tato skladba.
1: Rozhodně, to je Shakira. Ano, kolumbijská zpěvačka Shakira. Ta písnička je k šampionátu v roce 2010 v Jihoafrické republice. Ano. A má zajímavou historii, protože ona, když vznikala, tak ji Shakira dělala s producentem, který se jmenuje John Hill. Udělali skladbu bez souboru, který by pocházel z Jihoafrické republiky. A Jihoafričanům se to nelíbilo. Chtěli, aby do skladby byl implantován ještě někdo, kdo má co dělat s jejich kulturou. Našli kapelu, která se jmenuje Freshly Ground. V té době zrovna nahrávala v Jihoafrické republice svou desku, ta se jmenuje Radio Africa, a producent přišel do studia a řekl: poslouchejte, tady máte písničku, která je k fotbalovému šampionátu, naspívala ji Shakira, dělejte si s ní, co chcete. Oni si ji vzali, den s tou písničkou byli ve studiu, naspívali tam své pasáže a vrátili ji producentovi a on potom řekl: všechno beru, takhle ta písnička má vypadat.
0: Moc se povedla. Shakira, to je jedna z mála zpěvaček nebo hudebnic, která jaksi vstoupila do stejné vody podruhé.
1: Ano. Protože kdyby jenom dvakrát, ona tam vstoupila třikrát a ještě jednou v remixu skladby k šampionátu v roce 2006, takže ona je rekordmanka, takhle. Udělala si z toho biznis a je zajímavé, že vždycky to byla ona, kdo inicioval ty písničky. Takže vždycky, když je světový šampionát, ona přijde a řekne: jsem tady, chci udělat písničku.
0: A teď si tedy poslechneme verzi 2026?
1: Ano, pardon, 2014.
0: Aha, 2014, ne.
1: Ne, dáme si 2026.
0: Takhle, tu současnou.
1: Přesně tak.
0: Jasně. To byl Jaroslav Špulák, důležité, že jsme se dohodli. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte ranní dvojku
1: na Dvojce.
2: To už je Silvestr.
3: To byl závěr písničky, která je hlavní hymnou současného mistrovství světa ve fotbale, které stále ještě probíhá, u Klitoňu se nespí.
2: To se bude hrát do Vánoc.
3: To bude, co říkal, já jsem říkal, že se to bude hrát do Vánoc.
1: No, doufám, že už jenom 14 dní, myslím, že v půlce července to skončí. A
2: no a kdo je favoritem?
1: Moje děti se konečně vyspí. No já trošku ztrácím přehled, protože favorité postupně vypadávají. Dnes přišel z jednoho sledování můj syn v 1:30 ráno, byl trošku otrávený, že Německo vypadlo po těch pokutových kopech s Uruguay, myslím, a ráno vypadlo Nizozemsko. Takže je to samé překvapení.
3: Jo. Tak hodně nás to tady zaujalo s Jakubem. Ale nic proti mistrovství světa ve fotbale nemáme. My teď máme pro vás důležitou informaci, že poslední asi minutka nás teď čeká společná a pak se uslyšíme 3. srpna. Pondělí.
1: No jo, to je za jak dlouho?
3: Za měsíc.
1: Za měsíc.
3: No, je to za měsíc.
1: Za díl, protože no, za díl, no. 3. bude, víš co, později.
3: Takhle, já vysílám už 2. v noci, protože z technických důvodů budu vysílat od 2 od rána, takže 6 ráno už budu rozjetý jak piliňáky, jak se říká. Tak moc děkujem dnes, jenom abych to zhodnotil, ve Špeku byl měsíc, pak jsme vám položili záludnou otázku, jestli na nás počkáte. Vy jste napsali, že počkáte a to je všechno.
1: No, ale ono to uteče jako voda, ten měsíc, ale za chvilku jsme zpátky.
3: Dobre, pryč. Musíme si jako uklidit taky doma, tak, že
2: jo. Vymést kostlivce, viď? Práce je dost rigidní, ty jsi to dobře definovala, ty jsi říkala, no, no je vlastně furt co dělat a najednou je ten měsíc málo.
1: Je to pravda, no, najednou, aha, tak to už se tam nevejde.
3: Napsala Simona Formánková, vaši věrná posluchačka, ročník 1950, lomeno červené Ferrari.
1: Aha, zřejmě dárkyně.
3: Aha, při pravidelném poslechu právě jsem se doslechla zprávu o přerušení, já jsem tady čet paliva, protože jsem zblblblý z toho přílivu dobré nálady a do 4. srpna. Ono to bude do 3., já jsem 4. vlastně mluvil o tom, že Jan Šmíd tady bude 4., to bude úterý. Už se na vás těším i na pana Šmída 4. srpna, my se uslyšíme 3. srpna, to znamená ne až do 4. srpna, do 3.
1: Jo, to je pravda.
3: No, dobrý, tak to jde. A zdraví nás Simona Formánková z rozžhaveného Brna. Jsou tam města rozžhavená, no. No tak to všechno zvládněte, poslouchejte samozřejmě dál dvojku, bude tady Jan Kovařík měsíc, jinak celý program pokračuje dál, tak jak jste zvyklí, je tady také pátračka, soutěž a příliv dobré nálady bude probíhat si myslím celou dobu, celý červenec a také příliv dobré hudby.
1: No to rozhodně, to k tomu patří.
3: Loučí se Regina Květuňová.
1: Mějte se hezky, opatrujte se.
3: Držte se, držte se. Jsme pořád s vámi. Naschledanou.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém zaznívají názory našich hostů. Tím dnešním je Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Já vás vítám, Michale, dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: No a když je tady Michal Žák, tak hlavní roli dnešního vydání budou pochopitelně tropy, rekordy, a to nejenom v Česku. No a také otázka, jak s ní budeme žít. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Když přišla série tropů nejenom v Česku, tak Michale, vy jste odjel do Alp, tak jsem si říkala, jestli vám přinesou ochlazení.
4: Tak určitě přinesli. Přece jenom platí, že čím jste výše, tak tím ty, hlavně ty denní teploty jsou nižší a to horko nebo to teplo se tam snáší příjemněji, takže rozhodně ano. Na druhou stranu i v těch vyšších námořských výškách rozhodně nebylo chladno a rozhodně i tam padaly teplotní rekordy, takže i tam bylo teplo.
3: Překonání teplotního maxima v České republice o 0,5 stupně, co jsme zažili o víkendu, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Tak co zapříčinilo tuto žhavou vlnu? Vedra trhala teplotní rekordy, přepisovala tabulky dosavadních měření nejenom v Česku, ale v celé řadě dalších zemí Evropy.
4: Ano, ano, je to tak. Vlastně mohla za to příznivá konstelace, pokud to tak mohu říct, příznivá trošku v
3: mozovkách.
4: Přesně tak, ale z hlediska meteorologického vhodná kombinace, řekněme, povětrnostních faktorů, povětrnostní situace, kdy se vlastně nad evropským kontinentem vytvořila mohutná tlaková výše, která byla velmi dobře vyjádřená nejenom v nižších hladinách, ale i ve vyšších hladinách atmosféry. To znamená útvar, který se někdy označuje teďka v té moderní terminologii tím anglickým heat dome, což tedy do češtiny můžeme přeložit jako tepelná kopule nebo tepelný dom. A to je vlastně situace, kdy panuje počasí s minimální oblačností, tedy vlastně slunce, jinými slovy, může svítit od rána do večera. Teď dalším faktorem, který je typický pro tu oblast tlakové výše, mohutné tlakové výše, jako bylo v tomto případě, tak to jsou tam vlastně takové typické sestupné pohyby. Tedy vzduch z vyšších hladin klesá dolů do nižších hladin a přitom to je důležité, se ohřívá. Čili tím pádem tyto sestupné pohyby přispívají k dalšímu ohřátí už tak teplého vzduchu, který vlastně do té Evropy pronikal ze severní, severozápadní Afriky, čili z velmi rozpáleného kontinentu, rozpáleného regionu. K tomu se tedy přidaly ty sestupné pohyby oteplující ten vzduch, plus samozřejmě to intenzivní sluneční záření, které tedy díky té malé oblačnosti mohlo působit víceméně nerušeně. A teď navíc jsme v období vlastně krátce po slunovratu, tedy slunce má jednak nejvyšší sílu a hlavně den má největší délku. To znamená, že to slunce může svítit opravdu velmi dlouho a tím pádem ohřívat ten vzduch, respektive zemský povrch a následně vzduch velmi dlouho. No a vlastně dalším faktorem, který přispěl k těm vysokým teplotám, byla i malá vlhkost v povrchu, v půdě. To znamená, na řadě oblastí v těch předchozích týdnech byly podprůměrné srážky, Česko nevýjímaje. No a samozřejmě, pokud ta půda je suchá nebo obsahuje jen velmi málo té vody, tak to znamená, že vlastně se nemá co odpařovat, když tam ta voda není. A tím pádem to teplo, které by se za obvyklých okolností částečně použilo na ten výpar, tak se teď může použít přímo na to ohřátí povrchu a následně toho vzduchu. Takže tato vlastně kombinace faktorů se postarala o to, že ty teploty byly tak mimořádné. A možná ještě jedna věc, která k tomu také přispívá, jsou nadprůměrně teplá moře a oceán Atlantský v blízkosti evropských břehů. To zejména platí pro ty státy v západní Evropě. Takže i to samozřejmě nějakým způsobem přispívá k tomu těm vysokým teplotám a navíc to přispívá k tomu, že třeba právě hlavně v té západní Evropě to teplo bylo nejenom to suché, ale hodně často i takové to dusné, to znamená s vysokou vzdušnou vlhkostí, kdy vlastně se nám ta pocitová teplota jeví ještě mnohem vyšší a méně příjemná.
3: No a na to bych se ráda zeptala, Michale, protože krátkou, možná trošku srovnatelnou vlnu veder jsme měli už v květnu.
4: Ano, ano.
3: Tam teploměr také ukazoval 35, ale pocitově nyní, třeba když bylo 35, tak jsme měli pocit, že je 40, možná víc. Tak vlastně jak je to možné, že nyní jsme to pociťovali vlastně mnohem, mnohem teplej? Jenom mě zaujal citát vašeho kolegy z BBC. Je to pec poháněna teplnou kupolí, tak, kterou jste vlastně
4: Ano, je to tak, je to tak. Tak určitě ta vzdušná vlhkost hraje velkou roli na tu naši vnímanou vlastně teplotu, na ten náš pocit tepla a ten vzduch v těch posledních dnech přece jenom byl většinou vlhčí, takže ta pocitová teplota proto byla vyšší. A samozřejmě pokud jsme byli i venku na slunci, tak přece jenom proti tomu květnu má teď to slunce větší sílu, takže to vlastně přidává k tomu další, dále vlastně přidává nebo zesiluje ten pocit toho vnímaného horka. Jinak, když už jste se vlastně zmínila o té vlně veder v květnu, tak už ta sama o sobě byla velmi bezprecedentní pro tu roční dobu. Přesně v té západní Evropě ve Velké Británii poprvé na jaře teplota přesáhla 35 stupňů Celsia. No a teď jsme to teda znovu překonali. Naprosto bezprecedentně.
3: Mapa nejenom česká, ale vlastně celé Evropy zrudla. Dánsko, Polsko, Německo i Slovensko, další země. Zmínil jste Francii, Španělsko. Bohužel v mnoha zemích dochází i k úmrtím. Zaznamenali vůbec nejvyšší teploty za dobu těch soustavných měření. Varují i představitelé Světové zdravotnické organizace, že horko působí jako tichý zabiják, který přispěl k úmrtí nejméně 1300 lidí. Víme ze zpráv, že nemocnice třeba ve Francii, v Itálii praskaly ve švech, samozřejmě příjmy byly plné i v Česku, Španělsko hlásí, myslím, už přes 350 úmrtí. Francie po katastrofální vlně veder v roce 2003 zavedla závazný národní systém ochrany před horkem. Řada obcí má registry osamělých seniorů během extrémních teploty, aktivně kontaktuje, do kontrol se zapojují například poštovní doručovatele. Existuje něco takového v České republice?
4: Myslím, že ne úplně v této podobě jako ve Francii. To určitě ne. Na druhou stranu samozřejmě i tady ta častější a intenzivnější vedra znamenají, že prostě je nutné se s tím nějakým způsobem lépe vypořádávat a prostě starat se o zejména ty rizikové občany nebo kategorii lidí, kteří prostě jsou více ohroženy. Zaznamenal jsem, že třeba některé obce nebo některé úřady zpřístupňovaly své klimatizované prostory právě třeba seniorům, kteří nemají doma klimatizaci, aby si prostě na nějakou dobu oddechli a vlastně schladili se při tom horku, což mimochodem je třeba obrázek, který byl typický třeba ze Spojených států amerických z těch předchozích vln veder, tam také prostě v těch rozpálených velkoměstech zpřístupňovali prostě různé haly, tělocvičny a tak dále, které jsou klimatizované a vlastně teď to známe do jisté míry, nebo začínáme poznávat i tady u nás v České republice, protože to schlazení pro ten organismus opravdu v řadě případů bez té klimatizace, pokud nemáme tedy nějaký historický sklep, který zůstane chladný i v těch 40, tak je to dosti obtížné, takže toto je docela důležité.
3: No a jaká je tedy podle vás strategie státu? Nebo co vy byste viděl jako opravdu důležité, protože nejde jenom o to v uvozovkách, že se potíme, že je nám vedro, že se nevyspíme, ale má to celou řadu nejenom dopadů na zdraví, ale i na v podstatě
4: fungování,
3: asi všechny
4: fungování
3: segmenty
4: společnosti a fungování státu, jestli chcete.
3: Přesně.
4: Ano, ano, je to tak, je to tak. Samozřejmě jedna věc je, že máme nějakou adaptační strategii, která je nějakým způsobem stvárněna, připravená, ta určitě sama o sobě je poměrně kvalitní a dobrá. Druhá věc je samozřejmě, jak se daří vlastně ty jednotlivé body naplňovat v praxi a tam, co si budeme říkat, poněkud jdeme pomaleji, než bychom asi měli, nebo než je prostě tempo toho oteplování. Na druhou stranu je to trošku smutné, protože víme, že tohle to jako má přijít už od konce 90. let v podstatě, nebo minimálně začátku 0. let, kdy prostě ty klimatické projekce už byly nějakým způsobem k dispozici a upozorňovali na to, že prostě ta horka, to budou častější ta léta, že budou teplejší a tedy, že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit a adaptovat. Samozřejmě jsou obce nebo části měst, které jsou na tom lépe. Já třeba s kolegou Tichým připravu pořad pro Českou televizi Česko a Evropa řeší klima, teďka se to bude jmenovat Klima v souvislostech a my tam vlastně mapujeme ty příklady dobré praxe třeba i těch adaptačních opatření na horko, takže najdeme samozřejmě takové dobré případy a inspirativní příklady v Česku, ale prostě je jich stále málo. V tom vlastně celkovém republikovém pohledu pořád prostě máme, myslím, poměrně pomalé tempo, třeba i přeměny toho veřejného prostoru, hodně se mluví, že samozřejmě stromy, parky, tyhle ty zelené prvky, případně zelené fasády a podobně jsou důležité pro to schlazení toho veřejného prostoru, ale když tak zapátráme ve svém okolí, tak kolik těch prostor, víte třeba, že se opravdu výrazným způsobem proměnilo, že tam přibyly ty stromy a že se prostě rozšířila vlastně ta plocha v těch prostorech, kde ti lidé žijí. Samozřejmě jedna věc je, že se někde vysadí nový les a podobně, nebo park na okraji města, to je samozřejmě super, ale prostě to důležité je v tom prostředí, kde se ty lidé nejčastěji pohybují, kde žijí, kde spí, kde bydlí. A tam si obávám, že to je prostě dosti pomalé tempo. Další věc je určitě otázka budov. My tady samozřejmě tradičně ten design našich budov byl orientován na ty delší zimy, aby tedy budovy udržely teplo, to je logické, ale teď se musíme potýkat i s tím, aby naopak toho tepla se pokud možno nějakým způsobem zbavili nebo nebyly tak přehřívány. Naštěstí třeba ty venkovní žaluzie už dneska nejsou novostaveb žádnou vzácností, ale už jsou standardem, ale třeba ještě před 10-15 lety to tak úplně nebylo. Pak je samozřejmě otázka třeba té klimatizace, pokud už prostě nejde žádné jiné opatření a tam je to samozřejmě problém, protože na jednu stranu, pokud se bavíme o takové té klasické klimatizaci, která vyžaduje zásah stavební do toho bytu nebo domu, někdy narazíme třeba i na problémy s památkáři a tak dále. A samozřejmě druhá věc je záležitost finanční, protože to si budeme říkat.
3: Pak přijde účet.
4: Pak přijde účet, přesně tak. Jednak za tu stavební úpravu, nebo když máme třeba nějakou tu mobilní klimatizaci, tak potom samozřejmě za tu elektřinu a ty klimatizace nejsou většinou, zejména ty mobilní, nějak moc efektivní z hlediska těch financí.
3: Michala, jaká adaptační opatření ve světě vás zaujala?
4: Tak určitě jsou to prvky, které kombinují, jak se říká, takzvanou tu modrozelenou infrastrukturu. To znamená, kdy prostě se využívá jak voda, čili chladicího efektu vody, tak kombinace právě té zeleně, která pokud možno by měla být jako orientována vertikálně, to znamená, ne, že máme nějaký sice hezký zavlažovaný zelený trávník, to je samozřejmě příjemné, pokud si na něj můžeme lehnout a odpočinout. To určitě ano, ale ten chladící efekt jako kromě psů je v podstatě minimální, nebo účinku pro psy, ale prostě je to prostě opravdu o tom, o té hustší zeleni, i když samozřejmě na druhou stranu potom zase máme trošku třeba obtížnější provětrávání těch ulic, protože ten vítr tolik tam neprofukuje, takže musíme trošku myslet, jestli tam třeba nemáme nějakou dopravu, která by vypouštěla škodlivé látky, i když to se u nás třeba výrazně způsobem lepší. Zaujalo mě, teď jsem viděl obrázek, tuším, že to bylo z Číny, z nějakých výškových budov, kde ze zhora vlastně chrlili vlastně vodu, velké množství vody, která se, že, jak padá dolů, postupně měla v takovou tu vodní tříšť, nebo ten vodní závoj, mlhu, něco takového, a tím pádem vlastně ochlazuje to ty oblasti kolem těch výškových domů a je to vlastně z hlediska teplotního, nebo zmírnění těch teplot poměrně efektivní. Otázka samozřejmě, jak je to náročné na tu vodu a na tu ekonomiku toho provozu. Ale určitě je to přesně o tom myslet více, aby ta voda prostě se nějakým způsobem v té oblasti objevila. Samozřejmě pak jsou to takové ty schlazovací fontánky a podobně. Všichni to asi trošku známe, ale není jich tolik.
3: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Před vysokými teplotami varují i nejvyšší představitelé OSN. Lidstvo má za sebou 11 nejteplejších let, které kdy byly zaznamenány. Klimatické katastrofy jsou čím dál častější, ničivější, nákladnější. Řekl byste, Michale, že ta klimatická změna postupuje rychleji, než jsme vůbec očekávali nebo jsme si mysleli?
4: Je to otázka. Ona vlastně postupuje, řekněme, podle toho pesimističtějšího scénáře, řekněme, z těch možných scénářů.
3: Já možná ještě dodám citaci generálního tajemníka OSN Guterreše: El Niño neklepe na dveře, spíš hrozí, že nám strhne celý dům.
4: To je dobrá poznámka. Čili jedna věc je samozřejmě ta rychlost, která prostě je možná spíš až exponenciální než lineární v těch posledních dvou dekádách, řekněme. Ale i to je prostě v nějakém tom možném scénáři, který byl k dispozici, nebo tady byly k dispozici už před několika dekádami, ale samozřejmě ty scénáře jsou různé od těch optimističtějších ty pesimističtější a to, že se pohybujeme potom pesimističtějším, je prostě realita. Takže samozřejmě doufali jsme spíše v to, že to nebude právě. Já bych to řekl takto, že jsme možná doufali, že se nebudeme pohybovat potom po těch pesimističtějších scénářích, ale půjdeme trošku někam více do středu a tam zatím bohužel tedy nejsme. A to El Niño, to je samozřejmě důležitá věc, která teď nás čeká, už vlastně tedy propukla, když to tak řeknu. To znamená v Tichém oceánu teplejší voda v tom té tropické části Pacifiku a následně dopady na dění v atmosféře a v počasí v různých koutech světa. A určitě se potvrzuje, že to letošní El Niño bude opravdu super El Niño. Dokonce ty nejnovější modely počítají s tím, že by ta teplotní odchylka mohla dosáhnout na konci podzimu až plus 4 stupňů Celsia, což je opravdu, jako se anglicky říká, off the charts, čili mimo vlastně ty grafy nebo prostě ten rozsah té stupnice, který se vlastně běžně používá pro ty znázornění těch odchylek, tak vlastně teď se musela ta Y-ová stupnice, ta svislá, vlastně zvětšit svůj rozsah, aby se tam ta očekávaná odchylka vůbec se dala zakreslit, protože v historii to prostě stačilo a teď letos to očividně stačit nebude.
3: A vy jste museli dokoupit červenou barvu, co se týče, když to řeknu velmi laicky, Michale, kreslení těch
4: map. Ano, nebo prostě je to tak, té červené opravdu, nebo fialové, nebo jakou chcete, záleží na té použité stopnici, tak to bylo až moc těch posledních dnech, nebo je ještě stále, zejména v té východní části střední Evropy. Takže to El Niño určitě nějakým způsobem se projeví i tady na dění v Evropě, zejména tady tím nárůstem té teploty, takže se dá očekávat, jak jste říkala, těch 11 nejteplejších let, takže to rozhodně neskončí, že bude mít 12-13, protože ten letošní rok určitě nebude nějaký studený, spíš naopak globálně, a ten příští rok, pokud tedy vyjdou ty předpoklady, jak jsou, tak má tendenci se stát vůbec jako nejteplejším rokem, zase překonat tedy ty dosavadní rekordy z historie.
3: Vlna veder eskalovala rozdáním vysvědčení. Ještě stále máme červen, když dnes je to poslední den. Léto teprve svým způsobem začíná, tak jaké bude?
4: To je dobrá otázka. Vlastně možná ještě jenom taková poznámka těm rekordům. Když vlastně teďka jsme překonali ty rekordy, tak je dobré se podívat, ze kdy ty rekordy vlastně byly historicky naměřeny, v jakém vlastně období. A tam to vlastně zpravidla bylo v té poslední, řekněme, dekádě července nebo začátkem srpna, i když samozřejmě u nás těch Dobřichovicích ten rekord je trošku posunut dokonce až do té poloviny srpna zhruba. Takže vlastně jsme vlastně s těmi rekordy zhruba o měsíc dříve, než by to bylo odpovídající tomu průměrnému ročnímu chodu teploty, to znamená tomu období těch nejvyšších teplot, kdy ty rekordy zpravidla byly zaznamenávány, tedy myslím ti absolutní rekordy teďka. Jaké bude to další léto, nebo jak jste se ptal, další týdny, jaké budou toho léta?
3: To současné.
4: Tak samozřejmě asi všichni posluchači už tuší, že ten vrchol té současné vlny veder je naštěstí za námi. Teď už se nám ochlazuje, i když třeba dnes ještě na jižní Moravě rozhodně chladno nebude. Tam ty ty teploty zase ještě můžou vyšplat až k těm velmi horkým 35 stupňům Celsia, ale na západě Čech třeba bude v úvozovkách už jenom kolem 25, čili už to tam bude citelně chladnější. Zítra se ochladí i na tom východě, i když stále tam ještě tropická třicítka zřejmě bude, ale pozítří ve čtvrtek už ani na východě tropické teploty nebudou a pak to vypadá, že do konce týdne asi od těch vysokých teplot na celém území tedy oddechneme.
3: Na jak dlouho?
4: Na jak dlouho? A to je dobrá otázka, na jak dlouho. Vypadá to, že určitě by to mělo být do začátku příštího týdne. Potom některé modely dávají možnost opětovného proniknutí vlastně poměrně teplého vzduchu. Jednak, že by se měla vytvořit zase další, ta zmiňovaná tepelná kopule nad západní Evropou. A tam je otázka, jak se vlastně posune k nám do Evropy střední, jestli a kdy, protože to potom výrazně ovlivní podobu těch konkrétních teplot tady ve střední Evropě. Obecně se dá očekávat, že se pravděpodobně tedy oteplí po víkendu, ale jak moc a jestli to bude na podobnou úroveň, no to snad nebude tedy, doufejme, ale jestli to prostě bude zase výrazně nad 30 stupňů Celsia, to zatím je nejisté, i když některé modely, to si přiznejme, to naznačují. Většina zatím není tak extrémních, ale je pravda, že když se vrátíme k té uplynulé skončící vlně veder, tak tam byla země

0: mnoha místech bouřky, které zanechaly škody. Tak uklidňuje se ta situace podle vašich informací?
1: No, aktuálně ano, ale je to jenom, nechci říct před bouří, ale vlastně před dalšími bouřemi ano, určitě, protože počasí nad naším územím nebo ve střední Evropě ovlivňuje zvlněná studená fronta, která vlastně odděluje ten horký vzduch na východě od chladnějšího na západě. A ta bude vlastně počasí u nás ovlivňovat dnes a ještě zítra a bude podporovat opět tvorbu právě přeháněk a bouřek. Dnes pravděpodobně více těch bouřek dorazí až ve večerních hodinách a v noci na zítřek, ale zase můžou být silné. No a zítra to vypadá, že těch bouřek bude celkově nejvíce z této vlastně situace povětrnostní. To znamená, že zítra je i vlastně v podstatě na celém území šance na nějakou bouřku a ty bouřky zítřejší mají potenciál zase být až velmi silné. A to hlavně na Moravě a ve Slezsku. V Čechách můžou být taky silné, ale ty extrémnější nebo ty silnější pravděpodobně na Moravě a ve Slezsku. Takže je vlastně potřeba se připravit zase na tu možnost, že můžou být ničivé s přívalovými srážkami, které budou třeba 50, 60 nebo o jedni, ale možná i více milimetrů. Kroupy včera padaly až 5 cm, ty se tedy nedají vyloučit ani zítra. Neříkám, že 5 cm, ale několika centimetrové kroupy jsou tam pravděpodobné a samozřejmě i nárazy větru, silného větru. Takže ten potenciál těch ničivých bouřetů bohužel je, a jak říkám, zítra bude asi takový vrchol v rámci této třídenní situace.
0: Je čas, omlouvám se, klimatizace, čas dovolených, cestování, tak kdy je vlastně příjemné letní, jaksi normální počasí, tak, když zůstaneme možná v Evropě,
1: když zůstaneme v Evropě, určitě. Místo. Tak samozřejmě v posledních dnech ty nižší teploty panovaly především v severních částech kontinentu, který vlastně ta vlna vede nezasáhla nebo se tam oteplilo jenom přechodně na krátkou dobu. Mimochodem teďka díky těm extrémně vysokým teplotám se výrazně prohořál jižní Balt. Třeba na Uzedomu má 25 stupňů Celsia, což jako rozhodně není málo, kdo to tam zná. Takže ví, že teplota 22 bývá takové jako obvyklé maximum v létě. Takže teď se také ochladilo nebo ochlazuje, takže by to mohlo být docela zajímavý tip. Velmi teplá je, ale je třeba voda ve Středomoří a na Jadranu, na severu Jadranu má téměř 30 stupňů Celsia v okolí Benátek, což už tedy jako na Jadran je také hodně. U Marseille tam je voda také velice teplá, o 8 stupňů teplejší než je obvykle, o 8 stupňů, což je extrémní odchylka. Takže tam úplně ne, ale samozřejmě druhá možnost jsou hory. Jsou vlastně výše položené oblasti, i když tam samozřejmě v těch posledních dnech také bylo velmi teplo. Třeba včera ve Štrbském nebo na Štrbském plese v Tatrách poprvé teplota přesáhla tropickou třicítku, to se ještě nikdy v historii nestalo. A to jsme ve výškách, že jo, přes 1300 metrů, čili už opravdu vysoko. Takže ty hory samozřejmě fungují, když platí, že musíme tedy vyrazit do trochu větších výšek, ať už jsou to hory naše české, nebo prostě Karpaty, nebo třeba také Alpy.
0: A nebo ještě dál, třeba v Nairobi je 22 stupňů.
1: Ano. Prší. Je pravda, že samozřejmě některé ty výše položené oblasti, třeba i v té Africe, jsou pochopitelně chladnější. Možná jenom ještě vlastně, když jsme u těch Alp, já tedy z vlastní zkušenosti mohu i říci, ty vysoké teploty významným způsobem dopadají pochopitelně na tamní ledovce. Včera vlastně ve Švýcarsku byl takzvaný den Glacier Loss, teď se nejsem úplně jistý toho tím českým názvem, ale prostě den, kdy vlastně roztaje sníh, který napadne během předchozí zimní sezóny. Už vlastně včera, obvykle to bývá až někdy v polovině srpna, ideálně by bylo, kdyby to bylo až v září, aby vlastně ten ledovec neubýval. Takže teď v těch dalších vlastně měsících až do října už bude vlastně tát ten ledovec těch předchozích let, nikoli v to, co napadlo během uplynulé sezóny. Takže zase ty ledovce budou bohužel ubývat. A třeba velkým problémem ve Švýcarsku je sucho. Mě překvapilo, že ve výškách kolem 1200, 1300 metrů zalévají pastviny, kropí pastviny vodou, aby vlastně krávy a další zvířátka měla co vlastně jíst, aby vlastně opravdu tam bylo něco k pastvě.
0: Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí a také proděkán Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl dnešním hostem. Já vám za to děkuji a přeji pokud možno krásné osvěžující léto.
1: Já děkuji a také přeji krásné léto a mějte se hezky.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
3: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Kvůli bouřce řešili včera středočeští hasiči větší množství událostí a v Kuřimi otevřeli pro lidi zimní stadion, aby se mohli schladit. Bude oblačno, v jeho východní polovině území méně oblačnosti, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Přes středočeský kraj přešel odpoledne a večer pás silných bouřek s prudkým větrem a silným deštěm. Místy padaly také kroupy. Od včerejší 15. hodiny do dnešního rána zasahovali hasiči u více než 270 událostí. Situace byla nejhorší na Kolínsku, Nymbursku a Kutnohorsku. Hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu z níže položených míst, řekl jejich středočeský mluvčí Jan Sýkora.
4: Od 5. do 18. hodiny nám najednou z ničeho nic naskočilo 74 událostí a o hodinu později mezi 18. a 19. to bylo dokonce 108 událostí. A z těch 108, 101 bylo přímo v souvislosti s těmi bouřkami.
3: Kvůli popadaným stromům a výpadkům zabezpečovacího zařízení také nejezdili na několika tratích vlaky a tisíce lidí byly bez proudu. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%. ODS by měla 12% hlasů. V dolní komoře parlamentu by usedli ještě Piráti a hnutí SPD. Dnes mají lidé poslední možnost na policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Některé zbraně se dají zpětně zlegalizovat a když majitelé splní všechny podmínky, dostanou je zpět. Jinak propadnou státu. Raritní kousky si pak vybírá kriminalistický ústav anebo také muzeum policie, říká jeho ředitel Radek Galaš.
5: Jsou pro nás zajímavé zbraně, které jsou spojené s historií toho bezpečnostního sboru. Řeknu obrazně, pistole ČZ a tenhle typ nám chybí, objevil se v amnestii, my ho chceme, tak ho dostaneme. A nebo jsou to samodomozbraně, ty podléhají zákonu, nikdy vám je nikdo neschválí a v té amnestii se můžou dostat k nám do muzea.
3: Lidé v Kuřimi se mohou přijít schladit do zimního stadionu. Dnes bude otevřen do 21 hodin. Zdarma přístupný bude kvůli vysokým teplotám nejspíš celý tento týden. Podle starosty Draga Sukalovského z hnutí STAN se na tom radnice domluví s provozovatelem podle předpovědi meteorologů.
6: Ale vevnitř se normálně teploty pohybují kolem 7 stupňů Celsia a i v těchto vedrech je tam přibližně 13 až 14 stupňů Celsia. A může tedy na tribuně pobít, případně navštívit restauraci, k dispozici je balená pitná voda.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25 a na jeho východě až 630, v 1000 metrech na horách většinou kolem 23.
0: Doprava.
3: V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám v Brusnickém tunelu a v Mrázovce ve směru Stroji. Provoz stojí v severní části Prahy, ucpávají se také Dejvice i Smíchov. Na 31. kilometru D11 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila dvě auta, zdržení v koloně asi 20 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte asi čtvrt hodiny před obousměrným omezením u letiště, stejně tak i v opačném směru. Zprávy končí teď 2 na Dvojce.
7: Za zprávy děkujeme. 9:04 vás zdraví Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří doufáme na vás budou mluvit hlasitostí tak akorát. To rozhlasové vysílání má samozřejmě výhodu, že hlasitost si můžete upravit dle své vlastní libosti.
8: Je to také, Jirka o tom nehovoří jen tak náhodou, protože o hluku, hlasitosti, o tom, co je příjemné a co už vůbec ne, si dneska s vámi chceme povídat. Zkrátka budeme se vás ptát mimo jiné i na to, co si dáte vždycky na plný pecky.
7: A proč? Zaujal nás totiž příběh člověka, který je oficiálně nejhlasitějším člověkem na světě. A není to strýc Pepin, za chvíli si o tom řekneme.
8: To jsem chtěla říct, že u nás to zcela jistě byl strýc Pepin, tak jsem zvědavá, kam se společně dopátráme v první hodince, která nás čeká. Teď je 9:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A teď už vám to prozradíme. Nejhlasitějším člověkem na světě je vyvolávač z Canberry.
3: 58letý Joseph McGrail Baytap z australské Canberry, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač, se stal nejhlasitější osobou na světě zcela oficiálně. Obecní vyvolávač, nejhlasitější, to se hodí, rád bych to zažil.
2: Tento titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordů s tím, že nový držitel primátu dokáže řvát silou, to nedokážu vlastně představit, 122,4 desetiny decibelu.
3: No a překonal tak rekord, který od roku 1994 držela učitelka ze severního Irska Annalisa Flanaganová. Tam je zajímavé propojení toho, co se u paní učitelky měřilo, když zjišťovali tu sílu.
2: Ano, tak my vám to prozradíme, dokázala tehdy extrémně pronikavě zaječet slovo ticho.
3: No a to je něco, co já si dokážu představit, když učitelka řve to ticho, samozřejmě to asi nebylo ticho česky, abych tak, jak si řekl, při tom měření, ale jakým způsobem budu se muset podívat, jestli je někde nějaký záznam, to překonal ten obecní vyvolávač a čistič klimatizací, co asi tak křičel on.
2: To nevím, ale úplně si to představuji, jak se otřásala ta škola, když paní učitelka zadula. Jestli tam chodí také o přestávkách dokola, při svačině, u té velké přestávky to muselo být, pane, když měla paní učitelka službu.
3: To už se asi neděje.
2: Já si myslím, že jo, Pepino ještě chodili ven. O velké přestávce opravdu chodili jako chodit do kolečka.
3: Sýkři chodili do kola.
2: Sýkři chodili, ano.
3: My si dnes s vámi chceme povídat právě na základě toho, že tedy máme nového nejhlasitějšího člověka na světě podle Guinnessovy knihy rekordů, o tom, jakým způsobem posloucháte slovo nebo hudbu vy, jak snášíte hluk a především, co si dáte na plný pecky, kdykoliv, kdekoliv.
2: Asi to může být muzika, to je první věc, která mě napadá, tak která písnička třeba, když hraje, tak si dáte, jak se říká, volume doprava, abyste to pořádně slyšeli. A možná taky přidejte zprávu o tom, jestli existuje nějaký hluk, který prostě nesnesete, a to v jakékoliv intenzitě. Už mě hned jeden nenapadá.
3: Opravdu?
2: Ano.
3: Řekneš nám ho rovnou?
2: Řeknu vám ho klidně rovnou, protože Pepino má takový zlozvyk, což mě úplně rve uši, ano. A není tedy sám, že si takhle jako prolupává ty klouby. To je pro mě úplně naprosto jo, šílený
3: jasně,
2: zvuk.
3: Jasně. To dělá můj bratr mladší a ten to ale dělá nejenom na prstech, ale i s krkem a s hrudníkem, no, a tak to celé
2: tak
3: jako
2: to proláme. Já vůbec nemůžu vedle takových lidí sedět. To vždycky tomu Pepanovi řeknu a s tím okamžitě nechám, co tím samozřejmě královsky baví.
3: Můžete nám tedy psát o zvucích a o hluku. Jak snášíte hluk obecně? To můžete samozřejmě připsat, co je pro vás přijatelné, co už ne, kdy hluk snášíte dobře a kdy vás hluk trápí, v jakých situacích. A jak bylo řečeno, když zahraje nějaká oblíbená píseň, která to je, jakou muziku si dáte, tak říkajíc na plný pecky.
2: 7722220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
3: No a možná mezi vámi budou i tací, kteří si rádio zesílí právě teď, protože je tady kapela Queen.

0: My si dnes povídáme o hlasitosti, o tom, co je pro vás přijatelné, snesitelné, co už vůbec ne, co si dáte na plný pecky. Na muziku jsme se vás ptali. Napsal mi SMS-kou kolega Marek Ženkl. Ahoj, já vůbec nemohu telefonovat s někým, komu na druhé straně mimo volajícího řve něco v pozadí, tak to je zpráva, která přistála na můj mobilní telefon, ale už se taky díváme do e-mailové SMS-kové adresy. Eva z Českého ráje se připojila. Dobré dopoledne, s manželem jsme skoro 50 roků a když mi jednou za čas řekne něco milého, třeba pochválí oblečení, tak dělám, že jsem neslyšela a nechám si to na plné pecky zopakovat. Zdravím z Českého ráje, napsala Eva, dobře děláte.
1: A od pana Mariana z Plzně tady máme, co maximálně takzvaně vohulím, to je Relax od Frankie Goes to Hollywood, případně Riders in the Storm od Doors. A přeje nám klidné úterý. Děkujeme za to, když je tady řeč o tom, a omlouváme se to jenom v rámci toho našeho povídání o ohulení nebo vohulení té muziky, případně něčeho na plný pecky, tak mě taky nedá, abych necitoval ze zprávy, která přišla před chviličkou a je od Jirky. Na plné pecky si dávno nedávám nic, vyléčili mě zvukaři okresních kapel, kteří to hulili jak na Spartakiádě na Strahově. Čím větší hluk, tím větší umění. Co já jsem se jim napovídal, že hudba se dá dělat i přiměřeně na hlas. Napsal Jirka a přiznám se, že to je i můj problém.
0: Napsal nám taky Karel úsměvné oslovení, myslím, že za 17 let, za 7 let se nám to tady ještě nestalo. Ahoj miláčci, tak to začíná ten e-mail. Jednou přišel můj otec z práce a slyšel moje Zeppeliny hrát, tak mě vyšrouboval pojistku a bylo po muzice. To se psal rok 1976.
1: Je to zajímavé, jakým způsobem hluk vnímáme a pro mě je nejzajímavější to, že opravdu některým lidem na koncertech nebo na festivalech jako nevadí ten příval toho hluku, který z mého pohledu, teď budu takový jako zapšklý trošku vůči kapelám a zvukařům, ale z mého pohledu už to je prostě jako nesnesitelné, že se nedá jako zpracovat ani to, co ti muzikanti hrají a zpívají. Ta muzika se ztrácí prostě v nějakém jako chuchvalci, kouli nějakého zvuku, který pro mě už je teda příliš. Proto tak málo chodím na koncerty.
0: Mně to nevadí. Já chodím ráda na koncerty a já mám ráda.
1: Ale podle mě to jsou jiné věci. Jdeš tam kvůli muzice nebo kvůli tomu, že je tam bugr?
0: Ne, jdu tam kvůli muzice.
1: Vždyť se to nedá
0: ale
1: poslouchat.
0: Nevadí mě, když to je nahlas a já u toho ještě potřebuju tančit. Já si tam jdu prostě pro zážitek.
1: Jo, tak.
0: To my mladí takhle máme.
1: Dobře, tak mám v tom jasněji, takže promlouvat do duše zvukařům a kapelám je zbytečné.
0: Kdyby se spotřeboval ještě na něco zeptat,
1: protože
0: jsem připravena.
1: Má své zastánce, tohleto, když někde někdo hraje, aby to slyšíme 6 kilometrů přes les.
0: No ale budeme si za chvíli povídat s někým, kdo řekne, že nadměrný hluk zcela jistě neprospívá našim uším, protože budeme volat na orel.
1: Tvým uším neprospívá.
0: To taky.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: O zvucích a o hluku si dnes povídáme. Ptáme se vás, co si případně dáte na plný pecky, jaká písnička vás přiměje k tomu, že si zesílíte rádio a posloucháte pěkně až do konce a nenecháte se nikým rušit, ale nejrůznější zvuky o těch píšete. A Eva se připojuje, přiměřený hluk mi nevadí, volume doprava si dám při každé hezké písničce, zvedne-li na mě někdo hlas, taky se dovedu bránit, i když je to nadřízený, ale dodává, nesnáším, když někdo hystericky křičí na své podřízené. Z toho je mi fyzicky špatně, to píše Eva. Chápeme? Také jsme to zažili.
1: My jsme říkali, že teď budeme volat někam, kde jistě se dozvíme informaci o tom, že nadměrný hluk nedělá dobře našim uším. A s námi už je ve spojení paní primářka Jitka Vidrová z ORL sluchového a hlasového centra Praha, která je naším velmi oblíbeným hostem, který sem k nám chodí i do poraden. A pamatuju si, od té doby mám sluchátko jenom na jednom uchu, že nám tady ve studiu říkala, jestli budete mít takhle vyhulený ty sluchátka, tak na starý kolena budete hluchá babka a dědek. Dobrý den, paní primářko, vítejte u nás. Slyšíme se dobře?
2: Ano, slyším vás zase dobře. Dobré ráno, přeji.
0: Pěkné ráno i vám.
2: Dobrý den.
0: Paní doktorko, povězte, je nějaká jasně daná hranice, jaká hlasitost zvuku už je pro naše uši škodlivá, ať ve sluchátkách nebo bez nich?
2: Jejda, to jistě, že je. Samozřejmě existují hygienické limity. A jestliže jsme exponovaní hluku, který je větší než 80 decibelů, třeba po dobu, já nevím, více než 8 hodin, tak už musíme mít ochranné chrániče. Třeba zaměstnavatel, když takového zaměstnance zaměstnává v takovém hluku, tak musí poskytovat chrániče. A nad 85 decibelů jsou dokonce ty chrániče povinné, takže ten limit stanovený je. A prostě hluk je novodobý fenomén, nejsme na něj zvyklí, protože před dvěma generacemi ještě žádnému hluku lidé exponovaní nebyli, pokud samozřejmě nepracovali v nějakém strojírenském provozu. A já nevím, před 100, 150 lety už vůbec nikdo nebyl exponován nějakému extrémnímu hluku, kromě nějakému zvířecímu jednotlivému zařvání nebo zakřičení. Takže nejsme adaptováni na tolik hluku, kolik nás dneska obklopuje. Není to zdravé a být nedoslýšavý nebo neslyšící je nepříjemný, strašlivě. Strašlivě.
1: Paní primářko, vy jste teď zmínila ty hygienické limity. Do jaké míry je ta hlučnost vlastně nebezpečná pro dospělé, to jste řekla, ale jak pro děti? Je to tam jiné?
2: Ne, není to jiné, je to úplně stejné. Stejným způsobem může být poškozený sluch už za třeba, když člověk je exponován jak dítě nebo dospělý, je to jedno. Samozřejmě to dítě to snáší lépe a má lepší ty adaptační schopnosti, že třeba taková ta akutní expozice hluku, která udělá takovou tu krátkou poruchu jako slyšitelnosti, krátkou poruchu slyšení, tak u dítěte se vrátí mnohem dříve k normě, ale u dospělého třeba to trvá několik hodin. Jo, když jste zahlušení třeba nějakou hlasitou hudbou, tak nějakou dobu potom člověk má pocit, že už slyší a pomalinku se ten sluch zase vrátí zpátky. Je tam takový ten otřes těch vláskových buněk ve vnitřním uchu každého člověka. Je to jedno, jestli to u dítěte nebo u dospělého. Dítě to trošičku lépe zkompenzuje nebo trošičku dříve zkompenzuje. Čím je člověk starší, tak tím to kompenzace a ta úprava toho sluchu nastává pomaleji. A není to dobrý nápad vystavovat se prostě nějak extrémnímu hluku. Není to dobrý nápad.
0: Paní primářka Jitka Vidrová s námi ve vysílání. Vy jste před chvílí zmínila tu hranici 85 decibelů. Kdyby, pokud je to možné, kdyby si to někdo neuměl představit a řekne, no ale já nevím, kolik je 40, kolik je 80 a kolik je 120 decibelů. Dá se to k něčemu připodobnit? Dejme tomu auta, která projíždějí po pražské magistrále, nebo zbíječka, která mlátí do betonu. Co to je 85 zhruba?
2: Určitě. Těch 85 decibelů je jako takový extrémní, jako intenzivní provoz spojený s troubením prostě na nějaký tý úplně nejrušnější ulici. A tam se prostě ta 8-hodinová doba, kdy tam ten člověk ztrácí, už je povinnost prostě chránit si sluch, pokud samozřejmě někdo vám tu povinnost určí. A já nevím, třeba koncert hlučný nějaký rockový hudby, tak tam je dokonce hygienický limit 100 decibelů, že nemá pro ty posluchače překročit, i když je ve venkovním prostoru, mluvím teďka o venkovním prostoru, tak nemá překročit 100 decibelů po dobu 4 hodin. Tam je hygienický limit. Ten limit ale není třeba pro ty ostatní, já nevím, vesnice nebo někde, kde to je prostě kde se ten koncert třeba odehrává, tam je to dáno nějakou obecní vyhláškou, kterou si stanoví ten obecní úřad, protože tam není měřitelný, do kterého domu ten hluk dosáhne, nebo do kterého obydlí, nebo do které vesničky, ale pro ty posluchače je ten limit 100 decibelů po dobu 4 hodin jako maximální expozice hluku. Často se překračuje. A pozor, ten hluk nemá jenom jako prostě škodlivý vliv na sluch jako takový, ale třeba i na kardiovaskulární systém. Já si pamatuju, jak jsem jednou byla na takový tý rokový akci v Berlíně, náhodou teda, jeli jsme tam náhodou, a tak mě to taky jako zaujalo. A ten rechod byl tak strašný, že ty nízký frekvence toho zvuku se, měla jsem takový pocit, že se mi úplně jako přesně jako synchronizuju s bušením prostě srdce. A jsem se pak bála odejít, že když odejdu, tak budu mít srdeční zástavu. To bylo takový
1: zvuk. Ano, takovéhle zážitky má primářka ORL. Ano, sluchového a hlasového centra Praha, paní primářka Jitka Vidrová. Paní primářko, asi, no dovolím si tu otázku, možná je úplně hloupá, ale asi každý známe tu hlášku dej to míň, nebo mi praskne bubínek. Může se to stát nadměrným hlukem? A co to je, když nám praskne bubínek?
2: No tam samozřejmě je obrovský akustický tlak a ta tlaková vlna samozřejmě může udělat jako rupturu té blanky toho bubínku. To vůbec není jako nic nerealistického nebo nic jako vymyšleného. To tak může být, to znamená, že třeba pokud vystřelí někdo střelnou zbraní nebo nějakou takovou rychlou intenzitou toho zvuku blízko toho vašeho ucha, tak samozřejmě praskne bubínek, ano, to přestane. Barotrauma se to jmenuje, tlaková vlna to udělá.
0: Dodává a upozorňuje paní doktorka Jitka Vidrová, primářka ORL sluchového a hlasového centra Praha. My moc děkujeme za váš čas, protože víme, že jste si ho na nás udělala na dovolené. Užívejte, mějte se krásně, v pořádku se vraťte.
2: Ale já se omlouvám i vám, i posluchačům, že jsem ten hluk jako nepochválila, ale pochválit opravdu nelze.
1: Děkujeme za to povídání. Zdravíme na Sicílii. Mějte se krásně. Hezké léto.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: My si dnes s vámi povídáme o hlasitosti, o hluku, o tom, co si dáte, jak se lidově říká, na plné pecky. Ptali jsme se třeba na muziku a o tom nám píše Jindra z Plzně. Pěkný den, moji oblíbenci, jednoznačně bolero a ještě mi to vždycky rozbrečí. Tak vám děkuju za stále zajímavá témata. Jindra z Plzně.
1: Ač to tam není napsáno, typoval bych, že to bude Ravelovo bolero. Mm. Jaké jiné? Moc krát děkujeme za všechny zprávy. Mnoho z vás píše o tom, že když si už nahlas pouští muziku, že je to často v autě, což nás plynule dovádí k jednomu zajímavému tématu, na které jsme dnes ráno narazili. Jde tam samozřejmě o auta a o řazení, protože v posledních letech se velmi dramaticky zvyšuje počet aut prodaných s automatickou převodovkou. Je o něčím dál tím větší zájem.
0: No ale o čem mluvíme, že automobily dle toho výzkumu s manuální převodovkou nutí řidiče aktivovat při jízdě části mozku odpovědné za soustředění, paměť a taky rozhodování. Mozek se tak procvičuje, což by mělo prospívat jeho kondici. Takže pokud řídíte auto s manuální převodovkou...
1: Jste chytřejší.
0: Vlastně jsme chytřejší.
1: Je to samozřejmě zajímavá věc, protože je tady napsáno, že dříve ty manuální převodovky byly standardem, dnes tedy automatické skoro už vedou, ale našemu mozku prý podle tohoto článku a podle tohoto výzkumu dělá dobře, když řadíme manuálně, protože to tedy ten mozek procvičuje a mě by to vůbec nenapadlo, vzhledem k tomu, že mám pocit, že když člověk jezdí s tou manuální převodovkou, tak už nad tím stejně nepřemýšlí. Ty pohyby a ten proces, to řazení a podřazování děláš úplně automaticky. Neřekl bych, že se tím mozek vůbec nějak zabývá.
0: No, já si myslím, že mozek musí vydat ten signál. Shodou okolností tohle, co jsme teď pověděli, mi připomnělo rozhovor s panem doktorem Stránským, neurologem, kterého jsem měla jako hosta ve svém podcastu nedávno. A on shodou okolností říkal i to, že zpívat si je taky vlastně velmi dobrá věc na procvičování mozku, protože to budí tu obrazotvornost, že si třeba představuješ toho zpěváka nebo ten koncert, nebo se musíš soustředit na ten text. Čili já si myslím, že kombinace manuální převodovka a zpěv je ideální.
1: Dobře. To je závěr Šárky Volemanové, která opět propojila to, o čem si dnes povídáme, tedy o vnímání zvuku a hluku, jaký zvuk snášíte dobře, jaké zvuky hůř a co si pustíte na plný pecky. Psát nám můžete i dál.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Tak my jsme před chviličkou hovořili o tom, že manuální převodovka je prospěšná našemu mozku, tak jsme rádi, že to udělalo radost Pavlovi, který nás poslouchá, hned napsal, jupí, já řídím 300 km denně a mám manuál.
1: Tak ať se daří i dál a hlavně šťastnou cestu a mnoho šťastných kilometrů s dobrou muzikou, ať komorně, anebo na plný pecky, o tom si dnes povídáme. Vy nám dál píšete zprávy, mezi řečí musím říct, překvapilo mě, kolik těch zpráv přichází, protože to jsou desítky a desítky SMSek a e-mailů. A tady někoho zaujalo i to, když jsem mluvil o tom, že pro mě je mnoho muziky na živých vystoupeních, na koncertech a na festivalech prostě příliš nahlas a vůbec nechápu, proč to tak ti zvukaři a ty kapely dělají, protože z té muziky nemám pak vůbec nic. Myslím si, že to je za čárou. Ivča píše, když ono je to těžké, je muzika, která ty decibely prostě potřebuje, ale na koncertě nestojím před reprákem jako někteří rozvášnění milovníci roku, napsala Ivča. No s Ivčou bychom prostě vedli dlouhou debatu na tohle
0: téma.
1: Hlavně
0: byste na koncertě vedle sebe vůbec nemohli stát.
1: No, protože co to je, jako, já se omlouvám Ivčo se vší úctou samozřejmě, ale co to je za argument, že některá muzika potřebuje ty decibely, když ano? Hudba jako se skládá. Že jo, tak to máme rytmus, melodii, harmonii a dynamiku. Uh-huh. Že jo, no a dynamika prostě znamená, že v nějakém místě je to silnější, v nějakém slabší, kdežto jsou koncerty, kde je to jako všechno stejně.
0: A to jde o žánr, to si myslím, že tam
1: jako
0: směřuje.
1: Myslíš, že jsou žánry, kde není dynamika?
0: Tak mluvit o tom s muzikantem prostě není rovnoprávná debata, ale zkrátka, když jdu na rockový koncert, Jiří, tak tam to musí prostě hlučet.
1: Jasně, rockovou baladu a urazím vám palice.
0: Přesně
1: tím kytarovým solem.
0: Pojď na přání.
1: No jasně.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: Co to bude?
0: Píše nám Jiří z Nymburka svoje přání. Dobré dopoledne, potřebuju
1: urgentní
0: pomoc.
1: Myslíš, že když máš svátek, že ti tady všechno projde. No nic, pojedeme na přání.
0: Pojď se pověnovat Jiřímu. Píše nám, dneska večer mám třetí rande. Jirko, to je důležitá věc.
1: Ano.
0: Slíbil jsem, že uvařím asijskou večeři. Jasně, mohu se někde na internetu podívat a vyhledat recept, ale rád bych, kdyby mi někdo z vás, posluchači, poradil něco, co už sám vyzkoušel a bylo to dobré. Tak Jiří, se nevěnujete zprávě, pokračují tedy dál. Napište prosím do studia moderátorům nějaký úplně jednoduchý recept na asijskou kuchyni. Co zvládnu jako podprůměrný kuchař a okouzlím slečnu, do které jsem šíleně zamilovaný. Moc děkuju, podepsaný Jiří z Nymburka.
1: Mě těší, že se Jiří s důvěrou obrací nikoli na nás, ale ano, na naše posluchače o ten jednoduchý asijský recept, protože já bych určitě teda neporadil, ano, ačkoliv mám asijskou kuchyni rád.
0: Já bych, co se týká vaření, neporadila v jakémkoliv slova smyslu, v jakékoliv kuchyni.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec.

0: který píše, do které je šíleně zamilovaný, že něco dobrého uvaří. A vy jste si s tím tedy úplně všichni poradili po svém.
1: No, zajímavé je, že několikrát se tady objevila možnost řešení, pod kterou já bych se tedy také podepsal, než se o něco pokoušet. Hezký den, já bych tedy využila kurýra a donášku něčeho extra skvělého, to by mohlo být kladně hodnoceno, taky píše Renata.
0: A píše taky Hanka, Jiří, já bych raději něco koupila. Pokud je slečna také zamilovaná, ocení jakoukoliv snahu i nechtěný průšvih, hodně štěstí pro dnešní večer, no přeje Hanka.
1: To jsme vám, Jiří, asi moc nepomohli, pokud jste chtěl něco uvařit sám, ale na druhou stranu můžete to jako posichrovat, něco vyzkoušet, ale kdyby to náhodou nevyšlo, mít v záloze něco pořízeného.
0: Ano, a Renatě posíláme ponožky, protože tahle ta rada přišla od ní jako první.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek,
2: dva na dvojce.

0: Zvuky a hluky, o těch si povídáme a také o tom, jakou muziku nebo co jiného si někdy pustíte na plný pecky. A řešili jsme tady před chvílí tu hlučnost na koncertech a přišlo několik vašich reakcí a mě potěšila například mezi jinými ta od Aleše, protože je zvukař. A ano. Aleš píše, jsem zvukař a musím potvrdit slova pana Holoubka, mnoho kolegů a muzikantů má pocit, že čím víc nahlas, tím lépe posluchači ocení jejich výkon. Ztrácí se tak ale bohužel srozumitelnost a prostor a tím i dynamika. Já si jdu svojí vlastní cestou, snažím se dělat zvuk tak, aby to bylo příjemné pro ucho a i hlasitá muzika se dá dělat přiměřeně na hlas a naopak tím získá. Napsal Aleš. Aleši, doufám, že se někdy potkáme. Já na scéně a vy za mixážním pultem. Děkuju.
1: O koncertech z jiného úhlu pohledu od naší posluchačky Vendulky z Prahy 8 z Troji. Bydlím v Troji u Velké skály nad Holišovicemi a nad vodním kanálem v Troji. Mám tu hudbu i ostatní hluk z akcí z první ruky. Když hrají normální rock a jinou poslouchatelnou hudbu, tak to jde. Ale když se nějaký moderátor u kanálu rozvášní a chce vám zpříjemnit válení se na zahrádce, tak to je tedy opravdu v uvozovkách super víkend.
0: My už jsme se v průběhu téhleté hodinky

0: rozvášnili dostatečně, takže to trošku sklidníme a schladíme dnešní poradnou po 10. hodině.
1: Proč zrovna v nepohodě poznáme charakter člověka? Velmi zajímavé téma, které pro vás chystáme samozřejmě i s prostorem pro vaši otázku ve druhé a třetí části poradny. To ovšem bude po 10. po zprávách a já chci ještě jenom drobně poděkovat, ano, protože mi přišla spousta přání k dnešnímu svátku. Udělali jste mi neskutečnou radost. Děkuju vám.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dal matin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Rodičovský příspěvek může narůst od ledna o 50 tisíc korun. Ve druhém čtení to projednají poslanci. A řidiči od zítra projedou k Belskou ulicí v Praze v obou směrech pouze jedním pruhem a čekají se velké komplikace v dopravě. Bude oblačno, v jeho východní polovině území méně oblačnosti, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Poslanci dnes ve druhém čtení proberou navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc. Opozice chce prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci, pokračuje bývalý ministr práce Marian Jurečka.
2: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
0: Prezident Petr Pavel jmenoval nového náčelníka generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Nahradí k dnešku končícího Karla Řehku, kterému dělal od roku 2023 poradce. Hlaváč už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude dokončení výstavby těžké brigády a také protivzdušná a protidronová obrana. Silničáři od zítřejšího rána omezí provoz ve Belské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná pouze jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Samotná rekonstrukce Belské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
0: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu, řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit a ani na ní najet. Vedení hlavního města nechá udělat nový znalecký posudek na cenu koupaliště Džbán v Praze 6. Chce je koupit od soukromého vlastníka firmy Molepo, která koupaliště zavřela v roce 2022. Starý posudek odhadoval hodnotu areálu i s budovami a pozemky na 79 milionů korun. S tím ale Molepo nesouhlasí. Po případném odkupu chce koupaliště spravovat Praha 6, řekl její místostarosta Petr Prokop z hnutí STAN.
4: To vždycky bylo koupaliště, já myslím, že by to mělo zůstat jako areál pro trávení volného času. To znamená místo, kde se dá kombinovat sportovní vyžití, ať už právě na vodě nebo na suchu, včetně toho zázemí, toalet, občerstvení.
0: Společnost Molepo na žádosti o vyjádření nereagovala.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630. V 1000 metrech na horách většinou kolem 23.
1: Doprava.
0: Na tém 71. kilometru D1 směrem od Prahy se po nehodě osobního auta jezdí pouze jedním pruhem a je tam kolona asi na 20 minut. Na 31. kilometru D11 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila dvě auta, zdržení v koloně taky asi 20 minut. A v Praze jsou stále zavřeny tunely směrem Stroji, hlavně v severní části Prahy jsou velké problémy, kolony čekejte v okolí tunelů, po pojíždí Liberecká, dlouhé kolony jsou v Povltavské a i z Libně. Zprávy končí, za chvilku poradna.
6: A nabídka k poslechu. V klidné době, kdy vše plyne podle plánu, je lehké působit jako vyrovnaný a laskavý člověk, ale skutečné barvy našeho charakteru podle odborníků se prý vybarvují až v momentech, kdy se ocitneme pod tlakem, čelíme neúspěchu nebo procházíme náročným životním obdobím.
7: A právě tomu se budeme věnovat v příštích minutách, tedy v dnešní poradně. Proč zrovna v nepohodě poznáme ten pravý charakter člověka? Jedna z klíčových otázek, na které bude odpovídat náš dnešní host.
6: A nabídneme prostor pro vaše otázky, jak je dobrým zvykem ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Poradně dnes rádi vítáme našeho milého hosta, psycholog, psychoterapeut, tvůrce konceptu rozvoje osobnosti Life Dynamic, Lukáš Dastlík. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, děkuji.
2: Proč zrovna v nepohodě poznáme charakter člověka? I tak by se dala nadepsat právě ta dnešní poradna.
4: Já jsem z toho nadpisu vlastně, Lukáši, hrozně překvapená. To jsem nečekala, že vlastně tahle diskomfort přinese nějaký pohled na toho člověka, jaký ve skutečnosti je. Co je odpověď na tu otázku, proč se to tak stane, než půjdeme vlastně na ty jednotlivé střípky té lidské osobnosti? Proč to tak je?
3: No, ono totiž vlastně v momentě, kdy je nějaká nepohoda, krize, ono se to říká, že v nouzi poznáš přítele a také poznáme ten charakter. Takže dokonce jedna z takových zajímavých hlášek nebo věd pro to, jak by se lidé měli poznat, že by bylo ideální, kdyby se poznali, jak budou vypadat, když se budou rozcházet. Jo, což je taky docela nepohoda. A tam se teprve uvidí, s kým jsme to vlastně celou dobu byli. Jo. A vlastně takhle stejně.
2: Ty přemýšlím na tím, jak to zařídit.
3: No právě, to je na tom to náročné. No,
2: to
3: že
2: jsou
3: to
2: ty nejlepší rady. Dělejte tohle, ono to nejde totiž.
3: Ano, přesně. Jo, takže vlastně to je ten diskomfort také, že jo, na konci toho vztahu. No a stejně tak, když teda zařídíme jiný diskomfort, když nejde tenhle, zařídíme si ho hned na začátku, tak vlastně my poznáme toho člověka bez příkras, bez masek, bez připravených věd, odpovědí, přístupu, jo? Protože ten člověk je vlastně chycen v té rychlé reakci vlastně více sám sebou. On nedokáže něco předstírat, jo? Když se třeba seznamují lidé, tak různě říkají něco jiného, ať už tomu sami věří někdy a někdy ne, ale vlastně v tom diskomfortu my jsme mnohem více autenticky plně sami sebou, tak jak nám to tělo prostě reaguje. Mm-hmm.
4: Co to je ta diskomfortní zóna vlastně pro duši člověka?
3: No, je to pro každého něco jiného, je to vlastně moment, kdy my nemáme připravené odpovědi, nejsme na to moc zvyklí a je to něco, co většinou přijde nečekaně a rychle, a nebo když máme dojem, že my nevystačíme s běžnými mechanismy, tak se vlastně nám stane ta stresová reakce leckdy je to nějaký jiný typ diskomfortu a vlastně v tu chvíli už jako ten člověk jede, jako bych řekl, ze své podstaty, z toho, co má doopravdy osvojeno, čím doopravdy je, ne to, co si myslí a co umí v běžném prostředí, kde je v klidu, v bezpečí, může si to rozmyslet, vzpomenout si na doporučení, školení a podobně, to jde. Ale když jsme v diskomfortu, tak tohle to jde stranou a jednáme tak, jací doopravdy jsme.
2: Pokud se nemýlím, tak v knížce Proč bychom se netopili je takový návod, že chcete-li poznat, jaká dívka skutečně je, vezměte ji na týden na Lužnici a zjistíte, ano, jestli je to ta pravá.
4: Ale svatební cesta do Jihlavy.
2: No, ale z čeho vychází to přesvědčení nebo to tvrzení, že právě v tom diskomfortu, v té nepohodě, v těch problematických situacích se ukáže náš pravý charakter. Na co se ptám? Jak to, že náš pravý charakter není ten, když jsme v pohodě? Jakože když se někdo chová hezky a potom prostě jednou za rok vybuchne, tak řekneme, a teď ses ukázal a to seš ty. Když on se furt chová hezky, třeba to je ten jeho pravý charakter.
3: Jo, určitě. Já vlastně tady v tom nemám úplně v oblibě to říkat, co je a není pravý charakter. Já říkám, tohle všechno je ten charakter, protože oni lidé vlastně často, ten diskomfort je i když jsou pod parou, když tak řeknu, nebo různě omamnými látkami, to a ty lidi často řeknou, no ale to nejsem já, nebo to jsem nebyl já, mě úplně změní třeba alkohol, drogy, nebo právě ta diskomfortní situace, já se nepoznávám, no ale to je ono, on se nepoznává, protože tohle má v nevědomí, tohle to nemá, jo, třeba zvědomělé, a já to věřím těm lidem, že třeba některé situace, které zažijou, tak jsou sami ze sebe překvapení. Ale my vlastně nemůžeme být jiní, než jsme, doopravdy. A čím více máme možnost racionální kontroly, přípravy a nějaké strategie, tak tím více se může stát, že se nám tam projeví i nějaké vlastně, dejme tomu, jo, tendence, já nevím, manipulovat, zkreslovat a podobně. Takže já bych to spíš poupravil té název, my jsme vlastně pořád jsme to my a právě by se dalo říct, takhle se chováme, když jsme v bezpečí, klidu, suchu a ochraně a jsme v pohodě, tak se projevuje nějaká
2: hlad.
3: Část a nemáme hlad, přesně, a takhle se projevuje nějaká část našeho charakteru a osobnosti, no ale v těch diskomfortních, nečekaných situacích se projevuje zase další část, která prostě vylítne v momentě, kdy jsme v diskomfortu. A pak si právě můžeme říct, aha, takže když ten člověk bude v pohodě, opečuju všechny jeho potřeby, bude mu fajn, ať už to bude v práci nebo v soukromí, tak se bude asi chovat takhle. Ale může se stát, že v momentě, kdy se dostane do nepředvídatelné, svízelné, těžké, ohrožující situace, tak z něj vylítne tady ta část. Jo? Že to jsou vlastně různé podosobnosti toho člověka a části toho charakteru nebo osobnosti. Zároveň se samozřejmě v té psychodynamice to bere tak, že čím méně je tam toho rácia, tím víc je to vlastně to, co je to naše, jo? To intuitivní, to živočišné, pudové, instinktivní a vlastně někdy i to plně autentické. A že spíše máme tendence skrývat věci, které nejsou úplně příjemné v tom běžném stavu, takže proto se tomu někde říká, to je ten opravdový charakter, nebo to opravdové, ta opravdová osobnost, která není nějak kompenzována tím ráciem a tou přípravou. Ale jako za mě jako spíš platí to, že říct, no všechno jsme to my, prostě jsme třeba pracovali na tom, abychom nebyli tak výbušní, agresivní, nevím jací, nebo zase, jo, ustražení. Takže umíme tohle všechno, vlastně tohle všechno jsme my, ale důležité do vztahů dlouhodobých je právě poznat toho člověka i v tom diskomfortu, protože tam se láme ten chleba, že jestli se podaří ta krize projít, konflikt na pracovišti nebo cokoliv, anebo v tu chvíli prostě přijde nějaký brutál.
4: To jsou věci. Taková byla první část naší dnešní poradny. V tom povídání budeme pokračovat i ve druhé části, to už s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Já připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes. dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, ještě telefonní číslo, pokud se chcete na něco zeptat, 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: O diskomfortní zóně, o nepohodě, kdybychom měli poznat pravý charakter člověka, si povídáme v naší dnešní poradně. S námi ve studiu zůstává psycholog a psychoterapeut, tvůrce konceptu rozvoje osobnosti Life Dynamic Lukáš Dastlík.
3: K tomu, co jsme si řekli v první části poradny, mě Lukáši napadá, že když člověk po pár letech zjistí, že do i pro něj nepříjemných situací, právě proto, že se třeba začne chovat jinak a tak, že se mu to nelíbí, se dostává, a teď já nevím, pod vlivem alkoholu, dejme tomu, nebo ve stresových situacích, nebo něco takového, tak je dobré se tomu prostě vyhýbat, pokud mu to vadí. Nevyhledávat ty situace, ty diskomfortní. Na druhou stranu, z mnoha stran slyšíme, jak je výborné vystoupit ze svojí komfortní zóny a dostat se tedy do logicky diskomfortní zóny. Co s tím? Jak to vybalancovat?
4: No, ono vlastně se doporučuje, když jdeme do těch diskomfortních zón pro náš rozvoj a trénink, tak si je vlastně dopředu nějak připravit a promyslet.
3: Jsou kontrolované.
4: Kontrolované, přesně tak, protože tam máme šanci právě si vyzkoušet nějaké nové mechanismy coupingové nebo kontaktní, které se dá vlastně, nám pomohou vlastně jednat potom jinak. Jo? Může se stát, že fakt člověk zjistí, že ať už výchovou, temperamentem, něčím prostě neumí tyhle ty situace zvládat tak, jak by sám chtěl, nelíbí se mu to a chce to rozvinout, a tam se pak doporučuje do toho chodit. Zároveň jeden čas byl takový jako trend právě přesně, že se lidé hecovali, kdo přijde do jaké komfortní zóny co nejčastěji, a zase, když je to takhle moc narychlo, tak to většinou těm lidem úplně nedělá dobře, a zároveň ale někdy to jenom jako zahrajou, jo? Že oni jdou do té kontakt, že třeba jo, oslovte někoho na ulici, nějakou jo, šokující otázku nebo něco, a ono v momentě, kdy my jsme v té roli, že zase jako hrajeme hru, plníme výzvu nebo děláme něco, tak to není úplně zase ta autentická naše podstata a podoba, takže to těm lidem stejně moc nepomůže, protože pak, když o něco jde doopravdy, tak jim to třeba nezafunguje. Takže to chce vybalancovat a jít postupně tak, aby se to v nás doopravdy usazovalo, ty nové způsoby fungování, a pak to může dost pomoct. Mm-hmm.
2: Lukáši, zkusme na to nahlédnout z té druhé strany. Já nad tím pořád přemýšlím, že vlastně zkusme si představit modelovou situaci, která možná připomene některou ze situací prožitých i našich posluchačů. Pracovní vztah, osobní vztah, je to úplně jedno. Jsme s tím člověkem několik let, máme nějaký náhled na něj, že si myslíme, jaký on je, a pak přijde moment, kdy ten člověk je vydán do té diskomfortní zóny a začne se chovat tak, jak je to pro nás absolutně šokující, a jsme třeba zranění, zklamaní. Jak s tím naložit?
4: No, ideální je tomu člověku určitě v první fázi s nějakým nadhledem, soucitem a laskavostí odpustit. Protože on dělá to nejlepší, co může. Jo, to jsme se tady jak v nějakém stupu povídali, jak si třeba posluchači vzpomenou na to, protože my doopravdy každý z nás děláme to nejlepší, čeho jsme v tu chvíli schopni. My nikdo z nás se záměrně nezachováme hůř, než dokážeme.
3: To prostě Lukáši, vy jste tady odborník, ale to jako nejsou lidé, kteří prostě chtějí škodit?
4: No, ale to je to nejlepší, čeho jsou schopni. Oni mají tak uspořádanou tu osobnost a ten přístup, že oni si myslí, že v tu chvíli
3: to
4: buď na to mají právo, nebo že tím konečně dají těm druhým lekci a podobně.
3: Oni prostě čili to, oni to dělají pro sebe z dobrého důvodu.
4: Přesně tak.
2: Jo, že si to dokáží zdůvodnit sami pro sebe. Ano, jestli tomu správně rozumím.
4: Jo. A někdy třeba zpětně toho mohou litovat, ale v tu chvíli, jo, tady jde o to, proto říkám, v tu chvíli, čeho jsou schopni v tu chvíli ti lidé. Ne obecně, co oni jsou schopni i sami dokázat, ale právě v tom diskomfortu to nedokážou. A nikdo z nás prostě neudělá to, kdybych věděl třeba v tom rozhovoru, jo, že půjdu doleva a bude to super fajn, pochopíme se, bude ten vztah dál fungovat, vyjasníme si tu situaci, bude nám fajn, a nebo se to úplně zhorší a zkazí, tak co já si vyberu? No, to zkažení. To nikdo neuděláme. Jo? My se tak zachováme, protože buď si myslíme, že si to ten člověk zaslouží, nebo že to je jediná cesta, jak ho konečně prostě k něčemu přivedu, anebo jsem tak odbržděný v tu chvíli, v tom diskomfortu, že to neřeším a něco ze mě vypadne, nějaké chování, mluva a podobně. Jo? Pak toho mohu litovat zpětně, mohu jako chtít, jo, já tohle nedělám běžně a tak, jo? Ale znamená to, v tu chvíli ten člověk to nedokázal. Ty jeho seberegulační vlastnosti, ten nadhled, to co tam prostě nezafungoval, a ten člověk se nějak projevil.
2: No a co z té druhé strany? No. Já vím, že vy jste říkal odpustit, to je velká dovednost.
4: No, jasně, určitě.
2: A jak vlastně v sobě nenechávat třeba to zranění?
4: No, právě to, že když my si to je další věc, že my si to nebereme osobně v tu chvíli, protože my víme, že ten člověk to neudělal přímo nám. On by to udělal komukoliv, kdo by se tam vyskytnul v té situaci naší a v té podobě. Takže to není nic osobního. Je to projev jeho osobnosti, zralosti, vyzrálosti a podobně. proto my můžeme odpustit ve smyslu tom emocionálním, že si uvědomím, jo, to nedělá přímo, on by to udělal komukoliv, dělá to nejlepší, co umí, je prostě na nějaké úrovni poznání, vědomí, regulace a zralosti třeba charakteru a osobnosti. A to mi pomůže se trošku nad to dostat, ulevit si emocionálně. To neděláme pro toho člověka, to neznamená odpustit, neznamená potvrdit, jako že je to v pořádku, nebo že toho člověka dál chceme v životě a podobně. Ne, jenom se vlastně odpustíme, neboli vypustíme ten náš, to zranění, to ublížení a tak, protože budeme vědět, že to nebylo osobní proti nám. A pak je druhá věc, že se zamyslím nad tím, co s tím teda chci dál dělat. Jo, jak ten člověk, jestli opravdu to, že se mu to stane jednou za pět let, prostě vybuchne tímhle způsobem, pak se omluví, snaží se to nedělat, jo, prostě fakt jako má tu sebereflexi, že to zkazil, chce to nějakým způsobem napravit a mě to nevadí, já jsem schopen to zvládnout, no tak s ním můžu dál pokračovat a fungovat, pokud ne, tak můžu i klidně ten vztah ukončit, přestože prostě budu chápat, že to jako jinak nešlo a v tu chvíli tomu člověku. No a nebo prostě počkáme, jestli se ten člověk opravdu reálně změní a nezačne jenom, což spousta lidí dělá, že si pak sype popel na hlavu a nosí kytky, pásničky, nevím co, zvedne plat a podobně, ale pak se chová stejně.
2: To se mi nikdy nestalo.
3: Lukáš Daslík je s námi ve studiu, za chvíli
2: optimista
3: budeme
2: životní
3: pokračovat. Nebrat si to osobně, četla si Kmotra, Šárko?
2: Nečetla jsem Kmotra, ano, přečtu si.
3: Nic není osobní, to je biznis.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Charakter člověka a jeho změny v pohodě či nepohodě, o tom mluvíme. Lukáš Dastýk, psycholog, psychoterapeut, tvůrce konceptu rozvoje osobnosti Life Dynamics, s námi zůstává ve studiu i pro třetí část poradny.
3: Možná pojďme se vrátit a zastavit chvíli u té diskomfortní zóny, a tedy, že se odehraje něco, co je nepříjemné tedy oboustranně. Do jaké míry o tom komunikovat a kdo by vlastně měl být, jestli nějaké pravidlo tím komunikátorem, kdo to otevře? Měli bychom počkat, až přijde ta druhá strana, která byla v nějaké diskomfortní zóně, anebo nebo jít jako první?
4: Jo, tohle je vlastně pěkná otázka v tom, že to chce nějakou citlivost vybalancovat, kdy, vlastně z jaké strany. To doporučení možná je poprvé jako jenom nabídnout, že jsme tady k dispozici, kdyby ten dotyčný chtěl, protože on opravdu může být člověk, který si to nejdřív potřebuje nějak schroupat sám, ten zájem vlastně by mohl vnímat jako tlak, nechce se mu o tom bavit, nebo ještě neví, co s tím vlastně sám udělat, takže v té první fázi spíše tak, jo, pokud ho neznáme ještě, že ho známe, tak i víme, jak, jestli mu pomáhá to, že spolu hnedka sdílíme, probereme to, jsme my ty aktivní, kdo mu pomůže jako vyjít s tím tématem na povrch a probrat ho, a nebo jestli mu právě pomáhá ten klid. Ale když bychom se neznali, nebo jsme nevěděli, byl to tak jako šokující moment pro všechny v tom vztahu třeba, tak se můžeme zeptat, jo, jestli se chce o tom pobavit, že my bychom rádi, jestli chce teď nebo později, a že jsme případně k dispozici, že bude chtít. No a pak se uvidí v čase, co se s námi děje, jestli vlastně ta situace se třeba jako vyklidní pro všechny, a prostě to ani řešit nepotřebujeme, že jsme si to nějak jako, jo, nazvali, řekli, je to v klidu. Nebo se v nás, pořád, když bychom to brali, že je to ta druhá strana, v nás pořád něco je, něco se děje, tak je potřeba si to dočistit. Čím dřív, tím lépe, takže přijdeme sami a řekneme, jo, že prostě bychom to rádi ještě nějak probrali. A jak to vidí ten druhý, jo, že už bychom jako rádi, můžeme mu dát třeba nějaký čas, že si řekne týden, měsíc, nevím, jak dlouho, ale že do té doby bychom to chtěli probrat. No a nebo přijde ten člověk sám, takže tímhle způsobem asi být tou prvně podporou, která dá prostor, ale ten dotyčný zároveň ví, že tam jsme, když bude potřebovat. A pak, když v nás už sílí nějaký jako diskomfort právě z toho, že to není dořešeno a že bychom potřebovali a chtěli, a nebo když vidíme, že ten člověk třeba se trápí čím dál víc a jako neříká to, tak mu to popsat. Jo? Říká, hele, dal jsem ti prostor, ale jo, vidím, že se něco děje, že prostě, jo, seš, já nevím, míň spolu mluvíme, nebo jo, něco se děje, vyhejbáš se mi na chodbách, prostě v práci nebo něco, pojďme to teda probrat, protože tohle neznamená, tohle zjevně není o tom, že se to vyřešilo a uklidnilo, ale že se tam něco ještě vevnitř děje. Protože to nejhorší, co je, když my si tyhle ty věci nedořešíme a nedočistíme, ať u sebe, tak s tím druhým. A vlastně to narůstá, jo, a pak vlastně to někde bují právě v tom nevědomí, v tom vztahu, a vznikají potom ty různé alergie, nechutě, odpory, jo, na toho člověka, a nebo nějaká podrážděnost, a je to vlastně to, co ty vztahy kazí hodně.
2: Jsou nějaké předpoklady lidské, které jak si nám dovolí, abychom dokázali uznat vlastní chybu, abychom zpětně dokázali nahlédnout na to, že jsme se zachovali jako někdo, kde je křivák, kde selhal ten charakter, protože asi mnoho z nás může mít pocit, že tohle je jako trochu problém. A tam je ten začátek, že jo? Dokud na to nepřijdu, tak s tím těžko můžu něco udělat.
4: Určitě, no. Tady samozřejmě, když odhlédneme od toho, že může mít někdo diagnostikovanou nějakou formu poruchy osobnosti, která tohle jako v podstatě skoro nikdy nepřipustí, jo? Protože i když jako bude mít ty zpětné vazby, tak řekne, no, oni nechápou to, jak já jsem geniální, jak to myslím dobře, nebo jo, jsou prostě mimo ty lidi. Tak když to vezmeme u běžných lidí, tak tam hodně pomáhá vlastně, jako první je vlastně laskavost k sobě. Jo? Že si vlastně dovedu sám sobě odpustit, když něco takového udělám, protože v tu chvíli s tím jsem schopen jít ven. Jakmile já i sám sobě často, jako ty lidi jdou proti sobě, vlastně, že pro ně je tak těžké připustit, že jsem udělal chybu, že jsem selhal, protože to berou jako sebeponížení nebo selhání velké, tak nikdy nevědomě, aniž by to tušili, vlastně proto je pro ně těžké říct, no, tu chybu, omluvit se a podobně, takže jde o to přijmout to a vlastně vědět, že i když uděláme tu chybu, tak ji můžeme napravit, můžeme, jo, to nějak, jako co jde, teda, že jo, a prostě se nějak omluvit a případně už udělat všechno pro to, aby se to znovu nedělo. A v tu chvíli je to vnitřní prostředí připraveno víc to sdílet s těmi druhými a jakoby nestydět se za to. Jo? Protože plno lidí vlastně v tomhle má ten problém, že to je jako strašně ponižující a trapný a špatný, že jako selhali, udělali chybu a tak, tak dělají jako že nic, buď to dávají do humoru, to v plno rodinách třeba takhle funguje, že se jako byla bouřka, pak chvíli je ticho a pak jakoby nic, jo, zase přijedeme na návštěvu nebo něco, jo, ale ono to tam někde zůstává, takže učit se ideálně od malička, že chybovat je lidské, chybama se člověk učí, žádný učení z nebe nespadl, tyhle ty všechny hlášky, aby vlastně ten člověk věděl, že je to přirozené, že se bavíme o tom, tohle se mi povedlo, tohle ne, tady za to se omlouvám a není to ponížení.
3: A také možná to, že když se o problémech nemluví, neznamená to, že zmizeli.
4: Ano, ano, tak. Přesně.
3: Lukáši, bylo to dneska moc hezké povídání, děkujeme za něj, za všechny věty, které padly v naší dnešní poradně, už teď se těšíme na tu další, mějte se hezky.
4: Děkuji za pozvání, mějte se krásně taky, naschledanou.

0: Do šatníku nás zavede dnes odpoledne káva o 16:00. Méně oblečení ve skříni může překvapivě znamenat více možností outfitů. Jak sestavit šatník tak, aby jednotlivé kousky spolupracovaly a nabízely desítky kombinací? Potřebujeme skutečně tolik kousků, kolik máme ve skříni, a dá se zabalit na 10denní dovolenou do malého zavazadla a přitom nenosit stále totéž? Tak o tom všem dnes odpoledne. Hostem bude stylistka Irena Vokrojová a moderovat kávu o 16:00 bude Tereza Stýblo.
1: A s námi za chvíli Aleš Cibulka při procházce po Červeném Koberci, dnes na dálku, takže Aleš může mít outfit, jaký chce, protože ho jenom uslyšíme, nikoli uvidíme, ale jistě
0: ale můžeme
1: to bude
0: si
1: zajímavé.
0: Ho představovat, ano.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A díky procházkám po Alešově červeném koberci máme vcelku přehled o tom, kterým filmům se divácky daří, které propadly. Dneska je tu ale novinka.
3: Žebříčku totiž vládne film, který ještě neměl premiéru. To jsou nám věci. Aleši, jak je to možné? Dobré dopoledne.
2: Co jsi to zase vymyslel?
4: Hezké dobré dopoledne. To jsou věci, co já jsem se včera zadíval do té první dvacítky. Místo třetí Po večerce 16 000 diváků. Místo druhé Příběh hraček, pátý díl, ještě 30 000 diváků. A najednou místo první Mimoni a monstra. A já si říkám, to je film, který jsem ještě v našich čtvrtcích premiérových nepředstavoval. A když jsem se podíval do kolonky, kolikátý týden je v žebříčku, tak je tam údaj -1. Tenhle ten film měl premiéru ani ne ve čtvrtek, ale teprve včera a o víkendu už zvítězil. Zjišťoval jsem, jak to je, a opravdu distributor ho začal promítat už v předpremiéře o tom prvním vlastně prázdninovém víkendu, takže Mimoni a monstra, aniž by ještě měli oficiální premiéru, už vidělo 32,5 tisíce diváků, a ač ještě neměli premiéru, tak už jsou v žebříčku první. Jak vidíte, všechno je možné. No a tenhle ten americký film pro celou rodinu je naprostým vítězem v českých kinech.
2: No a další premiéry pozítří, tedy ve čtvrtek. Uvidíme, co se bude dít. Radost teď ale určitě uděláme všem milovníkům Nadi Urbánkové. Ona by totiž dnes slavila 87. narozeniny by to byly.
4: Ano, a vlastně to byla naše kolegyně, protože na Vysočině na vlnách Českého rozhlasu měla svůj pořad. S Naděnkou byla radost spolupracovat, byla to dáma neustále s dobrou náladou, a já jsem našel v archivu jeden záznam, jednu takovou malou ukázku, která vás možná teď dopoledne pobaví a vylepší vám náladu. Naďa Urbánková byla hostem společně s Petrou Janů a Danielou Písařovicovou Toboganu, který jsme vysílali z Jihlavy. Bylo to turné ke 30 letům, které jsme nedojeli, protože začal covid. No a já jsem se přítomných dam ptal na jejich ctitele, ovšem na takové ty netradiční, no řekl bych velmi netradiční. Vyprávěla Petra, vyprávěla Daniela, ovšem Naďa je všechny svým jedním ctitelem strčila do kapsy.
5: Já mám dva. Jeden ten chodí opravdu na každé představení. Je to pán, který je postižený, ale opravdu neváhá přijet kamkoliv. Včera jsme měli představení ve Švandově divadle s Bokomarou a on tam samozřejmě byl. Pak mám jednu dámu z Teplic, která začala tím, že uprostřed představení se vstyčila a zvolala: "Máte malý prsa!" A já jsem tak jako se zarazila a ona vytáhla pod prsenku takovou tu, jak nosila Madonna, takovou tu špičatou.
4: Jo.
5: A říkala: "Tu noste, to budete sexy, to vás budou chtít." A pak jsem měla ještě jednoho, a to teda opravdu, kdyby si řekl, je tady, no tak to bych upadla. Napsal mi nádherný dopis, opravdu krasopisně o tom, jak mě miluje, a teď já se omlouvám, je to trošku erotika, prostě jak mě miluje a jak by mě miloval a co by udělal a tak. A potom říkal: "A teď se podívejte na poslední stranu, to jsem já, takhle velký jsem." Já jsem otočila stranu a tam bylo skutečně nakreslené, obkreslené, ano. Pánské, ano.
4: A jak se jmenoval?
5: To už nevím, ale vím, že tam bylo 25 cm.
4: Cože to bylo? Naďo, ptá jsem se tě na jméno.
3: Nepotřeba komentáře, ale...
4: Já bych to nekomentoval, to byla prostě Naďa. Neřízená střela.
3: Je to tak. Naďa Urbánková by teď tedy klidně mohla zaspívat, ale o písničku se postará jiný dnešní oslavenec. Kdo to bude?
4: Ano, nemusí to být jenom narozeniny, mohou to být svátky. A kdo má dneska svátek? Šárka.
3: Ano,
4: co
3: to si
4: nám
3: zaspíváš?
4: Přejeme ti všechno nejlepší, ne?
3: Milí Aleši. Ne,
4: ale tak přejeme všechno nejlepší.
3: Ano, mnohokrát děkuji. Nechť prosím zaspívá někdo jiný.
4: Ano, tak dobře, mohl by to být Ivan Trojan, Lucie Výborná, Bára Špotáková, ti všichni dneska slaví, ale 56. narozeniny má dneska Michal Malátný, takže si dáme jedny činasky, vlastně nové, to je novinka z letošního jara. O text se postaral sám Michal, hudbu napsal klávesista kapely Honza Steinsdorfer, takže selhání činasky Michalovi Malátnému k narozeninám a všem šárkám k svátku, všechno nejlepší.
2: Aleši, děkujeme za dnešní červen koberec, měj se krásně a zítra naslyšenou.
4: Mějte se hezky, Šárko, a jdu ti taky napsat milostný dopis, jako dostala Naďa.
3: Ano, zítra ho přečtu do vysílání.
2: Bez obrázků, Aleši. Ahoj.

0: No a budeme hrát společně s vámi samozřejmě.
1: Snad
0: i...
1: jak to máte rádi.
0: Ano, tak jako každé léto, samozřejmě i letos, budeme hledat postavu známých děsivých příběhů tentokrát. Samozřejmě i dnes pustíme indicie, pokud budete vědět tu správnou odpověď a chcete v rámci pátračky mrazivého leta na dvojce s námi hrát, tak vyhledejte webový formulář na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz, no a tam můžete zapsat svoji zprávu.

0: Potrpím si na standardy v oblékání a svůj vzhled zásadně neměním. Jsem rád, když mě lidé poznávají hned po příchodu, aniž bych se musel ohlašovat jménem. Bledá tvář, temný plášť a pohled, ze kterého většinu lidí mrazí. Moje elegantní vystupování často působí klidně a vznešeně, dokud si společnost nevšimne až příliš ostrých špičáků. Nejedná se pouze o estetický doplněk, ale vysoce efektivní nástroj, který dokáže lehce proniknout skrze pokožku v oblasti krku a zanechat na jejím povrchu dvě malé otevřené ranky. Ty jsou ovšem pouhým začátkem mého úřadování. Nerad totiž odcházím od nedokončené práce.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Už jenom pár chvil nás dělí od 11. hodiny, čerstvé zprávy a blízká setkání. Dnes možná trochu jinak, než byste čekali.
1: Hostem dnešních blízkých setkání měla být totiž původně saxofonistka Kateřina Janečková, KJ Sax, ale bohužel její vlak na cestě sem k nám má zpoždění a tak pro vás máme reprízu rozhovoru s bývalou armádní plukovnicí Helenou Sovákovou. Ale příslib, nebojte se, o rozhovor s Kateřinou Janečkovou určitě nepřijdete.
0: Od nás dvou pro dnešek vše. Díky za dnešní dopolední společnost. A těšíme se už teď na tu zítřejší. I ve středu mezi 9. a 11. se na vás na dvojce budou těšit dva na dvojce Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Odvolací soud projedná kauzu usmrcení vůdce kutnohorské sekty a Krnov spustil službu práce za stravenky pro lidi v těžké životní situaci. Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území méně oblačnosti a odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 let, respektive 13 let vězení. Mluvčí soudu Eliška Duchková říká, že zatím není jasné, zda dnes padne rozsudek.
5: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
4: Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. U soudu je budou obhajovat dva noví advokáti, bývalí ústavní soudci Jaroslav Fenik a David Uhlíř. Oba říkají, že jde o mimořádně složitou trestní věc a chtějí klást důraz na závěry znaleckých posudků. Noc na dnešek byla v Česku chladnější než ty minulé, na některých místech ale stále ještě tropické, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Nejtepleji bylo v pražském Klementýnu, teplota neklesla pod 22,5 stupně, tam ale teploty ovlivňuje poloha v centru města. Postupně se začne ochlazovat přes den i v noci. Krnovská radnice zahájila projekt práce za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby mohou pomáhat s úklidem města a za práci pak dostanou stravenku do tamní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, zda bude pokračovat, řekl vedoucí sociálního odboru Krnovské radnice Ivo Zdráhal.
6: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni.
4: Ode dneška je průjezdná nová turbookružní křižovatka na silnici číslo 14 v Libereckých Kunraticích. Stavba se čtyřmi rameny stála 45 milionů korun. Sjezd k nově vznikajícímu sídlišti Nová Kunratická je ale stále uzavřen. Nicméně zbylé směry na Jablonec, Liberec a Kunratice jsou už plně průjezdné. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je na vozovce jen dočasné dopravní značení. Brzy je nahradí trvalé značení z odolného plastu.
7: Nová podoba křižovatky zvýší kapacitu a přispěje k plynulejšímu provozu. Řidiči si zvolí jízdní pruh ještě před vjezdem do turbookružní křižovatky. Díky předem určeným jízdním pruhům se zvýší plynulost provozu a sníží riziko nehod.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území méně oblačno, více oblačnosti. Odpoledne hlavně na západě místy přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25 a na jihovýchodě až 36. V tisíci metrech na horách většinou kolem 23.
2: Doprava.
4: Na příjezdech do Brna po D1 i D2 počítejte s hustým provozem a kolonami kamionů. Osobním autem se v levých pruzích nějak výrazně nezdržíte. Za nájezdem z D11 na okruh v Praze směrem ke Štěrboholské spojce se po nehodě jezdí pouze jedním pruhem. Vázne příjezd do Prahy po D11 a kolony popojíždějí celou Novopatskou i částí k Belské ulice. Hlavně jde opět o kamiony. Zprávy končí teď Tereza Kostková a její host.
8: Plukovnice lidských duší, to je podtitul profese mého dnešního hosta, bývalé armádní psycholožky, a současně podtitul knihy Martina Moravce, další z řady z velkých rozhovorových publikací věnované zajímavým osobnostem a jejich profesi. Helena Sováková je ta žena, která sedí proti mně. Ta moje úvodní, taková možná do tématu vtahující a i něco rozstřelující otázka je ta, že od nemálo psychologů jsem slyšela nebo četla i potřebu toho nebojovat vždycky v životě, nebýt vždycky v boji. Jak se to vlastně slučuje s psychologem, který je v armádě, kde boj je patrně podstatou věci?
9: Bych neřekla, že podstatou je boj, ale podstatou je příprava na boj. Mm-hmm. Na to, jak se připravit být odolný, jak se připravit zvládat těžký životní situace. Mm-hmm. A bych řekla, že i podstatou práce psychologů není bojovat, nebo boj je něco, co nás vyčerpává.
8: Aha, právě, právě.
9: Energie, kterou každou vteřinu dáváme, tak naopak práce psychologa je to, aby jsme si uvědomili, že není potřeba pořád bojovat, hledat ty místa, kdy jsme v klidu a vlastně si je dávat do toho našeho života. A to je možná, co dneska chybí lidem, že pořád jsme v tom módu boj, výkon, být připraven. A zároveň jsme úplně zapomněli na to, že život je rovnováha a že by to mělo být i to dát si ten klid a umět odpočívat a nic nedělat, jen tak lelkovat, nudit se, vlastně nuda je zdravá.
8: To mám radost vlastně z vaší odpovědi, protože tím pádem to vypadá, že nebudeme v úplně jiném světě a tématu budeme-li v armádě, budeme vlastně v životě, kde ne vždycky podstatou musí nutně být boj. Chápu-li to dobře?
9: No hlavně za mě to podstatné. V armádě jsou lidi, kteří se rozhodli proto dělat řemeslo služby vlasti. A zároveň to jsou lidi. Lidi, kteří mají svoje duše, svoje starosti, svoje radosti. Jsou to lidi jako my všichni ostatní.
8: Tak o lidské duši s Helenou Sovákovou dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Přede mnou bývalá armádní psycholožka Helena Sováková a také její kniha, respektive kniha Martina Moravce, také jsme ho tu měli, vynikajícího rozhovoristy, by se dalo říct, člověka, který krásně vede rozhovory a vydává velmi oblíbené knihy, tedy Plukovnice lidských duší, tak zní tato kniha. Milá Heleno, krásné dopoledne přeju.
3: Krásné dopoledne, Teresko, Terezo. Já nevím, jak můžu říkat, je tam běží to Teresko.
2: Jak to ucítíte? Vy jste mi sama teď říkala, že stejně vlastně se rozhodujem vždycky emocionálně. To je vlastně docela zajímavý, protože spousta lidí pořád řeší přece, řeš to hlavou, řeš to emocí, pořád to jako rozdělujem, ta naše obliba, něco rozdělovat. A ono si to stejně nějak děje samo, vidíte, to tělo si to nějak stejně udělá.
3: Přesně tak. Jak si to udělá? Se rozhoduje postupně.
2: Jak
3: no, vlastně takový ten... Já mu říkám dinosaurus, to je ten nejstarší vývojově mozek. A pak máme tu část, tu savčí, tam máme uložený emoce, tady schovaný v amygdale. Já mu říkám šimpanz, protože tam se ukládá úplně všechno, co jsme v životě zažili. A pak máme to racionální, ten šedou kůru mozkovou, tu racionální mysl, kde se tvoří řeč a ratio. Ale zároveň vlastně ty naše rozhodování jdou postupně. Takže v první části rozhodujeme, jestli jsme v bezpečí. Když jsme v bezpečí, tak přeskočíme do toho šimpanzího a tam máme ty emoce. A když se cítíme bezpečně a když se cítíme příjemně, tak tam je to rozhodování naše vlastně v těch emocích. Ten pocit, jestli nám je s druhým dobře, ten pocit, jestli jsme v situaci bezpeční nebo nejsme bezpeční. A to je to, kdy se tvoří zárodek toho našeho vztahu a toho, jak budeme fungovat dál.
2: To je fantastické, že jste tím začala právě v rámci toho všeho, co se o vás budeme dozvídat, to znamená váš pobyt i na zahraničních misích, Afghánistán, místa, válečná, vojenské zóny a tak dále, práce s vojáky. No tam slovo bezpečí je to poslední, co bych si do těch prostor dodala. Tak reaguje tam tím pádem náš mozek, naše mysl, naše já jinak v jiném pořadí? Nebo co má dělat, když to bazální bezpečí asi úplně cítit nemůže?
3: No, reaguje ve stejném pořadí, ale bezpečí je i to, že když přijedete na tu základnu, tak tam máte nějaké to svoje ubytování a je potřeba, aby i to bylo v určitém bezpečí. Proto třeba... Já nevím, když si vzpomenu na základnu v Iráku, tak jsme museli všechny ty naše korymeky nebo jsou obydlí, já jsem musela vysvětlovat, co to je.
2: No, to nám
3: když to představíte, tak je to vlastně taková jako plechová maringotka, když to řeknu. A to jsme si museli opytlovat a ještě přesto byl takový jako val, taková jako střecha, kdyby letěla raketa, tak narazí nejdřív do toho valu a roztříští se. Takže se vytváří ten pocit bezpečí. Zároveň třeba na bojových základnách vždycky máte fantastické jídlo. Tam opravdu jako se dobře vaří, pokud to teda nejsou úplně malinkatý základny, kam se teda nedá dovést, tak je ta snaha, aby byly uspokojeny ty základní potřeby. Jo? Když to bezpečí je nějak ohrožený, tak je tam třeba jako dobrý jídlo. Zároveň jsou tam všude posilovny, aby byla možnost vyventilovat třeba ten přehršel emocí nebo tu tenzi, kterou v sobě máme. Takže
2: a proto vy jste tam založila knihovnu. Už mi to začíná dávat. Je to tak, že jste tam založila knihovnu?
3: Založila, no, oni, vlastně to byla i tendence armády, aby ty lidi mohli nějak jako smysluplně trávit volný čas, aby mohli odpočívat. A tehdy tu knihovnu teda pravda mi přivezli z jiné základny, která se rušila do Basry. A já jsem velký milovník knih a teď to přivezli. Ta základna, to bylo leden, takže ještě nebyla postavená. Přivezli ji na taky ty ještěrce, teď to bylo plný od toho bahna, teď to tam položili. Já říkám, ježíš, moje milované knihy. Takže jsem opravdu jako, protože jsem jako dítě chodila do té knihovny, kde byly seřazeny ty knihy a byly tam ty písmenka, tak jsem úplně přesně podle toho udělala tu knihovnu a byla jsem na ní velmi hrdá.
2: Je nějaká speciální literatura, druh, žánr nebo spisovatel, který je výhodnější, když se vyskytuje v takovémto prostředí, je bezpečnější, působí bezpečně? Jako volila jste nějaké knihy speciálně?
3: Ne, dala jsem úplně všechno. Cokoliv. Každá kniha si najde své čtenáře.
2: Tam třeba i Krteček animovaný, nebo mi pohádky?
3: To tam, myslím, nebylo, ale byly i DVD, jako pro asi starší posluchače víme, co je DVD. Možná ano. Ta mladá generace už ani neví. A těch jsme měli taky spoustu. Ale kniha, která tam šla z ruky do ruky. A já si nepamatuju, jak se jmenovala, moc mě to mrzí. Byla vlastně jako o týraných mužích, nebo o mužích, kteří zažívali nějaký problémy. Byly to krátké příběhy. A tu přečetl snad každý. Ta šla z ruky do ruky. A zároveň já jsem se pak dozvídala spoustu zajímavých příběhů, protože pánové pak chodili a říkali, a paní psycholožko, a tenhle jako... Tohle mi úplně přesně připadá, že tady David...
2: A... Že třeba nemluvili o sobě, ale mluvili o kolegovi.
3: Přesně tak.
2: To je docela zajímavé.
3: A nebo že jim to něco asociovalo. A byla to opravdu jako taková kniha, takový otvírák. No a pak myslím dokonce, že jsem o ní přišla, že nějak se tam jako vymezela. Že to byla jedna taková kniha, na kterou nazapomenu. No a pak byla druhá kniha, to si pamatuju, že měla žlutý přebal a opět jako nepamatuju si přesný název. Ale tam bylo, možná bych tam byla tisícovka, byl to obrovský jako přehršel nějakých jako sexuálních poloh a výrazů, který se týkaly jako sexu, což samozřejmě tenhle černý humor patří do armády, takže pro nás to bylo něco, co jsme si jako četli a smáli jsme se tomu a rozebírali jsme to. Tak to byla tak jako pro mě hrozně zajímavá kniha.
2: Myslím, že v té odpovědi jste řekla mnohé o situaci v armádě a myslím, že mnoho pochopitelného. Možná, že tam jednou bude kolovat i velmi nová čerstvá kniha, zatím neosahaná. Helena Sováková, Plukovnice lidských duší. Kniha od Martina Moravce a Helena, náš dnešní host na Dvojce.

0: Mým dnešním hostem je emeritní plukovnice, válečná veteránka, hlavní psycholožka armády České republiky, dřívější. Dostaneme se i samozřejmě k aktuálním věcem Heleny Sovákové, ale tou nejaktuálnější je kniha, takže naše povídání se kolem toho točí. Já samozřejmě nechci jedna ku jedné odkrývat tu knihu, ale myslím, že se nám daří ji úplně neodkrývat, ale k tomu dojdeme. Vy jste mi tu teď prozradila velmi zajímavou věc, že sedíte proti mě jako každý host, který proti mě sedí. Vy říkáte, já jsem jako zaujala svůj posed a můžeme si povídat. Takže vy máte nějaký svůj speciální posed.
1: Není to můj speciální posed, ale je to něco, co nás kotví, když jsme v nové situaci, která pro nás může být nějak zátěžová nebo stresová. A já tady krásně sedím, mám pevně opřený záda a jak se říká v přísloví, mám krytý záda.
0: Ano, máte tam i zeď za sebou.
1: Přesně tak, ano. Mám tam i zeď, koukám na dveře, takže fantastický. A moje mysl v tom podvědomí říká, jo, máš krytý záda, můžeš být v bezpečí. Zároveň mám tady rukce na opěrce nebo na stole, pevně položený. A moje další kotva, mého těla. Že tělo je pevně spojeno zemí, že má nějakou oporu. A zároveň nemám nohu přes nohu a mám obě nohy pevně na zemi a nemám podpatky, abych opravdu byla ukotvená k zemi. Takzvaně grounding. A ona to je jako technika, jak se kotvíme. Takže tohle je něco, co když se dostáváme do nepříjemných situací, na pohovorech nebo v situaci, kdy opravdu chceme něco řešit, tak i to naše tělo, když takhle sedí, cítí se v bezpečí, tak tu chvíli potom ten mozek neběží v tom módu, jsem v nebezpečí a vyhodnocuje situaci kolem, ale dokáže mnohem efektivně a rychleji předat tu energii do té racionální mysli.
0: Když takhle sedíte a popisujete svůj vlastní set, logicky jako psycholog si patrně všímáte, jak sedí ten druhý. Já sedím trochu jinak. Je to logické? Já mám třeba nohu přes nohu, což teď nemůžete vidět skrze ten stůl, ale sedím maličko jinak. I to pro vás něco znamená? Umíte to rozkrýt? Nějakým způsobem na to berete ohled? Asi ne teď se mnou tady ve studiu, ale myslím třeba, když je terapie.
1: Ne, vůbec. Jediný, co si všímám, jsou takové jako velké změny. U vás je to celá smysluplný, protože vy to tady znáte, děláte 4 rozhovory týdně, pokud dobře vím. Ano, takže už máte to, už jste bezpečná tady v tom, co děláte, je vám příjemně, takže si klidně můžete dát nohu přes nohu. Já jsem tu poprvé, takže teprve se kotvím v té situaci. A zároveň já se třeba u svých klientů nebo vůbec u lidí v kurzech, kdekoliv, všímám takových těch velkých změn. Pokud by si někdo sedl a sedne se, že se jako opře, odkloní a dá si ruce před tělo, to je takový často jako signifikantní.
0: To skřížené ruce.
1: Skřížené ruce před
0: tělem. To, co máte na fotce té knihy.
1: Přesně. Tak to je něco, kdy to ukazuje takový, jako, že se potřebujeme nějak jako zavřít, že nám v té situaci není příjemně. A ještě když se někdo odkloní, představíte si to, že sedíte, teď tam proti vám sedí člověk a najednou se takhle odkloní, tak asi si řeknete, aha, tak buď to nezajímá, nebo je mu to nepříjemný. Zároveň třeba změna, kdy ten člověk sedí a najednou se k vám nakloní, tak je vidět, že teď jsem řekla něco, co toho člověka zaujalo, protože jako připoutá se ta pozornost, takhle reaguje tělo. Ono, mnoho lidí tohle dělá, že má ty ruce takhle založené.
0: Jako třeba i ze zvyku, ne?
1: Přesně nebo, tak, ze zvyku, bolí je záda, ale zároveň, ať chceme nebo nechceme, tak na té podvědomé úrovni to je nějaká bariéra a naše podvědomí to nevnímá jako příjemné gesto. A pamatuju se na kurze přežití, který jsem dělala ve Vyškově, a byť jsme o tom s našimi instruktory často mluvili, tak když před námi seděli ty frekventanti a teď tam takhle seděli s těmi založený ruce, byly opřený ještě ty nohy před sebou, tak jsem přesně viděla, jak naši pánové, aha, tak toho si vychutnáme. A toho si vychutnáme, že to gesto, ať chceme nebo nechceme,
0: něco způsobilo té druhé straně.
1: Působí na naše emoce. Hmm. Je to něco, ty nám ukazuješ přes silu, ty nám ukazuješ, že tě to nebaví. Takže ať chceme nebo nechceme, nevyžádaná rada, jak říkám, protože psychologové by neměli dávat rady, nevyžádaná rada. Když budete s někým jednat, raději se rozbalte. Mm-hmm. Ono to má ještě fyziologickou věc. Ono, když takhle sedíme, tak vlastně si utlačujeme bránici, utlačujeme si plíce, jde nám méně okysličené krve potom do mozku, jsou na to i studie, že pak vnímáme situaci méně pozitivně a méně si toho pamatujeme. Mm-hmm.
0: Říká zajímavou věc, psycholog nemá dávat rady. Není to to, co od vás ale klient očekává, když přichází?
1: Samozřejmě. Já vždycky říkám, jestli jdete pro rady, nemám.
0: A pro co tedy má jít a s čím nakonec odchází?
1: Je to z jednoho prostého důvodu. Já nejsem expert na život toho člověka, ale jsem tam proto, abych mu pomáhala hledat ta řešení. Protože ten člověk ta řešení má sám v sobě. Často lidi přichází s tím, že jsou v neřešitelné situaci. A já nemám tu radu, jak vyřešit jejich situaci. Já možná, kdyby se mě ptali, tak řeknu, já bych to udělala takhle. Ale já neznám okolnosti toho, v čem ten člověk je. Takže mu vlastně pomáhám z té neřešitelné situace rozkrývat jakoby takový vějíř, nebo otvírat takový ten úhel pohledu, otvírat ten pomyslný vějíř možností, které v životě má a cest, které se nabízí. A on si potom sám najde to řešení.
0: Tam je možná právě to, co tam tady několikrát zaznělo, ten náhled do toho podvědomí. Možná je to to, že vy jste vedená, školená životem, sama sebou i studii, jako dívat se tam, kam my na tu první dobrou nevidíme. To je vlastně nejmladší části, ne? Z celého toho, od dinosaura přes šimpanze, jak jste říkala.
1: No vlastně do toho šimpanze. Ono to šimpanze. Funguje tak. Já prakticky asi mojí takovou technikou, která mě spojuje se současnou prací, je, že praktikuju aktivní naslouchání. Já jsem se třeba jako psycholog už přestala úplně psát. Já si nedělám zápisky, opravdu se plně soustředím na toho klienta. Je to vyčerpávající, ale velmi užitečný. A snažím se hledat v tom jeho vyprávění takzvané háčky, to znamená silná slova, emocionální slova. A buď mu je zrcadlím tím, že to slovo zopakuju, když třeba řekne, že má obrovský strach. A já řeknu, obrovský? A on, no, a teď začne rozpovídávat o tom strachu, protože to slovo v tom našem podvědomí je navázané na nějakou emoci a na nějaký příběh. A on tím, že si rozbaluje ty příběhy a tím, že já buď teda dávám tady to háčkový slovo, že zrcadlem, nebo to nějak parafrázuju, takže teďka máte, je to teď pro vás těžký. A on začne vyprávět, z jakého důvodu je to pro něj těžké. A najednou se rozbaluje i jemu ta paleta toho, jak o těch věcech mluví, začnou se mu tam navazovat různé příběhy a vzpomínky a tam se začíná otvírat ta cesta k tomu, kudy dál. Možná k tomu, že některých věcí se nemusí obávat, že některé věci, když se konkrétně se na ně podíváme, že má strach z toho, že přijde o zaměstnání, třeba teď se podíváme na to, jaké má možnosti, co všechno umí, kde všude by se mohl uplatnit, že najednou je tam jiná cesta.
0: Příběhu a vzpomínek je i plná kniha Heleny Sovákové. My možná malinko rozpleteme, malinko otevřeme knížku, právě o které tu mluvíme, knížku Martina Moravce. Za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s někdejší armádní psycholožkou Helenou Sovákovou. A když se nám to tak krásně otevřelo k příběhům a vzpomínkám, které jste zachytila vy o vašem životě v knize Helena Sováková, Plukovnice lidských duší, tak zajímá mě moc jedna věc. Jaké to je, když člověk chvíli jenom nenaslouchá druhým, ale naopak je mu nasloucháno a začne víc a víc povídat a rozplétat on. Jsou mu kladené otázky. Chcete-li je v podobné situaci, i když Martin Moravec není a priori psycholog, ale v podstatě dělá to též. Jak vám bylo? Kam jste se dostala?
3: Dostala jsem se tam, kam jsem si vůbec nemyslela, že se dostanu. Protože Martin právě aplikoval to aktivní naslouchání. Když se v té knize podíváte, oni tam nejsou moc otázky. Uh-huh. On vlastně zrcadlil, parafrázoval a vytvořil to úžasně podpůrný, příjemný a bezpečný prostředí, že já jsem neměla problém mu cokoliv sdělit. Vůbec jsem nevěděla, kam až dojdeme. Ale tím, že mi bylo příjemně, tak jsme došli hodně daleko. A je pravda, že i proto vznikla naše krabička kapesníků, protože těch kapesníčků padla spousta.
2: Plakal i Martin?
3: No, taky tam měl.
2: Držel se?
3: Taky
2: měl,
3: držel,
2: měl
3: se držel se, ale bylo vidět, že i pro něj jsou to silný příběhy.
2: Vzpomenete si, kdy, řekněme, měl ten posluchač na krajíčku? To znamená, kdy ten váš příběh nebyl jenom pro vás zrcadlící vaši zkušenost, ale kdy strhl diváka?
3: Já bych řekla, že to bylo v té části, kdy jsme se bavili o úmrtí kolegů v Afghánistánu a o tom, kdy byly taky dva momenty, kdy jsem za nimi jela zbytkem jednotky a předávala jsem tam pozdrav od jedné z partnerek toho padlého vojáka a zároveň sama jsem nezvládla tu situaci, nebo nezvládla, sama jsem tam prostě se rozbrečela. A zároveň potom, když jsem vlastně mluvila s partnerkou jednoho z nich a ona až ode mě se po těch letech teď, když jsme se sešli kvůli knize, dozvěděla, že jsem byla u Lesyho, když odcházel. Byl na konci, když odcházel, přesně tak. Tak teď je to pro mě jako velmi silný a zároveň to bylo silný v tom, že mi říkala, wow, děkuji, já jsem hrozně ráda, že tam u něj někdo byl, že tam nebyl sám. A to byl obrovský silný moment a vidíte, že teď mám slzy v očích, že to silný moment navždy.
2: Když si povídáte někdy s kolegy, je znát, ať už oni, že to uznají, nebo vy to cítíte, že přece jenom ta zkušenost psychologa pak v armádě a v terénu, to znamená už blíž a blíž jako těm situacím, které tu nemáme denně, díky bohu, nebo je máme víc teoretické, že to prostě promění toho člověka, promění i formu té práce, posune tu psychologii ještě jinam?
3: Já věřím, že ano, protože je to, jak čerpáme z nových věcí, vojáci se často při výcviku dostávají do nových věcí, do nových zážitků, nových situací a to, že to můžeme někam předávat dál, že můžeme vymýšlet a aplikovat nové trendy v odolnosti a i to mluvit o tom, jak je to důležité pracovat na své odolnosti vlastně od dětství, nějakými drobnými krůčky, jak moc je to důležitý, protože ať chceme nebo nechceme, ty lidi v armádě jsou odolnější, protože jsou na to trénovaní, dostávají se do exponovaných stresových situací a snaží se je zvládat a zároveň i jejich tělo si ukládá ty strategie, že to zvládli, že zvítězili v té situaci, že ji ustáli. A to je to, co posiluje potom to vědomí, když se dostanou do náročné situace, třeba když se tady něco stane, někdo tady bude ležet na zemi nebo bude havárka, tak ty lidi jsou schopni okamžitě zasáhnout. Oni tam neskamení.
2: Cizeluje se v podstatě ten proces té odolnosti, což se určitě může hodit i nám všem, kteří díky bohu v takové situaci nejsme, ale odolnost k životu potřebujeme. Povídáme si s bývalou armádní psycholožkou Helenou Sovákovou.
0: Úžasné životy na Dvojce.
4: Já se jmenuji Josef Pleskot a jsem architekt, který 3/4 života se vlastně znal s Alenou Šrámkovou, když budu vzpomínat na Alenu Šrámkovou, která byla pro mě charismatickou osobností, významnou profesní představitelkou oboru architektura a zároveň teda dámou, která měla svůj půvab, své morální postoje silné. Takže pro mě to byla taková jako hrozně významná osobnost, která mě do jisté míry životem vedla.
0: Úžasné životy.
1: V úterý po 18. hodině na Dvojce.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Je tu vlastně ještě taková jedna docela milá okolnost v našem povídání s bývalou armádní psycholožkou Helenou Sovákovou, že my přetáčíme zrovna v den válečných veteránů, vidíte?
1: Ano.
0: To bychom možná také měli říct. Nějakým způsobem to slavíte, kromě toho, že máte ten krásný vlčí mák na krásných šatech?
2: Jo. Hrdě nosím vlčí mák. Já věřím, že se to bude slavit čím dál tím víc, protože to je opravdu oslava lidí, kteří něco udělali tady pro tu vlast. Vlastně ty lidi položili životy za to, aby my jsme tady teď mohli žít tak, jak žijeme. A zároveň si myslím, že je zatím schována spousta příběhů, ze kterých bychom se dneska měli učit. Já mám takový pocit, že naší společnosti chybí vzory. Chybí ty morální vzory lidí, kteří často upřednostnili tu společnost, upřednostnili stát sami před sebou. A já jsem zrovna dneska, vlastně ráno, když jsem šla, tak jsem lajkovala jeden příspěvek, kde je náš kolega Kocour. Popravdě, já vám neřeknu, přemýšlela jsem a teď chvilku přemýšlím, jak se Martin Kocourek, ale já s Kocourem, vždycky obrovský problém si vzpomenout, tak my používáme přezdívky na jméno, takže Kocour. A on měl v době covidu, onemocněl, eliminovalo ho to vlastně v armádě a dneska jako vojáka, jako bojovníka, protože to je velký bojovník. Zároveň tomu člověku zůstal obrovský úsměv, obrovský srdce, dneska pracuje pro Fond válečných veteránů, podporuje Fond pro válečné veterány, respektive Fond Solidarity pro válečné veterány a zůstal mu ten drive a ten úsměv. A tohle to jsou lidi, na kterých bychom měli myslet a o kterých bychom měli mluvit, protože to jsou ty morální vzory, té cti, odvahy, respektu, odolnosti, že i přesto, že prošli těžkou situací, dneska opravdu ta nemoc ho poznamenala tak, že je upoutaný na vozík, ale zároveň mu zůstal ten životní drive, nadhled a chuť dál pracovat a chuť dál předávat to, co v životě dokázal. A tohle to jsou lidi, o kterých by se mělo mluvit a já věřím, že Den válečných veteránů bude připomínat tyhle příběhy těch silných lidí, i třeba novodobých válečných veteránů, kteří v životě něco dokázali a zůstala jim ta vůle a ta chuť jít dál a předávat svoje životní zkušenosti.
0: Cítím ten drive i z vás a k té odolnosti se určitě dostaneme v závěru našeho povídání, řekněme, jako takový přesah, inspiraci, recept v uvozovkách. Samozřejmě, aspoň tak, jak nám to umožní délka. Ale dá se všechno ostatní najít ve vaší knize, dá se to najít samozřejmě ve spoustě dalších příběhů, ale ještě o vás, ať vás poznáme, protože že jste psycholožka, víme, že bývala armádní, kde jste byl a tak dále, to zaznělo. Ale ne každý psycholog přece nutně musí být válečným veteránem nebo v pozici plukovnice. To znamená, co jste proto musela absolvovat, nevím, pro tu veteránku víme, to jste byla v těch krizových situacích, ale proto, abyste byla plukovnice, to znamená, že jste prošla výcvikem zbraní? No, co tam bylo? Tak to řekněte mi tu paralelu mezi psychologem a teda vojandou.
2: To není, že plukovnice, to je jenom, jsou nějaký frčky. Hmm.
0: No ale co to obnáší v realitě, ty frčky?
2: Co to obnáší v realitě, ty frčky? Frčky? No, ty frčky plukovnický už odnáší taky obrovskou zodpovědnost.
0: Hmm. A to je podmínka? Jako je to podmínka, abyste byla armádní psycholog, že to musíte mít, nebo vy jste chtěla?
2: Ne, to je až nějaká hodnost, kterou dospějete v průběhu let.
0: Ano.
2: To není samozřejmostí. Ano. To je něco, co si, jak se říká, člověk musí vyšlapat a odpracovat, ano. Protože už to patří těm vyšším hodnostem. Já jsem začínala na hodnosti štábního rotmistra. A vyšlapala jsem si ten krůček po krůčku každý rok, ale jako voják jsem musela mít veškerý výcviky, které jsou. To znamená, že umím střílet ze spousty zbraní a mě teda střelba vždycky bavila, dokonce jsem se účastnila za armádu i střeleckých soutěží. Umím přespat v lese, umím si rozdělat v lese oheň.
0: Ty kurzy přežití.
2: Přesně,
0: že?
2: Umím kurzy přežití, těch mám za sebou spoustu. Jsem se smála, že jsem měla udělat lůžkovou úpravu i z Fábie, protože jsem spoustu času trávila v terénu.
0: Hodilo se vám to někdy v úplně běžném reálném životě maminky a manželky? Kurz přežití?
2: No jasně, tak když jako se potom můžete předvést, co všechno ubíte i před svým dítětem, tak samozřejmě a zároveň moje dcera závodně lyžovala, takže přežít ve sněhových podmínkách a co dělat se mi jako hodně hodilo. Takže já jsem zažila spoustu věcí, vždycky jsem do všeho šla, protože jsem se chtěla všechno vyzkoušet. Mě třeba armáda odstranila moji fobii z výšek, kdy já jsem se obrovsky bála výšek a dneska mi vůbec nevadí vylez kamkoliv a jak s oblibou říká můj kolega Adam Dolník a slaňovat hlavou dolů. Tak s tím už nemám problém. Takže i já jsem se někam posunula, překonala jsem svoje limity. A k té plukovnici jsem dospěla tím, že jsem se snažila dělat svoji práci vždycky na 100%, tak jak mě učila moje maminka. Jak říkala, když něco budeš dělat, tak prosím tě vždycky na 100%. A já svoji práci jsem milovala a miluju do dneška. A takže jsem si vymyslela, že chci, aby psychologové byli užiteční v armádě a chtěla jsem centralizovat psychologickou službu v armádě, protože mi to přišlo užitečné tím, že když ti psychologové jsou centralizovaní a řídí je odborně hlava, tak vlastně jsme měli dosah po celé armádě a kdykoliv, kdokoliv se mohl nějakému psychologovi dovolat a jakákoliv krizová situace byla, tak jsme vždycky byli na telefonu a byli jsme připraveni pomoct.
0: A oni si vás vlastně můžou vybrat, že jo, ti vojáci, ne? Si můžou vybrat psychologa nebo jim přidělen, jak to je?
2: No, dneska už je to trochu jinak. Já právě, ta centralizace byla zrušena při mém odchodu, ale já věřím, že se zase vrátí ta doba, kdy to bude centralizované, ale teď to tak není. Teď zase jsou psychologové u jednotlivých útvarů a mají tam na starosti jenom ty svoje lidi. Dříve si ano mohli vybrat kohokoliv z té palety mých podřízených, si mohli kohokoliv vybrat.
0: Říká můj dnešní host, bývalá armádní psycholožka Helena Sováková.
1: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: S válečnou veteránkou, emeritní plukovnicí a bývalou hlavní psycholožkou armády České republiky Helenou Sovákovou si dnes povídám a ubíhá nám to tak rychle, jak přesně nechceme, ale už to je tak, že čas tak běží, ale knížka Plukovnice lidských duší určitě dokáže ten čas nastavit každému, kdo do ní nahlédne, z pera Martina Moravce. Odolnost, tu o té vlastně mluvíme průběžně, to leitmotiv našeho povídání a slíbili jsme ji i v jakémsi stručném návodu, inspiraci pro nás všechny, co jsme a doufáme, že i budeme v míru, protože i tam to potřebujeme, život je někdy boj. Tak povídejte.
3: No co udělat pro svoji odolnost, vlastně oni stačí 4 drobnosti. Taková svatá čtveřice. Hlavně s odolností bychom měli pracovat každý den a někam se posouvat. Stačí třeba to, když denně uděláme 30 minut svižné chůze. Jenom to, když vystoupíme o jednu zastávku dřív a půjdeme do práce ten kousek pěšky, tak uděláme něco pro životní prostředí, ale zároveň i pro svoji vlastní odolnost, to znamená pro svoji fyzickou kondici, která je jeden z pilířů. A u té chůze ještě důležité to, jak si ji mentálně nastavíme. Když to bude musím, tak je to něco, čemu se naše mysl brání a ten efekt z toho nebude tak pozitivní, jako když si nastavíme, že chceme vystoupit, protože chceme pro sebe něco udělat. I vy jste se teď usmála, když řeknu slovo chci, anebo musím. Tak často lidi, když musím, tak stáhnou ten obličej, když chci, tak se náš obličej rozzáří. Takže 30 minut svižné chůze v tom módu chci udělá obrovské zázraky. Druhá věc je náš spánek. A to naučit se opravdu, aby jsme spali těch 7-8 u dětí alespoň, my aspoň těch 6 hodin denně, protože možná na začátku to není vidět, ale naše tělo si to nastřádává a spánek je něco, co potřebujeme i proto, aby se odpočinula naše přetížená mysl, naše informačně přetížená mysl. A jednu spánkovou techniku se dozvíte i v knize Dvouminutové usínání.
2: Třetí věc
3: je i naše strava. Protože naše tělo, když spotřebovává polotovary a chemicky upravené potraviny, tak spotřebuje víc energie. A potom už nedost,

0: jen tak projevit
1: jen
0: zájem.
1: Jen tak být.
0: Přesně tak, projevit zájem o to, jak se opravdu ta druhá strana má a naslouchat té druhé straně, než skákat do řeči a nechat mu opravdu říct, co ta druhá strana potřebuje.
1: To je totiž paradoxně, opravdu paradoxně to, že asi jaksi válečné záležitosti prostě nechce žádná lidská bytost. A přesto vy jste tam možná tuhle sounáležitost velmi zažívali. Někdy ty tragické tlaky zvenčí umožní něco, co bychom si měli dopřávat i dřív, než nás k tomu donutí ten vnější tlak.
0: Přesně tak. A tohle nám zůstalo. To, když jsme s lidmi zažili ten strach o život a zároveň ty vztahy se tak posílily. A to si nesu z armády, spoustu těch jako opravdu přátel, jak se říká, na život a na smrt. A Martin se směje, bylo to vidět na křtu naší knihy, kdy jsem po letech viděla svoje kolegy z první a z druhý mise a padaly tam slova, které bych tady nechtěla opakovat, když jsme se viděli a viseli jsme si kolem krku. Ale v tu chvíli cítíte takový ten skvělý pocit uvnitř, že to je někdo, komu na vás záleží a něco vás spojuje. A vidíte, že už mě to zase jako žene slzy do očí, protože to, co bych, já bych tohle přála každému člověku, aby měl takovýhle přátela, aby měl lidi, na který se může spolehnout, aby měl toho přítele na telefonu, když má tu těžkou chvíli a mohl někomu zavolat a věděl, že tam je to naslouchající ucho.
1: Kéž to umíme i v míru. Děkuju za vaše krásné povídání.
0: Já moc děkuju, Teresko, bylo to báječné s vámi.
1: Děkuji, přeju krásný den posluchačům i vám, milá paní Heleno. Naším dnešním hostem byla bývalá armádní psycholožka Helena Sováková.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Vzpouřenec proti králi?
5: Záleží na tom, za co bojuje.
4: Šlechtična mezi nepřáteli.
6: Válka odhaluje pravdu.
7: Už dost!
4: A boj za svobodu, který může změnit celou Anglii.
8: To byl ten Robin Hood?
7: Jdeme!
4: Dobrodružný seriál Robin Hood.
6: Sám ďábel.
4: Dva díly po sobě, každé úterý a čtvrtek večer, na ČT2 a v iVysílání.
9: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Hlavní zprávy.
9: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Záchranáři ve Venezuele vyprostili po 5 dnech od zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později i četnější a velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
10: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
9: Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
11: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
9: Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není.
0: Český rozhlas dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Univerzita Komenského v Bratislavě podala trestní oznámení kvůli podezření ze zneužívání studentských stipendií jednou z vyučujících. Na případ upozornil slovenský deník N, který zveřejnil svědectví o šikaně a možných podvodech v Ústavu aplikované psychologie Fakulty sociálních a ekonomických věd. Vedení univerzity zároveň oznámilo další kroky, které mají fungování ústavy prověřit.
8: Jedna z bývalých doktorandek pro slovenský deník N například popsala, jak musela část mimořádného stipendia vrátit své vyučující. Ta za něj následně pořídila vybavení pro výuku mimo běžné univerzitní postupy. Částí podnětů se už dříve zabývala fakultní etická komise. U dvou vedoucích pracovnic konstatovala mimo jiné zneužívání postavení. Vedení univerzity teď připustilo, že tehdy přijatá opatření nebyla dostatečná. Rektor Marek Števček vyzval studenty, aby se nebáli ozvat.
12: Máme inštitúcie, máme vnútorné orgány, ktoré dokážu takéto veci prešetriť.
8: Škola prý nyní bude postupovať s maximální razancí. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
13: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
14: Valentina, me escuchas?
13: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
9: Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací, dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě, doplňuje za organizátory Martin Dittert.
15: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně dvě scény, hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční, a hned za divadlem nás čeká šapito, což je další scéna, potom v muzeu máme scénu, která se jmenuje Na medu, a spolkový dům. Ono těch scén je, myslím, 7, takže opravdu těch představení se tam potom vystřídá hodně.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: V jeho východní polovině území bude zpočátku jasno až skoro jasno, jinak oblačno. Hlavně na západě místy přehánky, ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější i velmi silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra čekejme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky a opět i silné. Večer od západu srážky ustanou. Teploty v Čechách zítra 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách kolem 17.
0: Doprava.
9: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 začíná kolona u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Pomalu se jede do omezení před sjezd na letiště. Zdržení je zhruba 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na Lanový most se u nájezdu od dálnice D11 vyšetřuje nehoda dvou nákladních aut v levém a částečně i v pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás zdrží zhruba půl hodiny. Dobře dojďte. To byly hlavní zprávy, teď už byl jednou jeden rok a Honza Kovařík.
16: Dobrý den, poslední červnové poledne nabízí další možnost pocvičit svou paměť v mozkové tělocvičně. Byl jednou jeden rok začíná, startujeme numerickou nápovědou. V té dnešní bude lepší přidržet se datumu. Máme 30.6.2026 a v tom datumu jsou k dispozici dvě použitelné číslovky, kterými, pozor, můžete obsadit celkem 3 pozice v hledaném letopočtu. Je to, pokud jde o moje soukromí, je to rok, ve kterém jsem se dost sklidnil a zároveň jsem kromě práce našel ještě jeden zásadní projekt, kterému jsem věnoval dost času. A také jsem díky tomu snědl nejvíc grilovaných kuřat ve svém životě. Snad vám to nezapomenu na konci našeho dnešního hádání vysvětlit. No, a čeho by se mohli chytit ti, kteří zatím vůbec netuší? Co třeba Marilyn Manson? Ten v hledaném roce u nás koncertoval a stalo se to v Pegas aréně. Pokud si někdo vzpomene, má dnešní úkol vyřešený dřív, než jsme vůbec začali. Tak, tipujte na 702 222 220 SMS-kami a nebo pište e-mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz. A té báječné exkurzi, která je teď v naší režii, bych chtěl vzkázat, že je bezchybná.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
0: na dvojce.

0: Ta bezchybná exkurze, která právě opustila naše studio, byla z Adamova a vyzvídali, který, že to hledám rok. Víte co? Neprozradil jsem jim to, co kdyby začali psát, SMS-kovat a mailovat a sebrali tu zábavu právě vám. Jak to vidíte vy, tak třeba Renata, která poslouchá pravidelně každý den, mi tady píše, že by to mohl být třeba rok 2003, ale ani neví proč. Michal, kterému včera v tom vedru otékalo koleno, si myslí, že by to dneska mohl být rok 2000 a rychlým kliknutím do vašich SMS-ek vybírám třeba tip od Ivany z Liberce, která píše, dala jsem si dohromady dvě a dvě a vyšel mi z toho rok 2006, ale nebudu o tom moc přemýšlet, stejně to bude blbost. To se mi líbí. Nesnažte se to vyřešit úplně stoprocentně dokonale, prostě hrajeme si, kdo si hraje nezlobí a pojďme se podívat na první zásadní nápovědu. V roce, který hledám, zemřela Tove Jansson. Že nevíte, kdo to je? No a když řeknu mumínci, tak už se začnete chytat. Paní Tove Jansson byla finská spisovatelka, ovšem píšící švédsky, která se narodila v srpnu 1914 v Helsinkách. Byla kromě toho malířkou, ilustrátorkou a autorkou komiksů a skutečně jejím nejslavnějším výtvorem jsou mumínci. Za práci nejen o nich získala v roce 1966 medaili Hanse Christiana Andersena, to je taková Nobelova cena pro lidi, co píšou pohádky. A pokud někdo náhodou zapomněl, jak mumínek vypadá, tak si pomůžeme relací, kterou vysílá Radio Junior, jmenuje se Zvídavec a o mumíncích tam onehdy mluvila Eva Sinkovičová.
1: Mají bílou srst, ocas a velký čenich. Trochu připomínají malé bílé hrošíky. Žijí v muminím údolí a společně se svými přáteli zažívají mnohá dobrodružství. Dobrosrdeční mumínci se sice spíše podobají zvířatům, ale mají lidské vlastnosti. Vzniklo o nich 9 knih příběhů, 5 komiksů a pak ještě 5 obrázkových knížek pro velmi malé děti.
0: Víte, kdy se poprvé mumínci objevili? Bylo to v ilustracích na stránkách časopisu Garm, už v roce 1940. V roce 1945 pak vyšla první samostatná kniha o mumínech. Komerční úspěch té série ovšem přinesla až třetí kniha, vydaná v roce 1948 pod názvem Čarodějův klobouk. Nenechte se, prosím, tou vysokou frekvencí různých letopočtů v mé řeči zmást. Dnes hledáme rok, kdy se životní příběh autorky mumínků uzavřel. Snad pomůže, když naznačím, že paní Jansson se dožila úctyhodného věku. No a já jsem řekl, že se narodila v srpnu roku 1914. Kvantifikujte si úctyhodný věk, sečtěte a napište mi.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Milk and Toast and Honey. Skvělá snídaně z roku, který hledáme na dvojce. V pořadu byl jednou jeden rok. Nesmírně mě pobavil Michal, který po předchozí nápovědě napsal: je mumínci, obě holky na nich vyrostly. Manželce je z toho dodnes zlé, když slyší jenom znělku. Ale letopočet úmrtí autorky mi nenaskočil, píše Michal, tak poslouchá dál. Jana na nás trošku zapomněla, poslouchá Rockset a počká s prvním typem. Jano, moc vás zdravíme na dálku a podíváme se do SMSek. Z vyhřáté Olomouce přijde názor, že to je rok 2006 a k němu se neváží dobré vzpomínky pro Dagmar. A co když to, milá Dagmaro, rok 2006 není? No a ještě Marcel z Prostějova se zavařenou hlavou, ale jak si se mu jeví rok 2006. No, uvidíme. Pojďme dál. Škoda Auto v hledaném roce navázala na jeden svůj slavný historický model a začala znovu vyrábět Superb. Tohle auto bylo poprvé představeno na autosalonu ve Frankfurtu pod názvem Škoda Montreux a ještě v prosinci toho roku se začalo prodávat. K dispozici byla jedna karosářská verze, totiž sedan, 3 stupně výbavy a dobová televizní reklama vypadala jako krásný krátký film. Pustíme vám teď s Petrem zvuk a já vám alespoň verbálně připomenu, co se děje v obraze. Snad si na tu reklamu vzpomenete. Půvabná mladá žena pokládá telefon za okny pařížského bytu. Do její ulice pak vjíždí krásné auto a z něj vystupuje krásný muž. Květiny, polibek a pozvání na výjížďku. Pomůže jí nasednout, podloží její štíhlé nohy pod nožkou a odváží si ji na mořský břeh. Tady vytahuje z kufru piknikový koš, šampaňské, ale začíná pršet.
1: Vezmeš si mě.
0: Pod deštníkem položil tuhle otázku a ona se tváří jako že ne.
2: Nová Škoda Superb.
0: Jak jistě tušíte, jako v každé správné pohádce to nakonec dobře dopadlo, padla mu do náruče, ale já se neptám, kdy měl tenhle milostný příběh z Paříže happy end, nýbrž kdy se v Kvasinách začaly vyrábět první novodobé superby. Pokud to náhodou víte, vemte do ruky telefon, zavolejte 22 155 25 25 a můžeme si o tom popovídat. Já teď hraju píseň, kterou mám opravdu rád, a vzpomínám si, že v tom roce docela i platilo, že snadné je žít.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trup

0: snadné je žít.
1: V roce, který hledám na dvojce, bylo snadné žít, tedy pokud jste milovali skupinu MIG-21. Není snadné ten rok uhádnout, protože nápověda se Superbem otřásla přesvědčením mnohých z vás. Tak třeba Kuba z Děčína si pamatuje, jak o nových Superbech četl v ABíčku. To mi nemohlo být víc než 12. Tipuji tedy 2003. Tomáš z Heřmanova Městce tvrdí, že je to rok 2001, kdy byla poprvé uvedena Škoda Superb, a přidává k tomu doušku, že reklama je z téhož roku. Mezitím zazvonil telefon a v režii hlásí, že na druhém konci drátu je Martina. Martino, dobrý den, tady je Honza Kovařík.
2: Dobrý den, pane Honzo. Já totiž jsem si myslela, že jste snad mě zanevřel.
1: Jak bych mohl? Martinko, prosím vás, jak bych mohl zrovna na vás zanevřít? Kde pak? To jenom tady je velký zájem o to hovořit do rozhlasu. Telefony drnčí a vy jste dneska měla kliku. Tak řekněte.
2: Já jsem kliku, tak já to hned spustím. Spuste. 2004.
1: Podle čeho?
2: Podle toho Superbu.
1: Superb začala Škodovka vyrábět v Kvasinách v roce 2004, jo?
2: Ano, já jsem o tom přesvědčená, protože v tom roce v červnu 7. se ženil můj brácha.
1: Ano.
2: A moje sestřenice, její manžel, jí ho přivezl jako překvapení, to auto.
1: Pane,
2: a to mohlo být tak rok potom.
1: Takovýho svatebního hosta bych si taky přál, aby mi přivezl z brusu nového Superba. No tak já si tady udělám čárku u letopočtu 2004 a jenom se vás zeptám, jak jste se v tom roce měla vy, Martino?
2: Já jsem byla vdaná už v Německu, můj syn měl 10 roků a byli jsme tam s manželem všichni a ještě maminka tenkrát po nemoci dlouhý se tam objevila s náma, jsme měli velkou radost.
1: Takže řekla byste, že tenkrát byl svět ještě relativně v pořádku?
2: Já si myslím, jo, a on bude zase.
1: Já s vámi pevně souhlasím a pevně věřím spolu s vámi, že zase jednou bude. Píšu si, Martino 2004, děkuju, že jste zavolala. Mějte se hezky.
2: Krásné to vám i redakci celé a všem příznivcům Rádia Dvojky.
1: Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Na hodinách je teď 12.27. Moji pravidelní posluchači vědí, že 27 je moje šťastné číslo. S hledaným letopočtem nijak zásadně nesouvisí. Na řadě další hudební nápověda.
3: Byl jednou jeden rok.

12.30 v poslední červnový den, posloucháte Byl jednou jeden rok a začínáte zpřesňovat své tipy zhruba do intervalu od 2000 do 2005. Co tu zatím padlo mimo veškerou pochybnost? Zemřela Tove Jansson, autorka slavných příběhů o mumíncích, Škoda auto navázala na slavný model a začala znovu vyrábět Superb. O čem budeme mluvit za několik minut? No, svým způsobem o filmu, ale ještě víc o jeho soundtracku. Půjdeme tedy do kina, abychom si poslechli písničky, které na desce získaly multiplatinovou desku. Je naprosto nezbytné, abyste u toho byli.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.
6: Let me be your hero. Would you dance?

Konečně jsem se chytla Hero od Enrika, je SMS-ka, která přišla před chvilkou, ale není ani podepsaná, ani v ní není typovaný letopočet. Kolegyně, milá posluchačko, doplňte to prosím. A my jdeme do kina. Do kina se v tom roce chodilo hodně na film Rebelové. Nás tolik nezajímá film jako veleúspěšný soundtrack, který v září onoho roku získal multiplatinovou desku za 75 tisíc prodaných nosičů. Uznejte, že písničky, které ten film doprovázely, byly vybrány skvěle. V soundtracku jsou některé původní nahrávky, třeba Jezdím bez nehod, Milana Chladila, Hvězda na vrbě, původní verzi z 65. nebo slavná Gina Josefa Zimy.

Velice zajímavou nahrávkou na albu Rebelové je San Francisco. Ve filmu zní skoro, jako by šlo o originál Scotta McKenzieho. Ovšem to prý by bylo velmi drahé a tak to velmi zdařile přespíval Jan Kalousek. Soundtrack Rebelové patřil k nejprodávanějším CDčkům i v dalším roce, proto následoval ještě soundtrack Rebelové, co se do filmu nevešlo. V kterém roce jsme si prospěvovali ššš? Zavolejte mi na 22 155 25 25. Můžete svůj tip říct do éteru.

0: To byla Zuzana Norisová. Na lince dvojky je teď posluchač Jaroslav. Já vás zdravím, ano, dobrý den.
1: Ano, já vás také, pane Kolaříku.
0: Klidně mi říkejte, já. Honzo. Jardo, jak to typujete?
1: Já vám něco řeknu, já bych to typoval tak 95-96.
0: Aha.
1: Ale můžu vám říct, proč jsem vám volal?
0: No zkuste.
1: Zkusím, protože vy, jak jste tam vzpomínal pana Macháčka,
0: ano?
1: To je můj neoblíbenější zpěvák, protože, ne opravdu, protože já jsem na vojně dělal technika na letounech MiG-21.
0: Rozumím vám, no. Úplně.
1: Takže to mě prostě úplně dostalo. A musel jsem zavolat, nedal.
0: Rozumím.
1: Ale říkám 95-96.
0: Rozumím. Hele, já vás pobavím. Tady třeba Mára, řidič a posluchač, píše: Snadné je žít, jsme poslouchali před maturitou, snad to bude rok 2004. Znali jsme Macháčka ze Samotářů a bylo nám velkou inspirací, ani jsme netušili, že zbytek jeho alba bude takový úlet. Takže MIGUM 21, zdar. A vám, Jaroslave, díky za tip.
1: Ať se jim daří.
0: Ano, díky, mějte se moc hezky. Naschledanou. Pozor, přátelé, teď v našem hudebním programu dojde k vraždě na tanečním parketu. Takhle se ta následující píseň opravdu jmenuje a její interpretka ji na disk umístila v roce, který hledáme.

0: Ani vražda na tanečním parketu to ještě definitivně nerozhodla. Stále tápete zhruba v rozmezí 2001 až 2003. Moje poslední nápověda. Půjdeme do Zlína, kde v hledaném roce vznikla Univerzita Tomáše Bati. Navázala na od 69. existující fakultu technologickou Vysokého učení technického v Brně. Pochopitelně u takové významné události nechyběl ani Český rozhlas.
1: Univerzita Tomáše Bati se tímto slavnostním aktem stala už 24. veřejnou českou vysokou školou. V současné době má dvě fakulty, technologickou a managementu. V nejbližších letech by měly přibýt další dvě fakulty, reklamní tvorby a informačních technologií. Radost nad vznikem nové univerzity vyjádřil také syn legendárního průmyslníka, letos 87-letý Tomáš Baťa junior, který žije v Kanadě.
2: Řekl bych, že to bylo trochu příjemné překvapení. Já jsem byl dotčený tím sentimentálně, že je to v tomto kraji, kde můj otec pracoval, a s radostí, že tady v této zemi se soustředuje tolik energie na to vyučování.
0: Kdo zná z hlavy rok narození Tomáše Bati juniora, ten má jasno. Kdo ještě tápe, třeba mu pomůže poslední hudební nápověda.
3: Jsem

Tak a teď mám 40 vteřin na spoustu věcí. Především musím vysvětlit ta grilovaná kuřata. V tom roce jsem koupil nedokončený dům ve Vraném nad Vltavou. Jezdil jsem kontrolovat stavbu obden a u nádraží stál stánek s grilovanými kuřaty. Nejrychlejší oběd či večeře pro člověka, který nemá čas. Další nápovědy mi pomáhal vybírat náš rozhlasový elef Martin Frogner a společně jsme vám zamotali hlavu tak, že mnozí do poslední chvíle nevěděli, že hledáme rok 2001. Zítra, 6 minut po 12. budeme hledat znovu a jestli chcete, přivstaňte si. Od zítřka začíná můj jednoměsíční záskok v Dobrém Jitru s dvojkou. Teď už se za sklem v režii culí a na vás se chystá Iva Bendová. Tohle je Ozzy Osbourne a jeho Dreamer. Tak zase zítra, přátelé, těším se moc.

0: zimzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 1200 léků víc než doteď. V Německu končí daňová sléva na benzín a naftu. Pohonné hmoty zřejmě zdraží už zítra. Počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojedněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených. V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12 hodin. Železniční trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku bude do půlky srpna uzavřená. Drážní hasiči v pondělí odpoledne museli uzavřít kvůli silnému dešti. Trať je podemletá. Opravy potrvají do půlky srpna, doplňuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
4: Dnes dopoledne tam proběhlo poměrně rozsáhlé šetření na místě. Zjistilo se, že to podmáčení té trati natolik výrazné, že ta oprava potrvá do 10. až 13. srpna. Takže provoz je tam v tuto chvíli zastaven.
2: Jihočeští hasiči museli kvůli silným bouřkám včera vyjíždět ke 150 zásahům. Nejčastěji řešili popadané stromy. Profesionální i dobrovolní hasiči od rána zasahují na rybníce Draví 2 v Malešicích u Plzně. Rybáři, kterým revír patří, tam zaznamenali větší úhyn ryb. Na místě jsou i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Hasiči se pokouší vodu okysličit a zabránit ještě větším škodám, říká malešický starosta Aleš Tolar z Nutí Stan.
5: Pravděpodobně ten úhyn ryb způsobil nedostatek vody a kyslíku ve vodě, protože v přítoku na tom Chodíkovském potoce v podstatě voda neteče žádná. Takže ráno byli alarmováni jak profesionální, tak dobrovolní hasiči. Zjistili akutní nedostatek kyslíku, těch mrtvých ryb jsou zatím stovky a hasiči teď nějakým způsobem aerifikují tu vodu, ponořili do ní čerpadla, stříkají na hladinu a uvidíme, co se bude dít dál.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: V jihovýchodní polovině území bude zpočátku až skoro jasno, jinak oblačno. Postupně hlavně na západě místy přehánky ojedněle bouřky. Později budou od jihozápadu četnější a i velmi silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a taky od Popůvek z kilometru 184. Zdržení vždy do Brna asi 10 minut. Na D2 se ucpává příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Před omezením u D1 je fronta za 7. kilometru. Osobní auta projíždí o něco rychleji. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Iva Bendová.
6: Příjemné odpoledne a dobrý poslech. Ano, v pravidelném čase, to znamená necelých 5 minut po 13. hodině, startuje odpolední dvojka. Dnes s datem 30. června. No a o tom, co se k dnešku pojí, nebude mluvit jenom Halina Pavlovská v tradičním koláčku štěstí, ale jedno důležité téma se zaměříme i v téhleté hodině. Za chvilku prozradím víc.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Já myslím, že docela osvěžující píseň takhle na začátek dnešní odpolední dvojky Jirka Korn a Windsurfing. No, musím přiznat, že sice už se ochladilo, ale pořád to ještě není ono a představa někde u vody, že člověk jako se může smočit, přeci jenom ta je velmi lákavá. Nicméně, pojďme se soustředit na dnešní odpolední dvojku, která tedy nese datum 30. června. Dneškem totiž v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Pokud jste to ještě nestihli, máte tak poslední šanci beztrestně odevzdat nelegálně drženou zbraň na policii. Víc se tématu budeme věnovat po půl druhé s Věrou Fajfrovou, tak pokud se vás to týká, nenechte si to ujít.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Začíná Jeste, ať vám to sluší, a s ním téma tohoto týdne, které je voňavé, křupavé, šťavnaté a oblíbené. Je to grilovačka. Grilovat se dá ledacos a ledajak a mě samozřejmě zajímá, jak to dělat co nejlépe. A k tomu tady mám nutriční terapeutku Veroniku Pourovou. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Já jsem byla několik let vegetarián, takže miluju grilovanou zeleninu. Ale co když se mi ta cuketa trošku připeče na povrchu zčerná? Můžu jíst tyhle tmavší kousky?
3: To, co je spálené, bychom úplně jíst neměli, vlastně v jakémkoliv případě. Často to dělá právě ta cuketa nebo taky paprika. Ta paprika se dá hezky oloupat. U té cukety bych to taky doporučila. Ideálně nepřehnat s tím opékáním, aby úplně nesčernala. Když už zčerná, tak prostě ty části odkrojit.
2: No, ale spousta z nás miluje právě do křupava opečený špekáček, to je velká mňamka. Upřímně pochybuju, že je to vrchol zdravé výživy. Je tedy v pohodě si ho jednou za čas, upozorňuji, jednou za čas dát?
3: Ono jednou za čas je v pořádku téměř cokoliv. Ono v té výživě by se samozřejmě dalo nastavit spoustu pravidel, co jíst nebo nejíst, ale vždycky je to i o tom, abychom se z toho, tak říkajíc, nezbláznili. Takže když si jednou za čas dáme někde, třeba někdo jezdí dělat vedoucí na táboře, tam si dělá táborák s dětma, tak si opečeš pekáček. Ale pokud bychom takhle opékali každý víkend na chalupě, tak už bych pořídila třeba nějaký ten kámen nebo litinovou desku, na které je to opékání skutečně šetrnější a ten špekáček se tam dá opéct vlastně jako klobása. Hmm.
2: Právě jsou mezi náma ti, co mají rádi maso. Můžeme si ho tady u grilování dát víc než běžně? Má to nějaká případná rizika?
3: Je to celkem časté, že si lidé dají hodně toho masa a zapomenou třeba na ostatní složky, jako je příloha nebo nějaká zelenina. Takže jako zase jednou za čas to vadit nemusí, ale je to taková častá příčina třeba různých akutních zánětů, slinivky a tak dále. Takže doporučuji to úplně nepřehánět a skutečně myslet i na tu zeleninu, průběžně ji k tomu ujídat, ať už třeba tu grilovanou nebo čerstvou. A proložit to maso i nějakou přílohou, pečivem nebo bramborou.
2: No, nebo si myslím, že hodně se to kombinuje s pivem, právě to grilované maso.
3: To je taky pravda.
2: To asi taky není úplně ideální.
3: To jsem na mysli neměla, jako čím to proložit.
2: Ano. Prima, díky, Veroniko, dnes jsme upozornili na nejčastější chyby a příště si řekneme pár dalších dobrých grilovacích tipů. Nalaďte si nás určitě zítra ve stejnou hodinu po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Pohodový zbytek dne vám přeji Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Jak už jste možná slyšeli, celkem 9krát budete mít letos v létě šanci zapojit se do naší soutěže Pátračka, tentokrát s podtitulem Mrazivé léto na dvojce. Samozřejmě, že kdo poslouchá dvojku pravidelně, tak princip Pátračky zná, protože ten už se léta nemění, ale na druhou stranu získáváme nové posluchače. Pokud se počítáte mezi ně, tak ráda vám prozradím, co je vlastně Pátračka. Je to letní soutěž, kdy vám během týdne nabízíme v pravidelných časech různé indicie a vy letos budete hledat postavy známých děsivých příběhů. Ve chvíli, kdy už budete mít jasno o tom, koho ten daný týden hledáme, tak půjdete na web dvojky, dvojka.rozhlas.cz, najdete tam příslušný formulář, který je tam hnedka vidět na první dobrou, jak se říká, tam vyplníte svůj tip a když to zvládnete do páteční 12., budete zařazeni do slosování. To proběhne ve šťastné cestě po 13. hodině a každý týden vlastně bude kolega Honza Rosák losovat jednoho šťastného, který získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v luxusním hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Já myslím, že to je docela dobrá šance a navíc máte jich hned 9krát. Zatím jsme u pořadového čísla 1. Dnes Pátračka probíhá teprve druhý den, i když já si myslím, že tento krát jsme na vás byli velmi hodní a už včera jste možná měli jasno. Pokud ale máte rádi jistotu, pak nabízím další indici.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Zrcadla jsem nikdy neměl příliš v oblibě. Nesnad kvůli ješitnosti či pověrčivosti, ale spíš proto, že v nich jaksi postrádám to nejdůležitější. Vlastní odraz. Pokud vstupuji do společnosti, kde si přeji zůstat v anonymitě, zásadně se zrcadlům vyhýbám. Ještě větší hrozbu však pro mě představují věci jako česnek nebo svatý kříž. Tyto překážky mi lidé s oblibou staví do cesty, aby mě odehnali od svých domovů. Dokážou mě tím sice oslabit, ale nikdy nesprovodit ze světa. Na to je zapotřebí mnohem komplikovanější řešení. Přemoci mě dokáže pouze ten, kdo prožene ostří osikového kůlu mým chladným srdcem.
2: Už víte, koho v Pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Vzpomínám, když tehdy před lety

Méně oblečení ve skříně může překvapivě znamenat více možností outfitů. Jak se stavit šatník tak, aby jednotlivé kousky spolupracovaly a nabízely desítky kombinací? Potřebujeme skutečně tolik kusů, kolik máme ve skříni. Dá se zabalit na desetidenní dovolenou do malého zavazadla a přitom nenosit stále totéž? A jak funguje princip kapslového šatníku a proč může být méně opravdu více? Tak to jsou otázky, na jejichž odpovědi jsem sama velmi zvědavá. A my si je můžeme poslechnout po 16. hodině v dnešní kávě o 4. Hostem bude stylistka Irena Vokrojová a spoustu otázek i těch vašich jí položí kolegyně Tereza Stýblová.

0: Posloucháte Odpolední dvojku s datem 30. června a dnes je poslední možnost odevzdat nelegálně držené pistole, pušky, granáty a nebo munici. Končí totiž letošní zbraňová amnestie. Lidé mohou beztrestně všechen nebezpečný arzenál odnést na policii. No a asi byste nevěřili, co všechno se v některých domácnostech ukrývalo. Se mnou je ve studiu Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kolik už toho lidé odevzdali?
1: No, protože ještě dnes amnestie běží, nemá policie přesné konečné číslo. Předběžný údaj uvádí mluvčí policejního prezidia David Šen.
2: Do poloviny tohoto roku jsme obdrželi téměř 4 000 zbraní a samozřejmě další položky jsou munice a střelivo, případně výbušněny.
1: Znamená to zhruba podobný počet odevzdaných zbraní jako při poslední zbraňové amnestii v roce 2021. Vůbec nejvíc jich lidé přinesli při amnestii v roce 2009, a to skoro 8 000 kusů. Už se také objevila řada historicky cenných nebo kuriozních případů. Například v Českých Budějovicích předal na policii majitel pevnostní minomet M32 ráže 81 mm, který využívali vojáci při obraně Francie během druhé světové války na Mažinotově linii, a další také českobudějovický majitel odevzdal vzácnou karabinu německé výroby VG-45, kterou používala německá domobrana Volkssturm, dodává vedoucí českobudějovického oddělení zbraní Jan Švepeš.
3: Je to zbraň z konce druhé světové války. Je zajímavá tím, že je vyrobená z levných materiálů, lisovaných plechů.
1: Tyto kousky mohou majitelé dostat zpět, co naopak už daný majitel neuvidí, je třeba střílající nůž odevzdaný na Vyškovsku. Je to otevírací nůž, který má ve střence skrytou malorážku, jde o takzvanou zákeřnou zbraň, tedy přísně zakázanou. A poslední kuriozní případ je z Jihlavy, kam muž v igelitových taškách donesl kilo Semtexu a rozbušky. Pyrotechnici pak trhavinu za městem bezpečně odpálili.
0: Já jenom tak jako přemýšlím, jak člověk k něčemu takovému přijde, třeba jak se doma jako objeví granát.
1: Neptej prostě. Se, je to amnestie.
0: Věro, co by měl člověk dělat, pokud tedy doma má nelegálně drženou zbraň, munici a nebo trhavinu?
1: Co se týče výbušnin a trhavin, s těmi by měl člověk manipulovat co nejméně a okamžitě volat linku 158 k odpálení staršího materiálu. Může podle policistů stačit i statická elektřina, čili nikam nenosit. Naopak zabezpečené střelné zbraně je možné odevzdat na kterékoliv služebně policie a podle mluvčího policistů Davida Šena by to držitel nelegální zbraně určitě neměl odkládat až po amnestii.
2: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
1: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení.
0: A co se pak s odevzdanými zbraněmi děje?
1: Každou zbraň policisté zkontrolují, jestli ji někdo nepoužil k trestné činnosti, neptají se na její původ. Pokud je vše v pořádku, může si majitel vyřídit potřebné doklady, jako je zbrojní oprávnění, a dostat zbraň, teď už tedy legálně, zpět do svého držení. Pokud ji vrátit nechce, propadne policii, tedy státu. Zbraň pak putuje do policejního skladu ve Znojmě. Tam se kromě těchto zbraní z amnestie dostanou taky třeba zabavené zbraně z trestné činnosti. No a ty raritní kousky si pak vybírá kriminalistický ústav nebo také muzeum policie, jak říká jeho ředitel Radek Kalaš.
4: Jsou pro nás zajímavé zbraně, které jsou historicky spojené se Sborem národní bezpečnosti, s policií první republiky, protektorátu, prostě z historií toho bezpečnostního sboru. Třeba na doplnění série, řeknu obrazně, pistole ČZ, a tenhle typ nám chybí, objevil se v amnestii, my ho chceme, tak ho dostaneme. A nebo jsou to samodomozbraně, ty podléhají zákonu, nikdy vám je nikdo neschválí, a v té amnestii se můžou dostat k nám do muzea.
1: Vlastník ale může kontaktovat i jiné muzeum a s tím se domluvit na darování zbraně.
0: Zácný minomet nebo Semtex i s rozbuškami, i to už lidé odevzdali policii při dnes končící zbraňové amnestii. Nám o tom přišla do odpolední dvojky povědět celá neozbrojená Věra Fajfrová. Díky za to, měj se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Odpolední dvojka
6: dnes s Ivou Bendovou.

0: Trapně. Za sebe, rodiče, kamarády a za svět jako takový. Dneska naštěstí víme, že to tak nějak patří k věku, ale tehdy jsme nic podobného netušili. A možná jsme taky měli občas pocit, jako Halina Pavlovská, že samou trapností dokonce umřeme.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 30. června roku 1918 se narodil Miroslav Horníček. Když mi bylo 15, napsala jsem mu dopis, že mi všechno připadá nesmírně trapné, že se úplně hroutím z těch trapasů, kterých jsem aktérem. A co s tím mám dělat? Jak ty trapasy přežít? A Miroslav Horníček mi napsal, že s odstupem času přijdu na to, že nezbývá nic jiného, než se těm trapasům zasmát. Já jsem si tehdy zklamaně řekla, že ten Horníček mě vůbec nechápe, že je asi moc starý. Časem jsem ovšem pochopila, že měl naprostou pravdu. Nicméně vám teď zarecituji úryvek básně, který jsem v té době napsala. Jsem trapná a jednou z těch trapasů umřu a zakopají mě pod černou zem a tam s kostlivcema budu si vyprávět, co do hrobu mě sklátilo. A budu trapná.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den. Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Já se jmenuji Josef Pleskot a jsem architekt, který 3/4 života se vlastně znal s Alenou Šrámkovou, když budu vzpomínat na Alenu Šrámkovou, která byla pro mě charismatickou osobností, významnou profesní představitelkou oboru architektura a zároveň teda dámou, která měla svůj půvab, své morální postoje silné. Takže pro mě to byla taková jako hrozně významná osobnost, která mě do jisté míry životem vedla.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Stát nemá podle expertů efektivní nástroje k boji proti nelegálnímu vývozu léků. Policie stále pátrá po pachateli, který odpálil výbušné zařízení v Monaku. Exploze zranila 3 lidi. Počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty na západě do 25 stupňů, na jihovýchodě až 36. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Státu se nedaří zabránit nelegálnímu exportu léků. V rozhovoru pro server i rozhlas to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Pomoc měla novela zákona o léčivech z roku 2024. Ta zavedla vyšší pokuty i nástroje pro sledování zásob léků. Podle Boráně se ale provozovatelům lékáren a distributorům léků i přes vysoké sankce nezákonný export vyplatí. Na nejvýšším hrozí pokuta 20 milionů korun. Problém je podle Boráně i nesoučinnost krajů. SÚKL totiž sám nemůže lékárnám odebírat licence. Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny, snížil ale výši trestů. Verdikt je pravomocný, ženy budou moct podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
2: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
0: Na Moravě, hlavně na jihu, dál platí výstraha před vysokými teplotami a dnes meteorologové varují i před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli nim vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
3: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
4: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme zpočátku v jeho východní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky, ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější a i velmi silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě okolo 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách většinou do 23.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu je obnovený provoz směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Lochkov na 14,5 kilometru už se kolem nehody dvou kamionů dá projet levým pruhem. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdech do Brna na kilometru 196 je omezení. Fronty jsou od sjezdu na Slavkov a také od Popůvek. Zdržení do Brna je vždy asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Iva Bendová.
6: A také odpolední dvojka a před námi třeba kapela Alphaville a nebo také Michal Šindelář. Ať už v tuto chvíli děláte cokoliv, ať jste v práci a nebo máte třeba dovolenou, tak doufám, že vám dvojka zpříjemňuje dnešní odpoledne a bude tomu tak i nadále.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Kam se vydat o prázdninách za technikou, historií i krásnými příběhy? Národní technické muzeum letos zve hned na několik novinek. Otevřelo nové poštovní muzeum v pražském Vávrově Mlýně. Připravilo výstavu automobilů Václava Havla v Lánech a láká i do svých poboček po celé republice. Co všechno tam návštěvníky čeká, tak to si probereme po půl třetí s ředitelem Národního technického muzea Karlem Xandrem, který bude naším hostem. No a teď přidám otázku, víte, kterému městu se říká barokní perla Polabí. Já už to vím, protože mě to prozradil Vašek Žmolík. Je to Lysá nad Labem a právě do tamnějšího zámeckého parku s Vaškem už za chvíli vyrazíme, a to na toulkách po Česku.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Když se řekne Lysá nad Labem, představím si důležitý železniční uzel nebo také výstaviště, kam se jezdí na oblíbené výstavy a veletrhy. Ale Vašek Žmolík má ještě úplně jinou pozvánku do tohoto města na Nymbursku. Vašku, dobré odpoledne, je to tak?
3: Dobré odpoledne, je to tak. Já doporučuji zajet do Lysé nad Labem za barokem a za krásnou barokní zahradou. Nenadarmo se tomuto městu říká barokní perla Polabí a je to zejména díky tomu jednomu velikému lákadlu.
2: Jaké to je, to velké barokní lákadlo v Lysé nad Labem?
3: No tak to je právě k vidění v tamnějším zámeckém parku. Ten má rozlohu 21 hektarů a z větší části podobu parku anglického, leč je tam i francouzská zahrada, kde je cosi, co nemají ani ve Versailles.
2: No a co to je?
3: Je to sochařská výzdoba, za kterou tenhle park vděčí hraběti Františku Antonínu Šporkovi, který vybudoval třeba i slavný špitál pro vysloužilé vojáky v Kuksu. Ta sochařská výzdoba parku v Lysé je ojedinělým souborem, který je srovnatelný právě jenom s těmi řadami alegorií na Kuksu. Původně bylo v Lysé 43 soch, později ale některé ukradli a dnes bychom jim tam napočítali o něco méně, leč stále je to víc soch než v tom parku u zámku ve Versailles.
2: To je skoro neuvěřitelné. Tak pojďme se na to podívat konkrétně, jaké sochy tam uvidíme.
3: Tak jsou to zejména cykly 12 měsíců, ročních období, dne a noci, přírodních živlů a nebo světadílů. Sochy vesměs pocházejí z dílen Matyáše Bernarda Brauna a nebo Ignáce Františka Placera a jenom pro zajímavost, člověk se může díky těmto barokním sochám třeba poučit také o vědomostech našich předků tenkrát v 18. století a jenom pro zajímavost, víš, Ivo, kolik tenkrát znali světadílů naši předkové?
2: Teď jsi mě trošku zaskočil, netuším.
3: Jenom 4. Evropu, Asii, Afriku a Ameriku. Austrálie ještě nebyla objevena, Antarktida taky ne. No a ještě na jednu kuriozitu upozorním v souvislosti s tímto parkem.
2: Na jakou?
3: No to se budeš divit. Při bližší prohlídce těch soch, což jsou vesměs nahé mytologické postavy a různá božstva, zjistíš, že spodobené dámy mají ty kamenné vnady přilepené.
2: Počkej, jak je to možné? Znamená to, že je měly odstraněné?
3: Ano, přesně tak, domyslela si to. Svého času se takto na vzácných sochách, abych tak řekl, podepsala jedna cudná majitelka zámku. Ještě, že jí nevadily zelené tvarované stěny, napadá mě třeba, které v zahradě vytvářejí jedinečná bludiště a jsou typickým prvkem barokních zahrad.
2: Když se ovšem Lysé nad Labem říká barokní perla Polabí, jistě je tam k vidění i leccos dalšího, asi nejenom ten zámecký park.
3: Tak to máš pravdu, už zdaleka je viditelná věž tamnějšího barokního kostela svatého Jana Křtitele, který projektoval sám František Maximilián Kaňka. Ta věž je vysoká úctyhodných 55 metrů a taky můžeš spatřit zdaleka, třeba i z dálnice D11, kdyby si jela do Pardubic. Na náměstí se nachází barokní špitál a v něm muzeum a nad kostelem, nebo za ním, se rozkládá ten rozsáhlý zámecký park s barokním klášterem a zámkem, jehož podoba je barokně klasicistní.
2: I proto se o Lysé nad Labem mluví jako o barokní perle Polabí.
3: Ano, ten zámek s klášterem se nacházejí na kopečku, který je široko daleko jediný. A tak tam už v 11. století stával strážní hrad, ten patřil Přemyslovcům a dokonce se na něm udála jedna opravdu významná událost. Byl tam totiž zavražděn kníže Jaromír a to způsobem poněkud kuriózním.
2: No prosím tě, jakým způsobem?
3: No tak si představ, že vrah ho proklál kopím, když kníže konal potřebu na prévetu.
2: Ne, tak to ne, není pěkná představa. Co všechno, ne. Vašku, z toho, o čem jsi mluvil, tedy můžeme v Lysé navštívit?
3: Tak pochopitelně ten zámecký park, je to krásná procházka. Na zámku je ovšem domov seniorů a v klášteře tam sídlí zase archiv. A tak doporučuji ještě návštěvu městského muzea v onom barokním špitále. No a možná, že se vám povede nahlédnout i do kostela. Stojí to za to, jeho interiér je opravdu krásný a vznešený.
2: Do Lysé nad Labem nás pozval kdo jiný než náš průvodce po Česku, kolega Vašek Žmolík. Moc za to děkujeme a budu se těšit zase zítra. Naslyšenou.
3: Zítra naslyšenou.

0: Ani Lionel Richie nechyběl v dnešní odpolední dvojce. No a stejně jako každé úterý, tak i dnes pro vás máme připravený premiérový díl pořadu Úžasné životy. Na první dámu poválečné architektury Alenu Šrámkovou bude po 18. hodině vzpomínat architekt Jan Pleskot. K jejím nejznámějším projektům patří například nová hala hlavního nádraží v Praze, administrativní budova ČKD na Václavském náměstí a nebo nová budova architektury ČVUT, kde Alena Šrámková vyučovala. K jejím studentům patřil právě i Pleskot, který vyzdvihl mimo mnoho jiných vlastností, ať už osobních nebo profesních, její morální pevnost, odbornost a v neposlední řadě také přímost.
1: Byla vůdcem, byla lídrem, ale když nějaký nápad třeba pomluvila, tak ho pomluvila tak rázným a jejímu naturelu odpovídajícím způsobem, že se to vždycky dokázalo obrátit v žert. A my jsme si řekli, no teď ona to je opravdu blbost, jak to řekla ta Alena Šrámková.
2: Mám dojem, že někdy děláme my architekti věci jenom proto, že jdou udělat. Víte, že to je zvláštní, že se to podařilo, že to jde. A to se nesmí, to přeci je jenom takový jako vytahování se, že jo. Měla by sloužit, ale měla by taky něco prostě říkat lidem všem asi v tom smyslu něco, že to je krásný na světě.
0: Pořad Úžasné životy, ve kterém bude na významnou českou architektku vzpomínat Jan Pleskot, vysíláme na dvojce v premiéře dnes po 18. hodině. Pak si tento díl můžete poslechnout na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Léto s odpolední dvojkou.

0: setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Pozvání přijal Pavel Přílepek, čerstvý předseda Klubu českých turistů a odborník na značení turistických tras. V čem je český systém turistického značení výjimečný a proč bývá obdivován i v zahraničí? Jaké přednosti nabízejí klasické papírové mapy v době mobilních telefonů a navigací? A je občasné zabloudění na výletě problém, nebo spíš příležitost objevit něco nečekaného? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Pavlem Přílepkem.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dopis, který putoval dostavníkem, první telefon, telegraf, který změnil svět a také prezidentské automobily nebo historické lokomotivy. To všechno jsou příběhy, které dnes vypráví Národní technické muzeum. A protože léto je ideální čas na výlety, přineseme vám hned několik tipů, kam se vydat. Já už vítám ve studiu ředitele Národního technického muzea Karla Xandra. Dobrý den, vítejte.
1: Pěkný dobrý den.
0: Pane řediteli, poštovní muzeum se letos stalo součástí Národního technického muzea. Co to znamená pro návštěvníky?
1: To znamená to, že vlastně Národní technické muzeum se rozšířilo o 6. muzeum v celé té řadě muzeí, které Národní technické muzeum obsahuje. No a mám-li být úplně aktuální, tak vlastně 2. července to bude přesně 50. výročí, kdy poštovní muzeum otvíralo svoji pobočku v klášteře ve Vyšším Brodě. My jsme tu expozici zachovali, trošku jsme ji zrenovovali a zároveň přes 14 dní jsme toto kulaté výročí připomínali. A myslím si, že je to krásný typ na výlet. Jeho česká příroda kolem Vltavy, kolem Vyššího Brodu je něco úžasného, takže věřím, že návštěvníci zavítají právě do této pobočky Národního technického muzea. V této pobočce uvidí poštovní kočáry, uvidí také vlastně sbírku telegrafu, uvidí i vlastně zařízení poštoven, tedy těch poštovních přepážek a je to vlastně už od 19. století až po přepážku z roku 1980, takže můžou mnozí i zavzpomínat, jak to kdysi na poště vypadalo. Takže určitě, ať se návštěvníci dostaví.
0: Takže Vyšší Brod, to je první vlastně náš tip, který dáme. Pojďme se vypravit do Vávrova mlýna, kde tady vznikla úplně nová expozice poštovního muzea. Čím je výjimečná?
1: Výjimečná je v tom, že na rozdíl od předchozího fungování Vávrova mlýnu, tak jsme také upřednostnili skutečnost, že vlastně v tomto domě jsou 4 salony, které jsou vymalované Josefem Navrátilem, což byl významný malíř kolem poloviny 19. století, byl natolik významný, že pracoval i pro císařskou rodinu, takže například se podílel na výzdobě zámku Zákupy pro Ferdinanda V. Dobrotivého nebo také při výzdobě Vladislavského sálu pro poslední korunovaci českého krále v roce 1836. Takže tady bude moci návštěvník vnímat tyto salony v té původní podobě. Podařilo se nám zajistit i vybavení, čili je to takový bídrmajerovský nádherný byt. A ten jeden salon, tam jsou i vymalované vlastně, říká se tomu Reisezimmer, čili jsou tam obrázky vlastně z cest majitelů toho mlýna po Evropě, takže například je tam vymalovaný vodopád Bad Gastein, hrad Kamík u Litoměřic a jsou tam třeba i výjevy ze Švýcarska, ze severní Itálie a tak dále, takže vlastně jsou to takové vzpomínky majitelů domů na cesty a na to, kde jim bylo dobře.
0: A znamená to, že to jsou jako malby jako obrazy?
1: Ne,
0: nebo to je přímo na stěnách?
1: To je přímo na stěnách, to je do omítky, je to olejová malba na omítku a v tom je to vlastně právě to zajímavé a popravdě řečeno ten dům už měl několikrát na mále, měl být zbouraný ve 20. letech 20. století, měl být zbouraný v 60. letech 20. století a právě vždycky vlastně ty malby Josefa Navrátila ten dům zachránili, protože jsou zcela jedinečné.
0: Vy jste je nějakým způsobem jako restaurovali? Nebo v jakém soustavu?
1: Jsou zaplet pánbu ve stavu velmi dobrém. Poslední restaurace proběhla v 80. letech, kdy se tady otvíralo poštovní muzeum, takže nebylo potřeba s nima nic dělat, kromě jemného oprášení. A zároveň také vlastně jsme tam právě, jak už jsem říkal, tak jsme dodělali ten bídrmajerovský byt za pomoci dobového nábytku, dobových obrazů a tak dále.
0: Dovedeme si představit, že je to opravdu výlet pro celou rodinu, řekněme třeba i s menšími dětmi okolo 7 let. Myslíte si, že je to bude zajímat?
1: Tak já jsem přesvědčen, že ano. Krom toho vlastně v přízemí je právě expozice Technika na poště, která souvisí právě jak s technickým muzeem, tak s poštovním muzeem a daleko možná zajímavější pro rodiny s dětmi je ten Vyšší Brod, protože tam ve 3. patře je velmi pěkná interaktivní dětská herna, kde si i děti můžou vyzkoušet, jak se telefonovalo, když telefony měly ciferníky a
0: podobně. Já vám do toho skočím, protože to jsem zrovna na co teď narazila, možná to máte stejně, když prostě někomu voláte, tak ho vytáčíte?
1: Já si myslím, že starší generace to tak říkají, jo.
0: Protože já jsem to nedávno řekla synovi, říkám, vytoč babičku. A teď on na mě jako kouká, ale vůbec jako nechápal, co mu říkám. Tak jenom, že jak jste říkal, ty ciferníky, je to prostě jako nezdělitelné.
1: Ano, máte zcela pravdu, když jsme dělali výstavu Technické muzeu k 25. výročí mobilů v České republice, tak jsme tam měli právě ty historické ciferníkové telefony a děti je neuměli vytočit a naopak ty čísla v tom ciferníku pouze mačkali.
0: Tak já myslím, že pokud máte doma možná stejnou situaci, tak je opravdu pravý čas vyrazit ať už tady do Vávrova mlýna, anebo do muzea ve Vyšším Brodě. My si povídáme o veškerých vlastně momentálně dostupných expozicích s ředitelem Národního technického muzea Karlem Xandrem. Zatím jsme vlastně naťukli pouze dvě, ale my se vydáme po písničce třeba do Lán. A na to potřebujete řidičský průkaz, mimochodem.
1: Určitě.

0: Letošní prázdniny jsou teprve na začátku. Máme před sebou necelých 9 týdnů, jak udělat program a vymyslet případné výlety třeba pro sebe, ale také pro naše děti. O to víc jsem ráda, že naším dnešním hostem je ředitel Národního technického muzea Karel Xandr, protože vlastně přišel se skvělými tipy na skvělé výlety. My už jsme tedy probrali Vávrův mlýn, kde je poštovní muzeum zároveň také ve Vyšším Brodě expozici, ale já jsem slibovala, že se podíváme i do Lán, protože tam jsou aktuálně k vidění vozy Václava Havla, tak nejenom tedy toho, ale kterého máme nebo jsme měli za prezidenta, pokud vím.
1: Je to tak, díky současnému panu prezidentovi Petru Pavlovi, tak jsme se právě domluvili a už je to vlastně třetí rok, kdy přes sezonu děláme na zámku Lány v garážích tohoto zámku výstavu. Čili letos jsou to právě vozidla rodiny Václava Havla. Nejstarší vůz, který tam je, tak je Mercedesové šasí z vozu jeho dědečka, který jeho otec v 50. letech daroval do Národního technického muzea. No a samozřejmě jsou tam ty z velmi zajímavé prezidentovy služební vozy, takže je tam především ten velmi slavný Renault, který Václav Havel dostal těsně před volbou prezidentem v roce 1989 pod portugalského prezidenta, čili ten tam máme ukázaný, je tam také vlastně jeho stříbrný služební Mercedes, který zase má takovou zajímavost, že ho můžeme pokládat za svadební vůz Václava Havla, protože když se Václav Havel ženil s paní Dagmar Veškrnovou, tak právě tento vůz je odvezl na radnici a z radnice k ním domů. No a spoustu dalších věcí. Je tam vlastně i Volkswagen, který máme zapůjčený od soukromé osoby, který byl osobním vozem Václava Havla a tak dále. A samozřejmě je tam popsaná celá ta historie. Takže já jsem vesmírně rád, že máme tuto spolupráci s panem prezidentem Petrem Pavlem a myslím, že to je právě krásný výlet pro rodiny s dětma, protože zámek v Lánech bývá také občas otevřen pro veřejnost a v každém případě je tam pro veřejnost přes celé leto otevřen ten nádherný zámecký park, kde návštěvníci najdou i různé artefakty, fontánky a tak dále z dílny Jože Plečníka. Takže doporučuji k návštěvě.
0: No a další zastávkou, kterou ještě stihneme, je zámek Zákupy. Co uvidíme tam, když se tam vydáme?
1: Na zámku Zákupy, kromě toho, že tam je možné zhlédnout ten nádherný zámek, který patřil císařské rodině a hlavně tam dlouhodobě pobýval poslední český král, císař Ferdinand V. Dobrotivý. Kromě toho, že je tam ta zajímavost, že se tam konala svatba Františka Ferdinanda d'Este a Žofie Chodkové, tak od letošního roku ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, tak jsme tam instalovali v bývalé kočárovně, která je nově opravená, expozici zámeckých a šlechtických kočárů. Mezi nimi je mnoho zajímavých věcí, takže právě tam třeba i kočár, který používal v době svého pražského pobytu právě král a císař Ferdinand V. Dobrotivý. Je tam i kočár kněžny Metternichové a mnoho dalších zajímavostí, takže si myslím, že to velmi dobře doplňuje klasickou zámeckou expozici.
0: Jsou pojízdné ty kočáry?
1: Ano, jsou, ale samozřejmě jsou to historické sbírkové předměty, takže je prostě nepoužíváme, protože samozřejmě vždycky hrozí nějaký karambol a tomu se chceme vyhnout.
0: Já moc děkuji za to, že jste přišel. Popřeji nejenom vám, ale také i samozřejmě muzeu a všem jeho pobočkám, ať se to léto vydaří, ať návštěvníci chodí a jsou spokojeni. No a než se s vámi úplně rozloučím, tak mám otázku na podzim a zimu, což sice možná teď máme pocit, že je v nedohlednu, ale co chystáte?
1: Tak stále máme připraveno spoustu věcí. Především je to pokračování na budování Muzea železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží v Praze, takže tam chceme připomenout právě tu fázi, ve které jsme, to znamená, že máme dokončenou jakousi studii, chceme tam položit základní kámen té stavby a tak dále, čili tohle to si myslím, že bude ten hlavní podzimní úkol Národního technického muzea.
0: Tak držím palce, ať se to všechno povede a budu se těšit zase někdy u nás u mikrofonu dvojky na viděnou a naslyšenou.
1: Díky moc a naschledanou.
0: Naším dnešním hostem byl ředitel Národního technického muzea Karel Xandr.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

Kapela Lucie a jejich píseň Srdce. Tak Vltavíny prší z nebe, možná jste si zaspívali společně s Davidem Kollerem. Před námi ještě kapela Orange Blue a jejich asi největší hit She's Got That Light. No a poté už se samozřejmě můžete těšit na další zprávy. Naďa Procházková prozradí i to, že stavaři otevřeli nový most mezi Střezimíří a Meznem. No a potom už samozřejmě poslední dnešní o hodina odpolední dvojky a chybět nebude ani soutěž.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Podle soudců zavraždili vůdce sekty. Ukrajina dnes dostala další část unijní půjčky. Má sloužit na pořízení dronů. Počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo. Od západu občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25 stupňů, na jihovýchodě až 34. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra je tam dnes poslal vrchní soud Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Šifrem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných, David Uhlíř, řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
3: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje i státní zástupce. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. V přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2 biliony 200 miliard korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. 2/3 peněz půjdou na obranné a vojenské výdaje. Zbývající třetina pokryje rozpočet, aby Ruskem napadená země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvíc za 36 korun a 61 haléřů za litr, a to je o 14 haléřů víc než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku je po dvou letech znovu průjezdná. Stavaři tam vybudovali nový most přes železnici. Ten historický zbourali kvůli špatnému stavu. Nový most tvarem i vzhledem povrchu připomíná most původní. Podle nezávislého starosty Střezimíře Miloše Jelinka jde o důležitou spojnici nejenom pro místní obyvatele.
4: Tady je potřeba si uvědomit, že tohle je hlavní přístupová komunikace do celého regionu Sedlecka-Prčická, který je silně rekreační. Tady je spousta chalupářů, je tady Muninec, je tady golf Čertovo břemeno. Těch atraktivit, které jsou významné, tak je tady hodně.
2: Most stál 36 milionů korun. Zaplatil ho Středočeský kraj s pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, odpoledne přibydou a přidají se i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Večer pak od západu srážky ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě dál až 32, na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova v omezení u Třebíze havarovalo nákladní auto a provoz se zastavil. Z obou směrů stojí dlouhé fronty. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Popůvky z kilometru 181 pojedete v koloně. Do omezení v Brně je to osobními auty na necelou půl hodinu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Iva Bendová.
5: A stále také odpolední dvojka, teď ta úterní s datem 30. června, jak už jsem slíbila před 15. hodinou, samozřejmě ani dnes nebude chybět naše soutěž. Máte vteřinku?
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: I v předcházejících žhavých dnech jste mohli zažít chvíle, kdy vám po zádech běhal mráz. Na dvojce totiž máme mrazivé léto a příjemné mrazení jste si mohli užít třeba při poslechu mysteriózního hororového thrilleru Jana Vejnara s názvem Šum. Pokud jste měli v neděli večer jiný program, tak si ho ještě můžete poslechnout na internetu. No a já mám pro vás krátkou soutěžní ukázku.
2: Slyšela jsi tam ten šum? Není ti povědomej?
3: Davide, snad si nemyslíš, že... Teď je to celý naprostý šílenství, pane bože, prober se. Veronika má evidentně dost vážný psychický problémy, promiň, že to tak musím říct, ale s tímhle bys měl v první řadě něco dělat.
2: Poslouchala jsi pořádně, co jsem ti teďka pouštěl?
3: Teď právě proto to říkám. Absolutně ji nepoznávám, tohle fakt není legrace. Jak jsi to mohl nechat zajít tak daleko?
2: Prostě nekřič tolik. Promiň, nebyla jsi u toho. Já vím, jak vypadá duševní choroba.
3: A co? Jseš snad psychiatr?
2: Ale Kláro, to není náhoda. Veronika popsala ten barák úplně přesně. Já se tam prostě musím jít podívat.
1: Pokud chcete vyhrát sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogérií Teta, tak správně odpovězte na otázku, navíc jako pátí v pořadí, na otázku znění. V naší ukázce zazněla jména tří postav. Jaká to byla? Tak schválně. Myslím, že to není úplně jednoduché, ale pokud jste poslouchali opravdu pozorně, tak to zvládnete. Svoje tipy posílejte SMS-kou na číslo 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Jaká jména tří postav zazněla v naší dnešní soutěžní ukázce? To byla soutěžní otázka. Typovali jste, posílali jste správné i nesprávné odpovědi. No a my máme zlaté pravidlo, že vyhrává vždycky ta pátá správná, která přijde. Tak vezmeme to postupně. Nejprve tedy, jak měla znít vaše odpověď?
1: Davide, snad si nemyslíš, že...
2: Promiň, nebyla si u toho. Já vím, jak vypadá duševní choroba.
1: A co? Seš snad psychiatr?
2: Ale Kláro, to není náhoda. Veronika popsala ten barák úplně přesně.
0: David, Klára, Veronika. To byla správná odpověď. Pátou v pořadí nám poslala Markéta Hanušková a já jí gratuluji, protože získala sadu výrobku opalovací kosmetiky značky Helios Herb, a to od sítě drogérií Teta. No a i rozhlasové hry a četby na pokračování v rámci Mrazivého léta na dvojce budou na našem webu k poslechu 8 týdnů. A samozřejmě je najdete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: fialr. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Odpolední dvojka.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Kam vyrazit, co objevit a co zažít.
2: Prázdninové výlety nemusí vést jenom na hrady, zámky a nebo koupaliště. Skvělým cílem může být také botanická zahrada v Pražské Troji. Letos tam otevřeli z brusu novou expozici Rostlinná Odysea, která návštěvníky vezme na cestu stovkami milionů let vývoje rostlin. No a novinku mají i v oblíbeném projektu Kořeny osobností. Jakou o tom budu mluvit s tiskovou mluvčí botanické zahrady Michalou Bičíkovou. Dobrý den, vítám vás.
3: Přeji vám hezké odpoledne.
2: Expozice Rostlinná Odysea není jen výstava rostlin. Návštěvníci se vydají doslova na cestu stovkami milionů let vývoje země. Co všechno během ní uvidí a čím může případně překvapit i děti?
3: Přesně tak. Rostlinná Odysea, tato expozice nepředstavuje naše rostlinné sbírky, ale vzdělávací a možná i trošku zábavnou formou představuje historii země, historii vývoje života na zemi a zejména v tom rostlinném světě. Na té expozici návštěvníci najdou 9 tematických zastavení, která představují zásadní etapy evoluce rostlin a ukazují, jak se během milionů let proměňovala podoba života na zemi. Ta první část expozice se zaměřuje na nekvetoucí rostliny od řas, mechorostů, přes plavuně, přes ličky, až třeba po cykasy jinany anebo jehličnany. To znamená od rostlin, které už dnes v přírodě nenajdeme, až po pamětníky, se kterými se dnes můžeme také setkat. Na expozici nechybí ani jedinečná pouštní rostlina, to je taková zvláštní rostlina, takový mimozemšťan, řekněme Welwitschia mirabilis, a ta opravdu pamatuje dinosaury a mamuty. A tato rostlina se ještě objevuje v některých částech světa, je to pouštní rostlina. U nás ji bohužel máme jenom jako dřevěný model, ale je to vlastně taková malá skluzavka pro nejmenší. Druhá část té expozice potom přibližuje jeden z nejvýznamnějších vynálezů evolučních kroků, a to je vznik květu. No a pak se také podíváme na rostliny, které dominovaly našemu území během čtvrtohor. A součástí prostoru je i jezírko. To je právě věnované vývoje a rozmanitosti vodních rostlin. Vlastně z vody se teprve později rostliny přemístily na souš.
2: Další novinka je také na vaší oblíbené stezce osobností. Přibyli do ní Bob a Bobek, králící z klobouku Vladimíra Jiránka. Jak celý projekt funguje a které, řekněme, další známé osobnosti nebo pohádkové postavy tam mohou návštěvníci objevit?
3: Přesně tak. Projekt Kořeny osobností máme u nás v botanické zahradě už od roku 2009 a ten propojuje vlastně ten krásný svět rostlin a vzácných rostlin se světem významných osobností. Většinou se jedná o osobnosti, které se nějakým způsobem zasadily o to, aby Česká republika byla známá ve světě, o věhlas. A jsou to opravdu významné osobnosti z různých oblastí. Může to být sport, může to být věda, může to být umění. A mezi tyto postavy právě patří i dětské postavičky. Ty poslední, to je právě Bob a Bobek, ale jinak si u nás svůj strom zasadil třeba i Pat a Mat, nebo také známý Krteček, Hurvínek a nebo Čtyřlístek.
2: Do Pražské Troji nás, tedy konkrétně do botanické zahrady, nás pozvala její tisková mluvčí Michála Bičíková. Děkujeme za to, ať se léto podaří, mějte se moc hezky a ať se to návštěvníkům líbí. Naslyšenou na dvojce.
3: Přejeme hezké léto, naslyšenou.
0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Před námi je léto, možná si říkáte, že byste letos mohli vyzkoušet něco úplně nového a třeba vám mysl padla na potápění. Tak já jsem velmi ráda, že můžeme ukojit vaši zvědavost, protože si dnes s Petrem Horkým právě o potápění budeme povídat. Petře, hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: Když se člověk chce v České republice naučit potápět, jak na to?
3: Jde to velmi dobře, jde to velmi snadno, v naší zemi už je obrovské množství, nebo podle mě poměrně vysoké množství mezinárodně certifikovaných potápěckých center, kde jsou vyškolení čeští instruktoři a divemástři a už jako dlouhé roky na to je mezinárodně certifikovaný postup, můžeme říkat pracovní kuchařka, jak přesně se má člověk učit potápět tak, aby pak byl schopen se sám o sebe postarat, alespoň v těch základech, když se do vody vydá. Takže nejsnažší je třeba na internetu si najít nejbližší potápěčské centrum, skontaktovat instruktora a říct, já bych se chtěl naučit, kdy máte kurz. A oni řeknou, kdy. Člověk udělá několik lekcí většinou v bazénu, takže v nějakém prostě nejbližším bazénu, ať už krytém nebo odkrytém. A pak se dělají finální praktické zkoušky v takzvané volné vodě, tedy venku v nějaké vodní nádrži. A pak už člověk získá certifikaci. Jedna část kurzu jsou praktické dovednosti, člověk musí umět smontovat a ovládat kompletní potápěckou výbavu, alespoň do určité míry, aby mohl získat první stupeň toho certifikovaného potápěče. Druhá část potom celé té výuky tak je teoretická, protože člověk musí vědět alespoň základy toho, co se děje v jeho těle, když se ponoří do vody a dýchá směs vzduchu, případně i jiné směsi, které se mohou dýchat, pokud si bude dělat jinou certifikaci. Aby podle toho byl schopen jako se rozhodnout, jak bude reagovat na kterou situaci, aby sám sebe neohrozil tím, že by se vystavil nebezpečím, která v důsledku potápění a dýchání v hloubkách pod jiným tlakem mohou nastávat.
2: Dokáže se naučit potápět i člověk, který řekněme, a teď jako to hodně dám na hranu, neumí plavat nebo se bojí vody a nemá vlastní techniku?
3: Jo, já jsem potápěč aktivní, potápím se celý život, mám za sebou řadu filmových i různých dobrodružných projektů po celém světě, takže já jsem velký jako propagátor a zastánce potápění, ale můžu říct, že velice rád říkám větu, když mi někdo odpoví právě, to já do toho nepůjdu, já nemůžu ani pořádně plavat, tak říkám, však já nechci, aby splaval, já chci, aby se spotápěl. Takže jako kdo neumí plavat, ten se bát vůbec nemusí. Samozřejmě základy plavání člověk musí zvládnout, ale i to se dá naučit. Znal jsem toho chlapíka, který se v dětství málem utopil a šel na kurz potápění právě proto, aby se toho strachu zbavil. A to, že ho to pak začalo strašně bavit a strašně se mu to líbilo, tak byl jakýsi bonus navíc, který získala, co ho znám, tak teď je z jeho velmi jako úspěšný a nadšený potápěč. Tady je důležité, kdyby se někdo pokoušel potápěním zbavit vlastního strachu, tak ať o tom rozhodně informuje instruktora a divemastera, kteří budou organizovat jeho kurz, protože může být v panice, může být někdy v úzkostech a je dobré, aby jeho školitelé o tom věděli. Vždycky platí nic nelámat přes koleno, do ničeho se nenutit. Potápění je v uvozovkách nádherný sport pro líné lidi, kteří se chtějí pohybovat ve stavu bez tíže, ale je to také sport, u kterého se dá umřít. A je proto potřeba dodržovat pravidla a opravdu nenutit se do situací, které by pak pro člověka mohly být jednak nekomfortní, ale taky potenciálně nebezpečné.
2: Petře, důležitá informace na závěr. Když se někdo rozhodne vlastně udělat si ten potápěcký certifikát, který ho potom následně tedy opravňuje k tomu, že se může třeba na dovolené jít potápět. Jak dlouho ten kurz trvá?
3: Záleží na tom právě, co si vybereš. Jsou různá potápěcká centra různě po světě v různých letoviscích, kde jsou schopni ti základní certifikaci vydat za 3 až 5 dnů, kdy se každý den budeš učit. Ale pak jsou taky centra v České republice, kde ten kurz budeš dělat několik týdnů. A já osobně jsem velkým zastáncem toho, aby člověk ten kurz radši dělal dlouho, ale pak to všechno opravdu dobře uměl. Protože už se mi několikrát stalo, že jsem zachraňoval během ponoru někoho, kdo podlehl panice, začal dělat opravdu nebezpečné věci a já jsem se o toho člověka musel postarat, protože i když byl certifikovaný, tak dostal tu kartičku od nějakého prostě nezodpovědného potápěckého centra v přímořském letovisku, kde jim hlavně šlo o to, aby rychle prodávali a aby rychle vydělávali, než aby připravili a vyškolili kvalitního potápěče. Takže já bych tady všem dodával odvahy, vyberte si klidně dlouhý kurz, teď vás to stejně bude bavit, užijete si to. Stát vás to bude stejné peníze, ale budete kvalitnější a bezpečnější potápěči.
2: Říká otrlý potápěč Petr Horký. Tak děkujeme a měj se hezky, naslyšenou na Dvojce příště.
3: Díky, krásný den.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: O mesu dobrých nadějí zpívala právě teď v odpolední dvojce Hanka Zagorová a já s nadějí zase vítám v éteru dvojky meteorologa Štefana Hanžáka. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A to samozřejmě s nadějí na chladnější předpověď. Tak jak to bude vypadat v noci, nebo respektive večer a v noci na zítra?
1: Tak počteme s tím, že bude teplota postupně klesat, ale aktuálně ještě zmíním, v Aši máme 21 stupňů a naopak ve Strážnici máme 630 stupňů Celsia, takže už ten rozdíl je tam vidět. V noci by mělo být většinou oblačno, místy k ránu od západu i četnější přehánky nebo bouřky, zejména v Čechách, můžou být i silné na východě zpočátku přechodně až jasno nebo skoro jasno. Ty teploty budou klesat na 21 až 17 stupňů, takže ještě takový pokles tam není. Vítr by měl být slabý, proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí. No a zítřejší den, ten bude dramatičtější, protože čekáme zvolněnou studenou frontu, která už by měla přecházet přes naše území dále k východu. Postupně by mělo být oblačno zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. A odpoledne se budou objevovat další bouřky, zejména ve východní polovině našeho území, a můžou být i velmi silné. Můžou být doprovázeny jednak krátkodobými úhrny kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru i 70 až 90 km v hodině.
0: Tak to bude opravdu bouřlivá středa. Jak to bude vypadat ve čtvrtek?
1: Už by to mělo být klidnější, většinou polojasná obla dokonce, na východě zpočátku ještě hodně oblačnosti a doznívající déšť, s tím, že během dne by se měly objevit ojedinělé přehánky. Noční teploty už pod 20 stupňů, 18 až 13 stupňů Celsia, dokonce na západě až 11 stupňů a nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě ještě 28 stupňů Celsia.
0: Takový bude čtvrtek, já poprosím tedy i o předpověď na pátek.
1: Tak v pátek podobně, převážně polojasná obloha, v těch ranních a dopoledních hodinách tam může být zpočátku ještě i zvětšená oblačnost a možnost místy přehánek, ale postupně během dne se to bude vylepšovat v tom smyslu, že bude více sluníčka. Noční teploty už 16-12 stupňů noc na pátek a přes den čekáme teploty od 21 do 25, zejména na severu a severozápadě už jenom kolem 21 stupňů Celsia.
0: Říká tady o počasí na nadcházející dny meteorolog Štefan Hanžák. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.
0: No a teď už Daniel Powter a jeho píseň Bad Day.

0: Mluvá v kávě u čtvrté, ahoj.
1: Ahoj, Ivčo, hezké odpoledne, vždycky si říkám, tak jedu na dovolenou k moři, tak co potřebuju, plavky, ručník, šaty, tričko, kraťasy.
0: Jedné, dvoje, troje, čtyři, patry,
1: šaty. Budu zbalená za půl hodiny a minimálně nikdy to boty. Tak není, takže pak stojím u vyházené skříně a nevím, co se tam zbalit. Takže dneska s Irenou Vokrojovou, stylistkou, máme téma matematika v šatníku i zavazadle na dovolenou. Budeme se bavit o tom kapsulovém šatníku, abychom měli několik kousků, které se dají dobře kombinovat. A přesně i tyto kousky si potom promysleli a zbalili do toho kufru a možná se vejdeme i do toho kabinového zavazadla. No, pokud
0: věříš
1: letíme.
0: Tomu?
1: Věřím, že to jde.
0: Ano, věřím taky, že to jde a že jsou lidé, kteří to dokážou, ale bohužel já těmito schopnostmi neoplývám, ale moc ráda si to poslechnu a třeba se něco přiučím. Tak jestli vás něco zajímá, jestli už teď vás napadají otázky, posílejte je na dvojka@rozhlas.cz. No a já se loučím, mějte se krásně, užijte si dnešní odpoledne a večer nejlépe ve společnosti dvojky a zítra po 13. se na vás těším, naslyšenou.

0: zimě léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie.

0: řád přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanci dnes budou znovu jednat o podobě rodičovského příspěvku. Končí zbraňová amnestie. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, na Moravě bude ještě tepleji. Hezké odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Poslanci ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návratu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci. Pokračuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
4: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
3: Projednat by sněmovna mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Kampaně před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
3: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Rychlost řidičů na silnici první třídy /50 v Buchlovských horách nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na 3 úsecích od Bystra Trampa až po odbočku na Stupavu. Další 2 místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
6: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejich častou příčinou byla vysoká rychlost.
3: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do 2. kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila naši Terezu Valentovou 2-0 na sety a Bousková porazila Australanku Gibsonovou ve 3 setech.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra čekejme oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě až 34 a na horách většinou kolem 17.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Vyškova. Jsou od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 a to vždy do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zdržení směr Vyškov je asi 20 minut. Na D52 z Brna do Mikulova za Rajhradem na 16,5 kilometru vyšetřují nehodu 2 nákladních aut v pravém pruhu. Fronta tam má asi kilometr. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Káva o 4. a Tereza Stýblová.
1: Hezké úterní odpoledne vám přejeme od mikrofonu dvojky. Stylistka Irena Vokrojová je naším dnešním hostem a budeme se dnes zabývat matematikou v šatníku i v zavazadle na dovolenou. Budeme zkrátka balit, budeme třídit šatník, budeme si dávat dohromady takzvaný ten šatník kapslový, aby nám k sobě ty kousky ladily nejenom během roku, ale právě i ve chvíli, kdy se balíme na dovolenou, abychom měli ty outfity už dopředu nějak promyšlené a nebalili si potom sebou celou skříň. Ireno, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Jak vy se balíte na dovolenou? Zvládnete to do malého třeba příručního zavazadla na několik dní k moři?
8: No když musím, tak musím. Takže pro mě je nejhorší vlastně situace, když se musím zabalit do nějakého trošku většího zavazadla. Pro mě je nejlepší řešení úplně malé. A nebo pak dostatek prostoru v autě.
1: Mm-hmm. A když se jede autem, tak možná je to zrádné, že? Tak máme tendenci se toho zbalit víc.
8: Máme velké auto, tam se toho vejde.
1: Tak dneska začneme s tím, s tou troškou a pak třeba budeme navyšovat. Jsou tu i požadavky, abychom se zbalili do hor a do stanu a do karavanu, nejenom do rezortu, tak se o to pokusíme. Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Matematika v šatníku i v zavazadle na dovolenou. Tomu se dnes budeme věnovat v kávě o čtvrté se stylistkou Irenou Vokrojovou. Někde jsem se dočetla, Ireno, že nosíme asi pětinu svého šatníku. Je to pravda, nebo je to ještě nižší číslo, nebo možná zase vyšší?
1: Já myslím, že je to trošku individuální záležitost, ale plošně bych řekla, u nás žen nosíme menší objem věcí, než v tom šatníku máme. A častokrát v těch šatnících nacházím věci, které mají ještě originál visačky, které ženy opravdu nikdy vlastně neměly na sobě, možná ani v té kabince ne. Takže ano, souhlasím s tím, že 100% nenosíme všechno. A jak je to velké to procento, bych řekla, je trošku individuální člověk od člověka. Mm-hmm.
0: Proč máme tedy v šatníku často kousky, které si nikdy na sebe nevezmeme, zapomeneme na ně, dokonce i s tou visačkou, pak po letech je objeví stylistka Irena Vokrojová, která nám ten šatník třídí a snaží se nám ho znovu poskládat.
1: Já si myslím, že my ženy máme trošku, jsme iracionální, když nakupujeme, je to hodně emotivní, takže ten důvod ne vždycky máme promyšlený, proč si ty věci pořizujeme, častokrát je to jenom takové to, dneska si potřebuju zvednout náladu, tak si jdu něco koupit na sebe. Takže to jsou ty častokrát ty důvody, které nejsou úplně promyšlené a proto ty věci zůstávají. A nebo se to stává taky z důvodu, že si ty věci nezkoušíme. Velmi často ženy dneska objednávají online a žijí v nějaké historicky zažité svojí konfekční velikosti a ono pak se může stát, že různé značky mají různé velikosti, ne vždycky ten střih musí sedět, ale už se ty věci nevrátí a tím pádem zůstanou v tom šatníku.
0: Nevrátí se, protože na to zapomeneme, nebo si řekneme, no tak do toho zhubnu, nebo se mi to bude hodit třeba další sezónu, necháme si to.
1: Častokrát tam zůstávají ty věci, protože si ženy říkají, ano, já zhubnu, teď nejsem ve formě a půjde to, a nebo prostě čistě lenost. Prostě nebylo čas, proběhla nějaká ta lhůta na vrácení a ty věci tam zůstávají. Co kdyby se to hodilo?
0: Mluvíte o ženách, muži jsou v tomto jiní?
1: Většina mužů opravdu nakupuje v momentě potřeby.
0: Nebo když musí a už to nějak nejde?
1: Musí nebo v momentě jako reálné potřeby a pak ty věci opravdu nosí, ale až do roztrhání těla a těch věcí.
0: Když si tedy já jako žena zkouším v kabince nějaké oblečení, tak kdy si ho opravdu vzít, když jste říkala, že to je emotivní záležitost, tak musí to být opravdu láska na první pohled a když tam jsou jakékoliv pochybnosti, tak ho tam raději nechat?
1: Tak já si myslím, že to, co by vás mělo vést k tomu rozhodnutí, by měly být tři věci. První věc, že vám v tom oblečení je opravdu dobře, že se vám přijde funkční pro vás materiál, pro tu příležitost, kdy chcete, že vám opravdu dobře sedí střih a velikost. A to třetí rozhodovací ten faktor by mělo být, že si dokážete ten kousek představit opravdu hned v několika outfitech. Že víte, s čím to budete nosit. Samozřejmě to není případ večerních šatů nebo nějakých slavnostních šatů, který máte na konkrétní příležitost. Ale v ostatních případech prostě víte, fajn, je to top, nebo je to naopak spodní díl, který dokážu napasovat hned několika outfitům.
0: Teď je léto, budeme se bavit i o balení na dovolenou. Jsou nějaké kousky oblečení, které jsou mimo sezónní, které zkrátka unosíme, ať už v létě, nebo na podzim, v zimě, a které by v našem šatníku měly mít své pevné místo. A pak je třeba doplnit nějakými sezónními kousky.
1: No, nebude to úplně jednoduché, protože ty letní věci potenciálně jsou z jiných materiálů, nebo měly by být z jiných materiálů, který vám nemusí vyhovovat v zimě. Takže myslím si, že kromě plavek, které využijete v létě, a taky využijete v zimě i do termálních lázní třeba, si myslím, že většina těch materiálů opravdu vám nebude vyhovovat. Ale třeba tílka můžete využít jako spodní vrstvu, v zimě místo košilky a v létě můžete využívat jako top, který bude fungovat. Zbytek bych řekla, ano, jsou univerzální kousky, ale ty materiály jsou jiné, tak aby vám v nich bylo dobře.
0: No, například ano, mám světlé kalhoty, vlastně stejný střih, jedny jsou lněné, druhé jsou z jiného materiálu, takže skutečně se nedají nosit ty v zimě a ty v létě a musím je mít dvakrát, zkrátka nedá se nic
1: dělat. A to samé třeba košile. Úplně jiná košile vám funguje na formální situace v průběhu roku a pak na to léto raději sáhnete po té lněné, která je mnohem líp prodyšná.
0: Zmíníme tu len, je to, řekněme, základní letní materiál, nebo jaké další byste zmínila?
1: Len je určitě jeden z těch skvělých letních prodyšných materiálů, ale není jediný. Určitě na to léto skvěle funguje viskóza, hedvábí, liocel nebo litencel, těch materiálů mnohem víc.
0: Jsou to materiály, které se dobře udržují, respektive nemusí se žehlit, nebo naopak je potřeba jim věnovat jako lepší péči než třeba tím, které nosíme v zimě.
1: No, protože ty materiály jsou přírodní a většinou jsou v nižších gramážích, se vyrábí na to letní období, tak samozřejmě se víc mačkají. Ale to k ním patří a ono to léto je trošku o takové jako ledabilosti, ležérnosti, tak proč je neužít trošku zmačkaní.
0: Mm-hmm. Takže to nevadí, když budu mít na sobě šaty z hedvábí a budou trochu pomačkané.
1: Takhle, nechtěla bych tady teď jako posluchačům vnukávat myšlenku, jako na léto se nežehlí. Určitě je potřeba ty věci vyžehlit, než si je vezmete na sebe, ale počítá se s tím a je to v podstatě jedna z věcí, která je celosvětově povolena v dress code, že vlastně přijdete na to léto malinko pomačkaní a funguje to tak.
0: Stylistka Irena Pokrojová je hostem Kávy o čtvrté, matematika v šatníku i zavazadly na dovolenou. Naše dnešní téma, ptejte se, pokud máte otázky, na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Matematika v šatníku i v zavazadle na dovolenou je téma Kávy o čtvrté. Stylistka Irena Vokrojová je naším hostem, když tedy matematika. Tak kolik kousků oblečení přibližně průměrně bychom měli v šatníku mít? Kolik je tak akorát, kolik už je třeba jako zase příliš?
1: To jsou strašně komplikované otázky.
0: Je to matematika, no.
1: To matematika. Já myslím, že pro každého matematika je v šatníku úplně jiná. Takže pro někoho je 50 kousků strop, pro někoho 500 je málo. Takže...
0: Otázka také, jestli vlastně víme, kolik těch kousků máme. Možná, že odhadneme, že jich tam máme kolem stovky, ale pak realita může být několikanásobně vyšší.
1: No, to je jedna z věcí, když já řeším opravdu čistím ty šatníky, procházím s lidmi, tak vlastně až teprve se mnou klienti častokrát zjistují, kolik oblečení vlastně mají, protože ono to není jenom oblečení, oni jsou to boty, oni jsou to doplňky, oni jsou to třeba kabelky u žen nebo tašky u mužů, pásky, šátky, šály a tak dále, pokrývky hlavy. Takže ono říct, jako, že 50 kousků stačí, pokud je třeba někdo milovníkem pokrývek hlavy. Nemyslím si, že by to stačilo, protože už když si vezmete jenom na léto, kolikory boty potřebujeme my ženy, tak si myslím, že to prostě nebude fungovat v počtu 50. Ale jaký je ten fixní počet, to je opravdu individuální a ještě je to u nás žen komplikovanější, jestli nosíme sukně, šaty, kalhoty, tak už tu chvíli se v podstatě ty počty násobí oproti mužům, protože i sukně a šaty častokrát nosíme z podpatky. A tím pádem už narůstá počet i těch bod.
0: My za to nemůžeme. My
1: ne, my jsme v tom nevidíme vlastně jako jenom potřebujeme podpořit ten styl plošně od hlavy až k patě a pak samozřejmě ten rozdíl býti ženou znamená i mít větší počet věcí v tom šatníku.
0: Vy jste říkala, když třídíte vlastně skříně s zákazníky nebo s klienty, tak kdy je ten pro toho klienta ten bod, jaksi, že se dozví, že musí ten šatník vytřídit, kdy si řekne, aha, tak mám problém, měla bych s tím něco udělat.
1: Tak jako udělat takový ten velký zlom a opravdu ten šatník pořádně projít kriticky, což častokrát nezvládne člověk sám, k tomu budu si musí každý dozrát.
0: Je to to, že najdu právě ve skříni oblečení z vysačku, řeknu si, že to jsem si kupovala před 3-5 lety.
1: Tak měla Já myslím, bych že by to mělo dojít do takového bodu, kdy je člověk nespokojený. A jakmile je nespokojený, tak by měl udělat něco zásadního. Ale pak šatník sám o sobě třídíte a doporučuji minimálně 2x do roka. Vždycky, když se jako láme sezóna, za mě třeba letní sezóna, v srpnu ideálně, než skočíme do takových těch školních povinností začátkem školního roku a pak to všechno naběhne, tak je ideální protřídit to léto odcházející a vlastně vyřadit věci, které jsme nenosili nebo které došly jako na kvalitě, že už se ty věci poškodily a jenom si je poznačit, abychom na to příští léto si zase ty věci pořídili, které jsou pro nás takové to must have, bez kterého nemůžeme fungovat. A obdobně zase třeba v únoru dovyřešit zimní šatník a zase si udělat poznámky tak, abychom nakoupili správně někdy v říjnu si věci na další zimu.
0: Jste naznačila, že by to mělo být takové to striktní třídění nebo bez nějakého sentimentu, bez slitování kriticky, což se člověk někdy nedokáže, když má k těm kouskům oblečení nějaký vztah. Jak by to mělo ideálně vypadat? Vezmu ten kousek do ruky každý a co si zodpovím za otázky? Jestli to ještě někdo nosím, jestli mi to někdo daroval, jestli se mi to líbí, jestli mi to sluší?
1: Já se přiznám, že nevím, jestli člověk sám je schopen se podívat na tu věc jako kritickým okem, pokud ten vztah k těm věcem má. Já pro mě snaží se vždycky dívat na ty věci u klientů, protože já ten vztah nemám. Pak já se opravdu podívám, jestli ta věc je v dobré kvalitě, jestli je to věc, která vlastně má pro toho klienta fungovat, že sedí jeho typu postavy, jestli sedí jeho k životnímu stylu. A pak, jestli vlastně sedí velikostně, protože velmi často opravdu chyby jsou ve velikostech. Častokrát ženy kupují věci menší, protože je mají rády, nebo si nějak spojí svoji malinkou existenci s nějakou konfekční velikostí a nechceme si přiznat, že třeba je potřeba koupit větší. A nebo obráceně, když se třeba necítí dobře ve svém těle, tak častokrát sahají po zbytečně velkých věcech. Takže to bývá jako zbytečná chyba. A pak ty věci tam prostě nemají být. A samozřejmě pro člověka, který přijde zvenku, je to snazší, protože tam ty emoce nemá spojené, ať už s tou peněženkou, která vytáhla ty peníze na to pořízení, nebo nemá ten sentiment spojený s tím, že je to dárek od někoho, na komu záleží a tak dále. Pokud to člověk zvládne sám, je to značka ideál, ale je to těžké.
0: Mm-hmm. Takže poslat si třeba kamarádku, nebo...
1: Tam jedině u kamarádky, já jsem vždycky raději pro odborníka, se přiznám, ale kamarádka, tam je jedno velké riziko, že když to není odborník, tak má tendence malinko radit jakoby svým vlastním vkusem, což je ten rozdíl, že ten odborník na to kouká nestranně a snaží se najít nejlepší řešení pro toho klienta v rámci jeho stylu, kdežto kamarádka častokrát má tendence sklouzávat, že vlastně oblíká sama sebe.
0: Hmm. Někdy řešíme tu situaci, že jsme nespokojení s naším oblečením, že místo, abychom to vytřídili, jdeme si koupit něco nového. Ale měli bychom začít tím asi, že nejdříve vytřídíme. Za každý kousek, který vytřídím, si můžu pořídit nový.
1: No to záleží, jak vypadá ten původní šatník. Jako jo. Jakmile už je dobře nastavený, tak je pak ideální pravidlo. Pořídím si něco nového, něco starého by mělo odejít. Jo? Ale to je v momentě, kdy už ten šatník je zastabilizovaný. Pokud je to takové to první, že teď nám jako bopná, tak říct, jako, že teď ho dáme, vyčistíme, dáme mu konečně řád a naraz zase bez problému ho necháme na bopná, tak to není ten správný moment.
0: Dobře nastavený šatník. O tom si budeme povídat s Irenou Vokrojovou za chvilku. Možná, že do toho bude patřit i ten šatník kapslový, který se dobře kombinuje, nebo ty kousky by se měly navzájem dobře kombinovat. No a dostaneme se samozřejmě i k té dovolené, jak se zbalit. Otázky můžete vypsat. Dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Stylistka Irena Vokrojová, hostka Kávy o čtvrté, když teď Miraj zpíval o drahokamech, tak to můžeme přenést do toho našeho dnešního povídání o matematice v šatníku. Ne, že bychom se tady pořizovali přímo drahokamy, když někdy se vynosit určitě dají, ale spíš takové ty drahokamy, ty hodnotné, ty skvělé kousky v šatníku, které se dobře kombinují v letním šatníku. Když si do něco nového koupit, měla bych si tedy promyslet, jestli to jde kombinovat s něčím, co už mám doma. Kolik takových kombinací bych měla být schopná vytvořit tím kouskem?
2: Tím pravidlem jsou v podstatě tři varianty, ale je otázka, jestli třeba nějaké šaty milujete, jsou krásné, tak potřebujete s nima tři varianty dělat. Třeba je onosíte celé léto sami ty šaty o sobě. Ale dokážu si představit i letní šaty, na které když dáte sako, přepásáte je páskem, nebo přidáte do pasu šátek, nebo je zkombinujete s různými kabelkami, s různými botami, tak pokaždý ten outfit může vyznít jinak. Takže ano, minimálně ty varianty těch třech outfitů by tam měly nastat.
1: Zmínila jste šaty. Šaty jsou takovým letním drahokamem v našem šatníku ženském. Měly by tam být aspoň jedny?
2: Tak letošním trendem víc jsou kalhotové kostýmy, které přešly do bermudových, kraťasových jakoby kostýmů, ať už teďko na leto třeba nejenom kombinované se sakem, ale s vestičkami. Takže těch šatů je letos relativně málo, bych řekla. Ale moje zkušenost je s ženami plošně, že i když třeba celý rok šaty nenosíme, tak v letě se je strašně užíváme, protože jsou vzdušné v těch vysokých teplotách. A další věc, kterou my na tom milujeme, že vlastně si vem jeden kousek a jsme oblečené, už nemusíme řešit vršek, spodek a vlastně to je ta síla těch šatů, že jsme za ženy a vlastně vůbec nemusíme přemýšlet při těch kombinacích.
1: Takže ano. I když jinak šaty nenosíme v létě, by tam nějaké měly být asi delší, možná v současné
2: tak
1: době.
2: Tak aktuálně nebo nejvíc najdete šatů v midi délce, která je do půl lítek, nebo maxi, což je dlouhá. Těch kratších najdete relativně málo, teďkon v obchodech. A ta midi, ačkoliv si obáváme, je vlastně jako velmi lichotivá. Dokáže při správné kombinaci s botama hezky protáhnout postavu.
1: Co dalšího je takové sezónní must have? Jste zmínila ten šátek, to mi přijde, že teď je hodně jako doplněk se to
2: Tak zrovna šátek je jedna z věcí, která vlastně může být skvělá i na to balení, na tu dovolenou, protože šátek je teďko jako velmi in třeba do pasu, místo pásku je třeba přes ty šaty nebo přes kalhoty, ale samozřejmě funguje jako pokrývka hlavy na tu dovolenou, kde vás chrání před sluníčkem a pokud si pořídíte šátek ve správné délce, tak vám může vyřešit i několik variant topů nebo i jako zakrýt jako sukénka, jako pareo na pláž. Takže on má opravdu velmi velké využití a i pro ty ženy, které ho třeba nenosí v průběhu roku, že mají pocit, že vlastně nevědí, jak šátky kombinovat, tak na to léto je to v podstatě jako velká výhra.
1: Mm-hmm. O tom, o čem teď mluvíme, je to součást toho kapslového šatníku, tady tyhle kousky, protože se dají kombinovat? A nebo
2: myslíme ten šátek? Mm. Ten šátek je jako za mě dobré doplňky. Jsou úplný must have, který obzvláštní právě ten zdravý základ, ten kapsulový toho šatníku a vlastně ho pokaždý udělají jiný. Kdežto třeba druhý ten základ, jako je třeba lněná košile světlá na to léto, je věc, která je takový jako je skvělý basic, který vlastně obzvlášňují ty doplňky sami o sobě. Takže ano, obojí je totální základ.
1: Lněná košile, v jaké délce, v jaké barvě?
2: Takhle zase, trend je víc oversize, čím delší, větší zvládnete a zase záleží k typu velikosti, výšce postavy, tím máte hned několik variant, jaké můžete nosit, ať už třeba jako plážové šaty, nebo když ji zkrátíte, uvážete do pasu, tak můžete ji nosit jako košily. Když ji otočíte, obzvláštníte páskem, tak máte třeba košilové šaty, které můžete mít obráceně otočené. A když budete mít dvě, tak je můžete sepnout a máte z toho třeba i sukně.
1: To jsem teď viděla, ano, přesně na sociálních sítích. Jít do skříně partnera, nejlépe vzít dvě košile, sepnout je a máme z toho skvělou sukni. To mě třeba tenhle nápad velice zaujal. Takže košile určitě tam musí být. Co dalšího v tom kapslovém šatníku bychom měli?
2: Na tohle, to já bych vřele doporučila neopouštět úplně denim. Teď je skvělá, odlehčená, lehčí varianta, takže najdete určitě i lehčí denim, než jste zvyklí. A jelikož je samozřejmě teplo, tak třeba sáhnou po šortkách, které vám pak třeba tou lněnou košilí mohou fungovat. Mohou fungovat přes plavky na pláž. Můžou fungovat skvěle jako doplněné jako varianta sportovnějších šortek, třeba se sakem i do pracovního prostředí. Takže určitě jako denim ve variantě šortek budou fungovat i v létě.
1: Mm-hmm. Světlý, tmavý, je to jedno?
2: Tak funguje tam ta úměra, že tmavší barvy zužují opticky, světlé projasňují, dokážu ji omlazovat. Takže zase to potřeba vzít k tomu, jaký kdo má postavu.
1: Mm-hmm. Takže já už se tady balím pomyslně, mám tady šortky džínové, mám lněnou košili, mám šaty, mám šátek sebou zbalený, už tam ty varianty vidím, pak jsme zmiňovali plavky, tak to je asi samozřejmost.
2: Plavky se dají i využít jako top. Hmm? Pozor na to, spousta plavek, třeba jednodílné, vůbec skvěle fungují, že v podstatě z nich můžete mít bodíčko, které můžete vzít i jako variantu k těm šortkám na každodenní nošení. A ano, musíte nad tím přemýšlet, když jdete na toaletu. Ale jinak fungují skvěle. Nebo samozřejmě se dají i vršek plavek použít jako crop top do té lněné košile. Tak určitě to, co je strašně důležité na ten letní šatník, je myslet i na doplňky, jako jsou tašky, které v létě většinou jsou spíše z nějakých přírodních materiálů, jako je rafie nebo nějaké proutí, aby jsme i dali těm taškám trošku jako jinou variantu. A pak samozřejmě na boty. Hmm. Vůbec si nedokážu představit léto bez nějakých dobrých pantoflíčků, které vám budou fungovat a doplní potom celý outfit, a nebo nějakých perforovaných nebo vzdušnějších tenisek.
1: Stylistka Irena Vokrojová je s námi v kávě o čtvrté. Dnes máme na programu matematiku v šatníku, budeme se věnovat samozřejmě i zavazadlům na dovolenou, jak se zbalit, a taky vašim dotazům po písničce. Můžete už i telefonovat 22 155 25 25.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas 2.

0: Se stylistkou Irenou Vokrojovou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté, matematika v šatníku i v zavazadle na dovolenou. Píše tady Vendulka, ptá se na oblečení, na materiály, ptá se na bavlnu. Že když chce dnes sehnat bavlnu, musí do sekáče. Vy jste tady hovořila vlastně o těch materiálech už na začátku, zmiňovali jsme hedvábí, liocel, len. Bavlnu jsme nezmínili, tak je to taky letní materiál.
1: Tak pro mě bavlna je celoroční materiál a v určitém jakoby nižší gramáži je i letní. Ale funguje to opravdu, pokud to není jako hluboký nebo těžký objem té bavlny, pak v tu chvíli vám neudělá přes to léto dobře, protože bavlna má jako jednu tendenci, a to, že do sebe natahuje pachy. Takže pokud se bavlně spotíte a něčí pot je opravdu cítit, tak v té bavlně je to vlastně mnohem rychleji cítit pro okolí než v jiném materiálu. Ale za mě, já bavlnu vídám v obchodech, ale víc ji vídám třeba ve variantě topu. Nenajdu ji příliš v nohavicích, nebo v sukních, nebo v šatech, najdete ji teďkom více v topech.
0: Je to dobře, protože třeba bavlněné šaty by mohly být pohodlné, příjemné, možná vzdušné.
1: Určitě pohodlné budou, ale vlastně jako teď to řeknu možná trošku ošklivě, ale velkou parádu vám nenadělej, protože ten materiál je těžký, padá, příliš se jakoby obepíná na tělo a vlastně pak ty bavlněné šaty málo kdy, ten střih je zajímavý. Ve srovnání s tím, když ty šaty třeba máte z viskózy nebo z toho liocelu, tak ty materiál dodá těm šatům mnohem větší lehkost.
0: Petr se ptá na vybavení k moři, třeba i tam, kde jsou medúzy, a zajímá ho názor na oblečení s UV filtry, jestli může skutečně takové fungovat, takže to už je možná spíš otázka na funkční oblečení, pokud jdeme na nějakou aktivní dovolenou. Tak co na to říkáte, nějaké ochranné materiály?
1: Takhle. Určitě jsem proto, aby člověk, který sportuje nebo jde na nějakou aktivní dovolenou, měl oblečení v těch materiálech, které podporují ten jeho pohyb. A pokud někdo potřebuje oblečení, protože je senzitivní na sluníčko a bude trávit většinu času na sluníčko, tak je moudré sáhnout potom po materiálech s UV filtrem. Ale na druhou stranu, ten, kdo je na sluníčko jako málo citlivý nebo je velmi citlivý, tak bych doporučila raději se mu vyhýbat, pokud to trochu jde.
0: A pak je tady dotaz, nebo spíše prosba od Táni, jestli bychom se mohli zbalit nejenom do rezortu k moři, ale i na poznávací cesty do hor, do karavanu nebo do stanu. Tak asi ta zavazadla budou vypadat úplně jinak a i jejich obsah, předpokládám.
1: To určitě, když za mě ten karaván vzývá dostatek prostoru.
0: Což může být právě velice zrádné.
1: Přesně tak.
0: Tak začneme možná tím nejjednodušším v uvozovkách, což je ten rezort, nebo když jdeme k moři, moc toho nepotřebujeme. Jak to balení začít? Už jsem tady říkala já i Vibendové, že si vždycky říkám, tak to mám za půl hodiny zbalené, hodím tam tričko, šortky, šaty, plavky, klobouk a jedu.
1: No, to je právě to malé zavazadlo. A pak je to jednoduché, protože tam už si člověk,
0: příliš... No, mně ani to malé zavazadlo jednoduché zbalit. Pak, když to balím, tak tam někdy stojím a nevím, co právě z těch triček si vzít a tak dále. Už jsem potom ztracená.
1: Určitě pokud vyrazíte do toho rezortu a budete mít velké odbavené zavazadlo, tak vřele doporučuji začít tím, že si rozmyslíte právě ty letní materiály. Pokud jdete do tepla, tak máme častokrát tendenci sebou tahat i teplejší věci a ono je to trošku zbytečné. Je dobré mít třeba jedno řešení, pokud se ochladí, ať už je to právě třeba nějaký svetr nebo nějaká mikina z lehčího materiálu třeba na večer, ale na druhou stranu příliš teplého oblečení sebou nepotřebujete. A pak je dobré přidat k tomu boty, pokud budete chodit na nějaké výlety, mít tam opravdu nějakou sportovnější botu a pak už mít ty boty, které vlastně vám budou fungovat třeba k vodě, na pláž a pak teprve začít stavět ty outfity. Protože tím zjistíte, kolik máte takové to, co nezbytně potřebujete a pak kolik prostoru vám zbývá na to se tak jako trošku rozjet.
0: Je pravda, že ta mikina a ta obuv zabere místo, tak potom do těch
1: pak přijde zbytných
0: průduchů, tak dáme kosmetiku. Ano. Pokud můžeme odbavit zavazadlo, tak té kosmetiky možná bude taky více, než pokud se balíme na palubu letadla.
1: Ale tam vřele trošku doporučuji, ta kosmetika je těžká, boty jsou těžké, tak raději jet právě v těch větších botech rovnou do letadla, nechat si ty lehčí sebou v zavazadlovém prostoru a opravdu tu kosmetiku raději přelít do menších nádob, abyste měli dostatek váhy na to ostatní.
0: No a co to ostatní tedy?
1: No prostě šaty. spousta šatů, tím si užijete krásnou dovolenou a pak samozřejmě lehké materiály. A pro někoho to můžou být šortky, protože těch je teď opravdu hodně v obchodech, najdete bermud z těch lehčích materiálů a zase se budou opakovat len, lyocel a podobně. A pak tomu topy, ať už jsou to pro někoho ramínkové, někdo naopak potřebuje mít zakrytá ramena i kvůli sluníčku, nebo se necítí s odkrytýma rukama. Pro někoho jsou to crop topy v různých variantách, pro někoho jsou to právě naopak košile, které zakryjí celé paže. Takže pak už je to trošku jako individuální. A je i spousta lidí, které mají alergie proti sluníčku, tak hledají variantu dlouhých šatů, dlouhých nohavic, zase v těch lehkých materiálech, aby je třeba to sluníčko neobtěžovalo.
0: Ty materiály se mohou pomačkat v zavazadle, s tím asi je potřeba počítat, nebo máte nějakou fintu, jak to dobře zbalit, aby to bylo méně?
1: Tak za prvé bych doporučila balit do ruliček, protože ty roličky nejenom, že ušetří prostor, ale ušetří potom i to mačkání. A pokud se bavíme o tom letadle a odbaveném kufru. A pokud se bavíme potom, když to vybalujeme, tak samozřejmě značka ideál je mít možnost na hotelu někde v rezortu vyžehlit, nebo existují spreje, které nastříkáte na oblečení a pomůže, když se vyklepe, se vyrovná to oblečení. Nebo případně funguje skvělá varianta dát oblečení na ramínko do vlhka, takže třeba do koupelny, když se vysprchujete, pomůže to, když to oblečení se provzdušní, provlhčí, tak se potom vyrovná.
0: Se stylistkou Irenou Vokrojovou si povídáme v Kávě o čtvrté, ještě budeme po písničce Jiřího Korna. Stále máte možnost se ptát na e-mailu a nebo na telefonu 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Matematika v šatníku i zavazadle na dovolenou dnes v kávě o čtvrté se stylistkou Irenou Vokrojovou. Tak pokud bychom se nebalili do toho rezortu, jak nás tady žádali naši posluchači na e-mailu, tak když jedu třeba pod stan, nebo když jedu do toho karavanu, nebo do hor, tak asi ten šatník úplně obměnit. Nebo tam vlastně platí to, co jste říkala, že můžeme mít třeba kratě se tričko a třeba s nějakým funkčním materiálem. Nebo i tam si vystačíme s těmi přírodními materiály.
1: Tak zase je to o tom, co budete dělat v tom stanu nebo v tom karavanu. Pokud budete chodit nějaké velké výšlapy, tak je potřeba k tomu přizpůsobit samozřejmě nejenom obuv, ale i to oblečení. Ale jinak za mě bych opravdu se vrátila zpátky to, o čemu jsme se bavili na začátku. Šortky, případně zvlášť sukně, zvlášť top vám udělá větší variabilitu těch outfitů, než pokud člověk sáhne jenom po šatách. Takže pokud toho prostoru je opravdu málo, raději bych rozazovala víc vršky a spodky, abyste mohli kombinacema vyzískat víc.
0: Píše nám tady Kamila svou zkušenost, že vždycky se zbalí, má pocit, že toho nemá moc, ale pak ten kufr nemůže zapnout. Takže jaké věci vyřadit, jak postupovat?
1: No, kufr by se měl zapnout.
0: Aby kufr nepraskal ve švech.
1: Tak. Kufr by se měl zapnout. Já myslím, že co je dobré si nalít potom po návratu čistého vína, které věci jsme nenosili. Protože moje osobní zkušenost je, že vždycky najdu nějaký kousek, který byl zbytečný. A to si myslím, že bych měla umět se balit. Ale vždycky zjistím, že tam mám jednu, dvě věci navíc, které ani nejsou z důvodu, že bych očekávala změnu počasí, protože to častokrát může být, že člověk má furt takovou tendenci, jdu do tepla, bude tam teplo, vidím tu předpověď a stejně tam jednu věc třeba s dlouhým rukávem nebo něco, kdyby se zhouplo, nebo do letadla, aby bylo příjemně, stejně přidám. Takže o tajté se nebavím, bavím se o tom, že tam vždycky vyzískám něco navíc, a že tam prosadím, co kdyby něco večer se událo, co kdyby se někam šlo. Tak bych si zkusila zapomínat na minulou historii poslední dovolené, které ty věci vlastně se mnou jeli jenom tam na zpátky a ty by byly první, které bych vyřazovala.
0: Je rozdíl, když se balím na týden nebo na 14 dní, teď mám na mysli v počtu kousků oblečení?
1: Za mě ne. Za mě vlastně ten jediný rozdíl, který může udělat, je spodní prádlo. Zbytek v podstatě zjistíme, že je téměř jedno, na jak dlouho jedem, protože ty věci pak se dají případně častokrát někde jenom přeprat a vlastně už větší objem věcí už nepotřebujeme. To je stejné jako s tím šatníkem. Pro někoho 50 kousků je absolutně dostačující, pro někoho nikdy.
0: Když si promýšlím ten šatník na tu dovolenou, tak na kolik dní bych právě měla mít nakombinované ty kousky, aby mi to vystačilo. Pak to asi opakuji, předpokládám, můžu se tam někde i přeprat, pokud tam je ta možnost na týden nebo na celých 14 dní bych si měla takový seznam, co budu nosit na sobě.
1: To bych chtěla vidět, kdo to takhle zvládne teda. Ale myslím si, že pokud člověk jede, že by neměl mít víc outfitů, než je počet dní, na které jede. I tak si myslím, že je to dostačující, protože velmi často máme tendence ty věci zopakovat anebo právě prohodit vršky spodky mezi sebou a v tu chvíli vlastně vyzískáme víc variant. Takže nedělala bych takové, jedu na týden, mám sebou 12 outfitů. To je zbytečné. Mm-hmm.
0: Dotaz na péči o ty přírodní materiály je tady na e-mailu, o kterých jsme mluvili, jako je třeba len, liocel, ale i hedvábí.
1: O péči běžně. Většina těch materiálů, jako je citlivých, jako je hedvábí, je třeba prát v ruce. Dneska už spousta praček umí prát i hedvábí, takže pozor na to, opravdu je potřeba prát v ruce a hlavně minimálně ždímat a pak ideálně jednoduše parou jenom vyžehlit. To je, co se týká hedvábí, které je nejcitlivější. Zbylé materiály jsou jako velmi jednoduché na údržbu. Tam je můžete prát úplně běžně v pračce, na té dovolené i častokrát, pokud někdo vozí sebou prášek na ruční praní, můžete jednoduše přeprat jakoliv. Jediné, co jim nedělá dobře,

0: co tam bude mít, co by tam měla Irna Vokrojová, pokud by vyrážela?
1: Tak jelikož brzo vyrážím, ne k moři, ale vyrážím k jezeru teda, tak rozhodně tam u mě najdete bohužel víc počet bod, než bych potřebovala na tu dovolenou. To je trošku moje úchylka, takže tam najdete spoustu pantoflíků, aby mi ladili k těm outfitům, ale já tam jedu nedlouho. A určitě najdete plastové žabky, které k vodě jsou úplně must have, a najdete tam právě ty perforované tenisky, v kterých já potom chodím jak vycházky, tak i v době, kdy je chladnějc. A pak tam najdete spoustu šatů, spoustu.
0: Moc děkuji, že jste dnes přišla, přeji vám krásnou dovolenou a těším se zase někdy příště. Na shledanou. Stylistka Irna Vokrojová byla naším hostem.
1: Na shledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Barbory Čuékos bude policejní rada a spisovatel Miroslav Komínek. Dají se všechny běžné přestupky sepsat do podoby literárních perel? Má Miroslav větší radost z ceny Magnesia Litera nebo z ocenění za dlouhodobé dárcovství krve? A jakým způsobem, co by amatérský archeolog spolupracuje s Přerovským muzeem?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: zprávy.
1: Praktičtí lékaři můžou od zítřka předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Od zítřka začne platit nové unijní clo na balíčky ze zemí mimo Unii. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, od západu déšť, místy bouřky. Večer se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekročili motoristé. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii. Informovala o tom Evropská komise. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách přepočtu do 3640 korun. Nový celní poplatek je v přepočtu zhruba 73 korun. Bude účtovaný za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii vybírat i manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh. V Německu dokončili obří projekt rekultivace důlní krajiny. Na pomezí Saska a Broniborska vznikl systém jezer v místech, kde se dřív těžilo uhlí. Údajně je to největší umělá vodní plocha v Evropě.
3: Atraktivní jezera v místech, kde ještě před 20 lety byla po těžbě spoušť. Tak včera braniborský ministerský předseda Dietmar Wojtke hodnotil pro braniborský rozhlas projekt, který se stává celkem z 5 jezer. Ta jsou vzájemně propojena s plavnými kanály. Lodě se tak mohou nově vydávat zhruba na 50-kilometrový okruh. Jezera včera pokřtili první rozplavbou taky stovky plavců v bledě modrých plovacích čepičkách. Místní svaz podnikatelů v turismu věří, že se zvýší zájem o region. Jejich metou je 1,5 milionu návštěvníků ročně. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po víc než 4 letech tak budou moct závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Zároveň budou mít snížené kvóty.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. Postupně hlavně na západě místy přehánky, ojediněle bouřky. Později budou od jihozápadu četnější i velmi silné. Teploty 28 až 32 stupňů. Na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36, na horách většinou kolem 23.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna se za sjezdem na Vyškov západ srazila 2 auta. Na kilometru 218 zasahují záchranáři a provoz stojí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů zpomalíte na kilometru 176 v obou pruzích. Kolona se táhne do zúžení v Brně. Osobními auty je to celé na víc než 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už příběhy z kalendáře.
5: Dobrý den a dobrý poslech dalšího vydání příběhů z kalendáře. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
6: a Monika Valentová. Náš dnešní host z hlubin času je německý vědec židovského původu. Narodil se ve stejném roce jako orientalista Bedřich Hrozný nebo zápasník Gustav Frištenský.
5: Proslavil se v oboru, kterému většina lidí nerozumí, přestože zasahuje do života každého člověka na naší planetě.
6: Jmenuje se po něm jeden z chemických prvků, planetka, kráter na měsíci, řada ulic po celém světě, chrlič, hádanka a dokonce i kaktus.
5: No panečku, to je ale výčet. Možná víte, možná jen střílíte od boku. Na pomoc nabízíme jako vždy tři indicie.
6: Ano, ta první zní housle.
5: Ta druhá je poněkud přízemní, ponožky.
6: No a třetí, Philip Glass.
5: Napněte své mozkové buňky, ať dříve než dozní písnička, ve vaší hlavě zazní to správné jméno.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 30. června. Naše tři indicie, housle, ponožky a Philip Glass ukazují na Alberta Einsteina, jednoho z nejvlivnějších vědců všech dob a také nositele Nobelovy ceny za fyziku.
1: Einstein housle miloval a hrál na ně už od dětství, až do konce života, a nejradši prý měl Mozartovy sonáty.
0: Ponožky naopak Einstein považoval za zbytečné a vhodné jen k tomu, aby se v nich dělaly díry. Proto je celoživotně nenosil, a to pozor, dokonce ani k fraku, který si oblékl na slavnostní přebírání zmíněné Nobelovy ceny za fyziku.
1: A Philip Glass složil minimalistickou operu Einstein na pláži, jejíž úplné provedení trvá 5 hodin, což je relativně dlouho.
0: Ano, zdá se mi to být delší než snesitelné a nejsem si jistý, jestli bych si na tuhle operu koupil vstupenku. Nic, zpátky k Einsteinovi. Jeho tvář zná snad každý člověk na naší planetě, možná s výjimkou domorodců v odlehlých částech Amazonie. Známe jeho tvář hlavně z ikonické fotografie, mám na mysli tu s vyplazeným jazykem. Tuhle fotku vytvořil americký fotograf od novin Arthur Sayce, když Einstein odcházel z oslavy svých 72. narozenin. Stalo se tak na Princetonské univerzitě.
1: Extravagantní zjev, smysl pro humor a schopnost nebrat se zas tak úplně vážně. To jsou určitě důvody, proč Einstein jako jediný vědec v celé historii lidstva prorostl hluboko do populární kultury.
0: No a proč se na nás ani dlouho po své smrti nepřestává usmívat z plakátů, poštovních známek, psychologických testů, ale i z krabic s pizzou. Zkrátka se stal ikonou, samoznakem, chcete-li, logem rebelského typu inteligence.
1: Podobně jako třeba France Kafku, Che Guevaru nebo Johna Lennona, také Einsteina lidi rádi nosí na tričkách. Nejen jeho obličej, ale i geniálně jednoduchou rovnici. E se rovná M krát C na druhou.
0: No, jednoduchou. Dovol, kolegyně, abych se pousmál. Tu rovnici každý z nás zná a málo kdo z nás, snad jsem teď nikoho neurazil, ji chápe. Ostatně stejný paradox platí i pro celou Einsteinovu teorii relativity. My se pokusíme o nemožné. Řekneme vám o ní něco víc a pokusíme se jí s vámi porozumět. Už za chvilku.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, vám vyprávějí Monika Valentová a Jan Kovařík. A naším hlavním hrdinou je nositel Nobelovy ceny za fyziku Albert Einstein.
1: Einsteinův nepokojný duch měl opravdu široký záběr. Od konstrukce chladničky bezpohyblivých dílů přes vysvětlení otázky, proč řeky meandrují, až po tu kvantovou mechaniku.
0: Jeho největším objevem však byla teorie relativity. Pravděpodobně každý středoškolák si pamatuje, že ty teorie jsou vlastně dvě, speciální a obecná, a snad i fakt, že ta obecná je rozšířením oné speciální.
1: Speciální teorii relativity publikoval náš vědec už 30. června roku 1905 a právě proto o něm a o teorii relativity mluvíme právě dnes. Bylo to v článku pod nenápadným, dá se říct možná téměř krycím názvem, k elektrodynamice pohybujících se těles.
0: Einstein v teorii zavrhnul po tisíce let platné chápání vesmíru, kde se všechny děje odehrávají v jediném absolutním prostoru a času. Podle Einsteina má každý svůj vlastní prostor i čas, relativní k těm ostatním. Čím rychleji se pohybuje těleso vzhledem k pozorovateli, tím více se zkracuje jeho délka a tím pomaleji mu plyne čas.
1: O 10 let později Einstein zveřejnil obecnou teorii relativity. Její hlavní myšlenkou je vysvětlení gravitace jako změny geometrie 4rozměrného prostoročasu. Například planeta Země už nekrouží po své dráze, protože jí Slunce přitahuje, ale proto, že Slunce kolem sebe zakřivuje prostoročas. Já už jsem se ztratila. A Země se uvnitř toho zakřivení kutálí jako kulička hozená do rulety.
0: No, ale ta ruleta ti pomůže, aby si to představila.
1: Ano, to jo, to jo.
0: Kulička hozená do zakřiveného prostoročasu kolem Slunce je naše Země. Dobře, berte nás oba dva, prosím, s rezervou. Raději budeme zase říkat, co si myslel Einstein. Je jasné, že Einsteinovy myšlenky jsou obtížně pochopitelné a je tomu tak proto, že relativita se projevuje teprve v kosmických rozměrech a při rychlostech blížících se rychlosti světla. To jsou podmínky, které my lidé neznáme a ani nemůžeme znát ze smyslové zkušenosti.
1: Náš každodenní život se dál řídí zákony klasické newtonovské fyziky. A mikrokosmos atomů a elementárních částic popisuje úplně jiná teorie, takzvaná kvantová mechanika.
0: Myslím, že je nejvyšší čas pustit si zase jednu písničku. V jejím průběhu se můžete klidně pohybovat zakřiveným prostoročasem kolem čeho chcete, hlavně se včas vraťte k rádiu.

0: Slavná a pro mnohé komplikovaná teorie relativity byla poprvé zveřejněna 30. června roku 1905 a právě proto o ní dnes mluvíme v příbězích z kalendáře na dvojce.
1: Tak tedy Einsteinova teorie relativity je důmyslná a krásná, byla už mnohokrát potvrzená experimenty i pozorováním, ale je to pořád jenom teorie. Má totiž i své zásadní nedostatky. Například nedovede vysvětlit podstatu času. Ani proč čas plyne jen jedním směrem.
0: Dosti podstatnou vadou na kráse je také fakt, že se Einsteinovi nepodařilo odhalit fyzikální zákony platné pro celý známý vesmír, což mimochodem jeho velcí předchůdci Aristoteles a Isaac Newton ve svých dobách dokázali.
1: Relativita totiž platí jen pro makrokosmos obrovských rychlostí a rozměrů. Přes veškeré snahy Einsteina i jeho následovníků se ji ani za více než jedno století nepodařilo uspokojivě smířit a propojit s fyzikou mikrosvěta.
0: Bez pochyby bude i teorie relativity jednou nahrazena ještě důmyslnější hypotézou a tak stále dokola. Protože poznávání vesmíru a jeho zákonů je zřejmě stejně nekonečné jako vesmír sám.
1: V listopadu roku 1915, kdy na přednáškách v Pruské akademii věd sdělil světu svoji obecnou teorii relativity, bylo Albertu Einsteinovi teprve 36 roků. Tehdy patrně dosáhl svého intelektuálního vrcholu.
0: Ano, od té doby až do smrti totiž už vlastně nevymyslel nic převratného. Jeho sláva ale rostla stále víc a dál, a to u odborníků i u laiků.
1: Stejně jako se teorie relativity postupně proměnila z výstřední hříčky v respektovaný základní kámen moderní fyziky, i Albert Einstein, člověk, se v očích veřejnosti změnil z excentrického rebela v duchovní autoritu, zhruba ve stylu Alberta Schweitzera nebo Mahatmy Gandhiho.
0: Velká moc ale znamená také velkou zodpovědnost. A o tom se měl Einstein přesvědčit na vlastní kůži v jednom z nejkritičtějších období lidských dějin.

0: 30. června roku 1905 v článku s nenápadným, téměř krycím názvem K elektrodynamice pohybujících se těles byla poprvé zveřejněna slavná Einsteinova teorie relativity.
1: Speciální i obecná teorie relativity došly, řekl bych, všeobecného uznání a známosti po celém světě. Stejně jako obličej tohoto poněkud excentrického muže, který si prý ponožky nevzal ani k fraku, když si šel pro Nobelovu cenu. Věděli jste, že část svého života prožil také v Praze? Možná vás bude zajímat, do jakých hospůdek tu chodil a s kým se tam potkával.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Nositel Nobelovy ceny za fyziku, jeden z nejvýraznějších vědců světové historie vůbec, Albert Einstein, publikoval svoji teorii relativity poprvé 30. června roku 1905. Vy nás též posloucháte 30. června, tak se nedivte, že moje kolegyně, docentka Valentová, teď chce vyslovit odvážnou společenskovědní hypotézu.
1: No, jen si z toho nedělejte legraci. Bystřejší historikové si už všimli, že přírodní vědy, včetně fyziky, přes svoji zdánlivou objektivitu ve skutečnosti věrně odrážejí aktuální vývoj v lidské společnosti.
0: No, hypotéza je to troufalá, navíc pro ní máme řadu důkazů. Tak třeba Mikuláš Koperník sformuloval svoji převratnou sluncestřednou teorii ve stejné době, kdy Martin Luther přitloukl na vrata kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí proti papežskému kupčení s odpustky.
1: A svou slavnou knihu Matematické principy přírodní filozofie, která definovala fyzický vesmír jako jeden dokonalý mechanismus, vydal Isaac Newton pouhé 3 roky předtím, než Denis Papin postavil první model atmosférického parního stroje.
0: Ostatně praktickou zmenšeninu máte mnozí doma v kuchyni. Podobně i Einsteinova teorie relativity předznamenala období všeobecné relativizace, kdy apokalypsa první světové války prostě smetla staletý systém morálních, politických i uměleckých hodnot západního světa.
1: Když tedy americkému prezidentu Rooseveltovi necelý měsíc před začátkem druhé světové války Albert Einstein poslal dopis, prezident si ho přečetl, protože odesílatel v té době už byl světoznámým vědcem a celebritou humanismu.
0: Einstein v tom dopisu mírně roztržitým způsobem Roosevelta varoval, že lze spustit jadernou řetězovou reakci uranu, která vytvoří obrovské množství energie a umožní sestrojit extrémně silné bomby.
1: Neopomněl také dodat, že největších evropských zásob uranové rudy v bývalém Československu se teď zmocnili Němci a doporučil urychlit výzkum řetězových reakcí s podporou americké vlády.
0: O 6 roků později vybuchly atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki. A přestože se Einstein osobně na konstrukci jaderných zbraní nepodílel, až do konce života si vyčítal, že jeho dopis to všechno spustil.
1: To jsou ta trýznivá dilemata geniálních vědců. Já osobně z toho mám tedy velmi horkou hlavu, takže myslím, že neškodí schladit si ji při písničce.
0: A pak si zase budeme povídat o Einsteinovi a jeho pobytu v Praze.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře rádi vzpomínáme na Alberta Einsteina a jeho teorii relativity, která byla publikována 30. června 1905. Honzo, ty si říkal, že Einstein pobýval nějakou dobu i v Praze. Je to tak?
1: Je to tak. Zanechal v našem hlavním městě zajímavou, třeba že trochu mělkou stopu, troufnu si říct. Na jaře roku 1911 byl jmenován řádným profesorem teoretické fyziky na německé části tehdy rozdělené Karlovy univerzity.
0: Jeho jmenovací dekret osobně podepsal císař František Josef I. Přitom se dá předpokládat, že kdyby stařičký mocnář poznal výstředního mladého vědce osobně, nejspíš by ho z něj trefil šlak.
1: Hezky řečeno. Einstein přijel do Prahy se svou první manželkou, neméně geniální srbskou matematičkou Milevou Maričovou a jejich dvěma syny, Albertem mladším a Eduardem. Je třeba říct, že Albert s Milevou splodili celkem tři děti, ovšem osudy prvorozené dcery Lieserl nejsou známé.
0: V Praze s nimi každopádně žádná Lieserl nebydlela. A to víme jistě, protože se dochovala policejní přihláška k pobytu. Einsteinovi se nastěhovali do bytu činžovního domu na Smíchově. Konkrétně to bylo v ulici Třebíského, dnes se jmenuje Lesnická a číslo popisné je 7.
1: Albert Einstein se tak z balkónu díval na Vltavu a do práce chodil 1,5 kilometru pěšky přes Palackého most do Ústavu pro teoretickou fyziku ve Viničné ulici na Novém městě. Poněkud nudlovitá novorenesanční budova tam stojí dodnes.
0: Einstein měl pracovnu v jejím nejvyšším patře s výhledem na zemský blázinec v Kateřinkách. Rád prý sledoval vášnivě diskutující šílence, kteří mu nápadně připomínali jeho akademické kolegy.
1: To je trefné. Einsteinovi bohužel v Čechách pobyli jen do srpna příštího roku. Albert tu prý byl celkem spokojený, jenže paní Milevě se Praha zdála příliš provinciální, takže se pro klid v domě přestěhovali raději zpátky do Curychu.
0: A jak byl pražský pobyt krátký, tak byl plodný. Einstein během něj stihl publikovat 11 prací a navíc promyslet základy budoucí obecné teorie relativity.
1: Kromě fyziky ovšem v Praze pěstoval také hudbu a filozofii a možná i zálibu v gastronomii. Budeme o tom mluvit zase za pár minut.

0: Krátký úsek svého pestrého a vědecky plodného života prožil Albert Einstein také v Praze. Dnes mluvíme v příbězích z kalendáře zejména o jeho teorii relativity, ale slíbili jsme, že naznačíme, které podniky, tedy pražské podniky, se těšily jeho oblibě. Moniko?
1: Ano, Albert si v Praze oblíbil noblesní kavárnu Louvre na Národní třídě, kam pravidelně chodíval debatovat o filozofii, vesmíru a podobných věcech s astronomem Vladimírem Heinrichem a matematikem Georgem Pickem.
0: No, musím říct, že mi dělá radost, že měl rád stejnou kavárnu jako svého času já. Také navštěvoval proslulý salon paní Berty Fantové v domu u Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí před Týnským chrámem. Tam se každý čtvrtek scházeli židovští intelektuálové.
1: Einstein tady muzicíroval na housle a seznámil se přitom mimo jiné s Francem Kafkou a Maxem Brodem.
0: Nevím jak ty, ale chtěl bych u jejich stolku být alespoň muškou jenom zlatou.
1: Já která, jenom tou muškou.
0: Která chviličku může naslouchat. Berta Fantová, tedy hostitelka z domu u Bílého jednorožce, brzy poté propadla teosofii a antroposofii. To už však Einstein naštěstí odjel zpátky do Švýcarska.
1: I po svém odjezdu ale zanechal Einstein v Čechách svůj otisk.
0: Je to tak? Například cestovatel a botanik Alberto Vojtěch Fritsch po svém jmenovci nazval žlutě kvetoucí kaktus Rebucia Einsteini, který osobně objevil během výpravy v Jižní Americe.
1: Karel Čapek se zase jako jeden z prvních spisovatelů na celém světě roku 1922 inspiroval teorií relativity, a to sice při psaní utopického románu Krakatit, na jehož stránkách mimochodem také předpověděl atomovou bombu.
0: Albert Einstein na Prahu nikdy nezapomněl. Ani když vládu nad Československem uchvátili komunisté.
1: V roce 1950 dokonce poslal prvnímu dělnickému prezidentovi Klementu Gottwaldovi telegram s prosbou o, cituji, nevykonání rozsudku nad paní Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou a dalšími dvěma odsouzenými ve smutně proslulém politickém procesu.
0: Jak dobře víme, žádosti nebylo vyhověno a všichni čtyři byli popraveni. Einstein, ne Einstein. Zdá se, že jeho pověst, alespoň u Klementa Gottwalda, byla velmi relativní.

0: Dnes jsme díky scénáři z pera Petra Stančíka probrali osobnost a dílo Alberta Einsteina, tvůrce teorie relativity a jednoho z nejlivnějších vědců všech dob.
1: Jeho zásluhou víme, že při pohybu plyne čas pomalej než v klidu. Proto, a to potěší tvého manžela Martina, běžci stárnou pomalej než zápecníci, i když jen nepatrně.
0: No, on teď spíš boxuje, ale doufám, že pro boxery to platí dvojnásob.
1: Rozhodně.
0: Aristotelova fyzika platila téměř 2000 let, Newtonova 200 letí, Einsteinova zatím přes 100 let, ale dřív nebo později bude určitě překonána i ona.
1: Na druhou stranu Einsteinův vztah mezi energií a hmotností zapsaný ve formě E rovná se MC na druhou, je asi jedinou rovnicí světa, kterou zná skoro každý, kdo umí číst.
0: Málo kdo ale ví, že podle této rovnice se v každém zrnku písku skrývá asi 90 džaulů.
1: Panečku, na závěr si pojďme ocitovat dva výroky, oba jsou to Einsteinovy výroky, které od sebe dělí několik roků myšlenkového vývoje. Tak tedy výrok první: Bůh nehraje v kostky s vesmírem.
0: A druhý: Bůh neúnavně hraje v kostky podle zákonů, které sám stanovil.
1: No a teď se v tom vyznejte. Jsou to relativně moudrá slova našeho hrdiny Alberta Einsteina. Díky, že jste jemu i nám věnovali čas. Kdykoliv budete mít chuť,

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: Pozvání přijal Pavel Přílepek, čerstvý předseda Klubu českých turistů a odborník na značení turistických tras. V čem je český systém turistického značení výjimečný a proč bývá obdivován i v zahraničí? Jaké přednosti nabízejí klasické papírové mapy v době mobilních telefonů a navigací? A je občasné zabloudění na výletě problém, nebo spíš příležitost objevit něco nečekaného? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Pavlem Přílepkem.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Červen byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zemřelo 43 lidí. Po dvou měsících skončí v Německu sleva na pohonné hmoty. Některé čerpací stanice zdražily už teď. Počasí zítra bude oblačno, až zataženo od západu déšť, místy bouřky. Večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25 stupňů, na jihovýchodě až 34. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Prezident

0: Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za Motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
1: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
0: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc. V Německu skončí o půlnoci sleva na tankování pohonných hmot. Stát poslední dva měsíce vybíral za každý litr benzínu nebo nafty v přepočtu o 4 koruny nižší daň. Před návratem k normálu se tvoří fronty u čerpacích stanic.
2: Jedna motoristka z Wiesbadenu řekla televizi CDF, že chce ještě naposledy využít slevu, než ceny od zítřka znovu porostou. Jak ale upozornil německý automotoklub, pohonné hmoty jsou na mnoha čerpacích stanicích dražší už dnes, a to přesto, že pumpy by měly doprodávat zásoby za dotované ceny. To znovu obnovuje podezření, že ropné koncerny využívají slevu k vlastnímu obohacení a nepřenášejí je celou na zákazníka, což potvrdil i Mnichovský institut IFO. Pokračování slevy by ocenili hlavně zemědělci před sklizní, ale stát žádné další úlevy nechystá. Dvouměsíční snížení daně vyšlo státní kasu v přepočtu skoro na 40 miliard korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Do světa filmu se proměnilo dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Na stěnách chodeb jsou pohádkové příběhy. Každý pokoj odkazuje na různou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Chantal Archa, která na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun. Dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice, říká její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu.
0: Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později se oblačnost částečně protrhá. Teploty 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34, na horách většinou kolem 17.
5: Doprava.
0: Na D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolony jsou od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je asi 30 minut. Dálnice D1 z Ostravy do Brna je neprůjezdná za Vyškovem. Na kilometru 218 je hromadná nehoda, více auta, nedá se projet. Poslední možný sjezd je na exitu Vyškov západ, kilometr 226. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další úžasné životy v premiérové řadě. O Aleně Šrámkové se mluvilo jako o první dámě české poválečné architektury. Veřejnost si s ní spojí hlavně projekt nové haly pražského hlavního nádraží nebo administrativní budovu ČKD na Můstku. Současný slavný architekt Josef Pleskot byl jejím přímým studentem a vzpomíná na ni s mimořádným respektem, hlavně v souvislosti s jejím morálním a pedagogickým vlivem.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
4: Alena Šrámková podle Josefa Pleskota.
7: Já se jmenuji Josef Pleskot a jsem architekt, který tři čtvrtě života se vlastně znal s Alenou Šrámkovou, tudíž budu vzpomínat na Alenu Šrámkovou, která byla pro mě charismatickou osobností, významnou profesní představitelkou oboru architektura a zároveň teda dámou, která měla svůj půvab, své morální postoje silné.
8: Já myslím, že musí vychovávat domy. Kdo jiný? Dům je prostě, udělá prostředí a prostředí působí na člověka a ten o tom neví, ten člověk. Takže o to je to takový zákeřnější, jo.
7: Vždycky, když jsem já se potřeboval nějakým způsobem rozhodnout k něčemu, tak jsem se vnitřně obracel do sebe a ptal jsem se, co by mě doporučila Alena Šrámková, nebo jak by se k tomu mému postoji vztahovala nebo obracela Alena Šrámková. Takže pro mě to byla taková jako hrozně významná osobnost, která mě do jisté míry životem vedla. Já jsem se s Alenou Šrámkovou snad úplně prvně setkal někdy v roce 81-82 a to prostřednictvím mého kamaráda, zároveň učitele, zároveň guru Jiřího Ševčíka, který se s ní tehdy už znal a konzultoval s ní nebo ona s ním projekty, na kterých pracovala tehdy už společně s Ladislavem Lábusem v Pražském ústavu projektovém, seděli spolu v kanceláři a tehdy vytvářeli projekt, který se jmenoval, myslím, že Centrum Lužiny nebo Obchodní centrum Lužiny do sídliště pražského a tehdy k tomu zaujímali k tomu problému takové jako jiné stanovisko nebo jiný postoj, než byl tehdy obvyklý, vlastně nákupní centrum jako ulice, kterou se prochází. Oni tehdy říkali, je to vlastně prototyp ulice Železné, kterou se přichází na Staroměstské náměstí a prochází se charakteristickým prostředím, vlevo krámy, vpravo obchody a vlastně něco podobného, takový archetyp staré obchodní ulice se snažili přenést na to sídliště Lužiny. Tehdy také uvažovali o tom, že ta ulice bude zdobena sochařskými díly, vybírali sochaře, bylo to tehdy strašně zajímavé a protože to byl takový, řeknu, postmoderní experiment té doby, tak Alena Šrámková měla ve zvyku se utvrzovat v názoru, který zastávala a možná nechat si ho třeba i zpochybnit, ten názor. Takže já jsem tehdy byl přiveden, bylo mě snad něco mezi 25 a 30 lety, jsem byl přiveden do té kanceláře a jako úplně nejmladší, protože i Ladislav Lábus byl trošku starší, jsem měl možnost taky něco říkat. Tak jsem taky něco říkal a neměl jsem pocit, že bych nebyl slyšen, že skutečně Alena Šrámková reagovala na ty mé poznámky a mě to tehdy opravdu okouzlilo, protože přestože ona byla respektovaná, ona byla zkušená, ona byla v mých očích obdivovaná, tak se zamýšlela nad tím, co jsem říkal. Takže tehdy jsme se potkali.

0: Jaký obraz se mě vybaví, když se řekne Alena Šrámková? No tak sošná žena, charismatická osobnost s přímým pohledem, s pevnými názory, velevážená osobnost, velevážená žena, prototyp charismatického člověka.
1: Já jsem bábu bába. Já nebyla po mámě. Mama byla velice energická člověk. Ona byla Srbka, půlky. Tata mi říkal, že se musím učit, nesmím být blbá. A otec přišel s tím, že teda bych na tu vysokou mohla jít, kdybych si předtím udělala nějaký řemeslo. A že si myslí, že to řemeslo je dobrý. A já jsem nevěděla, jaký, a on si myslel, že se budu učit třeba za švadlenu, ale to já jsem neudělala a šla jsem se učit na truhláře.
0: Já jsem teda ji poznal ještě v době, kde žil její tatínek, který bydlel ve Strašnicích v blízkosti, kde jsem bydlel já, takže jsem tak trošku jako malinko i mohl nahlídnout do jejich rodin až k rodičům. Vím, že ona vyrůstala na Slovensku, protože její tatínek učil vlastně v podkarpatské Rusy, ona se tam nějakým způsobem orientovala, vím, že se nacházela v matematice, neboli nacházela se v exaktních oborech myšlení, nacházela se v něčem, co je prostě dokazatelné, co je exaktní, matematiku měla ráda. A já si myslím, že právě přes ty exaktní vědy, přes tu matematiku nakonec dospěla, protože měla i velkou citlivost pro umění, tak se rozhodovala, vážila vlastně mezi těmi dvěmi způsoby vidění světa a architektura jí vycházela jako právě to, kde se ta exaktnost a jistá empatie, jistá citlivost uměleckého charakteru mohly třeba spojovat.
1: Já byla takový prostě matematik, deskriptiva, takový ty exaktní věci, to jsem věděla, co to je, uměla jsem si to spočítat, ale neuměla jsem zacházet s tím citem vůbec ještě. Přitom jsem byla absolvent vysoké školy a jedničkářka.
0: Vystudovala technickou univerzitu nebo techniku stavitelství, myslím, že v Bratislavě, a pak se přihlásila na Akademii výtvarného umění do Prahy. Měla to velké štěstí, že se dostala do školy profesora Fragnera a s Fragnerem podle mého názoru si velmi sedli. On si ji vybral i určitě, protože byla prostě taková, jaká byla. Taková musela být odmladá, prostě rázná, pevná, charismatická. Jistě Jaroslav Fragner, kterého já jsem teda nepoznal, znám ho jenom z vyprávění, ale na tyhle ty věci byl asi ohromně citlivý, takže proto si ji jistě vybíral.
1: Bylo mi přes 20. Strašně jsem nevěděla vlastně, o co jde pořád. I když jsem měla ty skvělý kantory, tak jsem ty architektury nerozuměla. Nerozuměla, myslela jsem si, že to je trošku někde jinde, že to je o to, aby to bylo hezký. Vylezla jsem ven a řekla jsem, že tomu nerozumím, to nebudu dělat. A šla jsem nosit konzervy do Tater, do vysokohorských chat. To jsem dělala měsíc a utekla jsem, protože jsem to nevydržela. To byly zatížení každý den chodit. Na bojničku jsem nosila.

0: obecně prosadit se v tom dravém oboru, jako je architektura, pochopitelně není snadné pro ženy ani pro muže, ale přece jenom pro ženy to bylo a pořád je, si myslím, trošku obtížnější, protože to vyžaduje plné nasazení, vyžaduje to skutečně jako s architekturou usínat a s architekturou se probouzet. To ona uměla, ale rozhodně to nebyla osoba, která by neměla ráda život, která by neměla ráda plnost a radost ze života. Byla v tomto ohledu velmi spontánní a krásná bytost, která obdivovala přírodu, lezla po skalách, to všechno, ale nějakým způsobem pasovalo do toho jejího nahlížení architektury. A myslím si, že ona tím, jak byla taková jako rázná, upřímná, dokázala obstát i mezi drsnými hochy, mezi chlapy, a také možná i tím, že měla skvělého muže Jana Šrámka, což byl vynikající architekt, o kterého se jistě mohla velmi opírat, a ten ji určitě držel vlastně v tom prostředí maskulinním tehdejším, dokázali tam prostě nějakým způsobem usazovat.
1: Manžel byl architekt, velmi dobrý architekt. Dělal úplně jinak než já. On vlastně nechtěl nikoho zlobit, tak dělal takový líbivější věci, hezčí věci, takový výtvarný věci. Jo, ne, já měl všechno takový na rovinu, šup jsem doprava, doleva. To jsme byli v tom naprosto různý. Ale to jsem nevěděl, se mi líbil, když jsem si ho brala.
0: Já jsem Jana Šrámka už nezažil. Když jsem se s Alenou Šrámkou seznámil, Jan Šrámek předtím těsně odešel, zemřel, a znám ho jenom z vyprávění a samozřejmě z fotografií. Všichni o něm říkali a Alena Šrámková také, jak byl slušný, noblesní, pozorný, galantní, jak se skvěle oblékal, jak dokázal rozeznávat anglické látky na obleky. Prostě zřejmě velmi noblesní člověk, který opravdu asi měl velké architektonické myšlení, ale možná víc v tom intuitivním slova smyslu, než byla její podstata, to znamená ta přísnost, racionalita, exaktnost.
1: Mě kdyby byl neumřel manžel, mě nebylo ještě 50, když mi umřel, ne? Tak bych asi měla ten život absolutně medovej. Byl jiný potom, když zůstanete sama, tak se najednou začnete chovat jako předtím, než jste se vdala. To se člověku vracej ty mravy těch mých názorů, jo? Ty se zase objevujou najednou, kde jsou vykopaný, já nevím. Ale opravdu, to jsem velice cítila, že vlastně jsem třeba, ze začátku jsem si říkala, co by tomu Honza řekl, co by asi dělal on, a věděla jsem, a za chvíli jsem nevěděla. Už jsem si nebyla jistá, jestli by se mu to líbilo nebo nelíbilo. Takže člověk je mrcha a vrací se vlastně na svý pole působnosti. Že na mě moc toho nezanechal, ty noblesy jeho, bohužel.

když jsem k ní přišel v tom období mezi 25 a 30, tak jsem si myslel, že jsem úplně blbej. Pak jsem zjistil, že něco podobného říkala ona o sobě a říkala, já jsem úplně blbá. To bylo její, dokonce i po 40 to říkala, i když po té 40 si opravdu asi už nemyslela, že je tak úplně blbá, ale to byly prostě ty její postoje, jo? To bylo prostě, když říkala to, já jsem blbá, tak byl důraz na tom slově bl. Jako když říkala místo domy, tak říkala baráky. Jo, ona měla prostě takový zvláštní způsob důrazné artikulace a to její pochybování o sobě bylo vlastně taky docela blízké, protože sám jsem o sobě velmi pochyboval. Do dneška vlastně nevím, jestli jsem architekt nebo co to vlastně dělám. Ale myslím si, že ke mně určitou afinitu měla, myslím si, že možná lidsky, možná i s nadějí, že bych třeba mohl tím architektem být. Tehdy jsem chodil i k ním domů, takže i doma se u nich jsem se zúčastnil. Možná dokonce několika diskuzí s večeří. Tehdy k ním chodilo večer domů pár takových jako kamarádů, architektů, kteří k ní chodili prostě na výzvědy, na debaty, aby se něco dozvěděli, aby se obohatili. Tak to byly další typy setkání a pak hrozně důležité setkání, respektive doporučení od ní bylo, když já jsem zjistil, že škola v té době není pro mě, že nechci dělat školní kariéru nebo vysokoškolskou kariéru, protože jsem odmítnul do strany vstoupit a tak dále. A řekl jsem si, nakonec asi přece jenom mě nejvíc zajímá ta praxe, to projektování, a obrátil jsem se na ní, jestli by mě doporučila nějaké místo. No a ona říká, jo, jasně. A asi za týden, za dva, za tři telefonovala a říkala, já bych pro tebe měla skvělý místo v krajském projektovém ústavu u pana architekta Edla, což byl její kamarád a později i můj významný tedy kolega, by se dalo říct, se kterým jsem navázal zase velmi úzký vztah, zase zejména hodnotový a i architektonicky plný porozumění. A ta Alena Šrámková říkala, hele, vy jste typově takový stejný lidi, on je takový slušňák, když odchází místnosti, tak couvá pozadu a pořád se klaní a ty seš taky takový trouba, takže možná byste se k sobě docela hodili. Takže ona mě možná takhle vystihla a toho já si teda vážím, že mě nasadila k tomu Edelovi a tam já jsem vlastně mohl strávit pár neuvěřitelně krásných let, které mě dali mnoho zkušeností z praxe projekční.

0: architektura je vážnější než módní, jo. Architektura musí vydržet. Architektura musí vydržet nějakou změnu názoru, změnu prostě postojů k životu a tak, a to by měla být furt ona, která to drží, že jo. Proč jsou do dneška nám imponuje Partenon, třeba, já nevím, to jsou prostě prostory tak neomylný, že když člověk do něj přijde a je třeba 80-letá bába z Česka, tak se počurá, jo, protože to tehda vymyslel ten chlap strašně dobře. Takže já mám dojem, že to prostě působí.
1: Ona vždycky jako napřímo říkala, hele, tohle se mi nezdá, to není dobrá cesta, já bych tudy nešla, ale nikomu vlastně neporoučila, jakou cestou se vydat. Já jsem si od ní odnes jedno ponaučení, které v mých očích jí velmi charakterizuje, a myslím si, že takový vklad, jako jsem dostal já, od ní mohli dostat i mý mladší kolegové. Ona říkala: rozlišuj věci podstatné a nepodstatné. Na ty nepodstatné, já budu mluvit slušně, se vykašli, ty hoď za hlavu a věnuj se jenom těm věcem podstatným. To je prostě rada na zlato, ale rozpoznat, které ty věci jsou podstatné a které jsou nepodstatné, to už je mistrovství. A v tomhletom ona byla asi opravdu velice inspirativní a i intuitivně rozlišující osobností, takže vlastně ve svém učení dokázala sdělovat, jakým směrem se zaměřit, kde ona tušila, že ty věci podstatné jsou, a kde rozpoznávala, že ty věci podstatné nejsou, od těch odvracela. Co samozřejmě bylo také na ní ohromně důležité a inspirující, byly její mravní postoje, životní postoje, pevnost vlastně názorová. Takže i v tom ona mohla být skvělou učitelkou, protože každý učitel může mít spoustu třeba vědomostí a různých zkušeností, ale když je postavou třeba málo důvěryhodnou, málo kredibilní, tak je to k ničemu, že jo? A v její osobě se spojovala právě ta mravní pevnost s velkou zkušeností a s velkou odborností do jedné profesorské persony, kterou nakonec byla.
0: Já jsem učila vlastně až teďkon ke konci a nechala jsem je dělat jednoduché věci. Projektování jako takový, co člověk musí o tom vědět. To bylo nezbytné, museli prokreslit si tu věc. A na počítači to, jsem to nikomu nedovolila používat, ten počítač, opravdu. Já myslím, že to je velký rozdíl, ale nemůžu to dokázat. Ale myslím si, že to musí být cítit, že člověk přeci nemůže cítit tou mašinou.
1: Ona sledovala, jak se mi daří v mé praxi u pana architekta Edla, kam mě doporučila. Myslím, že sledovala, jestli udělala doporučení dobré nebo špatné. A přímá spolupráce byla na jednom jediném projektu, a to účastnili jsme se soutěže na staroměstskou radnici se sklonkem 80. let, kdy jsme soutěžili v kolektivu Alena Šrámková, Ladislav Lábus, Vladimír Krátký a já. A ona byla přirozeným lídrem pochopitelně té party, rozhodně udávala směr, rozhodně nám přidělovala práci, co kdo má udělat, rozhodně nám nebránila, aby jsme přinášeli nějaké svoje nápady, vyhodnocovala, a když usoudila, že ty nápady jsou dobré, tak jsme je přijímali, kolektivně jsme je přijímali do toho návrhu. Řeknu, že určitě ona věděla, jak držet opratě v ruce, aby to bylo dílo, pod které se ona může podepsat, ale zároveň nám také nechávala podíl, aby jsme mohli aspoň částečně ty opratě se jich alespoň přidržovat. Takže byla vůdcem, byla lídrem, ale když nějaký nápad třeba pomluvila, tak ho pomluvila tak rázným a jejímu naturelu odpovídajícím způsobem, že se to vždycky dokázalo obrátit v žert. A my jsme si řekli, no teď ona to je opravdu blbost, jak to řekla ta Alena Šrámková.
0: Mám dojem, že někdy děláme my architekti věci jenom proto, že jdou udělat. Víte, že to je zvláštní, že se to podařilo, že to jde. A to se nesmí, to přeci je jenom takový jako vytahování se, že jo. Měla by sloužit, ale měla by taky něco prostě říkat lidem všem asi v tom smyslu něco, že to je krásný na světě. Že vlastně jsou věci, které jsou lepší, než jako mít peníze a mít se skvěle, jako lehce. Že jsou věci krásné.
1: Alena Šrámková byla proslulá tím, že říkala, že architektura je obor, který má být společnost vychovávána. Já jsem dlouho vlastně s tímhletím názorem nechtěl mít moc nic společného, dlouho. V tom jsem se s ní dokázal rozcházet, protože jsem trošku jako nevěřil, že architektura dokáže člověka vést, vychovávat, společnost formovat, ale od jistého času jsem se svého teda působení, svého života, jsem se s ní začal ztotožňovat a poznal jsem, že architektura opravdu může vést a nějakým způsobem společnost ovlivňovat. Pozitivně a samozřejmě také negativně. Ona skoro personifikovala baráky, jak ona říkala. Ta personifikace spočívala v tom, že jsou pevné, silné, energii vyzařující, že dokážou vlastně člověku nastavovat zrcadlo, že dokážou člověka v jejich odraze nechat vyrůst nebo naopak se nad sebou zamyslet. Takže v tomto smyslu ona vnímala architekturu jako element, který na člověka působí tím přímým dopadem do jeho myšlení. Baráky, ona říká, baráky se musí vysedět. Ty se nedají pochytat ze vzduchu, ty se nedají pochytat jen tak snadno někde při zábavě. Ty se musí opravdu vysedět. To znamená, že pracovitost a soustředěnost, to bylo její velké doporučení, které každému dávala. Prostě nelehkovážnost. A tyhle okamžiky právě ona také měla a dokázala je ilustrovat, jak se jí třeba zjevilo to či ono řešení, ale říkala, seděla jsem nad tím 3 měsíce jako blbá a najednou to bylo. To je vlastně důkaz toho, že je potřeba tu práci tak trochu jako vysedět.
0: To se vytahují možná trošku, ale myslím, že hodně lidí, kteří se okolo mě jako ochomajtli, tak jako jedou podobných liních.
1: Já si myslím, že ona od určitého okamžiku svého života věděla, že je výjimečnou postavou, že formuje vlastně českou architektonickou scénu, že ovlivnila minimálně 3 generace minimálně, takže musela vědět, že je formotvornou osobností. Věděla, že práci, kterou udělala, že udělala opravdu asi dobře, nicméně byla to velká osobnost a jako velká osobnost vždycky o sobě z povinnosti musela pochybovat. Prostě nikdy nebyla hrdá, nikdy nebyla pyšná, nikdy nebyla přes příliš sebevědomá. Byla sebevědomá, ale ne přes příliš, ne falešně.
2: Na významnou českou architektku Alenu Šrámkovou vzpomínal v Úžasných životech architekt Josef Pleskot. Pořad připravila Lenka Poláková-Nechvátalová.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
7: Jakou větou film začne?
8: Já věřím v Ameriku.
9: Zlejá to hodně nenávist.
5: našim lidem!
7: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu. Nejdůležitější je rodina.
8: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
9: Tahle hovadina se produkovat nedá!
8: Nabídka. Oceňovaný americký seriál zítra večer na ČT Art.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
12: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
11: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
13: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
11: Dej mi pokoj.
12: Tohle neskončí dobře.
11: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
14: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
15: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
14: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
15: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
14: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
15: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
14: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
16: Příjemný úterní podvečer, milí posluchači, ve správném čase je tu vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Jsou tu srdcovky od Dvojky s datem 30.6.2026. Datum, které je jedním ze zásadních dat v mém životě. Před 20 lety se totiž narodil můj druhý syn, Michael Ian. Tak bychom klidně mohli na úvod bouchnout šampaň. A přesto začneme česky. Šampaň je totiž název nizozemské kapely, která původně nahrála písničku Valentino. Dobrý poslech, k tomu nikým a ničím nerušený večer přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Věra Špinarová a rok 1978 zahájili úterní srdcovky. Pamětníci díky českému textu Vladimíra Čorta jistě vzpomněli na hvězdu stříbrného plátna z období němého filmu Rudolfa Valentina. V 70. letech zůstaneme i s další věcí. Je to jen pár měsíců, co letos v 86 letech opustil tenhle svět slavný muž, Neil Sedaka. Dá se říci, že prožil dvě kariérní období v pop music, takové dva velké životy. Byl to zpěvák, pianista a hlavně mimořádně plodný skladatel. V 50. a 60. letech měl hity jako Oh Carol, Calendar Girl nebo Breaking Up Is Hard to Do. Pak se nad ním skoro zavřela voda, to když ho doslova smetla britská šedesátková vlna. V polovině 70. let ale napsal a nahrál písničku Bad Blood. Slova napsal jeho textařský partner Phil Cody. V září 75 na značce Rocket, tedy u labelu Eltona Johna, vyšla deska, která Sedakovi výrazně pomohla s americkým comebackem. A Elton John? No, ten je v té písni dokonce i slyšet. Zpívá totiž druhé hlasy. V textu té písně rozhodně nejde o romantiku plnou lásky. Naopak je to popis vztahu, kde je cosi špatně. Možná už jsou ti dva z toho tak trochu otrávení. A proto Bad Blood, zlá krev.

Následující píseň má nádech blues a snad i zní trochu jako z Ameriky. Přesto jde o ryze skotskou kapelu, i když s americkým názvem Texas. Kapela vznikla v roce 1986 v Glasgow a začátky jsou propsány jmény zpěvačky Charlene Spittery, baskytaristy Johnny McElhona a kytaristy L. McErlane. V roce 1989 Texas vydali svůj debutový single s názvem I Don't Want a Lover a to byla vstupenka do světa showbiznisu. Autory jsou Charlene Spittery a Johnny McElhone. Producentem byl Tim Palmer, který stojí za tím jedinečným a okamžitě poznatelným začátkem díky výrazné bluesové slide kytaře. I Don't Want a Lover je doslova přeloženo Nechci milence a příběh textu je toho důkazem. Nechci žádné podivné hry a nechci žádný vztah, který bolí. Texas, rok 1989.

Když se dívám na studiové hodiny, je ten pravý čas rozjet opět anketu a budeme pokračovat se včerejším tématem. Jaká je podle vás nejlepší letní písnička všech dob? A klidně mohou být dvě, tedy jedna domácí a jedna zahraniční. Ostatně stejně tak, jako jste mnozí odpovídali už včera. Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz a můžete využít také SMS bránu 702 222 220. Jaká je podle vás nejvíc nejlepší letní písnička všech dob? No a já využiji dnešního data a připomeneme si s následující písní Naděždu Balabánovou, která se narodila 30. června 1939. Zpěvačka a herečka Naďa Urbánková nám tu zanechala řadu srdcovkových písní. Jedna z nich má název Blondiák s červenou bugatkou. To jsme opět v 70. letech. Tahle písnička je původně z roku 72 a mladý Jimmy Osmond byl tehdy britskou jedničkou. Ta písnička má v originále název Long-haired Lover from Liverpool, tedy dlouhovlasá milenka z Liverpoolu. Český text napsal Zdeněk Borovec, nahrávka je z roku 1973 a nahrálo se s orchestrem Václava Hybše. Vznikalo to ve studiu Davice. Tak tedy vzpomínka na Naďu Urbánkovou.

Nic do sebe nezapadá lépe než právě doznívající píseň. Michal Malátný ze skupiny Činasky totiž dneska slaví 56. narozeniny. Ano, to on je výraznou postavou této písně s názvem 1970. Teď tu mám jednu věc, která na konci 80. let roztančila Evropu tak, že se z ní stal skoro kulturní úkaz. Kaoma, to byla francouzsko-brazilská skupina založená v Paříži v roce 1989 a jejím nejslavnějším hlasem byla brazilská zpěvačka Lualva Braz. Narozená 3. června 1953 v Rio de Janeiro. Zemřela tragicky 19. ledna 2017 v Brazílii. No a právě ona dala lambádě ten naléhavý, horký a nezaměnitelný hlas. Lambáda vyšla jako debutový single Kaomy v létě 1989 a objevila se na albu World Beat. Videoklip se natáčel v červnu 1989 na pláži Cocos v brazilském Trancosu a vystupovala v něm i dětská taneční dvojice Chico a Roberta. Takže k dnešnímu datu 30. června máme takovou krásnou letní vzpomínku. Příběh té písně je ale malilinko složitější. Není to totiž jenom letní hit, ale tahle písnička je totiž původně z bolivijské skladby Lorando de Foy, kterou v roce 1981 složili a nahráli bratři Gonzalo a Uli Hermosa ze skupiny Los Quiarcas. Kaoma si převzala bez řádného svolení v podstatě skoro celou píseň, no a následně se to dostalo až k soudu. Lambáda tedy potom musela autorská práva přiznat.

Život je krásný, hlavně když se tančí. Následující písnička je pro spoustu lidí doslova životní styl, nebo možná životní cíl. Sladký život, Dolce Vita. Tuhle písničku naspíval italský zpěvák s uměleckým jménem Ryan Paris. Bylo mu tehdy 30 v roce 1983 a léto bylo nejen sladké, ale také hodně úspěšné, protože Dolce Vita se stala letním evropským hitem a dodnes patří k pilířům popu této dekády. Za písničkou stojí autorský Gazzepo a Pierluigi Giombini, hitmakeri stylu Italo Disco, kteří v té době byli na vrcholu slávy, vždyť právě oni jsou podepsáni pod mega hitem I Like Chopin. Ryan Paris chtěl mít také velký hit a proto je oslovil, zda mu napíší píseň Stalo se a dál už to znáte. Tak tady je Fabio Roscioli, tedy občanské jméno Ryana Parise, Dolce Vita. Ha!

Ano, ano, přesně takhle. Na, na, na, na, na, na, Dolce Vita. Tak, tak nějak jste to včera už psali ve svých e-mailech, protože tahle je pro vás nejvíc nejlepší letní písnička všech dob, tedy pro některé z vás, abych byl naprosto přesný. A vy, další a ostatní, mi můžete také napsat, jaká je podle vás nejvíc nejlepší letní písnička všech dob, ta naše, tedy domácí, a ta zahraniční. Píšete mi na josef.melenza@rozhlas.cz. No a píšete mi také na SMS bránu 702 222 220.

Teď v našem hudebním srdcovkovém stroji času posuneme rok na 1972. Známá melodie, původně tradicionál, který v Německu přegevala skupina Les Humphreys Singers, což bylo seskupení, které dal dohromady hudebník John Leslie Humphreys. Byl ročník 1940, tak hudbě se dostal v 26 letech jako člen pěveckého sboru britského námořnictva. Odstěhoval se do Hamburku, kde založil v roce 69 tuhle slavnou multikulturní skupinu. Les Humphreys Singers měli až 20 členů, údajně 6 národností, a zaujali nejen hudbou, ale také módním stylem hippie. Jedna z nejslavnějších písní je Mexico. Hey,

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Je čas dát si v tom tropickém počasí naší pátračku. Mrazivé léto na dvojce, to jsou vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných sápletek a dramatických zvratů. Letos, milí posluchači, hledáme postavy těchto známých děsivých příběhů. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Vaše indicie je tady právě teď.
3: I když bych měl jako šlechtic dbát na vytříbené stolování, má strava je vcelku jednotvárná. Obzvlášť si potrpím na jeden druh nápoje, sytě červené barvy, který má s vinicí pramálo společného. Snídám ho, obědvám i večeřím, a přesto se mi jeho chuť po staletích neomrzela. Jakmile ucítím, byť jen jediný závan tohoto životodárného moku, probudí se ve mně neukojitelný hlad, který mě promění v dravou šelmu. Místo honby po zemi však raději roztáhnu křídla jako netopír. V této zvířecí podobě se pak pod rouškou černočerné tmy snesu k obydlím svých nic netušících obětí. Jak bláhový je ten, kdo přede mnou uzamkne dveře na petlici, ale nechá okno být jen pootevřené.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
4: Když

Píšete a vzpomínáte, jaká je podle vás ta nejvíc nejlepší letní písnička všech dob. A já vás při tom vzpomínání teď vezmu na jednu glam rockovou jízdu. Písnička, která nejprve pod vedením zkušených producentů, a to byli Mike Chapman a Nicky Chinn, byla nahrána v roce 1974 na album kapely Sweet. Jenže členové kapely nebyli spokojeni se zvukem a chtěli to změnit. No jo, ale producenti tomu dali stopku, protože mají smlouvu na to, že oni mají poslední slovo. No a tak se kapela rozhodla smlouvu vypovědět. Lidé z branže jim tehdy říkali, že to bude mít fatální následky a kapela už si nikdy neškrtne. Jenže Sweety to riskli. Nahráli tu písničku podle sebe a vydali jako single. Byl z toho neskutečný poprask, protože to najednou hrála všechna rádia, všichni DJové a lidé to prostě chtěli pořád dokola. Mluvím o písni Fox on the Run, což není ani tak o lišce na útěku, ale je to spíše o nějaké krásné a přitažlivé blondýnce, která se prostě rozhodla ze vztahu utéct. No a dneska 30. června tahle písnička nezní náhodou. 77. narozeniny totiž slaví kytarista a vokalista skupiny Sweet Andy Scott a je to také jeden z autorů písně Fox on the Run.

Abraxas a jejich Poprvé v srdcovkách. Možná tohle vinylové album s názvem Box, které je z roku 1982, máte taky doma. Garantuji vám, že během následujících několika vteřin, pokud tedy budete chtít, se přesunete do léta roku 1985 a budete moci vzpomínat, jaké to tehdy bylo. A pozor, mám tady totiž opět muziku, která je částečně z Itálie. Studiový projekt, za kterým stál hudebník a skladatel Maurizio Bassi, měl název Baltimora. Sám spoluautor písní, který nahrával většinu hudebních nástrojů, nebyl hlasem ani tváří Baltimory. Tarzan Boy měl totiž úplně jinou tvář. Tou byl tanečník a zpěvák ze severního Irska Jimmy McShane. Vzhůru do letních dnů roku 1985 je to o útěku z civilizace, z pravidel, z města, je to útěk do džungle fantazie. Tarzan Boy.

Skvělé na té naší anketě, kterou máme tento týden, je fakt, že pro každého z vás je ta vzpomínka na léto trochu jiná a tudíž máme tady desítky písní, které zrovna pro vás znamenají tu největší letní hitovku všech dob. A víte co? Píšete o písničkách z dětství, z dovolených, ze školy v přírodě. Prostě nejvíc nejlepší letní písnička všech dob je pokaždé jiná. Mezi ty domácí hity jistě u některých z vás posílí vzpomínku na léto písnička z roku 1983 tak, jak ji s českým textem Vladimíra Poštulky naspíval Pavel Rod. Krásnější než růže, pamatujete?

Mám tu pro vás při úterku jednu srdcovkovou hudební resuscitaci a v tomto případě celkem novou verzi starého dobrého hitu. Nebudu prozrazovat, jaký je originál, ten si dáme potom. Teď jen představení hudebnice a zpěvačky, která má tuhle cover verzi na svědomí. Je to Eli Bruna. Narozená v Mexiku, později s rodiči žila ve Spojených státech a následně se odstěhovala do Itálie, kde žije a tvoří. Mimo jiné napsala několik písní třeba pro Maria Biondiho, kterého jsem vám už v srdcovkách představil a můžete se na jeho sametový hlas těšit už v zítřejším vydání. Ale dnes tu mám předělávku, která vyšla na desce v roce 2010. Tehdy to bylo po 25 letech od doby, kdy původní nahrávka byla na vrcholu ve světě populární hudby.

A tím to bylo řečeno úplně vše, tedy skoro vše. Ano, je to písnička Take On Me. Každá země má nějaký ten vývozní artikl a ve spojitosti s touhle písničkou je to artikl norský. Skupina Aha písničku Take On Me vydávala hned několikrát. Teprve na počtvrté se to povedlo a stal se z ní světový hit. Autory písně jsou Morten Harket, Magne Furuholmen a Paul Vaktar Savoy. Takže teď Norsko, MTV, Kreslený svět, Velká láska a jeden z nejpoznatelnějších refrénů popové historie. Prostě Aha a Take On Me. Pro dnešek, milí posluchači, je to ale ze srdcovek už úplně všechno. Už teď se těším na zítřejší vydání. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost Dělá dvojka přejeme příjemný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Hany Primusové s dědou na čundru v podání Igora Bareše. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s dalším dílem ze seriálu S dědou na čundru. Ten dnešní se jmenuje Stydlivá víla. Malý Tadeáš je na svém prvním vandru letní přírodou. Právě s dědou ušli pěkný kus cesty, aby se dostali opravdu daleko od lidí. Může člověk ještě i dnes v lese potkat vílu? Na to bude těžko hledat odpověď i Tadeášův děda, který toho tolik ví. Honem do postýlek. Pohádka začíná.

0: Dobrý večer, děti. Dobrý duch tuláků, řečený do dutu, který se zjavoval v podobě obláčku dýmu a občas vesele zajiskřil, dovedl dědu a Tadeáše na kraj lesa. Tam se s nimi rozloučil.
1: Já myslím, že už si beze mě poradíte, však on na vás vždycky někdo dohlédne, prohlásil trochu tajemně.
0: V tom se nad nimi ozvalo
2: Šrýk, šrýk, šrýk.
1: To je sojka,
0: vysvětlil jim do dutu. Varuje obyvatele lesa, že je tu někdo cizí, až se přesvědčí, že nikomu neublížíte, poví to dál a za chvilku o vás bude vědět celý kraj.
1: Tak šťastnou cestu.
0: Do dutu ještě zajiskřil a byl pryč. Dědeček sice Tadeášovi říkal, že správný tramp jde na zdař Bůh, kam ho srdce táhne, ale ve skutečnosti měl trasu předem promyšlenou. Tedy on sám by byl řekl, že má čundr zdramaturgovaný a pod svým režijním vedením, protože byl povoláním dramaturg a režisér. Jenže ani nejlepšímu dramaturgovi a režisérovi nevýjde vždycky všechno podle jeho představ. A tak se stalo, že ačkoliv chtěl vnuka vést místy, kde nepotkají ani človíčka, sotva zašli hlouběji do lesa, uviděli nějakou slečnu. Seděla na mechovém kopečku a sluneční paprsek, pronikající mezi stromy, jí sklouzával do dlouhých, světlých vlasů. Splývavé šaty z heboutké látky rozhodně nebyly to pravé oblečení na čundr. A to si ještě slečna místo čepice, která by ji chránila před sluníčkem i deštěm, dala na hlavu věneček z lučního kvíti. Hned tedy bylo jasné, že turistka, natož pak trampka, to není. Tadeášovi se ale moc líbila.
1: Kdo je to, dědo?
0: Dědeček neodpověděl, i když už tušil, vlastně skoro jistě věděl.
3: Dobrý den, oslovil dívku.
1: Den,
0: odpověděla, jako by zahrála na harfu.
3: Nejste vy lesní pana, čili víla?
1: Víla.
3: Dokážete říct něco jiného, než po mně opakovat poslední slovo?
0: Dřív, než mohla zaševelit
1: slovo,
0: objevila se druhá slečna a v zápětí třetí. Všechny měly věnečky na hlavě a šaty jako z pavučinky. První světlounce zelenkavé, druhá hnědozelené a třetí béžové. Takže dohromady vypadaly jako dědečkovi maskáčové kalhoty.
1: Já jsem víla dubověnka, řekla hnědozelená.
3: A já podtrnečka, představila se béžová.
1: A tohle je Mechulinka, naše nejmladší sestra, ukázala na zelenkavou.
0: Ona ještě moc lidí neviděla, tak se před vámi stydí, proto říká jen poslední slovo a kvílí jako meluzína. Zachychotala se a zaťukala si prstem na čelo, jako by ani nebyla víla, ale obyčejná holka, která naznačuje, že je její sestra Tululum.
1: Já se taky někdy stydím,
0: zastal se Mechulinky Tadeáš.
1: Stydím, zašuměla víla.
3: Ale jak je stydlivá, tak je zvědavá,
0: zasmála se dubověnka. Slyšela o vás od sojky a chtěla se na vás kouknout. Tak jsme poprosili vítr, aby nás sem všechny tři zanesl.
3: A cože teď v poledne? Já myslel, že víly se zjevují jen v noci, divil se dědeček.
0: Podtrnečka se zasmála. Mechulinka trénuje polední zjevování, protože se chce stát polednicí, až bude starší.
1: Starší,
0: přitakala Mechulinka, jako když vánek foukne do větví.
3: My dvě jsme se vám ukazovat nechtěli, ale co nám zbývalo, když ona vám nic pořádného nepoví, vysvětlila dubověnka.
0: A když už jsme se zjevili, tak vám vykouzlíme něco k obědu.
3: My na dnešek ještě máme jídlo z domova, buchty a karbanátky, řekl Tadeáš.
0: Víly se po sobě podívali a zachychotali se. Pak se vzali za ruce a spustili.
1: Dělám si laskominy na borůvky, na maliny, na jahody, trávnice a na třešně ptáčnice.
0: V zápětí se na pařezu objevila hromádka lesního ovoce.
1: Dobrou chuť, chuť.
0: Zaševelili a zmizeli, jako když se rozplyne mlha. Nic tak dobře nechutná, jako když si dáte ke karbanátkům a buchtám plané třešně, lesní jahody, borůvky a maliny. Teprve, když se najedli, zeptal se Tadeáš: dědo, ty slečny byly opravdu víly? Dědeček se zamyslel. Jako režisér by byl nejraději odpověděl ano, ale jako dramaturg si tak jíst nebyl.
3: No, nevím, chlapče, já ještě nikdy vílu nepotkal. Jen tvoje babička mi kdysi připadala jako víla, protože se mi moc líbila.
1: Dědo, mně se líbí ta stydlivá, ta mechulinka, přiznal se Tadeáš. Já bych se s ní chtěl oženit, až vyrostu, jako ty s babičkou.
3: Na to pozor, chlapče. Babička jen vypadala jako víla, ale byla to normální holka. Znáš báseň Toman a lesní pana?
0: Tady až zavrtěl hlavou.
3: No právě. Kdybys ji znal, věděl bys, že mládenec, který se zamiluje do víly, špatně skončí.
1: Co kdyby se mechulinka zamilovala do mě?
0: Zeptal se Tadeáš s nadějí v hlase.
3: Děda zavrtěl hlavou. To máš jako z deště pod okap. Když se víla zamiluje do mládence, tak to pro změnu dopadne špatně s ní. O tom je zase opera Rusalka.
0: Tu Tadeáš taky neznal, ale věřil, že dědeček má vždycky pravdu, a tak si jen povzdechl a pomyslel si, že třeba jednou potká taky nějakou krásnou dívku, která bude vypadat jako víla, a s tou se ožení.
3: Tak dneska budeš poprvé spát pod širákem, chlapče. Usmál se děda, když se večer zachumlaní do spacáků uložili do měkkého mechu. Dlouho mlčeli a dívali se, jak obloha tmavne a vyskakují na ní hvězdičky.
1: Až když se úplně setmělo, ozval se Tadeáš: dědo, já si myslím, že ty víly přinesl vítr z pohádky.
0: Jako režisér dědeček jen kývl, ale jako dramaturg se musel zeptat: proč si to myslíš?
1: Protože byly tři. A v pohádkách je přece vždycky všechno třikrát. Král má tři syny, plní se tři úkoly, můžeš mít tři přání. Popelka dostane tři oříšky.
0: Dědeček se zatetelil radostí, že má tak chytrého vnuka. Bingo, chlapče.
1: Ale co do dutu, dědo? Ten byl jen jeden a já žádnou pohádku, kde by byl dobrý duch tuláků, neznám.
3: Jenu, chlapče, když jsem se já kdysi z Dodutu setkal poprvé, myslel jsem, že to je jen moje romantická představa. Takže teď jsou dvě možnosti. Buď jsme dneska měli tutéž romantickou představu oba dva, anebo dobrý duch tuláků existuje. Vždycky záleží na tobě, jakou možnost vnímání světa si vybereš.
0: Tadeáš neváhal. Dědo, já jsem pro tu možnost, že Dodutu existuje.
1: Ale jak si to mám vysvětlit?
0: Dědečka dotaz doslova nadzvedl. Vstyčil se ve spacáku tak prudce, až se nějaký ptáček na stromě nad ním probudil a poděšeně zapípal.
3: Ale chlap.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Barbory Čuékos bude policejní rada a spisovatel Miroslav Komínek. Dají se všechny běžné přestupky sepsat do podoby literárních perel? Má Miroslav větší radost z ceny Magnesia Litera nebo z ocenění za dlouhodobé dárcovství krve? A jakým způsobem, co by amatérský archeolog spolupracuje s Přerovským muzeem?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky. Krejcarová komedie. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20:30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. Dílo Stephena Kinga V mrazivém létě od 22. hodiny. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka je 649. a vy se na ní opět setkáte s družinou pátračů v historii, zastoupenou těmito jmény.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler a Igor Bareš.
1: Ti všichni doplněni o autora Josefa Veselého. V tuto chvíli již nad našimi slovy a dalšími prvky tohoto pořadu bdí, ano, bdí za sklem režie neúnavný zrak a ještě ostražit

0: nejčistější sluch Jaromíra Ostrého. A zbývá ještě, abychom nezapomněli na autora knižní inspirace tohoto rozhlasového seriálu, Petra Horu Hořejše. Snad jsem na nic nezapomněl.
1: Ještě titulek.
0: Titulek. No samozřejmě, že máme titulek.
1: Dobře, ale jaký?
0: No, jaký? Takový trefný.
1: Konkrétně.
0: Tento.
2: Krejcarová komedie.

0: Ve stejné době, kdy se již začalo rozvíjet české profesionální divadlo v podobě klasicistní, trvala ještě tradice divadla barokního. Zjišťujeme dokonce, že právě v této době, tedy během druhé poloviny 18. století, vznikalo i české profesionální divadlo barokního typu jako opožděný, nicméně však platný projev české divadelní tvořivosti. Nešlo tu však o nějakou činoherní divadelní společnost běžného typu, nýbrž o divadlo loutkové, které někteří principálové provozovali již v české řeči, navštěvujíce se svým skromným vybavením zejména menší města a venkov s převahou českého obyvatelstva.
1: Protože všechny loutkářské žádosti i úřední záznamy byly výlučně německé, lze soudit na národnost českých loutkářů podle jména, příslušnosti k později česky hrajícímu loutkářskému rodu, dále podle rodiště a bydliště žadatele o koncesi, podle dřívějšího zaměstnání.
2: Tak například jistý Krištof Ludvík uvedl ve své žádosti z listopadu roku 1777, že od roku 1775 procestoval se svými marionetami sousední státy, ale jako rozený Čech.
0: Béme?
2: Ano, Béme, pocházející z Hořic v Podkrkonoší.
0: Chci se živit v nejdražší své otčině pomocí marionet a jiných malých figur.
2: Je pravděpodobné, že tento loutkář?
1: Jemuž jen tak mimochodem, byla jeho žádost zamítnuta.
2: Loutkové divadlo česky již hrál, nebo alespoň byl schopen hrát.
3: A byl to vůbec první český loutkář?
2: Pravděpodobně ne. A kromě toho bym mohl být klidně Němec, narozený v Čechách.
3: Tak kdo mohl být u základů české loutkářské tradice?
2: Tou osobou mohl být Jan Brad,
1: který se možná ve skutečnosti jmenoval Jan Brada.
2: Narodil se jako syn tesaře ve Studnici, kolem roku 1780. se zakoupil v Náchodě, tedy v místech ryze českých.
3: A hrál skutečně česky?
2: Kdyby nehrál, stěží by upoutal pozornost vlasteneckého kněze Josefa Myslimíra Ludvíka.
3: Ano, ten o něm napsal ve svých pamětech Duchovní obce Studnické.
0: Nařezal si trochu podobek či figurek, nastrojil si panáčků či pimpralat a začal prokazovat hry v krčmách s nimi.
2: První úřední záznamy o jeho činnosti od roku 1775. jsou v pomocných knihách pražského gubernia.
1: Povolení obdržel v Táboře i v Litoměřicích.
2: Tam se ovšem dostal do konfliktu s krajským úřadem, neboť
0: provozoval na nejvýš neslušné frašky a oplzlosti, porušující mravy a náboženství, a tím dával lidu pohoršení. Pokud by ještě někde hrál takové pohoršlivé frašky, bude mu nejen jeho celé marionetové divadlo zakázáno, ale bude také citelně potrestán.
2: V Brně se žádostí uspěl, ovšem pod podmínkou, že bude se svými mechanickými figurami, které jsou v zásadě totožné s marionetami, provozovat jen pantomimy a zdrží se všeho hovoru.
3: Brada si zřejmě pouštěl pusu na špacír.
2: Asi ano.
3: Měl možná nějaké narážky.
2: To zřejmě měl.
3: Politické narážky.
2: Bez pochyby. Nepolitické dvojsmysly by úřady nechaly bez povšimnutí.
3: Když se však zarylo do politiky a do politiku, tak bylo zle. Ono je někdy zle i v současné době.
2: Dalším průkopníkem českého loutkářství byl Krištof Dušek, komediant.
1: Tak se podepsal na žádost, aby mu bylo povoleno provozování komedií v pražských městech.
2: Po 22-leté vojenské službě u pěšího regimentu chodil 15 let po českých zemích se svým stínovým a loutkovým divadlem.
0: Protože však v mých starých letech pro porušené zdraví a válečná zranění připadá mi chůze bolestnou jako smrt, prosím, aby mi bylo dovoleno provádět všude v pražských městech tyto komedie a vydělávat si tak na denní chléb.
3: Na podzim roku 1779 se vynořuje z přítmí dějin příjmení, které mělo v zápětí vejít do historie českého loutkářství.
4: Kopecký.
3: Nikoli ještě ten slavný Matěj, ale jeho otec, který se jmenoval...
4: Jan Kopecký.
2: Nadbytek informací o něm nemáme. Víme o něm něco málo jen díky křestnímu zápisu o jeho synu Matějovi, který se dochoval v matrice farního úřadu v Lipčanech na Královéhradecku.
1: Píše se v něm, že otec novorozence je kočující herec. Z toho se obecně usuzuje, že byl venkovským kejklířem.
3: Čili zatím žádné slovo o loutkách. Mohl s nimi hrát, ale nemusel.
1: Ale roku 1791 už Jan Kopecký v Táboře žádá výslovně o loutkářské povolení.
2: Je zajímavé, že se v novinách o něm později objevila zmínka, ve které se vysvětluje, proč se dal na loutkářství.
4: Byl příliš slabý, aby mohl ještě provozovat řemeslo. A tak si vyrobil loutkové divadlo a dával představení se svým synem.
2: V některých zprávách o repertoáru Matěje Kopeckého se mluví o zděděných hrách. To znamená, že je už asi provozoval jeho otec Jan.
3: Ale vraťme se do roku 1779, kdy se poprvé mezi českými loutkáři vyskytuje jméno Kopecký. Jan Kopecký, bydlící na Novém Městě pražském. Ve své žádosti zemskému guberniu podává žádost o povolení loutkových her a chůze po provaze v Čechách. Uvádí v ní podle zápisu.
4: Narodil se v pražském Novém Městě a je zachovalý. Jeho chudý otec byl 36 let vojákem, také jeho bratři jsou vojáci. Sám by se byl rovněž věnoval vojenskému povolání, ale tomu zabránili jeho tělesné vady. Svůj chléb vydělával si od mládí mezi herci, po svatbě se začal zabývat loutkovým divadlem a chůzí po provaze.
3: Taková žádost by musela obměkčit i kámen.
2: Nikoli však gubernium. Zamítlo ji.
3: Důvod?
4: Žádosti nemůže být vyhověno za současných časových poměrů.
1: V dalších letech o něm nemáme žádné zprávy. Pouze z Vršovic, kde se svým podáním neuspěl.
2: Štěstí se na něj usmálo až v Táboře. Jenomže to už se psal rok 1789.
3: Podle dochovaného záznamu
4: prosí Jan Kopecký, poddaný panství Strážovice, o povolení, abys měl v tomto kraji provozovat svoje marionetové divadlo.
2: Tomu bylo uděleno na jeden rok s podmínkou,
4: aby se vždy slušně a klidně choval.
1: Uspěl i v následujících letech.
3: A zase v Táboře zřejmě měl na toto město štěstí.
4: Protože se prokázal jinými potvrzeními, byla mu také v tomto kraji povolena na 6 neděl hra za obvyklých omezení.
3: Podle toho to vypadá, že o nějaké to povolení musel Jan Kopecký žádat v jednom kuse.
1: A málo kdy uspěl.
2: Svědčí o tom i lejstro z roku 1800, kdy Jan Kopecký zrovna bydlištěm v Enisových Lažanech zažádal, aby mu bylo dovoleno hrát loutkové hry.
3: Výsledek?
2: Byl odmrštěn s poukazem, aby...
4: se chopil jiného zaměstnání, neboť s takovými hrami lze předvádět jen frašky kazící mravy.
2: Další léta proběhla se střídavými úspěchy, ale spíš prohrami.
1: Až nadešel rok 1806, kdy bylo vydáno guberniální nařízení, že krajské úřady nesmějí napříště vydávat povolení k hrám bez předchozího souhlasu gubernia.
2: Takže Jan Kopecký sepsal prostřednictvím krajského úřadu v Písku supliku pražskému guberniu, ve které uvádí, že...
4: nemá jiného jmění kromě domku numero 20 v Lažanech, který mu však poskytuje na nejvýše obydlí. Tím je nucen opatřovat si obživu jinak. Protože je již 63 léta star a stínové divadlo provozoval po léta a ničemu jinému se nevyučil, nemůže se již jako stařec učit žádnému řemeslu, ani jako nemocný člověk vykonávat nádenickou práci. Nemůže tedy živobytí obhájit jinak, než bude-li mu uděleno povolení k provozování stínového divadla v kraji Plzeňském, Prácheňském a Táborském. Od své 73leté ženy nemá žádnou podporu, naopak ji musí živit. Je ochoten odvádět do krajské pokladny k rukám chudým každoročně 8 zlatých.
2: Krajský úřad v Písku sice doprovodil jeho žádost poznámkou, že
4: by byl žadatel, kdyby nebylo vyhověno jeho prosbě, jako ke každé jiné dovolené obživě neschopný muž se svou ženou vystaven nejvyššímu nedostatku a nouzi, zejména také proto, poněvadž poměry a majetkové okolnosti jeho vrchnosti a obce nejsou tak uspůsobeny, aby mohl počítat s jejich postačitelnou podporou.
2: Nicméně zemské prezidium rozhodlo stroze.
4: Žádosti nemůže být vyhověno.
3: Co tak hrozného, pořád vadilo CK moci na Pimprlové komedii.
1: Jan Kopecký se ocitl ve svízelné situaci.
3: Bez pochyby, neměl jak se uživit. No, ještě, že měl v Lažanech chalupu.
1: Už ji neměl. Od roku 1808 mu nepatřila. Musel ji prodat jistému Mouchovi za 175 zlatých.
2: Ztráta chalupy byla pro Jana Kopeckého určitě těžkou ranou.
1: Vedle tří obytných místností, světnic, kuchyně a komory, měla i malou zahrádku, kolnu pro vůz a stáj pro jednoho koně.
2: Kopecký tedy zřejmě užíval na svých cestách koňský povoz.
1: V kupní smlouvě se zachovalo ustanovení, podle kterého je majitel chalupy povinen prodávat lažanskému chlupaři popel, kterého se užívalo k hnojení, než se přišlo na výhodnější zužitkování dřevěného popele v technické praxi.
2: Kopecký daroval kupci i své bytové zařízení.
1: To znamená, že se pak odstěhoval někam do podnájmu.
2: Další stopy po něm mizí, až se na scéně objevuje jeho syn Matěj.
3: Ale to už je jiná kapitola.
4: Koncem 18. století jsou zprávy o loutkových a stínových divadlech stále početnější, četnější a úplnější. Zejména je tu více zpráv o loutkářích v menších městech.
3: Pravý autor loutkářské kroniky Jaroslav Bartoš.
1: V té době došlo u nás značné obliby stínové divadlo.
2: Nebyl to však obvyklý typ divadla, jaké hrávali občas i marionetáři.
3: Mezi nimi Jan Kopecký.
2: Při kterých byly předváděny souvislé dramatické děje, přičemž na plochu vrhali neplastické, jenom málo pohyblivé loutky své groteskní stíny a slovní náplní byl stručný loutkářský dialog.
3: Tohleto nové stínové divadlo bylo v něčem jiné?
2: Skoro ve všem. Ukazovaly se v něm exotické krajiny a města, přičemž jejich obraz tvořil rámec, v jehož popředí se pohybovaly celé skupiny figurální stafáže.
1: Toto divadlo mělo mnohem blíž k transparentním obrazům, k laterně magice, k pouťovým kukátkům a tak trochu i k prvním pokusům v kinematografii, než k divadlu loutkovému.
2: Tak například Jiří Caller pořádal představení optických obrazů, ve kterém byly ukazovány pohyblivé předměty.
4: Lodě, které plují po moři s napjatými plachtami, větrné mlýny s točícími se lopatkami, mosty, po kterých se vše pohybuje vozmo, koňmo i pěšky, nejkrásnější krajiny, letohrádky, zahrady, kostely, iluminace, ohňostroje a tak dále. Něco podobného nebylo dosud vídáno a nejlepší inženýři, malíři a jiní kreslíři, ba sama příroda, nemůže vytvořit nic dokonalejšího. Jsou předváděny scény za denního i nočního světla a ti, kteří viděli Vlachy, Frankreich, Německo a jiné země, budou mít zvláštní požitek, protože uvidí ony krajiny v jejich dokonalosti a velikosti. Zkrátka, bez nemístné samochvály budiš ponecháno dílu samému, aby chválilo svého mistra podle zásluhy. Vstupné pro vzácné příznivce podle libosti, jinak 6 krejcarů. Představení se konají od 9 hodiny ranní a od 9 hodiny večerní.
2: Snad nejvíce je paměti hoden stínoherec Josef Markýz.
1: Předváděl v Praze i v Brně.
4: Předváděl umělecký kabinet, který je nejpříjemnějším a jediným svého druhu v Evropě a byl vynalezen v čínském Pekingu. Pan Markis předvede tu největší vzácnost, jaká zde nebyla ještě viděna, a její uvedení do dnešní dokonalosti si vyžádalo 40leté námahy a práce. Každý den se předvádějí nové dekorace, představení a změny, aby si nikdo nemyslel, že se stále předvádí totéž. Lze tu vidět mnoho zvířat i lidí a přitom nebylo použito ani lepidla, drátu nebo něčeho podobného. Můžeme spatřit moře v pohybu, ztroskotání lidí a námořníky, kteří se hledí zachránit plaváním, jak velryba poliká ryby všeho druhu. Největší zvláštností je pak čínský kouzelník, který na sebe přitahuje pozornost diváků obdivuhodnými proměnami a obměnami. Tyto umělecké kousky jsou doprovázeny dobrou hudbou, krásně osvětleny a vyzdobeny.
3: Loutkové divadlo však bylo stále přezíráno.
1: Říkalo se mu Krejcarová komedie. Vzhledem ke vstupnému 1, 3 a 7 krejcarů.
3: Teprve ke konci 18. století přišlo ke cti.
1: Mělo totiž pomoci zkrachovalým principálům hereckého divadla.
2: Drobné návštěvnictvo na pražských a brněnských předměstích mělo svým krejcarovým vstupným zachránit hroutící se existence divadelních podnikatelů, když jejich šlechtické a měšťanské návštěvnictvo si nedovedlo divadlo udržet.
4: A tak dosáhl Kajetán Schaumberger, podnikatel hereckého divadla v Brně, roku 1770. povolení, aby směl provozovat krejcarové divadlo na svůj účet. Právě on začal pronajímat provozování krejcarových her od jara do podzimu v letní boudě na Zelném trhu proti Dittrichtenskému paláci. Hrálo se tu od odpoledních hodin až do noci.
1: Když ovšem skončila doba trhů, ubylo i publika.
2: A Schaumberger se z Brna odporoučil.
1: Jeho nástupce Johann Böhm,
4: impresarius brněnského divadla,
1: chtěl provozovat v létě na Zelném trhu krejcarové hry, v zimě pak maskované i nemaskované bály.
2: Krejcarové divadlo,
1: čili Kašpárková komedie,
2: které vydrželo ve spojení s velkým divadlem hereckým přes 30 let, bere v Brně za své teprve roku 1803.
4: Bylo zjištěno, že se toto divadlo zvrhlo z loutkového v jiné a je závadné zejména mravům mládeže a služebných.
2: Současně byla na Zelném trhu stržena i letní bouda, ve které se divadlo provozovalo.
3: Po každé válce jsme se v českých zemích mohli setkat s jevem skoro až pravidelným. Značný počet válečných vysloužilců a invalidů vyhledával lehčí živobytí, než jim dovoloval fyzický stav. Hráli na kolovrátek anebo provozovali loutkové divadlo.
1: Vysloužilci a váleční invalidé byli problémem, který se snažili v 18. století řešit dekrety.
2: Říkalo se jim žebrácké.
1: Komedianti,
2: a tedy i loutkáři,
1: jsou počítáni mezi žebráky, povaleče, vagabundy, zemské škůdce a jiné, toliko nepříležitosti působící chodce, a podle toho se proti ním zakročovalo.
3: Kromě dekretů výnos královské komory přímo pravil, jak se má postupovat konkrétně v Praze.
4: Žebráci, mezi kterými mohou též být i cizí lidé, mají dostat známku s městským znakem, ostatní mají být odstraněni z města. Kdo z nich se ještě pozdrží nebo vrátí a neupustí od žebroty, má být zavřen do šatlavy a po třídenním vězení znovu vypovězen. Ti, kteří tu budou ještě po třetí dopadeni, mají být katem, metlami vymrskáni.
2: První výslovná zmínka o loutkářích je v guberniálním nařízení z února roku 1802. Jsou házeni do jednoho pytle s cikány a loupežníky.
4: Před časem zde v zemi odhalené početnější cikánské a loupežnické bandy a protizákonně jednající individua podávají důkaz o nedbání platných předpisů, o nakládání s nevázanou chátrou. Je prokázáno, že taková potulná chátra, která je ve státě trpěna a není-li vedena hned po svém zjištění podle své schopnosti k jistému způsobu obživy, oddává se lenosti a nezaměstnanosti a při nastalé bídě nutně se obrací ke zločinnosti. Aby se předešlo tomuto všeobecnému zlu, nařizuje se, aby takoví nezaměstnaní potulní lidé nebyli nikde trpěni. Protože bylo zjištěno, že mnohé okresní úřady postupují velmi neopatrně a lhostejně k udělování pasů a povolení k produkcím pro potulné komedianty, majitele kukátek, kolovrátkáře, předvaděče takzvaných hříček přírody, jako obrů, trpaslíků, zrůd a podobných lidí, zakazují se od nynějška všechny kejkle a krkolomnosti s některými výjimkami mechanických uměleckých děl, která zůstávají dále povolena ku prospěchu a potěše publika.
2: A nezůstalo jenom u slov. Nařízení se v praxi přísně dodržovala.
1: V archívu policejního ředitelství v Brně lze nalézt žádost jakéhosi Johana Bílanda o povolení marionetového divadla a 30 matematických kusů.
4: Zamítnuto.
3: A odůvodnění?
4: Marionetové hry jsou co nejpřísněji zakázány, ještě nemají jiný účel než vylákání peněz, kazí morálku posluchačů, sestávajících většinou z dětí, a ostatní podobné kejkle nejsou nic jiného než zastřená žebrota.
3: Trvalo ještě dlouho, než se loutkáři dočkali uznání, a přece to byli mnohdy právě oni, jinak řazení do jednoho ranku s medvědáři, provazochodci a akrobaty do opovržené třídy vagabundů a žebráků, kterým byly odpírány církevní úkony, někdy i křesťanský pohřeb. Byli to oni, kdo budil smysl pro krásu českého jazyka a mluveného projevu, kdo šířil českou řeč, národní uvědomění, zájem o historii. Bez nich by se národ neprobudil ještě hodně dlouho.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 649. schůzka s toulkami českou minulostí s podtitulem Krejcarová komedie. Připomínám, že toulky českou minulostí vám budeme nabízet i o prázdninách, a to každý večer od 20. hodiny tady na Dvojce.

0: zkazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém zaznívají názory našich hostů. Tím dnešním je Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Já vás vítám, Michale, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: No a když je tady Michal Žák, tak hlavní roli dnešního vydání budou pochopitelně tropy, rekordy, a to nejenom v Česku. No a také otázka, jak s ní budeme žít. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Když přišla série tropů nejenom v Česku, tak Michale, vy jste odjel do Alp, tak jsem si říkala, jestli vám přinesou ochlazení.
6: Tak určitě přinesli. Přece jenom platí, že čím jste výše, tak tím ty, hlavně ty denní teploty jsou nižší a to horko nebo to teplo se tam snáší příjemněji, takže rozhodně ano. Na druhou stranu i v těch vyšších nadmořských výškách rozhodně nebylo chladno a rozhodně i tam padaly teplotní rekordy, takže i tam bylo teplo.
5: Překonání teplotního maxima v České republice o 0,5 stupně, co jsme zažili o víkendu, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Tak co zapříčinilo tuto žhavou vlnu? Vedra trhala teplotní rekordy, přepisovala tabulky dosavadních měření nejenom v Česku, ale v celé řadě dalších zemí Evropy.
6: Ano, ano, je to tak. Vlastně mohla za to příznivá konstelace, pokud to tak mohu říct, příznivá trošku v
5: mozovkách.
6: Přesně tak, ale z hlediska meteorologického vhodná kombinace, řekněme, povětrnostních faktorů, povětrnostní situace, kdy se vlastně nad evropským kontinentem vytvořila mohutná tlaková výše, která byla velmi dobře vyjádřená nejenom v nižších hladinách, ale i ve vyšších hladinách atmosféry. To znamená útvar, který se někdy označuje teďka v té moderní terminologii tím anglickým heat dome, což tedy do češtiny můžeme přeložit jako tepelná kopule nebo tepelný dom. A to je vlastně situace, kdy panuje počasí s minimální oblačností, tedy vlastně slunce, jinými slovy, může svítit od rána do večera. Teď dalším faktorem, který je typicky pro tu oblast tlakové výše, mohutné tlakové výše, jako bylo v tomto případě, tak to jsou tam vlastně takové typické sestupné pohyby, tedy vzduch z vyšších hladin klesá dolů do nižších hladin a přitom to je důležité, se ohřívá. Čili tím pádem tyto sestupné pohyby přispívají k dalšímu ohřátí už tak teplého vzduchu, který vlastně do té Evropy pronikal ze severní severozápadní Afriky, čili z velmi rozpáleného kontinentu, rozpáleného regionu. K tomu se tedy přidaly ty sestupné pohyby, oteplující ten vzduch, plus samozřejmě to intenzivní sluneční záření, které tedy díky té malé oblačnosti mohlo působit víceméně nerušeně. A teď navíc jsme v období vlastně krátce po slunovratu, tedy slunce má jednak nejvyšší sílu a hlavně den má největší délku. To znamená, že to slunce může svítit opravdu velmi dlouho a tím pádem ohřívat ten vzduch, respektive zemský povrch a následně vzduch velmi dlouho. No a vlastně dalším faktorem, který přispěl k těm vysokým teplotám, byla i malá vlhkost v povrchu, v půdě. To znamená, v řadě oblastí v těch předchozích týdnech byly podprůměrné srážky, Česko nevýjímaje. No a samozřejmě, pokud ta půda je suchá nebo obsahuje jen velmi málo té vody, tak to znamená, že vlastně se nemá co odpařovat, když tam ta voda není. A tím pádem to teplo, které by se za obvyklých okolností částečně použilo na ten výpar, tak se teď může použít přímo na to ohřátí povrchu a následně toho vzduchu. Takže tato vlastně kombinace faktorů se postarala o to, že ty teploty byly tak mimořádné. A možná ještě jedna věc, která k tomu také přispívá, jsou nadprůměrně teplá moře a oceán atlantský v blízkosti evropských břehů. To zejména platí pro ty státy v západní Evropě. Takže i to samozřejmě nějakým způsobem přispívá k tomu těm vysokým teplotám a navíc to přispívá k tomu, že třeba právě hlavně v té západní Evropě to teplo bylo nejenom to suché, ale hodně často i takové to dusné, to znamená s vysokou vzdušnou vlhkostí, kdy vlastně se nám ta pocitová teplota jeví ještě mnohem vyšší a méně příjemná.
5: No a na to bych se ráda zeptala, Michale, protože krátkou, možná trošku srovnatelnou vlnu veder jsme měli už v květnu.
6: Ano, ano.
5: Tam teploměr mě také ukazovalo 35, ale pocitově nyní, třeba když bylo 35, tak jsme měli pocit, že je 40, možná víc. Tak vlastně jak je to možné, že nyní jsme to pociťovali vlastně mnohem, mnohem teplej? Jenom mě zaujal citát vašeho kolegy z BBC. Je to pec poháněna teplnou kupolí, tak, kterou jste vlastně teď vysvětlili.
6: Ano, ano, je to tak, je to tak. Tak určitě ta vzdušná vlhkost hraje velkou roli na tu naši vnímanou vlastně teplotu, na ten náš pocit tepla a ten vzduch v těch posledních dnech přece jenom byl většinou vlhčí, takže ta pocitová teplota proto byla vyšší. A samozřejmě pokud jsme byli i venku na slunci, tak přece jenom proti tomu květnu má teď to slunce větší sílu, takže to vlastně přidává k tomu další, dále vlastně přidává nebo zesiluje ten pocit toho vnímaného horka. Jinak, když už jste se vlastně zmínila o té vlně veder v květnu, tak už ta sama o sobě byla velmi bezprecedentní pro tu roční dobu, přesně v té západní Evropě, ve Velké Británii. Poprvé na jaře teplota přesáhla 35 stupňů Celsia. No a teď jsme to teda znovu překonali. Naprosto bezprecedentně.
5: Mapa nejenom česká, ale vlastně celé Evropy zrudla. Dánsko, Polsko, Německo i Slovensko, další země. Zmínil jste Francii, Španělsko. Bohužel v mnoha zemích dochází i k úmrtím. Zaznamenali vůbec nejvyšší teploty za dobu těch soustavných měření. Varují i představitelé Světové zdravotnické organizace, že horko působí jako tichý zabiják, který přispěl k úmrtí nejméně 1300 lidí. Víme ze zpráv, že nemocnice třeba ve Francii, v Itálii praskaly ve švech, samozřejmě příjmy byly plné i v Česku, Španělsko hlásí, myslím, už přes 350 úmrtí. Francie po katastrofální vlně veder v roce 2003 zavedla závazný národní systém ochrany před horkem. Řada obcí má registry osamělých seniorů během extrémních teploty, aktivně kontaktuje, do kontrol se zapojují například poštovní doručovatele. Existuje něco takového v České republice?
6: Myslím, že ne úplně v této podobě jako ve Francii. To určitě ne. Na druhou stranu samozřejmě i tady ta častější a intenzivnější vedra znamenají, že prostě je nutné se s tím nějakým způsobem lépe vypořádávat a prostě starat se o zejména ty rizikové občany nebo kategorii lidí, kteří prostě jsou více ohroženy. Zaznamenal jsem, že třeba některé obce nebo některé úřady zpřístupňovaly své klimatizované prostory právě třeba seniorům, kteří nemají doma klimatizaci, aby si prostě na nějakou dobu oddechli a vlastně schladili se při tom horku, což mimochodem je třeba obrázek, který byl typický třeba ze Spojených států amerických z těch předchozích vln veder, tam také prostě v těch rozpálených velkoměstech zpřístupňovali prostě různé haly, tělocvičny a tak, které jsou klimatizované. A vlastně teď to známe do jisté míry, nebo začínáme poznávat i tady u nás v České republice, protože to schlazení pro ten organismus opravdu v řadě případů bez té klimatizace, pokud nemáme tedy nějaký historický sklep, který zůstane chladný i v těch 40, tak je to dosti obtížné. Takže toto je docela důležité.
5: No a jaká je tedy podle vás strategie státu? Nebo co ano. Vy byste viděl jako opravdu důležité, protože nejde jenom o to v uvozovkách, že se potíme, že je nám vedro, že se nevyspíme, ale má to celou řadu nejenom dopadů na zdraví, ale i na v podstatě
6: fungování
5: segmenty
6: společnosti a fungování státu, jestli chcete. Ano, je to tak. Samozřejmě jedna věc je, že máme nějakou adaptační strategii, která je nějakým způsobem stvárněna, připravená. Ta určitě sama o sobě je poměrně kvalitní a dobrá. Druhá věc je samozřejmě, jak se daří vlastně ty jednotlivé body naplňovat v praxi. A tam, co si budeme říkat, poněkud jdeme pomaleji, než bychom asi měli, nebo než je prostě tempo toho oteplování. Na druhou stranu je to trošku smutné, protože víme, že tohle to jako má přijít už od konce 90. let v podstatě, nebo minimálně začátku 0. let, kdy prostě ty klimatické projekce už byly nějakým způsobem k dispozici a upozorňovaly na to, že prostě ta horka to budou častější, ta léta, že budou teplejší a tedy, že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit a adaptovat. Samozřejmě jsou obce nebo části měst, které jsou na tom lépe. Já třeba s kolegou Tichým připravu pořad pro Českou televizi Česko a Evropa řeší klima, teďka se to bude jmenovat Klima v souvislostech a my tam vlastně mapujeme ty příklady dobré praxe třeba i těch adaptačních opatření na horko, takže najdeme samozřejmě takové dobré případy a inspirativní příklady v Česku, ale prostě je jich stále málo. V tom vlastně celkovém republikovém pohledu pořád prostě máme, myslím, poměrně pomalé tempo, třeba i přeměny toho veřejného prostoru, hodně se mluví, že samozřejmě stromy, parky, tyhle ty zelené prvky, případně zelené fasády a podobně jsou důležité pro to schlazení toho veřejného prostoru, ale když tak zapátráme ve svém okolí, tak kolik těch prostor, víte třeba, že se opravdu výrazným způsobem proměnilo, že tam přibyly ty stromy a že se prostě rozšířila vlastně ta plocha v těch prostorech, kde ti lidé žijí. Samozřejmě jedna věc je, že se někde vysadí nový les a podobně, nebo park na okraji města, to je samozřejmě super, ale prostě to důležité je v tom prostředí, kde se ty lidé nejčastěji pohybují, kde žijí, kde spí, kde bydlí. A tam si obávám, že to je prostě dosti pomalé tempo. Další věc je určitě otázka budov. My tady samozřejmě tradičně ten design našich budov byl orientován na ty delší zimy, aby tedy budovy udržely teplo, to je logické, ale teď se musíme potýkat i s tím, aby naopak toho tepla se pokud možno nějakým způsobem zbavili nebo nebyly tak přehřívány. Naštěstí třeba ty venkovní žaluzie už dneska nejsou novostaveb žádnou zácností, ale už jsou standardem, ale třeba ještě před 10-15 lety to tak úplně nebylo. A pak je samozřejmě otázka třeba té klimatizace, pokud už prostě nejde žádné jiné opatření a tam je to samozřejmě problém, protože na jednu stranu, pokud se bavíme o takové té klasické klimatizaci, která vyžaduje zásah stavební do toho bytu nebo domu, někdy narazíme třeba i na problémy s památkáři a tak dále. A samozřejmě druhá věc je záležitost finanční, protože to si budeme říkat.
5: Pak přijde účet,
6: přesně tak. Jednak za to stavební úpravu, nebo když máme třeba nějakou tu mobilní klimatizaci, tak potom samozřejmě za tu elektřinu a ty klimatizace nejsou většinou, zajímavé ty mobilní, nějak moc efektivní z hlediska těch financí.
5: Michale, jaká adaptační opatření ve světě vás zaujala?
6: Tak určitě jsou to prvky, které kombinují, jak se říká, takzvanou tu modrozelenou infrastrukturu. To znamená, kdy prostě se využívá jak voda, čili chladicího efektu vody, tak kombinace právě té zeleně, která pokud možno by měla být jako orientována vertikálně, to znamená, ne, že máme nějaký sice hezký zavlažovaný zelený trávník, to je samozřejmě příjemné, pokud si na něj můžeme lehnout a odpočinout, to určitě ano, ale ten chladící efekt, jako kromě psů, je v podstatě minimální, nebo účinku pro psy, ale prostě je to prostě opravdu o tom, o té hustší zeleni, i když samozřejmě na druhou stranu potom zase máme trošku třeba obtížnější provětrávání těch ulic, protože ten vítr tolik tam neprofukuje, takže musíme trošku myslet, jestli tam třeba nemáme nějakou dopravu, která by vypouštěla škodlivé látky, i když to se u nás třeba výrazným způsobem lepší. Zaujalo mě, teď jsem viděl obrázek, tuším, že to bylo z Číny, z nějakých výškových budov, kde ze zhora vlastně chrlili vlastně vodu, velké množství vody, která se, že, jak padá dolů, postupně měla takovou tu vodní tříště nebo ten vodní závoj, mlhu, něco takového, a tím pádem vlastně ochlazuje to ty oblasti kolem těch výškových domů, a je to vlastně z hlediska teplotního nebo zmírnění těch teplot poměrně efektivní. Otázka samozřejmě, jak je to náročné na tu vodu a na tu ekonomiku toho provozu. Ale určitě je to přesně o tom myslet více, aby ta voda prostě se nějakým způsobem v té oblasti objevila. Samozřejmě pak jsou to takové ty schlazovací fontánky a podobně. Všichni to asi trošku známe, ale není jich tolik.
5: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Před vysokými teplotami varují i nejvyšší představitelé OSN. Lidstvo má za sebou 11 nejteplejších let, které kdy byly zaznamenány. Klimatické katastrofy jsou čím dál častější, ničivější, nákladnější. Řekl byste, Michale, že ta klimatická změna postupuje rychleji, než jsme vůbec očekávali, nebo jsme si mysleli?
6: Je to otázka. Ona vlastně postupuje, řekněme, podle toho pesimističtějšího scénáře, řekněme, z těch možných scénářů.
5: Možná ještě dodám citaci generálního tajemníka OSN Guterreše: El Niño neklepe na dveře, spíš hrozí, že nám strhne celý dům.
6: To je dobrá poznámka. Čili jedna věc je samozřejmě ta rychlost, která prostě je možná spíš až exponenciální než lineární v těch posledních dvou dekádách, řekněme. Ale i to je prostě v nějakém tom možném scénáři, který byl k dispozici, nebo tady byly k dispozici už před několika dekádami, ale samozřejmě ty scénáře jsou různé od těch optimističtějších ty pesimističtější, a to, že se pohybujeme potom pesimističtějším, je prostě realita. Takže samozřejmě doufali jsme spíše v to, že to nebude právě. Já bych to řekl takto, že jsme možná doufali, že se nebudeme pohybovat potom po těch pesimističtějších scénářích, ale půjdeme trošku někam více do středu, a tam zatím bohužel tedy nejsme. A to El Niño, to je samozřejmě důležitá věc, která teď nás čeká, už vlastně tedy propukla, když to tak řeknu. To znamená v Tichém oceánu, teplejší voda v tom, té tropické části Pacifiku, a následně dopady na dění v atmosféře a v počasí v různých koutech světa. A určitě se potvrzuje, že to letošní El Niño bude opravdu super, super El Niño. Dokonce ty nejnovější modely počítají s tím, že by ta teplotní odchylka mohla dosáhnout na konci podzimu až plus 4 stupňů Celsia, což je opravdu, jako se anglicky říká, off the charts, čili mimo vlastně ty grafy nebo prostě ten rozsah té stupnice, který se vlastně běžně používá pro ty znázornění těch odchylek, tak vlastně teď se musela ta Y-ová stupnice, ta svislá, vlastně zvětšit svůj rozsah, aby se tam ta očekávaná odchylka vůbec se dala zakreslit, protože v historii to prostě stačilo a teď letos to očividně stačit nebude.
5: A vy jste museli dokoupit červenou barvu, co se týče, když to řeknu velmi laicky, Michale, kreslení.
6: Ano, nebo prostě je to tak, té červené opravdu, nebo fialové, nebo jakou chcete, záleží na té použité stopnici, tak to bylo až moc těch posledních dnech, nebo je ještě stále, zejména v té východní části střední Evropy. Takže to El Niño určitě nějakým způsobem se projeví i tady na dění v Evropě, zejména tady tím nárůstem té teploty, takže se dá očekávat, jak jste říkala, těch 11 nejteplejších let, takže to rozhodně neskončí, že bude mít 12, 13, protože ten letošní rok určitě nebude nějaký studený, spíš naopak globálně, a ten příští rok, pokud tedy vyjdou ty předpoklady, jak jsou, tak má tendenci se stát vůbec jako nejteplejším rokem, zase překonat tedy ty dosavadní rekordy z historie.
5: Vlna veder eskalovala rozdáním vysvědčení. Ještě stále máme červen, když dnes je to poslední den. Léto teprve svým způsobem začíná, tak jaké bude?
6: To je dobrá otázka. Vlastně možná ještě jenom taková poznámka těm rekordům. Když vlastně teďka jsme překonali ty rekordy, tak je dobré se podívat, ze kdy ty rekordy vlastně byly historicky naměřeny, v jakém vlastně období. A tam to vlastně zpravidla bylo v té poslední, řekněme, dekádě července nebo začátkem srpna, i když samozřejmě u nás těch Dobřichovicích ten rekord je trošku posunut dokonce až do té poloviny srpna zhruba. Takže vlastně jsme vlastně s těmi rekordy zhruba o měsíc dříve, než by to bylo odpovídající tomu průměrnému ročnímu chodu teploty, to znamená tomu období těch nejvyšších teplot, kdy ty rekordy zpravidla byly zaznamenávány, tedy myslím ti absolutní rekordy teďka. Jaké bude to další léto, nebo jak jste se ptali další týdny, jaké to budou toho léta?
5: Současné.
6: To současné. Tak samozřejmě asi všichni posluchači už tuší, že ten vrchol té současné vlny veder je naštěstí za námi. Teď už se nám ochlazuje, i když třeba dnes ještě na jižní Moravě rozhodně chladno nebude. Tam ty teploty zase ještě můžou vyšplat až k těm velmi horkým 35 stupňům Celsia, ale na západě Čech třeba bude v úzovkách už jenom kolem 25, čili už to tam bude citelně chladnější. Zítra se ochladí i na tom východě, když stále tam ještě tropická třicítka zřejmě bude, ale pozítří ve čtvrtek už ani na východě tropické teploty nebudou a pak to vypadá, že do konce týdne asi od těch vysokých teplot na celém území tedy oddechneme.
5: Na jak dlouho?
6: A to je dobrá otázka, na jak dlouho. Vypadá to, že určitě by to mělo být do začátku příštího týdne. Potom některé modely dávají možnost opětovného proniknutí vlastně poměrně teplého vzduchu. Jednak, že by se měla vytvořit zase další, ta zmiňovaná tepelná kupole nad západní Evropou. A tam je otázka, jak se vlastně posune k nám do Evropy střední. Jestli a kdy, protože to potom výrazně ovlivní podobu těch konkrétních teplot tady ve střední Evropě. Obecně se dá očekávat, že se pravděpodobně tedy oteplí po víkendu, ale jak moc a jestli to bude na podobnou úroveň, no to snad nebude tedy, doufejme, ale jestli to prostě bude zase výrazně nad 30 stupňů Celsia, to zatím je nejisté, i když některé modely, to si přiznejme, to naznačují. Většina zatím není tak extrémních, ale je pravda, že když se vrátíme k té uplynulé, skončící vlně veder, tak tam byla zajímavá situace, že vlastně zhruba nějakých těch 7-8 dnů dopředu vlastně také ty nejvyšší teploty dávaly jenom některé takové ty okrajové běhy modelů a ten průměr byl citelně chladnější, než nakonec tomu bylo. Tak doufujeme, že to nebude i současná situace.
1: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Pokračujeme v rozhovoru s meteorologem a moderátorem počasí České televize Michalem Žákem. Po historicky rekordním teplém supertropickém víkendu dorazily na mnoho místech bouřky, které zanechaly škody. Tak uklidňuje se ta situace podle vašich informací?
6: No, aktuálně ano, ale je to jenom, nechci říct před bouří, ale vlastně před dalšími bouřemi ano, určitě, protože počasí nad naším územím nebo ve střední Evropě ovlivňuje zvlněná studená fronta, která vlastně odděluje ten horký vzduch na východě od chladnějšího na západě. A ta bude vlastně počasí u nás ovlivňovat dnes a ještě zítra a bude podporovat opět tvorbu právě přeháněk a bouřek. Dnes pravděpodobně více těch bouřek dorazí až ve večerních hodinách a v noci na zítřek, ale zase můžou být silné. No a zítra to vypadá, že těch bouřek bude celkově nejvíce z této vlastně situace povětrnostní. To znamená, že zítra je i vlastně v podstatě na celém území šance na nějakou bouřku a ty bouřky zítřejší mají potenciál zase být až velmi silné. A to hlavně na Moravě a ve Slezsku. V Čechách můžou být taky silné, ale ty extrémnější nebo ty silnější pravděpodobně na Moravě a ve Slezsku. Takže je vlastně potřeba se připravit zase na tu možnost, že můžou být ničivé s přívalovými srážkami, které budou třeba 50, 60 nebo o jedni, ale možná i více milimetrů. Kroupy včera padaly až 5 cm, ty se tedy nedají vyloučit ani zítra. Neříkám, že 5 cm, ale několika centimetrové kroupy jsou tam pravděpodobné a samozřejmě i nárazy větru, silného větru. Takže ten potenciál těch ničivých bouře tu bohužel je a jak říkám, zítra bude asi takový vrchol v rámci této třídenní situace.
5: Je čas, omlouvám se, klimatizace, čas dovolených, cestování, tak kde je vlastně příjemné letní, jak si normální počasí, tak, když zůstaneme možná v Evropě,
6: když zůstaneme v Evropě, určitě. Místo. Tak samozřejmě v posledních dnech ty nižší teploty panovaly především v severních částech kontinentu, který vlastně ta vlna vede nezasáhla, nebo se tam oteplilo jenom přechodně na krátkou dobu. Mimochodem, teďka díky těm extrémně vysokým teplotám se výrazně prohořál jižní Balt. Třeba na Uzedomu má 25 stupňů Celsia, což jako rozhodně není málo, kdo to tam zná. Takže ví, že teplota 22 bývá takové jako obvyklé maximum v létě. Takže teď se také ochladilo nebo ochlazuje, takže by to mohlo být docela zajímavý tip. Velmi teplá je, ale je třeba voda ve Středomoří a na Jadranu, na severu Jadranu má téměř 30 stupňů Celsia v okolí Benátek, což už tedy jako na Jadran je také hodně. U Marseille tam je voda také velice teplá, o 8 stupňů teplejší než je obvykle, o 8 stupňů, což je extrémní odchylka. Takže tam úplně ne, ale samozřejmě druhá možnost jsou hory. Jsou vlastně výše položené oblasti, i když tam samozřejmě v těch posledních dnech také bylo velmi teplo. Třeba včera ve Štrbském nebo na Štrbském plese v Tatrách poprvé teplota přesáhla tropickou třicítku, to se ještě nikdy v historii nestalo. A to jsme ve výškách, že jo, přes 1300 metrů, čili už opravdu vysoko. Takže ty hory samozřejmě fungují, i když platí, že musíme tedy vyrazit do trochu větších výšek, ať už jsou to hory naše české, nebo prostě Karpaty, nebo třeba také Alpy.
5: A nebo ještě dál, třeba v Nairobi je 22 stupňů.
6: Ano, ano. Prší. Je pravda, že samozřejmě některé ty výše položené oblasti, třeba i v té Africe, jsou pochopitelně chladnější. Možná jenom ještě vlastně, když jsme u těch Alp, já tedy z vlastní zkušenosti mohu i říci, ty vysoké teploty významným způsobem dopadají pochopitelně na tamní ledovce. Včera vlastně ve Švýcarsku byl takzvaný den Glacier Loss, teď si nejsem úplně jistý toho tím českým názvem, ale prostě den, kdy vlastně roztaje sníh, který napadne během předchozí zimní sezóny. Už vlastně včera, obvykle to bývá až někdy v polovině srpna, ideální by bylo, kdyby to bylo až v září, aby vlastně ten ledovec neubýval. Takže teď v těch dalších vlastně měsících až do října už bude vlastně tát ten ledovec těch předchozích let, nikoli v to, co napadlo během uplynulé sezóny. Takže zase ty ledovce budou bohužel ubývat. A třeba velkým problémem ve Švýcarsku je sucho. Mě překvapilo, že ve výškách kolem 1200-1300 metrů zalévají pastviny, kropí pastvinu vodou, aby vlastně krávy a další zvířátka měla co vlastně jíst, aby vlastně opravdu tam bylo něco k pastvě.
5: Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí a také proděkán Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl dnešním hostem. Já vám za to děkuji a přeji pokud možno krásné osvěžující léto.
6: Já děkuji a také přeji krásné léto a mějte se hezky.
5: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Česká dvanáctka.
1: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Martle a Elin. A Elin také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě, jako každý týden, i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy. A platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Saint-Tropez, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Jsi z jiný planety, Víru Dej, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát a rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový singl se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku,

0: Host České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. A ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat. Ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle hned označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, No prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku. A na Zakynthosu je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia. Mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host, zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattel. Kate Mattel je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattel má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku, zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mattel. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou tři novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900 1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900 1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte, a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69 a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mattel, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili tři novinky a dvě z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Ronny Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

Minulý týden místo deváté, dnes místo osmé, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debitově byl na místě 6. Dnes je to 7. skupina Botox, My dva. Tak jako

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva. To je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je o 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si ji aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedivím, že v tomto kole hitparády také cestujeme, už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti, možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Jsem zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jeho vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hej Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 2. A 1. místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane. Rudy Sakaly dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk a vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Pozvání přijal Pavel Přílepek, čerstvý předseda Klubu českých turistů a odborník na značení turistických tras. V čem je český systém turistického značení výjimečný a proč bývá obdivován i v zahraničí? Jaké přednosti nabízejí klasické papírové mapy v době mobilních telefonů a navigací? A je občasné zabloudění na výletě problém, nebo spíš příležitost objevit něco nečekaného? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Pavlem Přílepkem.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný letní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

S Elou Davisovou se má setkat jen pár kilometrů od stanice KBI, ale Danny jede dlouhou oklikou přes nicotné centrum Great Bendu a dívá se do zpětného zrcátka, aby se ujistil, že ho nikdo nesleduje. Když konečně dorazí do Coffee Hut, je 8:30. Vpředu je vyasfaltované parkoviště, vzadu jen prašné. Danny tam zajede a zastaví vedle Toyoty RAV4. Je si celkem jistý, že je to auto Davisové. Na sedadle spolujezdce leží akční figurka, kterou díky Darle Jean zná. Elsa Onberg z Ledového království. Jde dovnitř. Davisová sedí v boxu za rohem od pultu, kam není z parkoviště vidět. Myslela jsem, že už nepřijdete, řekne. Chystala jsem se odejít. Chtěl jsem se ujistit, že mě nikdo nesleduje. Aspoň co to šlo. Davisová zvedne obočí. Vy jste vážně paranoidní. Šlo mi i o vás. Gilbertovi by se jistě nelíbilo, že jste se mnou sešla za jeho zády. Davisová nemusí odpovídat, protože přijde servírka. Danny od svého sendviče k obědu nic nejedl, objedná si tedy šunku po venkovsku s omáčkou a kolu. Ucpe vám to tepny, podotkne Davisová, když servírka odejde. Lepší než cihlou do hlavy. Frank Gilbert si myslí, že jste si ten vzkaz napsal sám. Jak jinak? Proč jsme tu, Danny? Dceru mi hlídá chůva a její taxametr se točí. Danny jí poví, jak ho Gilbert navštívil ve škole, oficiálně proto, aby ho informoval o nutnosti podat oficiální výpověď a také, aby mu ukázal fotografii truchlící Vickerovy rodiny v Oklahomanu. Ale měl ještě jeden důvod. Nenapadlo by mě to, kdyby se Jesse, ten kluk, který u mě pracuje, nezmínil, že Gilbert zaparkoval za budovou, i když z parkoviště pro učitele je to k hlavnímu vchodu jen pár kroků a přes léto

je prázdné. To mi přišlo podezřelé. Zkontroloval jsem auto a našel jsem pod svým sedadlem malou obálku. Posune po stole obal od smaženého koláče. Tady je. Možná je to heroin, ale podle mě spíš kokain. V profesionální fasádě Davisové se poprvé od chvíle, kdy ji potkal, objeví trhliny. Davisová zvedne jeden okraj obalu a nakoukne dovnitř. Vzal jsem obálku jen ze strany, pochybuji, že na ní nechal nějaké otisky. Na to je moc chytrý, ale možná byste to měla zkontrolovat, třeba udělal chybu. Davisová se okamžitě vzpamatuje. Takže abych si to ujasnila. Vy obvinujete Franka Jalberta, který více než 20 let pracuje pro KBI a obdržel několik čestných uznání, z toho dvě za statečnost, že vám do auta podstrčil drogy? Určitě je skvělý policajt, ale je přesvědčený, že jsem zabil tu ženu. To však není pravda. Není to přesný výraz. Je tím posedlý. A dost bych se divil, kdybyste si toho nevšimla. Mohl jste si to tam nastražit sám, Denny. Ještě jsem neskončil. Povídí o falešné kontrole na dálnici a jak Carlton strávil většinu času pátráním pod sedadlem řidiče. Všude jinde to odbyl, protože věděl, kde to najde a že bych si to tam narafičil sám. Zeptejte se Jesseho Jacksona na to parkování za budovou. Potvrdí vám to.

Servírka přinese Dannyho jídlo. Davisová hrnou ruky schrábne obal od koláče do kabelky. Když servírka odejde, Ella ukáže na Dannyho talíř a řekne: vypadá to, jako by to vyzvracel pes. Danny se zasměje a pustí se do jídla. Vidíte, konečně mluvíte jako člověk. Já jsem člověk, ale také pracuji pro kancelářský úřad pro vyšetřování a proto musím být nevěřící Tomáš. Jalbert poslal mé jméno tomu plátku, Plain Struz. To tvrdíte vy. Jste jim posedlí stejně jako on vámi. Musím být, snaží se mi přišít zločin, který jsem nespáchal. A jak proti tomu můžu bojovat? Vypustit mu pneumatiky, přilepit mu na záda toho jeho černého sáčka cedulku s nápisem Kopněte mě? Můžu jedině mluvit s vámi. A i to je riskantní. Můj právník mi řekl, že byste mě mohla zatknout zadržení. To neudělám. Dívá se, jak jí, a pohrává si se zlatým křížkem na krku. Řekněme, čistě v zájmu diskuze, že Frank dal vaše jméno jediným novinám, jež ho otiskli, a nastražil vám do auta kokain. Pokud to není Mastek nebo Manitol, čistě v zájmu diskuze. Dokazuje cokoliv z toho, že jste neznásilnil a nezabil Yvonne Vickrovou? Podle mého názoru ne. Proti tomu Danny nemůže nic namítat. Nechám otestovat to, co je v té vaší obálce, a promluvím si s tím člověkem z Plain Struz, Andersonem. Pošlete mi SMS-kou číslo vašeho mladého asistenta a já se spojím i s ním. Teď už musím jít. Chystá se vstát. Ten zlatý křížek máte jen tak, nebo jste věřící? Chodím na mše, odpovídej Vysová opatrně. Takže dokážete věřit v Boha, ale ne tomu, že se mi zdálo, kde je tělo Vickrové. Říkám to správně? Davisová se krátce dotkne křížku. Ježíš vykonal 30 zázraků, Danny. Vy jste měl jeden sen, nebo to tvrdíte. Účet je váš, měla jsem jen kávu. Danny řekne: Davisová, nemáte tušení, jak moc si přeju, abych ten zatracený, ne, ten skurvený sen nikdy neměl. Ella Davisová se zastaví, skoro se usmívá. Jste sympatický člověk, Danny. Rozumný, přátelský. Taková je aspoň tvář, kterou ukazujete světu. Nevím, co je pod tím, ale povím vám tajemství. Nakloní se k němu, prsty se opře o stůl a zlatý křížek se zakývá ve vzduchu. Ráda bych vám věřila. Možná bych to i dokázala, jenže jste v celém svém životě měl tenhle jediný jasnovidný sen. Musím se ptát, proč zrovna vy? Dobrá otázka, souhlasí Danny. Stejnou si kladou ti, kteří vyhráli v loterii. Ale tohle je opačný případ. Já nevím, proč se to stalo mně. Pro vás je snadnější věřit, že jsem ji zabil, viďte. Výrazně. Udělejte mi laskavost. Dávejte si na Jalberta pozor, myslím, že by mohl být nebezpečný. Nejde jen o ty drogy nebo o prozrazení mého jména. To počítání je bizarní, říká se tomu arytmománie, dokončí Davisová a pak se zatváří, jakože by to nejraději vzala zpět. Odejde, aniž se ohlédne, a velká kabelka se jí pohupuje na boku. Přijde servírka a řekne: nechte si místo na borůvkovou bublaninu, brouku. Pokusím se, slíbí jí Danny.

Cestou do hotelu Gilbert telefonuje z předplaceného telefonu. Žádné drogy v autě neměl, sdělí mu Colton. Ani pod sedadlem, ani jinde. To nevadí, řekne Gilbert, ačkoliv mu to vadí. Našel je a zbavil se jich, nic víc, jako vlk, když cítí past. Co se týče vás, nic nevíte, správně? Jen jste ho zastavil, protože kličkoval. Je to tak, odpoví Colton. Možná by bylo chytré smazat tento hovor. Rozumím, inspektore. Mrzí mě, že to nevyšlo. Cením si vaší námahy. Gilbert ukončí hovor a vloží mobil zpátky pod sedadlo. Chvíli ho ještě bude používat, možná nějakých 10 dní. 5+5, 4+6 a tak dál. A pak ho zahodí a pořídí si nový. Ví Coughlin, že mu tam ty drogy podstrčil? Samozřejmě. Může s tím něco dělat? Ne. Policie by řekla, že si je tam narafičil sám. Ale že je najde, to Gilbert nečekal. Coughlin je opravdu jako vlk, který vyčenichá past, jakkoliv je dobře schovaná. Jestli ho nezastaví, zabije znovu. Musí ho zastavit, nejen kvůli nebohé slečně Ivon, ale i kvůli dalším dívkám, které by mu mohly nešťastnou náhodou skřížit cestu. A jestli odjede do Koloráda, mohli bychom ho ztratit z dohledu. Zvířata se umějí skrývat, ztratit se v houští. Musí ho zastavit ještě v Kansasu. Zatkněte mě, zašeptá Gilbert a udeří pěstí do volantu. Bum. Taková arogance, taková drzost. Ale víte co, pane Coughline, ještě jsme neskončili, ani zdaleka. Pomyslí na Coughlinovu tvář, na jeho neustálé bezelstné popírání. Taková nestydatost. Zatkněte mě. Gilbert se potřebuje uklidnit, aby si mohl promyslet další krok. Potřebuje počítat. Recepční v Celebration Center si listuje prapodivným katalogem s názvem Pro boha, co to je. Právě přemýšlí o tričku s nápisem Pro medvědy je člověk ve spacáku jako tortila. Vyruší ho host, který přistoupí k pultu. Není to jen tak nějaký host, je to inspektor z KBI. Tváří se naštvaně, opravdu naštvaně. V obličeji je celý rudý až po kůži, po stranách střapaté šipky z vlasů, rozcuchané způsobem, který by byl téměř komický, ale recepčnímu do smíchu není. Inspektor má doširoka otevřené, vypoulené oči podlité krví. Recepční rychle odloží to nákupní porno pod desku pultu a zeptá se, jak může pomoct. Židle jsou pryč. Jaké židle, pane? Skládací židle. Měl jsem 4 skládací židle z konferenčního sálu nebo obchodního salonku, nebo jak tomu říkáte. Postavil jsem si je tam tak, jak mi to vyhovovalo a jsou pryč. Pokojová služba je zřejmě. Měl jsem na dveřích ceduly nerušit, zařve Gilbert. Žena, která míří do obchodu se suvenýry, mu věnuje polekaný pohled. Ty cedulky jsou dost staré, řekne recepční a přemýšlí, je-li inspektor ozbrojený. Někdy spadnou a pokojská pak neví. Cedulka nikam nespadla. Gilbert to ve skutečnosti neví, je příliš rozčílený. Na židle se těšil. Pošlu někoho, aby vám... Neobtěžujte se, udělám to sám. Gilbert se pokusí stišit hlas, protože si uvědomuje, že to trochu přehnal, ale stejně vrátit se na pokoj a zjistit, že židle zmizely, to byl šok. Zajde do konferenčního sálu a vezme si 5 židlí. Mít v jedné ruce 2 a ve druhé 3 mu ale přijde nesprávné, nevyvážené. Přemýšlí, jestli si má vzít 6. nebo 1 vrátit. Je to těžké rozhodování, protože neustále myslí na Coughlina a na to, jak drze se tvářil, když říkal, jestli mě chcete udržet v Kansasu, zatkněte mě. A potom tomu nasadil iritující korunu. Nemůžete. Je to iritující, protože je to pravda. Zatím, pomyslí si. Gilbert se rozhodne pro 4 židle a šeptem počítá schody zpět k výtahu po 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Ví, že je to počítání divné, ale také je neškodné.
sklidňuje kontraproduktivní myšlenky a čistí mysl. Než dojde na recepci, dopočítá se 9, 2, 3, 4, dohromady 36. Recepční mu řekne, přehnal jsem to, omlouvám se. V pořádku, odpoví recepční a sleduje, jak inspektor Jalbert přechází k výtahům. Zdá se, že si něco mumlá. Recepční si pomyslí, že jsou na světě všelijací lidé. Je to pro něho originální myšlenka. Domnívá se, že by se dobře vyjímala na tričku. Jalbert si ve stísněném kansaském běžném rozestaví židle a projde si je. Ví, že to poslední dobou dělal opravdu často. Možná až moc. Ale pomáhá mu to. Opravdu. Možná to dělal často už před Koglinem a možná je to problém, ty židle a počítání. Uvědomuje si, že čísla v těchto dnech prakticky neopouštějí jeho hlavu. Sčítá, dělí a mohlo být o závislost. Když počítá, někdy mu nějaké číslo vyletí z úst jako čertík z krabičky. Stalo se mu to s Kaltnem a přestože si to nepamatuje jistě, možná se to stalo i dole na recepci. Recepční si zcela jistě myslel, že je s těmi skládacími židlemi divný. Měl by s tím něco dělat, než se mu to vymkne z rukou. Možná zkusit hypnózu? A také to udělá. Jen co si Koglin vyslechne obvinění z vraždy slečny Yvonne. Ale zatím si potřebuje naplánovat další krok. Počítání mu pomáhá, židle mu pomáhají. Přejde ze skládací židle na postel, to jsou 4 kroky. Potom z postele na záchod se sklopeným prkénkem, to je dalších 11. Dohromady je to 15, jako postupně sečtená čísla 1 až 5. Následuje židle u stolu v obývací části, to je dalších 14, což je dohromady... Chvíli neví, kolik to je a zachvátí ho něco jako panika. Nebohá slečna Yvonne na něho spoléhá, její rodina na něho spoléhá a jestli si nedokáže vzpomenout na jednoduchý aritmetický součet, jak by mohl? 29. Dojde mu a zalije ho úleva. Za jeho rozčílení může jen a jen Koglin. Zatkněte mě, mumlá Jalbert a vzpřímeně sedí na jedné skládací židli. Nemůžete, nemůžete. Koglin chce utéct do jiného státu? Jalbert může počítat do omrzení, ale s tímhle nepočítal. Jak by mohl on, inspektor Frank Jalbert, vyvíjet tlak na Koglina, jestliže si Koglin zbalí fidlátka a odjede? Počítá, sčítá, občas dělí. Napadne ho, že by mohl Koglina zabít. A není to poprvé. Kdyby byl opatrný, určitě by mu to prošlo a zachránil by dívky, které by jinak čekal osud nebohé slečny Yvonne. Ale bez řádných důkazů o Koglinově vině, nebo ještě lépe doznání, ten parchant umře jako nevinný. Nepřijatelné. Jalbert si přesedne z jedné původní židle na druhou, pak na postel, na skládací židli, na toaletu, na další skládací židli. Na chvíli si lehne, a doufá, že usne, aby si aspoň trochu odpočinul, ale když zavře oči, vidí Koglinův drzý výraz. Zatkněte mě, nemůžete, co? Vyskočí a znovu začne střídat židle. Naposledy, slibuje si, potom dokážu usnout, až se vzbudím, budu vědět, co dál. Na záchodovém výku si zakryje tvář rukama a zašeptá. Dělám to pro vás, slečno Yvonne, všechno je to pro vás. Je to lež a on to ví. Slečně Yvonne už nelze pomoct. Denny Koglin je naživu a na svobodě.

sobotu ráno jede Ella Davisová do Manitou. Její dcera sedí na zadním sedadle, připoutaná bezpečnostním pásem a soustředí se na iPad mini, který dostala k narozeninám. Ella řekla Dennymu Coughlinovi, že má pro dceru hlídání a utíkají jí peníze. Byla to lež, ale nemá z toho špatný pocit. On konec konců lže o Ivoně Vikrové, což je horší lež než ta její. Víš jistě, že lže? Víš to naprosto jistě? Ella a Lori bydlí u Reginy v Great Bendu. Reggie má dceru Lori na věku a narozeninová oslava byla vlastně Reggie nápad. Má Lori nesmírně ráda a s radostí se jí věnuje, když je Davisová v práci. Stoprocentně jistě? Říká si, že ano. Méně si je jistá tím, že prozradil místo dívče na hrobu z lítosti a touhy nechat se za ten strašný čin potrestat. Kdyby to byla pravda, už by se dávno přiznal. Davisová si nyní myslí, že jde o druh arogance. Hraje si s námi na kočku a myš, zamumlá. Co říkáš, mami? Nic, miláčku. Už tam budeme? Ještě 5 nebo 6 kilometrů. Dobře. Hraju pivní pong a jde mi to. Jakýže pong? Prstem házím míčky do kelímku s pivem. Když se trefím, tak to šplouchne a dostanu body. To je pěkné, Lori. Myslíš si, pivní pong. Moje 8letá dcera hraje pivní pong. A ještě, co když říká pravdu? Co když se mu to opravdu zdálo? Pokaždé vypovídá stejně bez výrazných variací a bez typických projevů lháře, které se Davisová učila sledovat. Uhýbání očima, olizování rtů, zvyšování hlasu. Jakoby hlasitá mluva dokázala přesvědčit o pravdě. Nic ale přehnaně nevysvětluje. Neriskuje, že by se zamotal do vlastních lží. Je možné, že přesvědčil sám sebe? Že si jeho racionální mysl, zděšená tím, co provedl v hloubce spící aligátor, zkonstruovala vlastní alternativní realitu? Je možné, že by mluvil pravdu? Ráno zavolala Jacksonovým v Manitou a zeptala se Jesseho, jestli by s ní byl ochotný mluvit. Bez váhání souhlasil a tak je Davisová tady právě výjíždí na příjezdovou cestu u Jacksonových. Není tu proto, aby Dennymu věřila jeho sen. Je tu, protože mu téměř věří, co říkal o Gilbertovi. Jestliže Frank dělá to, co Denny tvrdí, mohlo by to snadno zkazit veškeré šance na vybudování případu. A kromě toho je to špatné. Takhle se policejní práce nedělá. Její nervozita z partnera stoupá. Je skoro připravena zlobit se na něho. Nekecej, už se na něho zlobíš. Pravda, řekne Davisová nahlas. Cože, mami? Nic, Lori. Paní Jacksonová věší prádlo. Na houpačce opodál sedí kluk, asi tak Lori na věku, a prospěvuje si tu příšernou písničku Baby Shark. Když Davisová otevře zadní dveře a pustí Lori ven, chlapec se skočí z houpačky a přiběhne se podívat na návštěvníky. Lori stojí hned vedle Ellie a jednou rukou se jí opírá o nohu. Paní Jacksonová se obrátí na Ellu a pozdraví. Dobrý den, jsem inspektorka Davisová, přijela jsem za Jesseem. Je v domě. Jesse, máš návštěvu. Já jsem Luke, řekne chlapec. To je iPad mini? Jo, odpoví Lori. Dostala jsem ho k narozeninám. Extrémní. Jmenuji se Lori Rose Davisová, je mi 8. Mně taky, řekne Luke. Chceš se jít houpat? Lori se podívá na Davisovou. Můžu, mami? Ano, ale opatrně. Nerozbij si iPad. Nerozbiju. Odběhnou k houpačce. Hezká holčička, podotkne paní Jacksonová. Já mám jen kluky. Za holčičku bych snad i zaplatila. Taky umí být pěkné kvítko, řekne Ella. Jestli chcete vidět kvítko, podívejte se na Luka. Vrátí se k věšení prádla. Jesse vyjde z domu, oblečený v džínách a obyčejném bílém tričku. Bez zaváhání zamíří k Davisové a potřese jí rukou.
Jestli vám jde o Dannyho, tak si s vámi rád popovídám, ale rovnou vám říkám, že podle mě neudělal to, co tvrdí policajti. Je to dobrý chlap. Davisová to uslyšela několikrát, dokonce od Becky Richardsonové, Dannyho bývalé přítelkyně. Richardsonová s ním teď samozřejmě nechce nic mít, ale stále tvrdí, že ho pokládá za nejmilejšího člověka, jakého byste chtěla potkat. A Richardsonová věří historce o snu. Nechci se bavit o Dannym Coughlinovi, aspoň ne přímo, řekne Davisová. Je pravda, že za ním včera do školy přijel inspektor Frank Jalbert? Jo, nelíbil se mi. Ano? Proč? Postavil si hlavu. Poznal jsem to podle toho, jak se na Dannyho díval. No, pomyslí si Davisová, já vlastně také, ne? Danny říkal, že jste viděl inspektora Jalberta zaparkovat za budovou. To je pravda. Proč? Zaparkoval poblíž Dannyho auta? Ne, vedle školních autobusů, ale je to docela blízko. Hleďte, on dal Dannymu něco do auta. Pokusil se na něho něco narafičit, nedivil bych se tomu. Vypadal, že ho nic jiného nezajímá. Viděl jste ho, že by mu tam něco dával? Ne. Viděl jste ho jít k Dannyho autu, že by si ho prohlížel? Tak, jak se někteří chlapi dívají na auta? Ne, jakmile jsem ho viděl vystoupit z auta, šel jsem to říct Dannymu, pak jsem se vrátil do práce. Danny říkal, že je sice náš poslední den, ale to není důvod se flákat. Mrzí mě, že jste kvůli Coughlinovi přišel o práci. Jesseho výraz potemní. Kvůli němu ne. Ti poserové na úřadě řekli, že Danny musí odejít a já s ním. Vymysleli si spousty důvodů, ale jsou to samé sračky. Jesse, pozor na pusu, ozve se matka. Mluvíš s policistkou. Mě to prostě štve. Nejspíš si vymysleli nějakou hloupost, protože ho nemohli otevřeně vyhodit kvůli té dívce. Kam se poděla presumpce neviny? To také neslyším poprvé, pomyslí si Ella. On musel odejít a já také, řekne Jesse. Chápu, jsem moc mladý, ale potřeboval jsem ty peníze na školu. Seženete si jinou práci, míní Davisová. Už jsem si našel, na pile. Jesse se zašklebí. Platí tam líp, takže dobrý, pokud si neuříznu ruku. Opovaž se, řekne matka, tu ruku potřebuješ.

Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. V rámci Mrazivého léta jsme uvedli četbu, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Účinkoval Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. No a další část uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Krásný večer, milí posluchači. U nočního mikrofora vás vítá a příjemný poslech přeje Barbora Čuekos. Policejní rada, zástupce ředitele městské policie Přerov, spisovatel a držitel prestižního ocenění Magnesia Litera, který pozvedává reputaci české policie i náladu mnoha tisíc čtenářů a navíc také amatérský archeolog. Ano, to všechno se snoubí v jedné osobě, kterou je náš dnešní host Miroslav Komínek. Hezký večer.
1: Hezký večer i vám.
0: Co všechno vlastně obnáší práce policejního rady?
1: Já jsem zástupce ředitele pro výkon služby, takže pode mě spadá jak ta samotná kontrola toho výkonu těch jednotlivých směn, těch jednotlivých velitelů, plánování bezpečnostních opatření, stejně jako spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, plánování služeb, dovolených a podobně.
0: Mám si to představit, takže stále sedíte v kanceláři?
1: Pokud se nejedná o bezpečnostní opatření, tak kterých jsem účastníkem, tak ano, ve většině případů buď jsem ve své kanceláři, nebo jsem v kanceláři někoho jiného na jednáních. A pak samozřejmě nastávají ty chvíle, kdy dochází k nějakým těm opatřením nebo plánovaným akcí, u kterých chci být nebo musím být účasten, a v tom případě jsem potom v terénu.
0: Ono to bude, myslím, příští rok 30 let už, co jste u policie.
1: Ano, příští rok to bude 30 let. Nastupoval jsem v povodňovém roce 97.
0: A tenkrát jste dělal co? To jste byl takový ten strážník, co dělal ty pochůzky? A
1: tenkrát mi bylo 21, takže nastupoval jsem k policii v Ostravě a posléze jsem se po pár měsících vrátil do rodného Přerova.
0: A jak dlouho jste byl na té pozici strážníka?
1: 12 let, jestli se nemýlím, myslím si, že 12 let.
0: Vzpomeňte si na nějakou kuriozní historku. Vy o nich stále píšete, my se k tomu za chvilku dostaneme. Zažil jste vy něco takového neobvyklého?
1: Tak když to mám teď narychlo vylovit v paměti, tak určitě prověření hlášení, že se po městském parku, který je vlastně výstavním klenotem, prohání sloni, což jsme považovali za informaci někoho, kdo je obviněn, nicméně ti sloni se tam skutečně proháněli, protože nedaleko byl cirkus a slonům se zachtělo sejít, projít na něco šťavnatějšího. Takže myslím si, že tohle je taková ta kurioznější příhoda.
0: Říká v úvodu nočního mikrofóra Miroslav Komínek. Yeah!

0: pozvání do nočního mikrofora přijal policejní rada a spisovatel Miroslav Komínek. Co vám dělá ve vaší práci největší vrásky?
1: Největší vrásky asi ta nulová sebereflexe těch samotných lidí, se kterými ti strážníci jednají, a ta snaha nepřiznat si, že udělali něco špatného, a zahrnout do toho pokud možno i někoho jiného. V ideálním případě já nechci novou kozu, já chci, aby sousedovi chcípla ta jeho. Takže tady tato a tenhle ten problém a samozřejmě ta obecně teď často zmiňovaná hloupá nálada nebo blbá nálada, když to řeknu takhle, mezi těmi lidmi, čemu se snažím nějakým způsobem vyhýbat a bránit.
0: Jak často se to děje, to první, co jste zmiňoval, že člověk to svaluje na někoho jiného, nechce si přiznat svoji chybu?
1: Možná je to lidská přirozenost, že velmi nerad slyší, že on udělal něco špatně a že když už udělal něco špatně, že u toho byl přistižen, takže poměrně často.
0: A co s tím pak děláte?
1: Asi, dá se říct, že asi nic, protože strážníci vyřeší toho člověka, se kterým jednají za ten jeho vlastní nějaký ten přestupek, potažmo to protiprávní jednání, a to, že bych chtěl, aby byl řešený někdo jiný taky a on ne, to už je potom druhotné.
0: Máte dost lidí u policie nebo hledáte nové?
1: Samozřejmě jsme v podstavu, není to jenom náš problém, je to asi celorepublikový problém, ale stále hledáme, navíc krizová situace nastane do pár let, protože odejde ten silný ročník, který vlastně nastupoval v začátku těch 90. let a byl perspektivní v těch 30, bylo jim 30 a teď po těch 30 letech, 35 letech už se dostávají do toho důchodového věku.
0: Vy jste chtěl být policistou, jsem se dočetla, jste to vlastně říkal. Nenapadlo vás někdy změnit?
1: Tak samozřejmě párkrát došlo k nějakému pocitu vyhoření nebo to naplnění té hranice, kdy si člověk říká, jestli to má zapotřeby, protože přece jenom ta práce s lidmi, a to je hlavně ta práce s lidmi, je vždycky náročná. Ale pak nějakým způsobem ve mně zvítězilo to, že už to dělám tak dlouho, že ta směna asi není na pořadu dne.
0: A nebylo pro vás nikdy překážkou ani v začátku, ani třeba později, že se ne vždycky veřejnost chová hezky k policistům nebo obecně k policii?
1: Spíš to byl ten impuls, kdy jsem se, nebo se snažím, nebo jsem zahájil se snažit změnit trošku to vnímání těch strážníků a ten vlastně public relation s těmi, mezi tou veřejností a těmi strážníky, aby se trochu vymazala ta negativní vnímání.
0: Snažíte se o to právě tím psaním?
1: Ano, je to jeden z těch důvodů, proč to dělám, protože a často za to mohou i média, která se snaží směřovat jenom, že ta práce těch strážníků je o nějakých pokutách nebo řešení dopravních přestupků, ale to pemzum té činnosti je obrovské, které ty lidi v podstatě nevidí. Jo? Oni na ulici vidí tu uniformu, že stojí někde u auta, ale nevidí už tu další práci, co je zatím, a to obrovské množství činností, které dělají.
0: Někde jste říkal, že existuje studie, že to bude trvat 2 až 3 generace, než se image české policie zlepší, tak je to hodně mravenčí práce.
1: Je, ale pak mám o to větší radost, když se ke mně dostává ta zpětná vazba, že už se na ty uniformy na ulicích dívají trošku s jiným pohledem, a to nejenom u nás ve městě, ale vlastně i v jiných městech.
0: Já myslím, že děláte opravdu dobrou práci. Já sama čtu vaše příspěvky nějakou dobu a i sama u sebe cítím, že se dívám s mnohem hezčím pohledem na práci všech policistů. Byl tam ještě i další důvod, že jste začal psát, nebo tohle byl ten hlavní?
1: Tohle byl asi ten hlavní. V podstatě domluvili jsme se s vedením, že zkusíme jinou formu té komunikace s tou veřejností, potažmo s médií. trošku odlehčenější, protože těch negativních zpráv, které se samozřejmě na tu veřejnost, na ty lidi valí, je obrovské množství. Otevřou noviny a vidí tam všude smrt, bouračky, podvody a tak dále. A myslím si, že tohle taky lidem nepřidává na té dobré náladě, protože myslím si, že by měli vědět, že svět není špatný, jo? Že těch lidí, kteří jsou dobří, je víc.
0: Já vás znám až ze sociálních sítí, ale vy jste začal psát už před nějakými 15 lety. Jsem se dočetla, to znamená, že jste nejdřív psal, jakým způsobem, kde se to zveřejňovalo?
1: V podstatě ty články nebo ten mediální výstup jsem měl výhradně z médií, jak tištěnými, tak samozřejmě ostatními, a před nějakými, řekněme, 6-7 lety jsme se rozhodli, že bychom vyzkoušeli i formu sociálních sítí, s tím, že jsme si nejdřív nebyli jistí, protože přiznejme si, sociální sítě jsou taková anonymní střelnice, kdy si často lidi pod přezdívkou chodí zanadávat a vybít svoji frustraci, ale řekli jsme si, zkusíme to, vypnout to můžeme kdykoliv.
0: Tím, že ty vaše příspěvky čtu, tak si s radostí mnohokrát přečtu i ty komentáře a musím říct, že jsem nenarazila na žádný negativní, žádný hejt jsem tam nenašla, ale říkám si, určitě vám nějaké chodí.
1: Čas od času se samozřejmě objeví nějaký hejt, nicméně neděláme tu selekci, nemažeme, neblokujeme, pokud jsou dodržené jasné zásady, co znamená, nedochází k rasistickým urážkám, xenofobním a podobně, které už jsou daleko za hranou, tam přesto nejede vlak, jak se říká, tam ten člověk jde pryč, ale je to za těch pár let, dalo by se to napočítat na prstech, možná dvou, třech rukou. Jo.
0: Tušíte, kolik těch článečků jste vlastně napsal?
1: Naštěstí to počítá, právě Facebook počítá a hlásí to kolem 2000.
0: To znamená, to jsou ty ze sociálních sítí, ale předtím ještě něco dalšího.
1: Předtím byly minimálně jednou týdně, takže dělal jsem to předtím 10 let, takže se to dá snadno potom spočítat.
0: Váš profil se jmenuje Městská policie Přerov a máte tam skoro 80 tisíc fanoušků, to mi přijde úplně neuvěřitelné číslo. Plánujete psát pořád dál?
1: Dokud to lidi bude bavit a dokud to bude mít ten přínos, který to má, aspoň za mě, který a má to mít, tak ano, tak stále mám v plánu informovat obdobným způsobem.
0: Teď jsme určitě potěšili mnoho lidí. Dá se z každého skutečného případu vytvořit takové literární dílko, co nám předkládáte?
1: Někdy to jde samo, protože ten samotný případ je sám o sobě takovým uměleckým dílem, když bych to řekl, podle vašich slov, s tím, že ti strážníci sami přijdou a řeknou ještě to pozadí, co se nedostalo třeba do té svodky, přímo do toho úředního záznamu, tak některé, takže to se dá použít snadno. Pak jsou taková hluchá místa, kdy je to naprosto běžné, máte to opilec stokrát jinak, tak tam musím trošku se víc snažit, aby to mělo i nějakou vypovídací hodnotu.
0: Vy těch příběhů chrlíte opravdu neskutečně hodně. Píšete každý všední den, jste říkal, o dovolené, ne, nebo jak to máte o dovolených?
1: No, bohužel jsem si upletl takový byť, že to platí i o dovolených. Jediný, kdy víceméně nepíšu, jsou státní svátky a dny klidu a volna a víkendy. A s tím, že o dovolených v podstatě musím taky, když to řeknu takto, takže tam si buď, když mám přístup vlastně jako kdyby k internetu, tak to dělám přímo, a pokud vím, že pojedu do zahraničí na týden, tak si to musím připravit nějakým způsobem třeba týden dopředu.
0: Vím, že vás někteří vaši čtenáři podezírají, že to právě už vymýšlíte, nebo že snad sbíráte případy z jiných měst, že snad není možné, aby se to všechno stalo v Přerově.
1: podstatě ne, zatím jsem se nedostal k tomu, abych, nehledě k tomu, že nemám ani přístup k informacím, co se odehrává v jiných městech, a každá z událostí, kterou napíšu a kterou prezentuji, se skutečně odehrála, je přímo ze svodky, a kdybych ji napsal strohým úřednickým stylem, tak by bylo kdy, kde, co, jak, proč, a mohl bych ji napsat úplně stejně.
0: Dnes si povídáme s Miroslavem Komínkem.

0: Ranní mikroforum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím hostem je policejní rada a spisovatel Miroslav Komínek. Nebojíte se, že se budete opakovat s těmi příběhy? Parkování stokrát jinak, opilci stokrát jinak, zvířátka, pejsci.
3: A samozřejmě, že se snažím vyhýbat tomu, abych se opakoval, ale myslím si, že za tu dobu určitě jsem použil některé, nějaký slovosled nebo něco, co už jsem použil někdy jindy.
2: I tak jste velmi nápaditý. A baví vás to pořád? A umíte si představit, že vás to bude bavit další, nevím, rok, dva, tři, pět, nevím, jak dlouho budete psát?
3: Zatím mě to baví. Kdyby mě to asi nebavilo, tak by to asi z těch článků bylo cítit.
2: Příběhy vydáváte i knižně. Kolik těch knih jste už vlastně vydal?
3: První kniha vyšla v covidovém roce, to bylo těch 365 plus jeden příběh u strážníků. A následovaly další tři, které byly o něco kratší. A, takže celkově by se dalo říct, že čtyři.
2: Vy jste to nazval záchodovým čtením, to mě pobavilo.
3: Je to tak, protože není to klasická kniha, kterou byste mohla číst po kapitolách nebo od začátku do konce. Je to skutečně jenom takový výcud z toho, co se vlastně objevuje na té sociální síti. Takže je to o tom, že si to vemete v kuchyni a přečtete si jeden příspěvek, dva, potažmo si to vemete na toaletu a přečtete si to tam.
2: Ilustrátorem je váš bratr, to mě zaujalo. To vám bylo jasné od začátku, že to bude ilustrovat on?
3: Když mě oslovoval nakladatel úplně s tou prvotní myšlenkou, tak jsem řekl, že ano, že do toho půjdu a že mám rovnou ilustrátora, který by to ilustroval.
2: A jste spokojený? I nakladatel je spokojený?
3: Myslím si, že ano. Myslím si, že ilustrace k tomu dodávají ještě nějaký tu další přidanou hodnotu.
2: Na sociálních sítích to máte vždycky takové fotky, ty nějak děláte nebo vybíráte sám, nebo ten obrazový materiál, jak vzniká na sociálních sítích?
3: Částečně používám vlastně fotodokumentaci, kterou mám interní, a částečně je to stažené z různých těch fotobank a podobně.
2: To se děláte taky sám?
3: Jo. Taky to podle toho vypadá.
2: A kde se vzal ten váš literární talent? Píše někdo ve vaší rodině? Někdo z předků?
3: No, myslím si, že podle výzkumu, co jsem si dělal, tak předci byli vlastně zemědělci, takže si to nemyslím, že by někdo psal, těžko říct, ale možná některý byl možná skrytý.
2: Tak jste takovým nováčkem možná ve vašem rodě. A čeština byla vaším oblíbeným předmětem?
3: No, mým úplně ne a nejsem si úplně jistý, jestli učitelka českého jazyka by souhlasila s tím, že bych měl někdy psát.
2: Kolik času vám jeden ten příspěvek zabere?
3: Někdy to jde samo, takže je to třeba 20 minut a v podstatě není co řešit. A jindy to rozepíšu, jdu dělat něco jiného, utřídím si myšlenky a vrátím se k tomu, takže může to být třeba rozepsáno hodinu.
2: No ale tak to teď se mi nechce uvěřit vůbec, protože zrovna dneska vyšel článeček, já samozřejmě nevím, kdy jste ho psal, já nevím, jako s jakým zpožděním to zveřejňujete, kdy je celý ten příběh, a není krátký, napsaný slovy začínajícími na P. To mi neříkejte, že jste tohleto vytvořil třeba do hodiny.
3: V podstatě, když se mi to tvoří v hlavě, tak ano, tak mám nějakou myšlenku, ale tady tyhle ty složitější trvají o něco déle.
2: Jsou takové rébusy. No, sám na sebe vymýšlíte takovou, jak to říct, jako aktivní činnost, jako luštění křížovek a sudoku, tak vy tady budete do 150, tady s tou mentální aktivitou. Jak se proměnil váš styl psaní za ty roky?
3: Určitě je to vidět i na té první knize, kde jsem cíleně po dohodě s nakladatelem jsme tam nechali několik příspěvků, které jsou z té starší doby, těch 14 let, aby byl vidět ten rozdíl v tom. Řekněme, že zkouším posouvat ty hranice ještě o kousek dál, co je ještě únosné a co není únosné.
2: Hranice čeho?
3: Hranice toho, co jak je možno předkládat ten samotný čin, aby nenastal takzvaný upíří efekt, kdy vlastně ta forma zvítězí nad tím obsahem, aby to pořád mělo tu vypovídací hodnotu.
2: Já jsem nějaké ty starší příběhy četla a mám pocit, že teď jsou čím dál tím humornější, vtipnější.
3: Tak
2: to jsou možná ty hranice.
3: To jsou možná ty hranice, které zkouším posouvat.
2: Já bych si dovolila přečíst pár střípků z jednoho vašeho příběhu mého oblíbeného. V některých případech na velikosti nezáleží a i tvor velikosti zmuchlaných lyžařských ponožek dokáže způsobit podobné zmatky jako opilá Godzilla v centru vánoční Vídně. Uprostřed odpolední dopravní špičky si hlídka všimla podivného úkazu. Poblíž rušné křižovatky poskakoval bezprizorní chuchel chlupů barvy oříškového kapučína. Teď kousek přeskočím. Scénu dokreslovala neméně poskakující žena, která zoufale mávala rukama, což by sice nejspíš zastavilo výše zmíněné letadlo, ale s chuchlem to ani nehnulo, respektive právě že hnulo. Do toho žena vykřikovala směsici naprosto neúčinných povelů: stůj, lehni, sedni, mě omejou, nesmíš, Ježišmarja, ke mně, počkej a další a tak dále. Jak jsem říkala, já si někdy čtu ráda i ty komentáře pod vašimi příspěvky. A některé jsem si tady vytáhla, například. Jedna perla za druhou, ale když psíkovi zastínil oblohu prolétající kos, tak už jsem bouchl smíchy nahlas v tramvaji. Dnes to bylo obzvlášť vypečené, ještě, že to čtu doma. Ve vlaku na mě občas divně koukají. Jaké to ve vás vyvolává pocity?
3: Tak samozřejmě, když se to lidem líbí a mají z toho dobrou náladu, dobrý pocit, tak je to pro mě jako autora je to velice příjemné.
2: Myslím, že to je ten hnací motor, že možná ještě se píšete několik knih. Plánujete zase knižní vydání těch příběhů?
3: V letošním roce ne, protože jsme se s nakladatelem dohodli, že vydáme knihu trošku jiného žánru.
2: To už jsem zachytila, tak nám o to rovnou pověste. Já jsem se chtěla ptát na konci, jaké jsou vaše plány, ale když jsme to nakousli, teď povídejte.

0: kniha dávala určitá procenta na autistické rodiny, nevím, jestli to střídáte, nebo jak vlastně vybíráte ten směr?
1: Úplně ta první kniha a těch 365, tam dostala určitou částku konkrétní rodina z Přerova na vybavení ložnice pro děti. A ty další tři knihy byly řešeny trošku jiným způsobem. Z každé knihy jde určité procento na nějaký projekt. V prvním případě se jednalo o právě podporu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra. V druhém případě šlo o podporu jezevčíků v nouzi, protože jedním z takových, řekněme, přidaných zábavných prvků v každé té knize je takový malý policejní pes, který tam pobíhal s majákem na hlavě, a takovýmhle způsobem je to vlastně u všech těch knih.
0: Ještě nám povězte, jak se zrodila ta myšlenka, že teď napíšete knihu úplně jinou. Byl to váš nápad, nebo rozhovor právě s tím vaším nakladatelem, že by to chtělo změnu, nebo jak se to vytvořilo?
1: V podstatě editor, tentokrát ne nakladatel, editor řekl, jestli bych neskusil napsat třeba knihu z jiného prostředí, ať povídkovou nebo nějakou beletrii, a jestli bych to třeba neskusil. Tak jsem si loni řekl, že bych to tedy zkusil, a vlastně za 3/4 roku jsem tu knihu napsal, a v tuto chvíli se ladí takové ty věci, jako je obálka a podobné.
0: Takže je víceméně hotová?
1: Víceméně je hotová, projíždí se znovu korektorem, aby vychytal co nejvíc těch chyb, které tam jsou.
0: A kdyby měla vyjít?
1: Myslím si, že po prázdninách, po hlavních prázdninách by měla probíhat ten samotný proces toho vydání, tak aby na podzim před Vánocemi, aby byla venku.
0: Stále si povídáme s Miroslavem Komínkem.

0: Noční mikroforum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším dnešním hostem je policejní rada a spisovatel Miroslav Komínek. Jste tak vtipný i v práci a v běžném životě?
3: Na tuto otázku by musel odpovědět někdo jiný. A v práci na to není až takový ten prostor. A tam se řeší spoustu jiných věcí, takže, ale o ten humor taky není nouze.
2: Tak jak by vaše rodina reagovala na tuhle otázku?

0: otázku, jestli jste vtipný.
1: No, manželka by asi řekla, že si to myslím.
0: Že si to vymyslíte?
1: Ano, že já si myslím, že jsem vtipný.
0: Vy máte i dceru, ta je kolik?
1: Bude jí 11.
0: Smějete se spolu hodně?
1: No, když je příležitost, tak ano.
0: A jaký jste táta?
1: Ona to by taky musela odpovědět. Ona jsem, řekněme, jsem neskušený otec, protože je to mé první a jediné dítě, takže chyby, které člověk udělá, netuší, jestli by je udělal příště znovu a tak dále.
0: Mluví o tom, čím bych chtěla být a jestli jste inspirací, že bych chtěla být třeba policistkou nebo spisovatelkou.
1: Myslím si, že bych chtěla dělat se zvířaty.
0: Se zvířaty? Mm. A jaké hodnoty byste jí chtěli předat?
1: Tak samozřejmě tím, tou důležitou hodnotou je nesklánět se a nepřehlížet nespravedlnost a vlastně nějaké nespravedlivé a násilnické chování vůči jiným osobám, nejenom vůči sobě, ale ten morální kompas mít nastavený v tomhletom směru.
0: Získal jste už pár ocenění, kterého si vážíte nejvíc? A vlastně nemyslím jenom za psaní.
1: Tak asi kterého si vážím nejvíc. Jsem pravidelným dárcem krve a myslím si, že asi plakety Jánského si vážím asi nejvíc.
0: Vy jste začal už v neuvěřitelných 19 letech.
1: Začal jsem, když jsem se vrátil z vojny, tak mě kamarád vlastně nabídl, abych s ním šel dávat krev, kdy v roce 96.
0: A dáváte pořád?
1: Dávám pořád.
0: Líbila se mi zmínka o tom, že i vaši kolegové nebo kolegyně, že máte velké procento vlastně lidí, kteří dávají krev.
1: Máme naštěstí mezi námi je hodně takových, kteří dávali, už nemůžou třeba ze zdravotních důvodů, ale je i hodně takových, kteří pravidelně chodí dávat krev, krevní plazmu, případně jiné součásti krve. Hmm.
0: Člověka by napadlo, že spíš zmíníte jako první ocenění Magnesia Litera, kterého jste také držitel. Bylo to velké překvapení?
1: No, v podstatě ano, protože asi se vyjádřím možná trošku nekulturně, ale já jsem vůbec netušil, že nějaké takové ocenění existuje, takže když jsem se potom manželky zeptal, že mě nominovali a jestli ví, co to znamená, tak jako jestli je to něco důležitého, nebo se to mám pustit z hlavy, tak říkala, že jo, že občas o tom někdo mluví.
0: A jak vaše manželka reagovala, když jste potom tu cenu tady přebral?
1: Tak podle toho, co vím, tak měla velkou radost, protože to sledovala v přímém přenosu. Bylo to v té době toho covidu a vzhledem k tomu, že je učitelka, tak nemohla si vzít volno, aby tam mohla být se mnou, takže to sledovala pouze v přímém přenosu.
0: Ona je asi velká vaše faninka, protože nevím, jestli je to stále, ale dával jste číst svoje textíky právě jí? Stále to trvá?
1: Stále to trvá, je v podstatě tím prvním filtrem, který mi to projede, upozorní mě na chyby, tak, aby v podstatě se jich ven dostalo co nejméně. Pro mě je důležité, že je tam správný počet čárek a kam je dávám, není až tak důležité, takže důležité, aby tam byly, takže mi to potom popřehazuje tam, kde mají skutečně správně být.
0: Tak to jste skvělá dvojka. A kromě těch gramatických vás třeba i upozorní, že nevím, že něco, že to máte napsat jinak? Nebo?
1: Párkrát se stane, že mě upozorní, že to třeba úplně nechápe, nebo že to může být dvojznačné, takže tohle bych mohl nějakým způsobem zpřesnit. A tady víceméně jinak do toho pochopitelně nějak nezasahuje, spíš jenom ta první vazba, že když to nechápe ona nebo má v tom zmatek ona, tak pravděpodobně budou mít i čtenáři.
0: A ona je jediná, která vám poskytuje takovou zpětnou vazbu, nebo ještě někomu dáváte ty texty před zveřejněním číst?
1: Ne, v podstatě ona je jediná, která se na to podívá po té gramatické stránce, ale jinak ta odpovědnost je za mnou. Mhm.
0: Musím říct, že když jsem si zjišťovala informace o vás, tak působíte takovým skoro až dokonalým dojmem. Takový vzorný, nebo vypadá to tak navenek, dáváte krev celé ty roky, píšete takové vtipné texty, které ale vlastně mají edukativní charakter, víceméně, neděláte to asi jenom pro ten humor. Tak já doufám, že tady na sebe prozradíte dneska nějaké neřesti, taky něco, v čem třeba nejste úplně tak skvělý.
1: A myslím si, že takových věcí je hodně a vím, že ten vstup je omezený, takže určitě mám spoustu povahových rysů, které nejsou ty, které by člověk chtěl mít. Vím, že jsem hodně, řekněme, hodně impulzivní a musím s tím pracovat, protože u mě to rychle nastoupá, ale taky rychle zapomenu, o čem hádka, případně něco takového bylo. Pro mě to je taková exploze a pak už to dál neřeším, ale vím, že s tímhletím musím pracovat, ale k tomu, že pracuji s lidmi, i s výše postavenými a tak dále, takže musím, i když se mi něco nelíbí a za normální okolnosti bych to řekl od plic, tak se musím krotit. Takže o této stránce vím, nicméně snažím se s ní pracovat.
0: No a navíc určitě pracujete i kolikrát s dalšími impulzivními lidmi a když se dva impulzivní sejdou, tak to může být docela drama.
1: Ano, no, v podstatě, tak jak to říkal Jan Verich, já to s oblibou používám, když se s blbcem hádáte díl než 5 minut, tak se blbci hádají 2. Jo?
0: Tak. Děkuji, že jste na sebe prozradil, protože vy působíte velmi klidně, takhle na první dojem. Vůbec působíte tak spokojeně, životně spokojeně. Je to tak? Jste šťastný v životě?
1: Jsem životně spokojený, jsem životně šťastný. Samozřejmě věci, které mě dokážou rozhodit a které mě dokážou nějakým způsobem vyvést z míry, je velké množství, jo? Ale v tuto chvíli to určitě není.
0: A jak byste charakterizoval svoji životní filozofii?
1: Myslím si, že asi životní filozofie v tuto chvíli není tak špatně, abychom si museli zoufat. Myslím si, že někde jinde je mnohem hůř, že lidé se mají dobře a měli by dávat najevo, že se mají dobře a měli by to respektovat a pomáhat těm ostatním, jo, nějakým způsobem mít se taky dobře, jak to jde. Jo, tak to vnímám já. Mm-hmm.
0: Jaké byly vaše takové životní křižovatky? Máte pár momentů v životě, kdy jste se třeba rozhodovala, teď víte, že to pro vás bylo zásadní, významné?
1: Ono v podstatě každé velké rozhodnutí, které uděláte, je zásadní. A pak zůstává otázkou, jestli všechno, co po tom rozhodnutí se dělalo, jestli pak skončíte v tom stejném bodě, nebo ne. Možná to rozhodnutí na začátku, jestli jít dělat k městské policii nebo ne, jestli jít dělat něco jiného. Měl jsem některá rozhodnutí, která byla horší, protože jsem si například vzdělání dodělával až v pozdějším věku a i když jsem měl možnost si vzdělání dodělat hned, tak jsem měl pocit, že když budu rebel a nebudu to dělat, a co mi kdo bude říkat, že se mám učit a že mám studovat a že mám maturovat a že mám dělat tady tyhle ty věci, tak jsem myslel, že na mě čeká svět s otevřenou náručí. To taky krásný 90, tak jsem si myslel, že teďka vystoupám na piedestál a všichni si sednou na zadek.
0: Takže pak jste zmoudřel? Nebo jak byste definoval to vaše rozhodnutí dál studovat?
1: No samozřejmě, že jsem potom zmoudřel a i ty okolnosti mě donutily. Najednou zjistíte, že když chcete něco dělat, k čemu vám výuční list nestačí, tak si musíte dodělat maturitu a pak, když vám k tomu nestačí maturita, musíte si dodělat vysokou školu, takže a už to potom děláte při zaměstnání a při rodině a podobné věci, takže je to potom těžší.
0: Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil? Třeba i v dětství? Vy máte takové pevné, nebo vypadá tak pevné morální hodnoty, kdo je formoval?
1: Myslím si, že se to asi sformovalo nějakým způsobem samo. V podstatě hodně mě posledních letech ovlivňuje jak žena, dcera, rodina a tak dále. Takže myslím si, že tohle je asi to, co mě v tuto chvíli nějakým způsobem směřuje.
0: Stále si povídáme s Miroslavem Komínkem.

0: Čeká nás ještě pár minut nočního mikrofora a naším hostem je policejní rada a spisovatel Miroslav Komínek. Vy jste také vášnivým amatérským archeologem, no to se samozřejmě musím zeptat, protože takových já nepotkávám hodně v životě. Kdy jste se začal zajímat o historii a archeologii? Už ve škole?
1: Historie jako taková mě zajímala od jakživa, v podstatě od doby, co jsem začal vnímat ty historické kontexty. Přerov jako takový je velice starobylé město, včetně jeho místních částí a v podstatě odkazu lovců mamutů, kteří se tam nacházeli. Takže já jsem k tomu vždycky inklinoval a nějakým způsobem hlouběji jsem se k tomu dostal, protože jeden z mých výborných kamarádů je místní popularizátor archeologie a přerovský archeolog, doktor Zdeněk Šenk. A právě že s ním a díky němu se mohu podílet na některých výzkumech, které probíhají, včetně velkého výzkumu, který probíhal při rekonstrukci zříceniny hradu Helštýna, který je dominantou tam vlastně po Bečví u nás. Takže tam jsem se několik let mohl podílet na této činnosti plus spoustu dalších menších nebo větších výzkumů.
0: Co přesně jste tam dělal?
1: Vesměs od té, řekněme, hrubé práce, jako je házení hlíny a kopání, a přes tu jemnou, jako je preparování, práce s detektorem kovů a podobné věci.
0: Takže tam pracujete spolu s profesionály?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Ale jste tam jediný amatér?
1: Ne. V podstatě kolem vlastně místního archeologa je nás několik, kteří tvoříme takovou nějakou ucelenou skupinu a v rámci možností a v rámci osobního volna a tak dále. Pak jezdíme na ty jednotlivé výzkumy.
0: Četl jste Lovce mamutů?
1: Samozřejmě.
0: Jste si říkala. A co vás, jaké období z té historie vás tak nejvíc bere?
1: Mám samozřejmě velmi, velmi rád pravěk od vlastně doby bronzové až po, řekněme, raný středověk, ale asi se nevyhýbám žádnému tomu období. V podstatě mám rád, když za každým tím nálezem nebo výzkumem je nějaký příběh, je tam něco hmatatelného, to, že někdo tam byl, žil před 3000 lety a ztratil tam nějaké věci nebo je votivně pohřbil, tak a já jsem po těch 3000 letech ten, kdo je má teďka v ruce, tak je to, má to takový velký náboj.
0: No teď mě napadá, jak to, že jste nenapsal spíš historický román a šel jste do fantasy světa?
1: Protože v rámci historického románu bych musel pracovat s přesnými daty a s nějakými exaktními výzkumy a na to nemám bohužel čas, abych to prováděl, takže jsem šel do něčeho, co v podstatě není tak hmatatelné a kde ta tvůrčí invence je mnohem širší.
0: Ale není to vyloučené do budoucna, že? Že byste něco napsal?
1: Není, mám v hlavě i něco takového.
0: Dokonce.
1: Mám, ale uvidíme, jak se bude dařit této knize. Mám rozepsaný druhý díl.
0: Už.
1: Když už to děláte, tak už to musíte. A uvidí, jak to bude do budoucna.
0: Vzpomenete si na vaši první archeologickou výpravu? Jak to vypadalo, co jste objevil? Jestli jste něco objevil?
1: No, tak to si vzpomenu, to byla, není to ani archeologická, jako spíš paleontologická, kdy jsem ještě jako rané dítě, někdy kolem 9 let, šel sbírat skameněliny v okolí a našel jsem spoustu skamenělin z třetího horního moře, takže...
0: To je opravdu velká vášeň, to se divím, že jste se nerozhodl tomu věnovat profesionálně, že jsi vítězila policie.
1: No tak v podstatě vrátíme se zpátky k těm rozhodnutím a těm křižovatkám, které jsou a některé věci už potom neměníte.
0: Ale nikdy není pozdě. Jako koníček to samozřejmě můžete mít a...
1: Samozřejmě nějakým takovýmhle způsobem to zatím funguje a myslím si, že je to dobré.
0: Vyčetla jsem, že spolupracujete i s Přerovským muzeem. Jak si tu spolupráci mám představit?
1: Právě přerovský archeolog, doktor Zdeněk Šenk, je vlastně muzejním archeologem právě Muzea Komenského v Přerově a ty vztahy jsou tam takové bližší i s těmi ostatními zaměstnanci, které ne se všemi, ale se spoustou zaměstnanců, kteří tam jsou.
0: Takže nějaké vaše nálezy byly i vystaveny?
1: Ano.
0: No to musí být super pocit vidět. To, co jste vykopal někde ve vitrínce.
1: Samozřejmě, že je to takový příjemný pocit, když to tam máte.
0: Četla jsem, že kopete i o dovolené.
1: No, hlavně o dovolené.
0: Hlavně o dovolené. A co dělá zbytek rodiny, když vykopete? Nevadí jim to? Tak, co mají dělat,
1: co mají dělat? Musím to nějaký... svého času jsem chodíval hodně po krvi, když jsem měl volno vlastně ten den, tak jsem šel na výzkum potom.
0: Za odměnu
1: jsem si šel pracovat.
0: My se pomaličku chýlíme k závěru. Co byste tak popřál našim posluchačům? Co byste vytáhl z té vaší životní filozofie, která je inspirativní?
1: Určitě bych jim doporučil, aby, nechci, aby to znělo jako mentorování nebo něco takového, ale aby se na ten život, pokud to jde, dívali z té lepší stránky, aby když si sednou ke skleničce vína, nevytahovali věci, které jsou špatně, které se jim staly špatně a které špatně vidí, ale aby řekli, co se jim stalo dobrého, aby v podstatě i těm ostatním řekli, že ten život je o těch dobrých věcech, protože o tom to je, když přenesou to pozitivní a dají to najevo, tak to budou vnímat i ti ostatní a taky řeknou něco pozitivního. A myslím si, že je to mnohem víc, než si neustále stěžovat a být v depresi z toho, že je všechno špatně.
0: Tak to je moc krásné přání na závěr. A ještě, co byste popřál české policii?
1: Jak policistům, tak strážníkům a vůbec všem, kteří slouží v uniformách, bych popřál, aby se hlavně bezpečně a ve zdraví vrátili domů ze služby.
0: Moc vám děkuji za návštěvu, děkuji, že jste přijel z takové dálky, ať se vám daří. Milí posluchači, vám děkujeme moc za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čuekos a náš dnešní vzácný host Miroslav Komínek. Vše dobré a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Víkendový výběr dvojky.
1: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
0: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
1: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
2: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
3: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
1: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
4: Náš Muzikál Express je nejrychlejší vlakem na světě.
5: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
1: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
6: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
0: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr dvojky.
0: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Noční mikroforum skončilo na dvojce. Začíná noční proud. Skupina Civilní obrana letos oslavuje 20. narozeniny a je na cestě do Lucerny. Program festivalu hudby na zámku Dobříž dostal finální podobu. Takové jsou dvě aktuality nočního proudu do půlnoci. Příjemnou noc dvojkou.

0: Skupina Civilní obrana si letos připomíná 20 let od svého založení a svým fanouškům nachystala spoustu dárků. Teď je probereme se zpěvákem a kytaristou kapely Markem Calíkem. Vítejte v nočním proudu, Marku.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Civilní obrana se o víkendu vrátí do svého rodného města do Čáslavy a na svém každoročním šesteráku zahraje během soboty 4. července na 6 vlakových stanicích 6 koncertů. Marku, koho napadly koncerty právě na kolejích a po kolikáté už na nádražích zahrajete?
1: No, musím se přiznat, že jsem to vlastně byl já.
0: Tak to se ptám toho pravého.
1: Pokaždýho tak trošku lituju, od začíná v 9 ráno a de facto to jede celým dnem až do 8, do 9 do večera a vlastně to zpíváme, jak ve vlaku, tak i na nádražích, takže je to strašně náročné.
0: Tak to je docela zajímavá jízda, hlavně pokud se příliš neochladí, tak to bude o to náročnější. Určitě vás čeká nabitá festivalová sezona, ale pojďme ještě dál. Civilní obrana se singlem a videoklipem Spolu na pořád zve na zatím největší událost v historii kapely na koncert ve velkém sále pražské Lucerny. Skladba je z aktuálního alba GNCO a oslavuje 20-leté pouto mezi vámi. Navíc slouží jako pozvánka na prozatím největší událost v historii kapely, koncert právě v velkém sále pražské Lucerny. Ten proběhne 14. listopadu. Přežít dvě dekády je pro každou kapelu pořádný výkon. Určitě ale byly i krize, přiznáte je?
1: No určitě, ty bylo spousty. Jako první těch 10 let jsme se určitě spíš jenom pláceli a brali to jako, že tak se sejdeme jako kámoši u piva a zahrajeme si a pak jsme se začali uvědomovat, že vlastně z toho může být něco víc než jenom hraní po hospodách a po klubech a že to může být velký a najednou teď máme okolo sebe obrovský tým a čeká nás velký koncert, velký Lucerně, kde hráli všechny české legendy, takže máme radost, že jsme to udrželi.
0: Tak hlavně, že jste vydrželi a že jste před těmi přibližně 10 lety uprostřed té kariéry přišli na to, že je potřeba, jak se říct... Ano, bez práce nejsou koláče. Pozvánka na Lucernu píseň Spolu na pořád, tak tu produkovali Jan Steinsdorfer a Lukáš Pavlík z kapely Činasky. Jen producenti, anebo i kamarádi z hudebního showbizu?
1: My jsme se potkali na pár koncertech a strašně jsme si sedli jako kámoši a bezesporu kluci jsou výborní muzikanti, opravdu jsou úžasní. A my jsme hrozně chtěli dělat u nás v kapele prostě písničku, se kterou nemáme tolik zkušeností. Takže když jsem vlastně tu písničku tak nějak dodělal, tak jsem kluky poprosil o pomoc a vlastně to se mnou dotáhli do konce a s toho mám strašnou radost z toho výsledku.
0: Co vlastně budete na těch 6 koncertech 4. července, na tom šesteráku, na kolejích, jak to jinak nazvat, hrát určitě i právě Spolu na pořád, ale co z toho svého repertoáru lidem nabídnete? Budete měnit na těch koncertních místech nebo budete hrát, tak říkajíc, dokola ty největší pecky?
1: Ne, trošku to obměňujeme, že hodně lidí ten koncert nebo ten šesterák, 6 koncertů je celou dobu s náma, takže jsme nechtěli, aby zažívali 6 úplně těch samých koncertů, takže to pořád obměňujeme. A vlastně je tam průřez de facto celou naší 20-letou tvorbou. My jsme hrozně rádi, že i dneska tam jedou vlastně naši fanoušci od začátku, kteří s náma byli. Bylo jim třeba tou dobou 40, když nám bylo nějakých 16 a jedou se svýma vnoučatama. Jo, takže pro takovýhle lidi je to obrovský zážitek, že vlastně zažijou i ty písničky, na které nám chodili fandit do místních hospod a tak. Takže
0: prostě
1: je to úžasný v tomhle.
0: Publikum všech generací. No, Marku, díky za rozhovor, díky za váš čas, ať vám to Spolu na pořád vydrží. Vydařený šesterák o tomto víkendu, 4. července v Čáslavě a samozřejmě postrop na šlapanou Lucernu 14. listopadu v Praze.
1: Bez vás. Moc vám děkuju. Krásnou noc všem přeju.
0: Marek Calík, zpěvák a kytarista skupiny Civilní obrana.

Skupina Civilní obrana slaví 20 a o té atmosféře v ní vypovídá song Spolu na pořád. V sobotu 4. července zahraje na 6 nádražích v Čáslavi 6 koncertů. Cestu do velkého sálu pražské Lucerny dál dláždí taky letní festivaly. Všechno směřuje k jednomu datu, 14. listopadu, večer, kdy civilky završí oslavy 20 let existence.

Za 10 minut 12 jdeme na zámek. Na českou festivalovou mapu 6 let patří srpnová akce na zámku Dobříš. Zámek se na 4 dny promění v místo, kde se potkává světová operní interpretace se současnou českou hudební scénou. Letos festival nabídne například Evu Urbanovou nebo Kateřinu Marii Tichou.

Šestiroční festival hudby Zámek Dobříš uvede od 6. do 9. srpna řadu špičkových hudebníků z oblasti klasické hudby i popu. Jednou z účinkujících bude i držitelka ceny Anděl Kateřina Marie Tichá. Program připravují houslový virtuos Jaroslav Svěcený a herečka Zdeňka Žádníková. Festival přitahuje nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které by se na ni běžně nepřišlo podívat.

Za 4 minuty půlnoc a změníme ne den, ale i měsíc. V červnu ještě Charlotte Gardin, v červenci v nočním proudu zpěvák a fotograf Miroš Majda. Příjemnou noc dvojkou.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dvě bývalé členky kutnohorské sekty půjdou do vězení. Soud je potrestal za vraždu léčitele. V Evropské unii končí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. Francouzští fotbalisté hrají se Švédskem o postup do osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť a místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až do 34 stupňů. Je středa 1. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vrchní soud v Praze poslal dvě bývalé stoupenkyně kutnohorské sekty do vězení. Za vraždu samozvaného léčitele má zubařka Magdalena strávit ve vězení 9, tělocvikářka v penzi Irena pak 12 let. Ženy se hájily tím, že jim vůdce sekty Richard Schiffer dlouhodobě říkal, že po smrti přejde do jiné dimenze a jeho tělo zmizí.
2: Soud oběma ženám snížil původní tresty, s tím ale nesouhlasí státní zástupce Jan Rampas. U zubařky Magdaleny bude zvažovat, jestli nepodá dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Tam byl trest uložen pod zákonnou trestní sazbu a nyní je třeba zkoumat podmínky, zda tedy bylo možno takto postupovat.
2: Rozsudek odmítají i obhájci žen, říká jeden z nich David Uhlíř.
4: Považujeme ho za nesprávný, budeme podávat dovolání.
2: Nesouhlasí například se závěry znaleckého posudku, podle kterého byly za vraždu ženy odpovědné. Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Českou armádu nově vede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
5: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly v pondělí například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenících.
6: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
7: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
8: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený, samej důlek. Tak každý barák má nějakou škodu.
7: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádu vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Na Slovensku zřejmě včera padl nový teplotní rekord. Potvrdit ho ale musí ještě slovenský hydrometeorologický ústav. 41,3 stupně Celsia naměřili v Kamenici nad Hronom u hranic s Maďarskem. Tam zase teploměr ukázal 42 stupňů ve městě Séčeň. S vedrémi následky bouřek se potýká Rakousko. Metropole Vídeň snižuje spotřebu vody. Naopak v části Štýrska a Tyrolska hrozí po bouřkách evakuace kvůli podmáčeným svahům. Například v údolí stále pokračují úklidové práce po sesuvech půdy a záplavách. Záchranáři se snaží oblast znovu zpřístupnit. Kdy se jim to podaří, zatím není jasné. Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, zejména z čínských e-shopů typu Temu a Shein.
9: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před

0: nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už i český USAR tým. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí. Zraněných je okolo 10 tisíc. Humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika vybrali na pomoc Venezuele už 6,5 milionu korun. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
2: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A přistáme v dalších dnech výjezd našeho podporného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
1: Silničáři od dneška omezí provoz k Belské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Samotná rekonstrukce k Belské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
1: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ni najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. 8 mláďat korsaků je nově k vidění v Zoo Brno. Narodila se začátkem května. Teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky. Oproti liškám obecným, ale drobnější a více společenští. Podle mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha chovatelé zároveň zjišťují pohlaví všech mláďat.
4: Víme zatím, že tam jsou určitě 3 samci a 2 samičky, ale v dohledné době bychom měli znát pohlaví všech těch mláďat. Ta expozice se nachází ve spodní části zoologické zahrady, hned naproti rysům kanadským a vedle expozice sov.
1: Až budou mláďata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad. Sport. Fotbalisté Norska vyhráli v prvním kole play-off mistrovství světa nad pobřežím Slonoviny 2-1. V 680. minutě rozhodl o vítězství evropského týmu útočník Erling Haaland. O postup do osmifinále světového šampionátu teď také hrají Francouzi proti Švédům. Více řekne Martin Charvát.
5: 49. minuta utkání, zatím ve druhém poločase nic, co narušilo poločas první, takže po první půli platí a vlastně i teď, že Francie vede nad Švédskem 1-0, trefil si přesně před pauzou francouzský útočník Kylian Mbappé. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Ve 3 hodiny ráno našeho času odstartuje zápas domácího Mexika proti Ekvádoru. A do druhého kola tenisového turnaje ve Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Na Grand Slamu v Londýně prošli dál Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na Pražském okruhu za plzeňskou dálnicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za odbočkou na Koberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto. Pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Na D35 z Olomouce do Hradce Králové opatrně na novém úseku za Vysokým Mýtem. Na kilometru 150 stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Místo je označené šipkou. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky, doprovází je vydatný déšť a někde i kroupy. Aktuálně jsou hlášené na Znojemsku a Rychnovsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a velmi opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách občas déště nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na jihovýchodě až 34, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
6: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: Na 10,5 minuty je ten nejskvělejší prázdninový den, 1. červenec. První hodinou budeme v společnosti zpěváka Mira Šmajdy. Svůj talent poprvé ukázal v roce 2009, kdy se stal finalistou pěvecké soutěže Superstar. V nočním proudu se vydáme na jeho cestu od talentové soutěže přes vlastní kapelu, profesi fotografa a cestovatele až po solový projekt Moodboard. Příjemnou noc dvojkou.
6: Noční proud.
8: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Skupina Muse už má nové album pár dní. Taky 15 minut je středa 1. července a ve studiu je návštěva nočního proudu. Zpěvák Miroš Majda. Vítejte na dvojce.
1: Dobrý den, dobrý večer teda, Jitko.
0: Miro, přišel jste s novým EPčkem Moodboard. Bylo by vůbec, existovalo by vůbec, nebýte nešťastné nehody ve Vietnamu?
1: Já si myslím, že by... Já věřím opravdu v osud a v nějakou, já nevím, karmu nebo energii nebo podobně a myslím si, že kdyby mě k tomu nedovedla ta série událostí, jo, od Vietnamu a tak dál, od té nehody, tak by mi život tak nějak pod nohy asi hodil něco jiného, co by mě k tomu stejně možná jinou oklikou dovedlo.
0: Ale ten impuls tam byl. Když havarujete ve Vietnamu a jste navíc zraněný, jak to tam vlastně probíhá?
1: No, hodně lidí si to tak nějak představovalo.
0: Já bych z toho měla obavy teda.
1: Určitě. Já přiznám se, taky jsem z toho měl samozřejmě obavy, i proto jsem podniknul pak trošku tu krkolomnou harakiri cestu, že jsem se rozhodl, že prostě jedu zpátky do Česka i v tom stavu, ve kterým jsem byl a nesvěřil jsem se do jejich rukou. A to zdaleka opravdu to nebyla ta představa, jak lidi si myslí, že to je nějaká přespolní předpotopná nemocnice někde v divočině. Vůbec. Tam jde o něco jiného, spíš jde o takový jakoby celkový přístup, elementární přístup. Byla tam taková zvláštní absence lidskosti, zvláštní absence nějaký pozornosti, kterou by vám věnovali.
0: Tak člověk by očekával, že dobře vybavené zařízení
1: ano.
0: se bude ano. i bez, jestli tam byla nějaká jazyková bariéra,
1: přesně.
0: se bude starat o pacienta, který třeba nemůže mluvit nebo komunikovat, jako podle těch, řekněme, světových standardů.
1: Mm-hmm. Přesně tak, jakože já, Ježíš Maria, nejsem člověk, který by fakt jako očekával prostě nějaký, já nevím, královský přístup nebo tak vůbec, ale prostě absolutně základní věci, které mi tam opravdu scházely, jednak v té komunikaci, jednak v nějaký pečlivosti toho vůbec zjistit, jestli je opravdu všechno v pořádku a tak dál, od základních věcí, jako je čištění rány a tak dál. To bylo,
0: hele... Člověk, kdyby měl kysličník, tak by se udělal sám.
1: Přesně tak, tak ono nakonec to tak dopadlo, že jsem prostě slečně vytrhnul ten kysličník z ruky a vyčistil jsem si to sám, protože jinak by mi tam nechali štěrk a podobně. No a ono vám stačí v podstatě pár takových indicí, jo, za těch pár hodin a pak se řeknete, tak tady nezůstanu, kdyby nevím co, jinak mi odpadne noha.
0: Vlastně nemá smysl. No a to osobní poučení z té události pro cestovatele.
1: Osobní poučení.
0: Co tě nezabije, to tě posilní.
1: Co tě nezabije, to tě posilní. A já to vždycky říkám, když se mě někdo třeba ptá, hele, jakože a to už určitě nesedneš na motorku, určitě nepojedeš sám cestovat. Říkám, no právě just pojedu a už na ní sednu, protože o to je člověk opatrnější a člověk to musí brát jako zkušenost, taky když vás prostě semele auto na přechodu, prochodce, tak nepřestanete chodit po ulici. Jo, to jsou jednoduché věci a člověk se z toho nesmí prostě zbláznit. Musí to brát jako nějaký výkřičník, ano, dávat si prostě pozor, ale nebrat to jako něco, co vás teď odradí prostě žít.
0: Tak já už to teď vůbec nikdy nebudu dělat.
1: To je
0: nesmysl.
1: To je naprostý nesmysl.
0: Objevila se ta dramatická situace nějak, impuls to byl k tomu EPčku, ale objevila se v nějakém songu?
1: Objevila se to vlastně v songu Lavina, kde jsem to samozřejmě pojmul spíš jako určitou metaforu, že mě to semlelo jako nějaká lavina. A no a pak to navázal, vlastně všechny tři songy jsou opravdu v podstatě napsané na základě nějakých mých životních zkušeností nebo věcí, co se mi dějou, jo, reálně.
0: Tak to jsem ráda, že jsem to v té lavině našla. Miroš Majda, zpěvák a fotograf v nočním proudu na dvojce.

0: Miro Šmajda, jeho aktuální song Lavina a Miro osobně na dvojce v nočním proudu. Kromě Superstar jste taky Slovensko reprezentoval na písňové soutěži Eurovize. Určitě to byla zajímavá zkušenost, ale po 14 letech vzpomínky trochu vybledly, anebo ne?
1: Určitě, určitě vybledly. Já musím říct, že vlastně tohle je téma, na kterou se mě neptají často, jo, v rozhovorech, takže tím pádem si to člověk tak nějak úplně neopakuje v té hlavě, ty vzpomínky a tak dále, ale samozřejmě, když tam zabloudím a zamyslím se, tak asi se dokážu nějak rozpamatovat a něco o tom říct. No.
0: Ale to dobrá zkušenost.
1: Víte co?
0: Ještě intenzivnější to... třeba než, tak jo, není to tak na takové dlouhé ploše, jako soutěž Československá Superstar, probíhá to pár dní, ale ta samotná příprava, domácí kolo a tak dále, to nějaký čas taky zabere. Je to zase opravdu v mezinárodním měřítku, tak to je to možná zajímavější zase.
1: Víte co, určitě, jednak samozřejmě, já nevím, absolvovat rozhovory třeba pro zahraniční média, jo, fakt jako známý světový média, tak je to zajímavý, určitě tahle zkušenost a že jste prostě na jedný obrovský tiskový konferenci, kde máte fakt jako média, já nevím, ze 70 krajin třeba, jo, různých a tak je to ještě o level vejš, no jo, nebo než třeba Superstar nebo tak, ale zase já mám pocit, že hrozně moc věcí je v těchto různých show vlastně často dělaných podle nějaký šablony, takže je tam častá podobnost. Jo, takže to není něco, co bych jako třeba nečekal úplně. Vlastně zkoušky třeba probíhají hodně podobně jako v Superstar, jo, nebo v našich jiných pořadech a tak dál.
0: Naklono to ani v podstatě jinak dělat
1: nejde. A jinak to nejde udělat. Ale samozřejmě je to zajímavá zkušenost, já nevím, zahrát takhle písničku na mezinárodní úrovni v hale pro 25 tisíc diváků. Je to fajn, je to zajímavý, no.
0: Navíc na té Eurovizi jste se převtělil do a převzal teda jméno Max Jason May. To je docela zvláštní, komplikované jméno, i když uznávám, že na mezinárodní scéně Miro Šmajda by nebylo asi to pravé.
1: Přesně to byl ten důvod, než každému novináři nebo reportérovi vysvětlovat výslovnost mýho jména, tak jsem čistě pragmaticky zvolil tuhle cestu, že si říkám, hele, udělám projekt Max Jason May. Je to mnohem jednodušší, zní to prostě světově a myslím,
0: Učel
1: že to docela zafungovalo.
0: Aktuálně máte vlastní kapelu Terapie a taky jste frontmanem skupiny Valda Gang. Předpokládám, že tedy ta havárie vás k solovému projektu nedovedla. Trochu jsme to naťukli, byl to silný impuls, ale vlastně určitě ne jediný. Které byly ty další?
1: No, jednak jsem vlastně solovou desku nevydával opravdu dlouho, když dobře počítám, tak je to 13 let. Takže už jsem si řekl, že už bych
0: si zasloužil.
1: Už bych si konečně zasloužil a číslo 13 bylo pro mě tak nějak jako vždycky šťastné, třeba pátek 13. jsem měl vždycky takový fajn den, tak si říkám, hele, proč to neoslavit takhle, že si nedarovat EPčko a pak desku, takže v říjnu, a konce v října můžeme čekat desku.
0: Skvělé plány. Jaký je Miro Šmajda autor? Jak skládá, jak píše texty?
1: Řekl bych, že možná hodně atypicky, protože často píšu písničku na to, že mám v hlavě nějaký vizuál. Třeba na klip. Třeba hlavně na klip teda. No já jsem schopnej normálně tomu vizuálu, jen abych to mohl natočit, tak jsem schopnej všechno podřídit tomu a napsat vlastně našít, jo, jakoby na ten klip tu písničku. Já jsem takhle šáhlej.
0: To je ten fotograf ve vás.
1: To je ten fotograf a ten, ano, ten vizuální tvůrce, který pak podřizuje písničku.
0: Naskakují vám texty rovnou v češtině, připomínám, že jste rodilý Slovák.
1: Já jsem rodilý Slovák, ale vlastně tím, že žiju v Praze 15 let. Mám kořeny vlastně na jižní Moravě, babička, maminka, takže se mnou to tak nějak...
0: Jste typický Čechoslovák.
1: Tak, já jsem vysloveně made in Čechoslovákia a i opravdu půl na půl máma, táta, takže tak.
0: Miroš Majda na dvojce v Nočním proudu.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: A hlavně s Merem Šmajdou. Hudba není jediná oblast, které se věnujete. Vybudoval jste si vlastně takovou druhou profesní dráhu, druhou kariéru jako fotograf. Co vás na téhle profese přitahuje a přitáhlo? Jak jste se dostal mezi profesionály? Podotýkám, že pracujete například pro magazín Playboy.
3: No, já se přiznám, že to jsou, jak jsem říkal, to, že věřím na ten osud, věřím na nějaký sled prostě událostí, energii a co se má stát, se stane. Tak vlastně...
2: Uvej.
3: Ano, já jsem prostě
2: někdy... Někdy ano, jsem také jeho příznivec, ale většinou ráda držím otěže osudu ve svých rukách. Občas se mi to tedy podaří, občas ne, ale to určitě vy víte vlastní zkušenost.
3: Samozřejmě, já to samozřejmě nemyslím tak, že se tomu úplně odevzdát, ale hodně věcí samozřejmě my si dokážeme moc dobře ovlivnit, ale člověk musí vnímat to, co se děje. Jo, prostě já mám pocit, že v dnešní chaotické době je hrozně málo lidí, nebo malinký procento, které se třeba poučí z různých věcí a tak dále, vnímá nějaké signály, co se dějou, které je někam třeba zavedou nebo jim ukazujou směr a tak dále. No a já jsem tohle úplně s tou kariérou fotografie neměl jako ambici nějakou fotit pro magazíny nebo profesionálně. Já jsem začal vlastně na cestách. No a pak přišel jako...
2: Cestovatel.
3: Já jsem začal jako cestovatel, já jsem chtěl fotit domorodý kmeny, já jsem chtěl fotit kulturu, já jsem chtěl fotit vlastně odlehlý nějaký prostě místa, exotický a tak dále, to, co mě naplňuje, to, co mám rád, ty kouty světa, kde cestuju, hlavně jihovýchodní Asie, a pak najednou vlastně přišla korona, nedalo se cestovat. Tak já jsem si udělal ateliér u sebe doma, tady vlastně na Pražských Vinohradech. A nějak se ke mně dostaly různý projekty focení, jo, jak už jsem nefotil na cestách, tak jsem fotil tady, trošku jsem přehodil výhýbku a najednou jsem začal fotit takhle pro magazíny a tak různě a stalo se to, prostě se to takhle stalo, no.
2: Tak to je moment, kdy to volné plynutí vlastně vychází. A naopak je přínosem. Není pro vás to fotografování víc než profese, tedy vlastně koníček a takový relax?
3: Víte, co je? Já se přiznám, že obrovský, ale to je vlastně muzika. Já se kolikrát dostávám třeba do takového jako zvláštního stavu vysvětlování. Třeba když se mě někdo zeptá a řekne mi, ty pořád pracuješ, ty pořád něco jako děláš, teď třeba děláš desku a tohle, pak nějaký fotoprojekt a tohle a musíš si dát pauzu. No a já se dostanu přesně do toho momentu, že řeknu, ale ono je to moje vášeň, já to miluju, pro mě to je relax. Já když pracuji, tak se přistihnu vlastně v tom, že já kolikrát neumím říct, jestli jsem workoholik, nebo prostě jen to přeháním s tou vášní a s tím relaxem, protože když vás to baví, tak ono je to vlastně tak ten workoholismus na tom, co děláte, prostě splývá s tím relaxem. A to je za mě vlastně ta nejlepší...
2: Je ta nejlepší kombinace,
3: nejdokonalejší kombinace, která může nastat, no.
2: K hudbě a k fotografování jste před časem dokonce přidal třetí profesní dráhu nebo rovinu moderování. Jak jste se, Miro, k moderování dostal?
3: Já se přiznám, mě vlastně oslovili z Rock Rádia. No a tak nějak říkám si, hele, proč jednou za čas si nezamoderovat, samozřejmě já to nemám jako nějakou v tom žebříčku
2: prioritu. Prioritou zůstává asi pořád ta
3: přesně,
2: hudba,
3: tak
2: když
3: zůstává
2: to focení.
3: Hudba, zůstává focení, zůstává natáčení, přesně tak, protože místama fakt jako nevím, co mě baví víc z týhle, to je taková moje svatá trojice. Jo. Momentálně mám pocit, že je to asi to natáčení, ale to moderování je taková jako příjemná vsuvka, pro mě to je fakt taky forma relaxu, no. A taky jsem upovídaný, rád, no, to jste si asi všimli, takže proč ne?
2: To je nezbytná nutnost přímo. I když někdy naopak je dobré brzdit.
3: Ale určitě.
2: Miroš Majda, muzikant, fotograf a moderátor.

0: Miloš Majda, hudebník a fotograf v Nočním proudu a taky moderátor. Když moderujete, určitě i Whitesnake občas na rockovém rádiu.
1: Určitě,
0: uvádíte.
1: Určitě, tak Whitesnake je opravdu taková moje srdcovka. No.
0: Před chvílí, před Whitesnake jsme slyšeli song Insomnia. Naznačuje, že máte problémy se spaním?
1: Určitě přesně tohle.
0: Nebo měl jste?
1: Ano, přesně tohle naznačuje. Ano, to je opravdu na...
0: Nakolik je to vážné?
1: Víte, co...
0: Usmíváte, ale asi já si nedovolu představit, že bych nemohla v noci usnout, když chci spát, nebo kdykoliv, když chci spát.
1: Já zase bych si neskutečně přál a neskutečně závidím lidem, který dokáže opravdu takhle lousknutím prstu prostě během půl minuty, minuty usnout, jo. Tak já tohle opravdu neznám, ale vážné, já si myslím, že to vážné není, protože já už jsem se s tím naučil opravdu fungovat. Takže beru to prostě jako
0: nějakou... usínání se vám v hlavě honí spoustu nápadů, spoustu myšlenek a ty vás od toho...
1: To mě odvádí a když si to bylo opravdu šílený, jo? Že byly doby, kdy jsem třeba měsíc téměř nespal, jakože reálně v kuse, jo? Že prostě, že to byla tak insomnická,
0: jako,
1: že to byla třeba hodina denně.
0: Byla taková, že jste odpadl.
1: Víte co, já jsem dokázal tak nějak fungovat přes den víceméně vždycky, ale prostě podepisuje se to na člověku, jste mnohem citlivější, jste mnohem taková senzitivnější na všechno, nemáte tak dobrou náladu a tak dál, takže samozřejmě i ten mozek nefunguje, nejste tak kreativní
0: nemůže,
1: a podobně.
0: Nemůže být výkon právě, takový, právě, jako kdyby byl člověk
1: právě
0: odpočinutý.
1: A teď už to mám víceméně, mívám to třeba nárazově, já nevím, 2-3 dny, když je nějaké vypjaté období, když se něco tvoří, fakt nějako zásadního, nebo nějaký velký projekt a vím, že potřebuji připravovat věci, velkou produkci a tak dál, tak to zrovna před velkým natáčením, velkou produkcí nespím. To prostě vím, na to jsem připravený, vůbec ani na sebe netlačím, beru to, jak to je a nazdar. Ale není to vážný už teď, že bych opravdu...
0: Umíte si přece jen trochu poručit a pospat si.
1: Hele, já se snažím spíš tak jako vypnout, když můžu, různýma způsobama, že mám svoje způsoby psychohygieny, nějaký, a to je hlavně, říkám, příroda, prostě hory,
0: Sázení rajčat,
1: přesně, dlabat se v zemi, to mě baví. Sekat dříví, práce s dřevem, to mě taky hodně baví. Takže já mám, řekl bych, docela velkou škálu, nebo prostě vypadnu na kolo, zaběhat si. Já mám vlastně hrozně moc věcí, které mi dělají radost. A tím pádem myslím, že dokážu tu hlavu tak nějak vypnout. Takže já nemám vysloveně třeba ty stavy insomnie z toho, že by mě něco buď trápilo hrozně, nebo že bych měl nějaký, já nevím, deprese z něčeho, nebo já si myslím, že jsem obecně takový jako šťastný člověk a spíš mi to způsobuje ta kreativita, že mi šrotuje hlavou.
0: Je to prostě exploze nápadů v hlavě.
1: Ano.
0: Svůj nový projekt, EPčko, které provází série videoklipů, nazýváte Moodboard. Souvisí to nějak s vaší profesí fotografa?
1: Vy jste to zase trefila, krásně. Je to tak, přesně. Vlastně, když jako fotograf tvoříte, jako dělat nějakou preprodukci, to, co bude následovat, chcete prezentovat třeba klientovi, jak bude vypadat vizuál, jak bude vypadat, já nevím, outfity, oblečení, make-up a tak dál, prostředí, zasazení třeba ty modelky nebo focených objektů, tak se k tomu vždycky dělá takhle vizuální moodboard. A tím pádem, že já jsem tyhle vlastně písničky nebo dvě z těch třech jsem psal na základě vymyšleného vizuálu, tak jsem to nazval moodboard.
0: Všechno souvisí se vším. Jedna z trojice vašich novinek prší odkazuje na lidovou říkanku, písničku. Jak ta se dostala do vašich hudebních plánů trochu? Přiznám se, mě to překvapilo.
1: Jak jsem vlastně na začátku řekl, když jsem vešel do studia, že jsem to ukradl lidu. Ano, tak.
0: Proč jste zrovna tuhle písničku ukradl lidu?
1: Já se vlastně... Přiznám se, že to navazuje to vlastně na tu jednu událost samozřejmě, kterou jsem pak tak nějak dal i do toho klipu, že souvisí s nějakým potenciálním únosem, s tou událostí z Nepálu, kde se nám povedlo nějak, já nevím, zabránit prostě nějaký zvláštní interakci mezi nějakýma chlapama a dvouma holčinama, kde je tam ti chlapi obtěžovali a vypadalo to trošku jako náznak nějakého tahání do auta nebo únosu nebo něco. Doteď samozřejmě
0: rozhodně nic pěkného.
1: Nic pěkného. Tak nějak jsme to zasadili vlastně v období deštivé Prahy. Jo, vrátili jsme se do Prahy, protože Lavina se natáčela v Turecku, pak Insomnie v Tokiu, v Japonsku a třetí klip jsem chtěl právě v Praze, tak jsme ji zasadili do deštivé Prahy, kde vlastně pršelo, když jsme to natáčeli, no a tak jsem ukradl lidovou písničku Prší, prší a navázali jsme to trošku
0: prší,
1: takhle.
0: Prší, prší, prší, dokonce i teď v Praze. Miroš Majda na dvojce v Nočním proudu.

0: Miroš Majda v Nočním proudu a taky ve studiu dvojky. Od času soutěže Superstar je jeho druhého místa. V ní uběhlo 17 let a z někdejšího soutěžícího se stal zkušený muzikant a fotograf. A taky moderátor, jak už jsme zmiňovali. Miro, kvůli soutěži Superstar jste nepokračoval ve studiu architektury. Jako fotografovi a muzikantovi vám zcela jistě nechybí a nechyběl vkus. A ten se dá učit jen velmi omezeně. Je to stejné jako s talentem na cokoliv. Nelitujete?
1: Určitě nelituju. Pokud se ptáte to, jestli jsem nechal studium, jestli to vůbec ne, protože já jsem opravdu sám sebe v určitý momentě se mi v podstatě potvrdila nějaká intuice, už kterou jsem cítil počas studia. Že určitě nechci být člověk, který bude...
0: Takže vlastně ta soutěž a
1: navrhovat
0: to druhé
1: mosty
0: místo
1: nebo budovy nebo tak.
0: Bylo, dá se říct, tím správným impulsem.
1: Bylo to pro mě takové vykoupení, takový impuls, že hele, cítil si to správně, chlapče, ty máš být umělec. Takže, ale říkám, že byla to, samozřejmě člověk musí, je to někdy fajn mít nějaký plán B, jo, nesázet všechno jen na jednu kartu, ale na druhou stranu jsou lidi, kteří, když vsadí všechno na jednu kartu, tak prostě obětují tomu všechno. Všechno a tím pádem nerozmělňuju pozornost na plán B, plán C, plán D.
0: Nebyl živý takový Steve Jobs, tak by ten mohl vyprávět.
1: Ano.
0: Rozjela se letní koncertní sezóna, festivaly. Co vás čeká z terapií a s Waldagangem?
1: Ježiši Maria, máme toho opravdu dost. Vlastně koncertujeme každý víkend. Teď nás čeká zrovna takový docela šílený dlouhý víkend, protože jedeme vlastně čtvrtek, pátek, sobota, neděle. 4 dny za sebou, takže já se pak opravdu těším, až po neděli se plácnu někam k vodě nebo na lom a budu spát v obilí.
0: Tak to je krásný. Fotografujete na koncertech a festivalech? Ne.
1: Určitě ne.
0: Striktně to oddělujete.
1: Striktně to odděluju, zásadně nefotím na koncertech, protože myslím, že je tady docela dost šikovných koncertních fotografů, který i já osobně jim fandím a mám moc rád jejich fototvorbu, tu koncertní, a vůbec jim nechci kafrat do práce.
0: Nechcete jim, jak se říká, lézt do zelí.
1: Přesně.
0: EPčko Moodboard je už nějakou dobu venku. Pracujete na albu? Když se řekne A, musí se říct B.
1: Přesně tak. Pracuju na albu vzhledem k tomu, že ono se to nezdálo, ono už ten konec října je takovej docela šibeničný termín, no, ono se to nezdá, ale musíme docela tvrdě na tom makat, a kor ještě teď v létě, když je krásně. Tak musím říct, že ta sebedisciplína donutit se, když je venku 40 stupňů a všichni jsou u vody někde a tak dál, a teď vy musíte sedět v tom studiu a tam tvořit a nahrávat a vymýšlet, protože prostě čas je neúprosný, tak to opravdu není s prominutím prdel se do toho dokopat.
0: Ale jste docela opálený, mám pocit, že nějaká ta chvilka u vody, blondětý ženský typ, nějaká ta chvilka u vody určitě proběhla, nebo určitě. Při těch rajčatech.
1: Ano, hlavně usázení rajčat.
0: Miro, díky za váš čas, díky za rozhovor a věřím, že do Nočního proudu přijdete představit celé album nové.
1: Jitko, moc rád, moc vám děkuji, bylo to moc příjemné a budu se těšit na podzim.
0: Bereme to všichni jako, a vy to taky berte, Miro, jako takový veřejný příslib.
1: Já to beru jako příslib a já sliby dodržuji, takže se vidíme.
0: Miroš Majda na dvojce v Nočním proudu. Slyšeli jsme jeho 3 česky zpívané skladby, 3 příběhy, které tvoří mozaiku jeho nového solového projektu, a jak víme, celé album bude v říjnu.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Jedna hodina a 2,5 minuty a novinky z hudebního světa pokračují. Martin Garrix a Ed Sheeran, nečekaná spolupráce, očekávaný úspěch. Fast Food Orchestra má správný směr. Švédská skupina 18 postavila svůj comeback na Roxette. A písničkářka Chytka chystá debut a nešetří na něm romantikou. A dnes startuje festival Beats for Love. Teď startuje Alex Warren. Hi.

Jsme Český rozhlas Dvojka, 9 minut po jedné, posloucháte Noční proud. Nahrávka Dua Martin Garrix a Sheeran Repeat It má svoje kořeny v polovině první dekády 21. století. Písničku spolu složili před 12 lety, poté, co se seznámili při výletu do Amsterdamu. Letos je Martinu Garrixovi 30, vydává své debutové album, takže nastal ten nejlepší čas, aby celý nápad dotáhli do konce.

Repeat It, společná nahrávka nizozemského DJ Martina Garrixa a Eda Sheerana. Vydání bylo naplánováno na den po Martinových 30. narozeninách, které oslavil 14. května. Single provází celá řada dalších atraktivních zajímavostí. Pánové společně vystoupili jako pouliční umělci v Santiago a následně se Sheeran objevil jako překvapení během Martinových zastávek na turné po Jižní a Severní Americe.

19 minut po jedné je ten správný čas nabrat správný směr. Stanice České skascény vydala nový singl, jak jste asi správně odhadli, jmenuje se Správný směr. S nadhledem a humorem sobě vlastním se v něm Fast Food Orchestra zamyslela nad hledáním té správné životní cesty.

Jo, správný směr, Fast Food Orchestra. Česká skupina od svého vzniku v roce 1998 jede na kombinaci ska, reggae, popu a dalších žánrů. Energický zvuk, vtipné texty a chytlavé melodie ji řadí k oblíbeným koncertním a festivalovým kapelám. Za čtvrtstoletí existence vydala několik úspěšných alb a baví publikum nejen u nás, ale i v zahraničí.

Minutu před půl druhou si v nočním proudu připomeneme hned tři švédské hudební ikony. Abu, Roxette, 18. Švédská skupina 18 byla založena v roce 98. Původně se jmenovala ABBA Teens, protože hrála skladby skupiny ABBA. V souvislosti se svou vlastní tvorbou se později přejmenovala právě na 18. V roce 2004 skupina oznámila přestávku a není tomu tak dávno, co švédský popový fenomén 18 ožil. Na revitalizaci si vybral hit Roxette, The Look.

Kdo by neznal Roxette a The Look, po 38 letech tu máme předělávku You Got The Look od A-Teens. Comeback odrostlých teens na Roxette se teď během letních akcí určitě uplatní.

Půl druhé a 9 minut s dvojkou nejste nikdy sami ani v noci. Teď vám dělá společnost Noční proud. Písničkářka Kytka je naprosto novým hlasem na naší scéně. Příběhů o mladých a talentovaných muzikantech slýkáme na domácích i zahraniční scéně bezpočet. Příběhů těch, kteří se rozhodli dát všan svůj talent a niternost až ve zralém věku, je naopak poskrovnu. Jeden takový teď píše česká zpěvačka a autorka tvořící v prostředí divoké toskánské přírody. Říká se Kytka a na podzim letošního roku chystá svůj albový debut Vlajky.

Nový hlas naší scény, písničkářka Kytka se nám vplétala do uší. Singlem otevírá cestu k albovému debutu. V principu jednoduchá skladba, kterou produkoval pianista a skladatel Chalupsky, potvrzuje, že i prosté věci mají velkou sílu. Kytka v ní sází na autenticitu, místo aby se soustředila na výkon nebo zkušenostmi v hudební branži prověřené postupy.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už 100 odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
5: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skální.
4: Proč myslíte?
5: Televize je totiž fotbal.
4: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
5: Teplo, žár.
4: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
5: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
4: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
6: To jsem viděl v televizi.
4: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.